0: 41. Mezinárodní festival pro děti a mládež Zlín 2001 a také Tobogán a také Flered. Hezky příjemný den, začíná prázdninový Tobogán. Zdravíme vás tentokrát nikoli z divadla u hasičů, ale přímo ze Zlína z festivalu, filmového festivalu pro děti a mládež. A já nebudu dlouho napínat atmosféru u rozhlasových přijímačů. Diváci vědí, kdo sedí na jevišti, ale pro ty, kteří si naladili stanici Praha, tak říkám, tu základní informaci našimi milými hosty jsou herec a prezident festivalu Slávek Jandák. Pokud se vám zdá ten potlesk, že je nepatrný, není to proto, že by dlaně byly málo intenzivní, ale že v tomto klubu jsme od sebe příliš vzdáleni, ale rozhlasová technologie nám umožní, abychom, když vyslovíme druhé jméno člověka, který má na starosti programově festival, Pavel Melounek, tak samozřejmě už to bude vypadat, že ten potlesk je o něco snižší. Pavel Melounek.
1: Hezký den.
0: No a protože přichází Helenka Růžičková, tak jenom řeknu Helena Růžičková z Lin 2001. No a místní dobře znají, že za touto trojicí, za Helenkou Růžičkou, Slávkem Jandákem a Pavlem Meloukem je vynikající skupina Flered. Pánové, zdravíme vás na domácím místě. No a protože nemůžeme hovořit o tom, co všechno na tom festivalu je aktuálního, podnětného, zajímavého, to všechno naši kolegové novináři, kteří tady sedí, tak stačí dát do svých deníků a týdeníků. Naše vysílání bude probíhat o prázdninách. Zkusme tedy se dotknout některých věcí, které budou projednávány na festivalu, anebo průběžně jsou projednávány vlastně v každém jeho ročníku. Vychází takový krásný deník. Já jsem se podíval na některé jeho ankety a napadlo mě, že bych použil tři otázky, které dostala členka poroty, paní Ani Čeplinová, a mohli bychom zkonfrontovat její odpovědi s odpovědmi vašimi. Milá Helenko Růžičková, Pavle Milonku, Slávku Jandáku, máte rádi pohádky? První otázka, Helena.
2: Já celý život.
3: Já vlastně žiju jednu velkou pohádku, takže mám rád, ano.
0: Pavel Meloudek?
1: No, tím, že se snažím vyrábět, tak je to snad nepatrný důkaz toho, že ano.
0: Poslechněte si odpověď paní Čeplinové. Velice je milují pohádky, když člověk zestárne, setká se díky nim s okamžikem, kdy zavzpomíná na své dětství. A každé takové setkání je velmi důležité. Druhou otázku, kterou dostala paní Ani Čeplinová, je, patří pohádka do reálného života?
2: Naprosto. Naprosto, protože vlastně ta pohádka, když je člověku zlé, ho dostane vejš a dostane dál a pořád mu nechává naději, že bude šťastný konec.
0: To je odpověď Heleny Růžičkové, Slávek Jandák.
3: Já si myslím, že víte, ještě jsem zapomněl říct, že nemám rád reálné a realistické pohádky. A proto si myslím, že pohádka do reálného života patří.
0: Odpověď Pavla Milonka.
1: No, když to takovéto dvě celebrity odpověděly takto, tak já nemůžu nic jiného říci. Samozřejmě, že patří.
0: Tak uzavřeme tuto mini anketu odpovědi paní Čeplinové. Pohádka je dokonce pro život nezbytná, protože pohádky mohou vzbuzovat představy. Tak, to byla kratičká anketa na úvod a já se zeptám, myslíte si, že děti jsou tou dobrou budoucností této společnosti? Jsme na dětském festivalu, zkuste se nad tím zamyslet. Uděláme to teď v opačném pořadí, to znamená první Pavel Melounek.
1: Já si myslím, že jsou její jedinou nadějí, protože jsem trošičku skeptický k tomu, co se tady za těch 10 let odehrálo, a proto taky děláme třeba tenhle ten festival, protože hrozně si přejeme, aby ty nové generace tady

0: to, co my jsme natropili a způsobili, pomohli nějakým způsobem vylepšit.
1: Slávek?
2: Já nevím, je logický, že naději můžou být tedy potomci lidského rodu, tedy děti, to je logický, ale jestli je, čeká dobrý svět, to si jistý nejsem, ale každopádně bychom měli dělat všechno pro to, aby tam přišli do toho nejistého světa slušní lidi a možná proto je taky tenhle ten festival.
1: Helena Ružičková.
3: Já bych chtěla jenom říct jednu věc, že strašně moc děkuji za to, protože já jsem měla dost problémy s tím, že jsem 5 let, co byla i záležitosti s Jirkou a vůbec jako nemohla se zúčastnit, ale to se zúčastňuji prakticky po 5 letech a udělal se fantastický skok. Opravdu od srdce chci poděkovat Slávkovi Jandákovi, který celý rok to připravuje a je to vidět. Jednak mám pocit, že ten Zlín jednak tím žije, jednak teda se dostavují skutečně teda ty děti a jelikož mám zkušenosti víc než už 11 let s dětským domovy, protože přes 10 let jsem byla s Jiřím teda na Slovensku, kde jsme měli svoje sloníčata na základě operace a vlastně nemoci, jsem se loni s nima rozloučila, ale tím, že jsme točili pohádku Z pekla štěstí 2, tak jsem se dala dohromady s dětským domovem v Plané u Tachova a proto, že sleduju tu dětskou problematiku, že jestli bude možnost a bude síla a bude se pomáhat tak, jak ať už Míla Řádová vedle teda Slávka Jandáka pomáhají i mimo festival, což málo kdy řeknou, že pomůžou teda dětským domovům, takže nebude takový problém s dětma z dětských domovů jako s dětma, který jsou z takzvaně ty dnešní bohaté společnosti, kde vlastně rodiče si kupují lásku penězma a vlastně ty děti mají všechno a nemají to hlavní, nemají tu lásku. A ještě když dovolíte, bych chtěla moc poděkovat Míle Řádové, protože jistě víte, že tady je výstava Klapek a že dokonce náš dětský domov dostal klapku. A jenom jak je silná pohádka, když jsme o tom hovořili, tak ty děti vymýšleli, jako co tam namalujou a nakonec namalovali na tu klapku toho dráčka z pekla štěstí 2.
1: Děkuji Heleně Ružičkové, my se k Míle Řádové ještě vrátíme, protože Míle vyšla knížka krásná, 7 dní s Ani Girardotovou, takže je to připomínka pro přítomné novináře i pro vás, kteří milujete filmovou literaturu. Chci připomenout, že na stanici Praha teď posloucháte Tobogán, je a patří Zlínskému festivalu. A teď už uvítáme naše hudební hosty, skupina Fleret přichází, aby zahrála první písničku. Jste na domácí půdě, pánové, tak ať to zní.

0: Čistá jako sliv Vizovice, to byla voda na tvůj mlýn, to je v závěru té písničky zcela patrné. Připomínám tedy, že zpívali a hráli flereti, že jsou na domácí půdě. A když jsme na půdě festivalového filmového klání, jakými jste diváky vy, Heleno, Slávku, zkuste si vzpomenout, co vás motivovalo, když jste byli dětmi, kteří teprve zkoušeli tu příchuť toho kina.
1: No tak já Laskavost. Jsem žila ve Vyšehradské ulici, prakticky na Karlově náměstí proti Faustovému domu a přímo vedle domu jsme měli kino Emauzy. To my bydleli v prvním patře a tam prostě bouchnul gong a my šup do biografu s maminkou. A my byli od malička, já jsem byla fanoušek biografové a milovala jsem teda filmy všechny a český filmy se mohla napovídat a vůbec mě nevadilo teda, že jsem na ten film šla třeba dvakrát i třikrát. Ale víš, ono to taky, jako já jsem se narodila v 36. roce, to znamená v 39. vypukla válka, ve 40. kdy jsem teda už brala vědomí a tak dále. Ten biograf byl jako největší kultura, by se dalo říct. Jako do těch divadel se člověk dostal, to se šlo do Národního divadla, dejme tomu na Pohádky do pohádky. A to byla opravdu jako velká návštěva, že celá rodina šla. Jsme měli třeba koupenou loži v Národním divadle a tak jako i tím jsem byla motivovaná, že jsem chodila do toho divadla, ale já mám pocit, že v první řadě by se měla změnit cena vstupního pro biografii, protože ta lidová zábava, vlastně, která je tím kinem a když se i dovídají, tak je pro dneska pro mnohý lidi teda jako to vstupný
0: to
1: velmi drahý.
0: Malinko dále, no, já pokud vím. Jde o to vstupné a...
1: Právě a to vstupní by mělo zase zpátky nebo dělat všechno pro to, aby
2: já,
1: aspoň zlidověla.
2: Já, Helenko, skočím do řeči, protože jestli to máš i dovolíš, proto my jsme tady ve Zlíně a všade, kde probíhá festival, na to navazuju, protože právě to je dneska možná trošku problém návštěvnosti někde, ne všade, ale někde, tak proto jsme udělali to, že všechny děti vlastně i dospělí můžou jít do kina zdarma. Takže tady vstupný není. Ale já bych chtěl říct to, že já proč jsem chodil do biografu, my jsme měli kino Odech Krči, který spolu zakládal taky můj dědeček po válce, první světový, a já a do kina vám ani nechodil kvůli příběhům, ale kvůli tomu, že vlastně ten biograf tehdy, to kino, bylo takový okno do světa. Oni přece jenom i v té době se pouštěli sem tam filmy, je jedno, že byly třeba polský, že byly ruský, ale už byly i americký a člověk vlastně, když nemohl, tak mu ten film otevřel okno do světa. Proto jsem strašně rád chodil do biografu.
0: Posloucháte odpovědi Slavka Jandáka a Heleny Růžičkové v pořadu Tobogán, pořad Českého rozhlasu 2 stanice Praha. Nechci pan prezident a paní Hlečka poslechnou, proč třeba chodí do kina lidé o 20-30 let mladší, takže se ptám vás, je to profesní zájem nebo je to zájem jenom proto, že vám to někdo doporučil? Čím je pro vás kino přitažlivé?
3: No tak já jsem studentka, takže mám ráda veškeré druhy kultury. Pro mě je to příjemné zpětření mého času.
0: Máte kino svých představ nebo kino, kam ráda chodíte?
3: No kino mých představ bylo kino Družba, které je teďka zrušené a je z něj supermarket. A to bylo takové malé kino, kde byly staré obrázky z filmů, tak to bylo pěkné.
0: Chodíte sama ráda do kina nebo s přítelem nebo s určitou společností kamarádů?
3: Já chodím většinou s přáteli a pokud jsou filmové kluby, tak klidně jdu sama, protože ty filmy jsou většinou dobré a nepotřebuji k tomu společnost.
0: Přál bych vám, aby kino Družba se opět vrátilo k promítání, ale to já nezařídím. Jak je to ve vašem případě? Máte své kino oblíbené?
4: Tak já jsem šťastná, že studuji tady ve Zlíně, já jsem z Litvínova, takže tam jsou daleko menší možnosti a vážím si toho. Chodím ráda do kina.
0: Chtěl byste někdy dělat film profesionálně nebo filmovou vědu nebo věnovat se některému filmovému řemeslu?
4: Tak naši spolužáci studují audiovizi, zajímá mě film a leckdy nám i doporučují některé snímky, takže mě to baví.
0: Děkuji. My jsme sice slíbili, že dnes nebudeme mluvit o aktuálních věcech na festivalu, protože pořád vysíláme až po jeho skončení, ale přesto se zeptám na nějaký hluboký zážitek, který máte z dosavadního průběhu. Co se vám líbilo, co vás zaujalo, kdo vás zaujal, kdo vás překvapil, kdo vám nedal autogram, kdo vám ho naopak s velkou chutí podepsal?
4: Já nejsem sběratelkou autogramů a já nevím, tak asi potěšilo mě, že vůbec je to zdarma. že je to vlastně jakási svoboda a hlavně, že jsou tady ty venkovní projekce, to je obrovská příležitost.
0: Děkuju za tyto dva názory. Byly záměrně vyprovokovány proto, aby na to mohl odpovědět programový ředitel festivalu Pavel Melounek a potom si opět poslechneme Fleret. A já znovu, sluší se to, připomenu, že jsme v pořadu Tobogán, který vysílá stanice Praha, ještě Hlenka.
1: Já bych jenom, než začne Melounek, náš milovaný, bych chtěla jenom říct,
0: jenom že... promiň, všimněte si, jak to krásně zní. Melounek, náš milovaný. A Melounek je takovýhle asi 100 kg.
1: Nebo náhodou šel do sebe. Teď už je menší, ale je to zlatý člověk, opravdu. A ještě k tomu představte si, že umí. To je zázrak, co? To je člověk, který umí, tak jako Slávek umí. A setkat se s takovýma lidma, to nemluvím o Tomášovi Slámovi. Toho znám taky už nějaký pátek a taky umí. Zaplať pánu za ty lidi. Ale já bych jenom chtěla říct, že je právě nádherný a mám proto tak strašně ráda, jako ten dětský festival a hlavně to, co tady prostě dokázali kluci udělat, že je to zdarma. Když je festival, tak to je vlastně fest. Festival je od svátku.
2: To je svátek, ano.
1: A vlastně ten svátek můžou prožívat všechny děti na světě, čili aspoň teda ve Zlíně a kteří sem dojedou.
0: Připomínám, poslouchat tak Tobogán a napadlo mě před tou písničkou Fleretu, zeptám se alespoň šéfa kapely Fleretu, jaký ty seš filmový divák? Máš vůbec čas během koncertní sezony chodit pravidelně do kina, nebo je to nárazové na základě doporučení někoho, nebo recenze, kterou si přečteš v Mladé frontě nebo v Lidových novinách?
5: No, tak to asi přečtu všechno, to ale opravdu nemám vůbec čas, protože my koncentrujeme 15-20 koncertů do měsíce, takže opravdu ne, ale já, co je dobré, zase mám velké děti, které samozřejmě jsou študáci a zajímají se tím, takže já vím přesně, co je dobré, na co se hodí jít a to si teda potom zhlednu na videu.
0: Tak a já bych vás poprosil, protože v podstatě je to asi dárek, který bez rozpaků Helena Růžičková určitě přijme, takže k jejím narozeninám patří tato písnička Od Fleretu na domácí půdě.

0: Já vám strašně děkuji, strašně moc. A jste pravý chlapčiska, bylo to nádherný, děkuji.
1: Já těm pravým chlapčiskům ještě pomůžu v tom, protože se to sluší a patří, byla to písnička, která byla prezentována jako dárek pro Helenu Růžičkovou. Vím, že vaše dlaně jsou příliš daleko od pódia, ale o to se snažte trošku více, aby to bylo zřejmé a patrné, takže Fleret vám hraje při dnešním vysílání tobogánu v této sestavě. Zdeněk Hrachový kytara, Táňa Bartošík housle, Vladan Heča elektrická kytara flétna a Vladimír Mokráš basová kytara. A aby si věděla, Helenko, kdo ti takhle krásně hrál, tak připomínám, že on už to vlastně tady říkal Zdeněk, že Fleret to je vynikající kapela, která staví na domácím repertoáru, na domácích kořenech. Na jedné straně s nimi zpívá paní Jarmila Šuláková.
0: Ježiš.
1: A to je velikánská podsta.
0: To je fantazie.
1: Ale na straně druhé dokonce koncertují Seattle Tool s britskou rockovou kapelou, takže to ukazuje
0: to taky
1: na tu velikánskou muzikálnost, to je taky ano. Výborný. Ty bys si mohla objednat, hele, někdy.
0: Ne, já můžu říct, protože já miluju, teda opravdu tady to, my jsme tady prožili rok, když jsme točili o moravské zemi. Mimo to jsem tady natáčela s panem režisérem Kachyňou Náš dědek Josef, čili a já prostě tady k tomu lnu, protože tatínek prostě byl z Moravy a co byl tatínek, to bylo všechno, že jo. Ale jenom nepochopím, jestli se mohu zeptat, když takhle nádherně hrajou, proč jsou Fleret?
1: No to jednoduše Zdeněk vysvětlí, proč jsou Fleret, ale to už se ví dost dlouho.
2: No, to můžu, tak my jsme se dřív jmenovali Šperhák a v té době tenkrát to jako měli ti Komanči, nevím, jak se to řekne, strach prostě, že budeme do něčeho písničkama rýpat, jo, takže my jsme si dali Fleret, poněvadž jsme dobře tušili, že oni nebudou vědět, co to je, tím se dá taky špárat, píchat vlastně, že je to starofrancouzská šelmická zbraň a toto nám prošlo.
0: Všimli jste si, kluci, já vím, že nás pořád vozejí autama, ale já z toho auta koukám. Představ si, tady lidi chodí a smějou se. Já už si připadám jak v Tajsku. Nečestný slovo, ty mají taky hovno a furt se smějou, rozumíš tomu? A tady ty lidi se usmívají. Fakt je, že pán Bůh na vám fandí, protože máte nádherný počasí. Sluníčko svítí, všechno, ale všimli jste se, že jsou tady lidi usměvaví?
1: No ne, jde o to, jestli v tom autě nemáš nějaký okna s dioptriema velkýma, to je taky docela
0: ne, já jako už taky pomalu slepickou hůl, ale ještě se dochmatávám, no. Že už poznám takhle chlapeček, holčička, ale já se opravdu dívám z toho okýnka, protože jsem taky
3: ne,
0: mírně
3: Helena,
0: přímají.
3: Helena, pravdu, že nás to možná překvapuje z té hektické, anonymní
0: Ta Praha je
3: Prahy, tak prostě ty lidi opravdu chodí a jsou, možná
0: a
3: ne, ale jsou dobře naložený, aspoň tak vypadají a vyzařuje z nich takový to sluníčko tady té Moravy.
0: Doslova.
4: Ano, samozřejmě.
1: Protože jsme na Zlínském festivalu a já jsem se dotkl zcela záměrně filmového dětského hrdiny, vy jste odpovídali na otázku, jestli ta pohádka může mít reálné základy, nebo jestli je opisem skutečnosti. Teď se chci zeptat vás, protagonistu dnešního tobogánu, ale i vás, diváku, jak se proměnil dětský filmový hrdina. Zkuste si vzpomenout, komu jste fandili, když vám bylo, dejme tomu, 14-15 let a byli to třeba právě na filmovém plátně vaši vrstevníci. Nemusel to být zrovna Timura, jeho parta, ale byli jiní hrdinové. A zdali máte pocit, že to, co bylo typické pro toho hrdinu, že je čestný, pravdomluvný, já nevím, další vlastnosti bych mohl vyjmenovat, kladné, tak jestli to platí i pro dnešní filmy? Pavel Melounek.
5: Já si myslím, že samozřejmě v těch dětských filmech zůstávají v těch dobrých zakódovány nějaké obecné mravní principy, akorát ta realita je někdy, nebo ten filmový příběh je blíž realitě, blíž třeba i těm traumatům, které jsou děti vystaveny. No a my chceme v tom festivalem programu postihnout všechny trendy, jak pohádky, kterých se teda ve světě v současné době moc netočí, spíš u nás, v Německu, ve Skandinávii, tak i příběhy o vztahu dětí a rodičů, příběhy, které jsou některé trošku smutné, některé jsou veselé, ale všechny jsou tak nastaveny tak, aby z toho ty obecně mravné principy aspoň malilinko vykukovaly.
1: Pavle, chci ale znát i tu odpověď na moji otázku, alespoň té úvodní části, tvůj dětský oblíbený hrdina, jestli se ti vybavuje nějaký film?
5: Já jsem byl možná nějaký zvláštní dítě, samozřejmě princezna se Zlatou hvězdou na čele, tohle to všechno, jo, ale já, když jsem do kina Kotva u nás v Budějovicích chodil, tak jsem začal, si pamatuju, takový jako třikrát Frigo na mašině. A pak to byl, já jsem stihnul ještě tu éru takových těch sovětských filmů, kterými jsme pak jako všechny zavrhli a oni všechny, takový ten člověk, obojživelník, admirál Ušakov, Koráby útočí, boxer, klaun a zápasník. To byla taky taková zvláštní éra poetická, teď se k tomu trošičku i vrací. Máme tu tady jeden jako naprosto krásný běloruský film pro děti. I musím se přiznat k tomu, že i toto mě nějak spolu formovalo.
1: Slavek Jandák?
3: Ano, ano, já si myslím, že vlastně to velmi výstivně řekl Pavel Mounek, že dřív jaksi bylo všecko ve všech oblastech jasnější, vyhraněnější, tedy hrdinové byli černý nebo bílý, všechno, ale hlavně byl svět dětí a svět dospělých. A tady se stává trošku takový ten malér, že se nám ty světy pro tu dětskou duši strašně prolínají. Někdy a myslím, bohužel, ve většině případů velmi negativně. My třeba tady máme určité problémy, protože jsme chtěli přitáhnout do Zlína skutečně průřez toho, co se v současné době nejlepšího, nejkvalitnějšího z filmového hlediska točí. Samozřejmě někdy je i dětský divák šokován, protože najednou je tam svět, který ještě nezná. A já si myslím, ale že je dobře, že jsou tady, řekl bych, některé diskutabilní filmy, protože je nutný se orientovat a už i to dítě je nutné, aby se orientovalo. Takže já si myslím, že je dneska ty filmy jsou jiný a zaplať pán Bůh, že my a ta střední Evropa držíme takovou tu tradici, že děláme ještě klasické pohádky, protože v tom nesmírná poezie, kreativita a je to prostě příjemný, je to snění. No a k té druhé části, co jsi se ptal, co mě formovalo, tak já jsem měl takový dva filmy. Jeden jsem měl Bílej tesák, proto jsem dlouho měl německý ovčák a pořád jsem z nich chtěl dělat vlky. Až jsem skončil u Dalmatínu, ale ty už mám 22 let, takže to jsem nepropadl módnosti tohoto psa. Pak to byl ještě film třeba Náš dědeček automobil a pak to byly, a to neříkám jako poklonu či jaksi se podbízení Zlínským, ale pak to byly filmy Karla Zemana, protože když znova je teďka reprizuje Česká televize asi po 189. Škoda, že umřel třeba Karel Zeman, ale já si myslím, že dneska se tady otvírá, dneska ateliéry pracují na dvě směny, začaly se tady dělat animované filmy a zaplať Bůh, takže to je dobře.
1: Dobře, poprosím ještě Helenu Růžičkovou. Helenko, než se k tomu dáme, tak bych rád přivítal muže, kterého velmi dobře znáte, z legendárního filmu Vesničko má středisková, pana Jánoše Bána se slečnou tlumočnicí.
0: Těšíme, Reši.
4: Dobrý den.
0: Jak se řekne maďarsky dobrý den?
1: Jánoš přichází. Dobrý den. S Evou.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den. Růžičko, jo, na
1: tak poprosím jenom, kdybys tlumočila Jánošovi. Vyřizujeme srdečný pozdrav od Mariana Labudy.
6: Labuda úrtól, Labuda úr nagyon sok szeretettel üdvözöl.
4: Én is remélem tudja, hogy miért.
6: On také a doufá, že pan Labuda ví proč.
1: Jakou hodnotou pro vás byl film Vesničko má středisková?
6: Velice důležitá. Ten film měl velice důležitou roli v jeho životě.
1: Při zvaní na tento festival největším reklamním trikem prezidenta festivalu pana Slávka Jandáka bylo, že upozorňoval, že přijedete, že máte krásné zuby a že to, co bylo v těch pasážích Vesničko má středisková neplatí, že jste krásný chlap. Myslíte si, že jste krásný chlap?
4: A to jsem to, asi jsem nevím, nekem kradel, nevím.
6: O tom nemusí rozhodovat on.
4: De von kritikoj érzékem, úgyhogy.
6: Ale má smysl pro kritiku, takže.
1: Chceme se vás zeptat, tím, že jste přišel do rozhlasového pořadu, který film v poslední době, který jste natočil, vám učaroval? A zdali byste ho mohl doporučit českým divákům, pokud byl orientován na dětského diváka nebo na mladé lidi, tak samozřejmě ještě s větší radostí si to vyslechneme.
6: pro děti i pro dospělé by doporučoval film Mami Blue.
1: Ve filmu Vesničko má středisková působíte dojmem, že vesnička vaše středisková je vám vlastní a v životě byste ji nevyměnil za jiné bydlení. Kde bydlíte, v jak velkém bytě a kdo se o vás stará? A Helena Ružičková se ptá, s kým tam bydlíte.
4: Pillanatnyilag nem lakom sehol.
6: Teď nebydlí nikde.
1: To je velmi zajímavá otázka pro Asociace českých bezdomovců, teda, že nebydlíte nikde. A chtěl byste ubytování?
4: A dolgos két kezemmel gondoskodom magamról.
6: Pracuje svýma vlastníma rukama a tak se o sebe stará vlastně.
4: De vice félretéve, egy színész házban lakom pillanatnyilag olyan a helyzetem.
6: Ale nyní bydlí v Budapešti v domě pro herce.
1: My jsme vám raketovým způsobem představili Jánoše Bána, herce legendárního člověka, který hrál ve Vesničce má středisková, hraje na divadle, hraje výborně. Jistě i Helena, i Slávek toho využívají. Máte právo závěrečné otázky na pana Jánoše Bána, jak já, Helena, tak samozřejmě
0: Já jsem šťastná, Slávek. Že ho vidím živě. A ještě mám větší radost, že mluví. Je rozkošný, je to ohromný společník, jak jsem ho měla poznat, možnost poznat teda aspoň z dálky, protože ještě ruku jsme si neměli možnost podat, ale vážím si tu roli, kterou udělal, tak má být na co hrdý.
1: Děkuji Heleně Ružičkové, Jánošu Bánovi to bylo všechno přetlumočeno, takže ví, co jsi říkala. Ano. Tři jednoduché otázky anketního typu. Vaše nejkrásnější divadelní hra, ve které byste chtěl hrát, anebo hra, která vás uchvátila?
4: Chlestakov, Gogoj revizor.
1: Chlestakov. Pokud jde o film, který film patřil mezi vaše nejoblíbenější od dob dětství a setrvalo to až do dnešního dne?
4: Ivan Pasernek z Intim megvilágítása.
1: Intimní osvětlení. Ivan Paser, český filmový režisér. Děkujeme. A třetí věc. Myslíte si, že máme dobrého prezidenta našeho filmového festivalu pro děti a mládež?
4: Meggyőződésem.
6: Ano, já o tom přesvědčen. Tak,
1: posloucháte Dobogán z 41. Mezinárodního festivalu filmu pro děti a mládež. Našimi hosty jsou Helena Ružičková, Slávek Jandáš, Jánoš Bán, Pavel Miloušek. Teď nám zahraje Fleret předposlední písničku našeho dnešního Tobogánu a potom ještě chvilinku si s Helenou Ružičkovou a ostatním budeme povídat.

0: Tak to byl jeden z nejslavnějších hitů, nebo evergreenů přesněji řečeno, Zatulané od Flerettu, a je to věc, která, když dělají koncerty, tak nikdy nechybí. Teď už jsem tady jenom Zelenkou Růžičkovou, která si
1: vzala
0: svoji oblíbenou cigaretku. To v divadle u hasičů bys nemohla.
1: To já vím.
0: Ale tady v tomto diskotekovém prostředí ano.
1: Nádherný prostředí.
0: Potřebuješ při natáčení, když je chvilinka pauzy, dát si cigaretku, napít se vody, být v sousedství třeba spoluherců, anebo potřebuješ mít úplně samotu?
1: Ne, já miluju lidi, já prostě jsem absolutně lidový člověk a nejšťastnější jsem mezi těma nejubožejšíma. Tam ti řeknou pravdu. Vždycky, vždycky. Ale já bych ještě chtěla, když dovolíte. Já jsem tady třeba v Kudlově měla možnost natočit metráček s panem režisérem Pinkavou a vůbec jsem tady natáčela a bylo tady nádherný prostředí. Ale víte, kdo pro děti udělal strašně moc, byla Hermína Týrlová. A třeba já konkrétně milovala ten její uzel. Víte, že prostě málo prostředků k tomu a věřte mi, že třeba někdy dítě, když je... Já to měla možnost v tom dětském domově poznat, protože já jsem taky částečně s nima bydlela, když jsem tam přijela. Tam byla 14 dní, čili jsem byla mezi nima. A když je malý dítě a uděláte třeba hračku, která je měkká, proto miluju, a třeba bude mi těch 65, a já mám u sebe slona, který je ohromně tím materiálem pohyblivý, a třeba stačí, když ho jenom rozhejváš, jak prostě odpoutáš ty jeho starosti a jak se dostává, protože každé dítě, které se dostane do dětského domova, i když je absolutně zdravý, tak není. Každý projde jedním velkým, velkým utrpením, který má zaznamenaný na celý život. A proto ty děti jsou jiný a vážejí si všeho. Všeho. Ty děti umějí poděkovat.
0: Ty jsi malinko odbočila, děkuju, ale ano, za to vyznání od toho prostředí té šatny, ale dostala se s věcem zajímavým a mám ti teď na mysli tu věc, která se bezprostředně týká toho vztahu k tomu produktu, dejme v tomu filmovému. Tam ten dětský divák najednou, pokud jde o ten kapesníček, je spolutvůrce, on ho může ohnout, on ho může zatočit, schumlat a stává se jakoby spolutvůrcem toho určitého příběhu.
1: Ale hlavně se u něj tvoří fantazie a každý ten kapesník má, i když dneska už jsou papírový kapesníčky, ale prostě má možnost z určitýho hadírku si udělat to, co viděl.
0: Dobře, poskytuje moderní technika podle tebe a letos na Zlínském festivalu je to hodně demonstrováno a deklarováno. Internet, Mach a Šebestová posílají zprávy přes internet a organizují průběh toho festivalu vlastně a mapují ho a zaznamenávají ho pomocí internetové technologie. Myslíš si, že ta moderní technologie je také v tomto směru nejen komunikativní, ale že je i hravá, že rozvíjí fantazii, anebo je to jenom přibírání a dostávání informací?
1: Já mám pocit, nevím, já tomu tak nerozumím, protože já na mobilu akorát umím jako zmáčknout, kdy mám telefonovat a kdy ne, a ostatní dělá Luboš. Čili, že jako nemám blízko k té technice a spíš jsem teda byla vždycky jako věcí, které jsem si mohla udělat nebo tak, ale jelikož sama maluji, tak vím, jak třeba pro mě, a já na to do smrti nezapomenu, my jsme měli v páté třídě pana profesora, který chtěl na malování, abychom si přinesli, děvčata, takový ty hrnečky, víš, co bylo na vaření, jak jsme si s tím hráli, s těma pokličkama, tak prostě jak si měl nádobičku a kuchyňku, a abychom to měli na rozdělávání barev. A mně to zůstalo do dneška prostě, že těm dětem zase dávám a říkám si, jestli jste si s tímhle hráli, dělejte, víš, ono to prostě vrací to dětství a já si myslím, že je strašně dobře, že ty děti dneska jsou třeba dítě dneska z takový sedmý třídy, pracuje s těma počítačem a takovým způsobem, že opravdu té technice jako do ní vnikne, ale já se obávám, aby ta technika nezabila to dítě, aby on totiž dřív ta technika byla jako pro nás a dneska ona těma hrama vtahuje a bere mu čas a bere mu víc, ale zase, když je někdo hravej, no tak je samozřejmě, že se do toho zapojí. A myslím si, že ta technika je trošku ďábelská po té stránce, že nám bere fantazii. Ona i televize je ďábelská, rozhlas je nádherný, rozhlas vy můžete poslouchat a přitom, dejme tomu, šijete, pracujete a vnímáte. Ale ta televize už si vás přišije teda k tomu a musíte si, nemusíte, ale díváte se. Čili, že vlastně vy jste jenom konzument. Vy jíte, dejme tomu, slaný oříšky a k tomu jíte, co tam oni teda dělají a berete to a ta hlava, jako když vypne. Jestli mě dobře rozumíš. A toho já se obávám. Já bych byla šťastná a já jsem přesvědčena, že v tomto prostředí toho fantastického vína a té přírody a toho, že určitě vznikne nová Hermína Týrlová, to nebyl jen kapesníček, taky byl jeden korálový panáček. Nebo když oživili hračky, nebo rozumíš tomu, to jsou prostě věci, když si myslím, že to dítě by nemělo být o tohleto ošizený.
0: Děkuju ti, my jsme jenom částečně nakousli některé věci, které se bezprostředně dotýkají tématu a témat tohoto festivalu. Já vám chci poděkovat za to, že jste přišli do tohoto zlínského klubu. Chci poděkovat Fleratu, který uzavře naše dnešní setkání. Děkuji Heleně Lužičkové, Slávku Jandákovi, Pavlu Melonkovi a loučí se s vámi i skupina Fleret.

Záznam ze zlínského filmového festivalu pro děti a mládež pro vás ve spolupráci s Brněnským rozhlasem připravili Tomáš Sláma a Saša Vébrová. A na závěr dnešního toboganu ještě malý přídavek v podání skupiny Fleret.

0: díky moc, Florent Vizovice.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

0: I dnes, hned na začátku Meteoru, nažhavíme své mozkové závity, protože prvním tématem bude mozek.
1: Ano, pokračujeme v odpovídání na dotazy posluchačů. Neuropatolog dr. František Koukolík dnes odpoví na tento dotaz pana Jaroslava Navrátila.
0: Nakolik je schopnost kritického myšlení určená nebo alespoň ovlivněna strukturou mozku? Jinými slovy, je nebo není možné se kritickému myšlení naučit?
2: Na tuhle otázku jsou dvě odpovědi. Odpověď první, schopnost kritického myšlení je podmíněna biologicky. Kritického myšlení, jak plyne z definice, jsou schopni jen lidé. Vyžaduje tudíž lidskou genetickou informaci a lidský mozek. Kritické myšlení lze chápat jako druh rozhodování. Záleží tedy zejména na řídících funkcích mozku, na paměti, tedy na míře vzdělání, na orientované pozornosti a na inteligenci. Ty jsou z valného podílu rovněž dány geneticky. Například inteligence má dědivost neboli heritabilitu kolem 60%.
1: To je první odpověď, slíbil jste dvě.
2: Kritickému myšlení se musí lidé dost pracně učit. S učením by se mělo začít v předškolním věku. Kritické myšlení není stav, ale proces. Lidé, kteří jsou toho schopni a chtějí, pracují na svém kritickém myšlení celý život.
0: Jak se vůbec kritické myšlení definuje?
2: Definice několik. Jedna z nejlepších říká, tvrzení jsou výroky, které můžeme přijmout buď jako pravdivé, nebo jako nepravdivé. Kritické myšlení je pečlivé a uvážené rozhodnutí o tom, zda nějaké tvrzení přijmeme, odmítneme, nebo se o něm zřekneme úsudku. Kritické myšlení rovněž zahrnuje stupeň jistoty, s níž nějaké tvrzení přijmeme nebo odmítneme.
1: Tvrzení těch je, každý člověk něco tvrdí. Dochází také k různým nedorozuměním.
0: Ano, lidé si často neuvědomují, že mluví o dvou různých věcech. Pro příklady nemusíme chodit daleko.
2: Manželka praví, jaderná elektrárna je příliš nebezpečná na to, aby stála tak blízko u města. Manžel odpovídá, kdybychom neměli jadernou elektrárnu, nebudeš mít čím svítit. Jenže manželka mluví o bezpečné vzdálenosti mezi jadernou elektrárnou a městem a pán mluví o existenci jaderných elektráren. Kromě toho je nutné důsledně rozlišovat mezi faktem a názorem.
1: Tak to určitě, dejme si ještě nějaký příklad.
2: A manželka praví, kočky jsou lepší domácí zvířata než psi. Manžel na to, psi jsou lepší domácí zvířata než kočky. Těžko rozhodnout, platí. Jedná-li se o věc vkusu nebo toho, čemu dáváme přednost, jde o čistě subjektivní názor. Další příklad. Manželka praví, Mars je menší než Země. Manžel praví, Mars je stejně velký jako Země. Tohle rozhodnout jde. Jestliže jde rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé nebo nepravdivé, pak je tvrzení objektivní a týká se fakta. Kromě toho je nutné vždy rozhodnout, co je fakt a co je faktoid, tedy něco, co se faktu podobá. Faktoidy se hemží propaganda. Mizerné televizní a rozhlasové zprávy, stejně jako mizerné noviny, se dají na první pohled poznat podle toho, že nerozlišují zpravodajství. To by měla být fakta, nic než fakta, a to fakta úplná, neskreslená a nezamlčená.

0: Vlčovaná? Od komentářů. Což jsou názory? Jakékoliv mizerné zpravodajství fakta nějak vyberou a upraví, promíchají je komentářem a vy tu směs spolknete. Účelem je vyvolat ve vás propagandisticky žádoucí pocity a také vám je vložit do paměti tak, že je budete považovat za názory vlastní.
1: Proto je třeba naučit se kritickému myšlení. Takový člověk propagandě nepodlehne.
2: Měli bychom si dát také pozor na to, čí názory posloucháme, respektive jaké ty názory jsou.
0: Lidé jsou si rovni, ale jejich názory nikoli. Existují názory mylné, zavádějící, stupidní, názory vysoce sociálně nebezpečné. Nutné je rozlišovat.
2: Posluchač Jaroslav Navrátil se ještě ptá.
1: Kdo ovládá kritické myšlení, ovládá i myšlení matematické? Existuje souvislost? A pokud ano, je to ovlivněno stavbou mozku?
0: Souvislost mezi kritickým a matematickým myšlením existuje. Jde o dvě množiny, které se protínají jen částečně. Matematik myslí vědecky, což je druh kritického myšlení ve svém oboru. Bude-li dostatečně široce vzdělaný, může kriticky myslet i mimo svůj obor. Ale také vůbec nemusí, jestliže je jeho vzdělání mimo vlastní obor méně široké a méně hluboké.
2: A souvislost mezi strukturou mozku a funkcí matematického myšlení, na kterou se ptá posluchač?
0: Existuje. Rád bych předem poznamenal, že stavba a funkce mozku jsou rub a líc téže mince. V molekulární a buněčné rovně zkoumání je nelze rozlišit. Cokoliv se stane s funkcí, stane se se strukturou a naopak, a to prakticky okamžitě. Rozlišování stavby a funkce živého mozku je v molekulární a buněčné rovně jen věcí nástrojů, kterými stavbu a funkci zkoumáte. Některé nástroje dokáží zkoumat stavbu a funkci mozku současně, dokonce na úrovni, které se říká makroskopická, to jest té, která rozlišuje prostým okem. V jistém rozsahu to umí funkční zobrazovací metody. Ukáží, co se v mozku při nějaké zátěži děje a kde se to děje. Kromě jiného se tak přišlo na takzvaný číselný smysl.
1: Číselný smysl? Co to je?
0: Podědili jsme ho po předcích, které máme společné s dnešními zvířaty. Početní smysl mají krysy, delfíni, holuby i opice. Podkladem početního smyslu je činnost neuronálních sítí velkého rozsahu, které se věnují kvantitativnímu rozlišování jevů. Například, zda něco svítí víc nebo méně, zda je něco hlasitější nebo méně hlasité, zda je něco delší nebo kratší. Některé části těchto sítí se věnují jednoduchému počítání, jiné se věnují matematice, které se říká vyšší. Jednoduché počítání, třeba 2 plus 2, řeší v našem západním kulturním okruhu systémy určené řeči a jazyku. Jejich uzly jsou obvykle v levé hemisféře. Složité, abstraktní matematické problémy řeší sítě, které zpracovávají prostor. Klíčové uzly těchto sítí jsou obvykle v hemisféře pravé.
2: Každý typ matematické úlohy řeší jiná část mozku. Komu nejde výpočet procent, tomu může jít třeba geometrie.
1: Ale jak říkal František Koukolík, matematické myšlení i kritické myšlení se z velké míry můžeme naučit.
2: Hurá do toho!

0: Oživit nebo neoživit? To je zásadní otázka.
1: Budeme se snad bavit o poskytování první pomoci?
0: To by bylo příliš jednoduché, tam platí vždy oživit. My se budeme zabývat případem, kdy je dotyčný živý tvor už dosti neživým tvorem.
1: Vzkříšení z mrtvých? Na to je věda krátká. Máte asi na mysli klonování, tedy znovu oživení některého vyhynulého živočišného druhu.
0: Přesně tak, mamuta. Mluví se o tom často a teď došlo k určitému pokroku. Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
2: Tahle otázka se vrací jako bumerang co 2-3 roky. Nejnověji oživil zájem o impozantní vyhynulé chobotnace tým genetiků pod vedením Hendrika Paanara, kteří přečetli kompletní dědičnou informaci, a to hned ze dvou sibirských mamutů. Jeden uhynul před zhruba 20 tisíci roky a druhý je ještě o 40 tisíc let starší. Jejich těla se ale zachovala ve věčně zmrzlé půdě Sibiře. Díky tomu přežila i dědičná informace mamutů, i když, dá se říct v uvozovkách, rozlámaná na kousky. Vědci ty kousky přečetli jako útržky rozsáhlé knihy a kompletní genom z nich pak složili pomocí speciálního softwaru na počítači. Tohle se poprvé podařilo už v roce 2008. Virtuální dědičná informace však byla plná chyb a omylů a mezer, ale ty nejnovější genomy právě z těch dvou mamutů jsou přečteny s vysokou spolehlivostí a to dovolilo porovnat dědičnou informaci mamuta s genomem jeho nejbližšího žijícího příbuzného, a to je slon indický. Ukázalo se, že ty dědičné informace se liší na 1 400 000 místech. Celkem ale významně pozměněno je jenom asi 1600 genů, což není mnoho. Takže otázka zní, nemohli bychom dědičnou informaci v sloní buňce metodami genového inženýrství přepsat na mamutí DNA? Odpověď jasná, nemohli. Ale musíme dodat jedno slovo, a to prozatím. Genoví inženýři se v poslední době vyzbrojili molekulárními nástroji, dovolujícími vystříhávat přesně vybrané úseky DNA a nahrazovat je jinými úseky, které byly připraveny synteticky, a to v laboratoři. Tyto takzvané CRISPRy by mohly proměnu sloní DNA na mamutí zvládnout. Zatím je ale nad jejich síly provést víc než 1 000 000 zásahů. Na Sibiři ale už připravili 16 kilometrů čtverečních tundry v takzvaném pleistocénním parku na to, až mamuti vstanou z mrtvých. Vědci se ale rozcházejí v názoru, zda je správné vracet do přírody tvora, který vyhynul před řadou tisíciletí, a ohrozit tak třeba druhy, které jsou dnes na naší planetě doma.
0: No, tak to je věčná otázka.
1: Kdybyste o tom mohl rozhodovat, jak byste hlasoval?
2: Ale já bych byl pro. My scifisti máme rádi takovýhle věci a vlastně tohle je skoro scifi. Ale bylo by to zajímavé vidět mamuta naživo. Sice asi bychom hodně rychle utíkali, protože když se třeba takový slon rozlobí, tak to nebejvá hezká podívaná a ten mamut nebude o nic jinýho, když je. Má toho slona indického vlastně nejbližšího příbuzného.
1: Jsem moc zvědavá, jak tohle dopadne. Trochu mě děsí představa, že už je pro mamuty udělán výběh.
0: U druhů, které zcela nedávno vyhubil člověk, by to smysl asi mělo. Ale mamut, který tu s námi není nějakých 10 000 let?
1: To je velká otázka.

0: V našem putování po světě za vodou už jsme navštívili řadu míst. Dnes se vydáme do jedné z nejchudších zemí světa, do Bangladéše.
1: Jaká je tam situace s vodou? Otevíráme další kapitolu knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
0: Čte Jiří Švarc.
2: Černobyl jihovýchodní Asie, který nikoho nezajímá. Až dosud jsme byli na návštěvě v zemích, které většinou trpěly nedostatkem vody a množství deště bylo ve velké nerovnováze s nároky místních obyvatel. Tentokrát zamíříme do jihovýchodní Asie. Do státu, který má vody po celý rok obrovské množství, v některých obdobích dokonce tolik, že si s ní neví rady. Přesto i tady právě voda rozhoduje o životě a smrti milionů lidí. Podíváme se do Bangladéše.

Jeden z nejlidnatějších států naší planety vznikl až v roce 1971 z bývalého východního Pákistánu. 166 milionů lidí se tísní v deltě soutoku dvou veletoků Gangy a Brahmaputry. Plochá krajina nadmořské výšky přesahující jen o pár metrů hladinu moře v Bengalském zálivu. Nedostatek vody byl proto v této oblasti historicky naprosto neznámý pojem. Vodu na pití a zavlažování lidé odpradávna brali buď přímo z řek, nebo pokud žili dál od vodního toku, vykopali studnu. Nikdy se s ní příliš nenadřeli. Hladinu podzemní vody nacházeli těsně pod povrchem. Pokud měli s vodou nějaký problém, pak to bylo v období monzunových dešťů, a to ve formě povodní. Nový problém spojený s vodou, se kterým se chudá Bangladéš již nedokázala vyrovnat, se objevil po druhé světové válce v důsledku prudkého nárůstu počtu obyvatel. Hustota osídlení v deltě Gangy a Brahmaputry patří k nejvyšším na planetě a lidé tu proto každodenně vyprodukují obrovské množství biologického odpadu. Ten odchází buď přímo do řeky, nebo znečistí mělkou podzemní vodu. Ta je pak zdrojem epidemií, které postihují především dětskou populaci. Světová veřejnost se na přelomu 60. a 70. let 20. století proto rozhodla zasáhnout a Světová zdravotnická organizace WHO a UNICEF financovala nové hluboké vrty. Tyto zdroje podzemní vody byly před povrchovým znečištěním velmi dobře chráněné a okamžitě nabídly křišťálově průzračnou vodu. Lidé se radovali a okolní svět tleskal. Nadšení trvalo jen několik let. Pak se pomalu začaly objevovat první náznaky až dosud neznámých problémů. Stále více místních lidí začalo trpět kožními problémy. Objevili se první mrtví. A jejich počet narůstal.

Snad to byla lidská hloupost nebo nesmyslná snaha šetřit na nepravém místě, která byla u zrodu problému. Realizaci nových studní a vrtů nedoprovázel hydrogeologický průzkum. Obyvatelé Bangladéše proto netušili, že voda, kterou začínají každodenně konzumovat, obsahuje smrtelně jedovatý arzen. Až do roku 2008 byly v Bangladéši odvrtány přes 4 miliony studní. V 85% z nich překračuje obsah arzenu limit pro pitnou vodu. Nezřídka hodnoty tisícinásobně přesahují zdravý přípustnou úroveň. V důsledku kontaminace povrchových a podzemních vod se dostalo do smrtelného ohrožení 75 milionů obyvatel Bangladéše. Kuriozitou se může zdát skutečnost, že arzen je v Bangladéši zcela přirozenou záležitostí. Specifikou Himaláje jsou horniny s vysokým obsahem tohoto prvku. Místní řeky po miliony let obrušují nejvyšší pohoří světa a ve svém proudu unášejí různé materiály, které ukládají na dolním toku, v deltě, při ústí do moře. Minerály s vysokým obsahem arzenu tu postupně překryla vrstva nepropustného jílu. Nové vrty však jílové těsnění prorazily a narušily velmi křehkou přírodní rovnováhu. Změněné podmínky v hlubších částech horninového masivu vyvolaly mobilitu arzenu, který se z horniny dostal do podzemní a následně i do povrchové vody. Dílo zkázy nastartoval člověk svou nerozvážnou činností.

0: malém lokálním měřítku by řešení podobného problému bylo téměř hračkou. Nabízejí se hned tři možnosti, přičemž jako optimální se jeví jejich kombinace odborně nazvaná integrovaný management vodních zdrojů. První možností je likvidace studen s vysokým obsahem arzenu v podzemních vodách, odborně je zatěsnit a vrátit se k využití vod povrchových. Ty však zůstávají katastrofálně znečištěné, především biologickým odpadem. Proto by bylo nutné postavit čističky odpadních vod a výrazným způsobem zlepšit kvalitu vody v řekách. Druhou možností je vybavit každou studnu speciálním zařízením, které odstraní arzen a umožní využívat vodu ze stávajících zdrojů. Třetí variantou je provést podrobný hydrogeologický průzkum a nalézt zdroje podzemních vod v horninovém prostředí s nízkými obsahy arzénu. Technicky tedy víme, jak na to. Snadno bychom dokázali aplikovat tato opatření na povodí několika desítek kilometrů čtverečních. Je však taková činnost realizovatelná i pro území, kde žije 75 milionů arzenem ohrožovaných obyvatel. V ekonomicky vyspělé zemi možná. Hlavním problémem Bangladéše je ale chudoba v důsledku ekonomické zaostalosti. Stát není schopen vybudovat ani síť čističek odpadních vod, ani zapečetit 4 miliony studen, ani je opatřit protiarzénovými filtry. Zkrátka, nemá peníze na žádné řešení. A tak si kladu otázku, jak to v tomto koutu jihovýchodní Asie asi dopadne.
1: Je to dost paradoxní, že problémy s vodou má země, která jí má v podstatě dost.
2: Tak to dopadne, když se příliš zvýší počet obyvatel a hospodaření s vodou se tomu nepřizpůsobí.
1: Snad se to v dohledné době v Bangladéši změní k lepšímu. Tak a ještě naše soutěžní otázka z minula. Ptali jsme se.
2: Nejen v Bangladéši a Nepálu mají podzemní vody vysoké koncentrace jedovatého arzénu. Kde v České republice se můžeme setkat s podobnou situací? S podzemní vodou s přirozeně zvýšeným obsahem arzénu.
1: Odpovídá Zbyněk Hrkal.
3: Možná vás to vyděsilo, že v podzemních vodách i v České republice můžeme mít jedovatý arzén, který si většina posluchačů dává do asociace s detektivkami a s trávením nevhodných manželek. V Bělovci na Náchodsku se ale vyskytuje minerální voda, která má obsah tohoto prvku až 2,7 mg na litr. Taková koncentrace však není jednorázově nebezpečná. Naopak, minerální vodu zdejší lékaři využívali pro léčebné účely.
2: V Bělovci byla minerální voda objevena už ve 14. století a lázně byly založeny roku 1818. Za 3 roky to vypadá na velkou oslavu.
1: Doufejme. Areál je bohužel po restituci uzavřen a chátrá. Ale třeba se vše změní k lepšímu a skutečně si tam za 3 roky připíjí na 200. založení arzénem.
2: Lokalit s výskytem arzénu je samozřejmě víc, takže i správných odpovědí mohlo být víc.
1: A z autorů správných odpovědí vybíráme Hanu Kožíškovou z Kadaně.
2: Blahopřejeme a zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: A soutěžní otázka dnešní. Tvrdí se, že na naší planetě už neexistuje místo, kam noha člověka nevkročila. Romantické doby cestovatele Emila Holuba jsou už dávno pryč. Přesto ale znáte nějaké jezero, o kterém víme, že existuje, a přesto o něm můžeme se 100% jistotou prohlásit, že na jeho břehu ještě nikdy nikdo nebyl?
2: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 22. června.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: Přiznám se, že jsem si doma vyzkoušela už dva z chemických pokusů, které nám v Meteoru předvedli pánové z Vysoké školy chemicko-technologické.
1: A funguje to i doma nebo jenom tady ve studiu?
0: Právě, že funguje. Trochu jsem pochybovala, jestli mi to půjde, ale jsem spokojená. A také zvědavá, protože nevím, s čím k nám pánové přijdou dnes.
1: No, na mě se nekoukejte, já nevím o nic víc. Pánové, pojďte dál. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Vítáme Petra Holzhausera a Jana Havlíka.
1: Co pro nás dnes máte?
2: Tak tentokrát to bude v podstatě takové chemické kouzlo.
3: Nachystali jsme si pro vás takový salonní trik a ukážeme vám, jak v této plastové krabici udržíme bublinu.
1: Bublinu v plastové krabici?
3: Přesně tak. Prostřed krabice se nám bude vznášet velká bublina.
0: Aniž by se dotýkala jakékoliv stěny?
2: A aniž by se dotýkala dna, což je možná ještě zajímavější. Mm-hmm. Tak, budeme potřebovat určitě bublifuk, z kterého budeme vytvářet bubliny. A potom budeme potřebovat pochopitelně nějaké chemické ingredience. Opět nic neobvyklého, ale kuchyňské potřeby, jako je jedlá soda a kyselina citronová.
3: Tak kromě sody a kyseliny citronové potom potřebujeme onu zmíněnou plastovou krabici. Případně můžeme použít i nějaké menší akvárko nebo větší hrnec.
1: Na levitující bublinu jsem zvědav.
0: Já taky. Můžete začít?
2: Poprosím Honzo, otevři krabici.
3: Tak.
2: Na dno nasypeme zhruba jeden celý pytlíček jedlé sody.
3: Množství sody a kyseliny citronové závisí na velikosti naší krabice nebo našeho akvárka, ale pro 5-litrovou krabici nám postačuje asi 50 gramů, to znamená jeden pytlík jedlé sody a přibližně stejné množství kyseliny citronové. Pokud nemáme kyselinu citronovou, můžeme úspěšně použít i běžný ocet.
2: Tak práškové látky promícháme. Stačí krouživý pohyb anebo pomocí lyžičky.
3: Směs promícháme
2: lyžičkou.
3: Tak.
2: No a jedinou věc, kterou musíme přidat, tak je, že na směs těch práškových látek nalijeme vodu tak, aby zalila celou směs přítomnou v krabici.
3: Přidáme přibližně 100 ml vody a krabici následně přiklopíme víkem nebo talířem.
0: Pěkně se nám to rozšumělo.
2: Slyšíme, že probíhá bouřlivá reakce, směs pění a evidentně se uvolňuje velké množství plynné látky a to víko jsme tam přiklopili právě proto, aby nám ta plynná látka neutekla. Musíme chviličku počkat, protože dochází k postupnému naplnění krabice touto plynnou látkou.
4: Vzniká tam oxid uhličitý, je to tak?
2: Přesně tak.
3: Přesně tak.
2: Je to rozklad hydrogenu uhličitanu sodného neboli jedlé sody působením kyseliny, kdy vzniká velké množství oxidu uhličitého. Je to vlastně stejná reakce, jako když nás pálí žáha a použijeme jedlou sodu, tak se nám potom zpravda taky chce krknout, protože v žaludku se nám uvolní větší množství oxidu uhličitého, který musí pryč.
3: Zajímavou vlastností plynu je to, že stejné množství molekul plynu vždy zaujímá stejný objem. To znamená, že pokud je plyn těžší, tak zaujímá stejný objem jako plyn lehčí a v tomto případě nám proto těžší oxid uhličitý postupně vytlačuje vzduch, který se skládá především z kyslíku a dusíku a plní nám od spodu naši nádobu.
2: Tak vzhledem k tomu, že směs nám už skoro doreagovala, takže pravděpodobně naše krabice je plná oxidu uhličitého, který je tedy těžší jak vzduch a proto, když opatrně tu krabici otevřeme, tak nám tam zůstane, aniž by nám utek.
3: Odklopíme opatrně víko.
2: A teď přijde nejdůležitější část pokusu, totiž že musíme bublifukem fouknout bubliny nad krabici tak, aby alespoň jedna z nich spadla do krabice.
3: Tak a nyní opatrně foukneme do bublifuku a snažíme se vznikajícími bublinami trefit dovnitř do té krabice.
0: Petře, zkuste se trefit bublinou.
1: Půjčte mi bublifuk, ten mě vždycky bavil.
2: No tak a tady máme. Tady máme první, která se nám povedla. A vidíte, že skutečně kousek pod okrajem nádoby se vznáší naše první plovoucí bublina.
1: Když se podívám z boku, tak je krásně vidět, že opravdu nedopadla až na dno a vznáší se tam několik centimetrů nad dnem.
0: To je místo, kde začíná oxid uhličitý Nebo se bublina do něj přeci jenom zanořila?
2: Ona se trošičku do toho oxidu uhličitého ponoří, je to úplně stejně, jako když hodíme kousek dřeva do vody, tak taky se částí ponoří, částí, která přesně odpovídá Archimedovu zákonu, tak úplně stejně to funguje s tou bublinou, která se částečně zanoří do oxidu uhličitého a vytlačí tolik oxidu uhličitého v uvozovkách, kolik sama váží.
3: Vidíme, že to opravdu připomíná vodní hladinu, protože bublina nestojí uprostřed, ale opravdu se vznáší na nějaké neviditelné hladině a pohupuje se v důsledku vírů vzduchu, které se tady vyskytují v místnosti.
0: Zatím stále drží. Praskne vůbec, když se ničeho pevného nedotýká?
3: Je to tak, ona vydrží několik desítek sekund, ale samozřejmě po čase praskne a to prasknutí často bývá způsobeno i tím, že ten vyvíjející oxid uhličitý se strhává kapičky obsahující tu kyselinu citronovou, která katalyzuje vlastně rozpad té bubliny, takže velice často se stává, že ta bublina praskne po té, co je zasažena tou vznikající kapičkou.
4: Tak a právě nám praskla.
2: Tak a často, i kdyby se nám povedlo tu bublinu uchránit před vystřikující kapalinou, tak vzhledem k tomu, že má obrovský povrch a té kapaliny je v té bublině relativně hrozně málo, tak vlastně dochází k velmi intenzivnímu odpařování a ta bublina velmi často praskne tím, že se vlastně jakoby odpaří do té míry, že už je tam málo kapaliny na to, aby držela pohromadě.
3: Z toho důvodu, pokud se nám například nedaří dělat bubliny, které nám dlouho vydrží, je dobré zvlhčit vzduch v místnosti, například fixírkou nebo vlhkým prostěradlem, a tím právě omezíme to vysychání těch bublin a bubliny pak mají delší životnost.
1: Šumák nám došuměl, kde se můžeme s tímto efektem setkat, kromě studia meteoru?
3: Tento efekt znají patrně vinaři a je to velmi nebezpečný jev, ke kterému dochází při kvašení vína. Neboť při kvašení vína také z cukru vzniká kromě alkoholu i oxid uhličitý a v těch uzavřených sklepích má ten oxid uhličitý tendenci ten sklep postupně celý zaplňovat a vytlačovat dýchatelný vzduch ven. To znamená, že během kvašení vína je zakázáno do sklepu vstupovat právě z důvodu, že hrozí případné udušení.
2: Tak a protože jsme chemici, tak vám prozradíme ještě jedno využití tohoto jevu v chemické laboratoři. Velmi často pracujeme s látkami, které nesmí přijít do kontaktu se vzduchem, protože například reagují s kyslíkem nebo se vzdušnou vlhkostí. Potom se využívá podobný efekt, kdy se vlastně celá skleněná aparatura napustí inertním plynem, který chrání hladinu naší reakční směsi před vzduchem. V některých omezených případech se dá využít právě i oxid uhličitý, byť se častěji používá argon, který je ještě méně reaktivní než oxid uhličitý a ještě těžší, to znamená ještě ochotněji nám sedí v té aparatuře a brání přístupu vzduchu.
0: Milí posluchači, vidět díky bublině neviditelnou hladinu je moc pěkný pohled. Zkuste si to doma.
1: Určitě se to bude líbit i dětem. Děkujeme, pánové, za vaši dnešní návštěvu.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. Naschledanou.

0: Slyšíte to?
1: Ano, slyším.
0: Na včelu je to moc hluboké. Na vosu je to pomalé. To bude čmelák.
1: Je to určitě čmelák a má jistě velikou radost, protože lidem se povedlo přečíst čmeláčí dědičnou informaci.
0: Vypráví profesor Jaroslav Petr.
2: 80 vědců pracovalo 8 let na tom, aby přečetlo 2 čmeláky. A jedním z těch čmeláků je všem nám dobře známý čmelák zemní, kterého asi známe, všichni jsme ho viděli, potkali jsme ho někde. A pak je to americký čmelák, Bombus impatiens, ten je v Americe stejně hojný jako u nás ten čmelák zemní. Takže jsou to vlastně čmeláci, které každý zná a jsou to naprosto běžní čmeláci. Předtím už vědci přečetli dědičnou informaci řady jiných hmyzů, ať je to muška octomilka nebo včela medonosná třeba. A právě ve srovnání s včelou medonosnou se všichni těšili na ty čmeláčí genomy, protože si říkali, to bude zajímavé to srovnat.
1: Nejprve ale srovnání obou druhů čmeláků mezi sebou a také s člověkem.
2: Ti čmeláci oba dva, i když jeden je americký a jeden je evropský, tak mají tu dědičnou informaci hodně podobnou. Skutečně oni mají asi 250 milionů písmen genetického kódu, mají to uložené na 18 porcích dědičné informace, kterým říkáme chromozomy, a mají nějakých 20 000 genů. To je hodně. Řekněme si, že člověk má pro srovnání 23 500 genů, se odhaduje. Takže ten čmelák za námi moc nezaostává.
0: V počtu genů ne, ale jinak na nás čmelák nemá.
1: Je trochu nefér porovnávat ho s člověkem. Se včelou to už je rovný souboj. I když mezi včelami a čmeláky je řada rozdílů známých už dlouho, ale něco společného mají.
2: To je takzvaný eusociální hmyz. To je hmyz, který žije v hmyzích státech, ve společenstvech s poměrně dokonalou organizací, přičemž ovšem včelí včelstvo je daleko organizovanější, je tam daleko důkladnější dělba práce než u čmeláků. Ty čmeláčí kolonie jsou menší a když si představíme, jak ty čmeláci žijou, tak vlastně přezimuje samička, která na jaře se probudí a ona zakládá novou kolonii, je to matka, čmeláčí královna, ale začíná od piky, začíná vlastně jako dělnice, protože si všechno musí udělat sama, dokud neodchová první generaci dělnic, které začnou pracovat, a pak se tahle ta matka může věnovat těm mateřským povinnostem a ty běžné starosti o čmeláčí domácnost už ji tolik netrápí. U včel nic takového nepřipadá do úvahy. Tam je ta dělba práce mezi matku a dělnice naprosto striktní a ještě dělnice mají mezi sebou další dělbu. Podle toho, jak jsou staré, tak ty nejmladší mají práci v úlu a teprve ty, které zestárnou dostatečně, jsou plnoleté, bychom řekli, tak mohou ven za prací. Takže už se předpokládalo, že vlastně by měl být rozdíl v genech, které řídí organizaci nervového systému, protože jsme předpokládali, že ty včely to mají přeci jenom složitější, takže by tam měly být nějaké rozdíly. Neukázaly se tam velké rozdíly.
0: Zvláštní.
1: A to není všechno. Překvapení přišlo i v oblasti genu imunity.
2: My jsme byli překvapeni, když se přečetl včelí genom, jak málo genů má včela pro imunitní obranu. Přeci jenom ta včela toho nalítá a hlavně žije vlastně v uzavřeném prostoru, kde je nahloučené obrovské množství včel a šance, že se tam bude šířit nějaká choroba nebo že se tam dostane nějaký cizopasník, je poměrně vysoká. Takže bychom očekávali, že ty včely, které žijou takovým riskantním životním stylem, nahloučené jedna na druhou, takže budou mít důkladnou imunitní obranu. A oni nemají důkladnou imunitní obranu. Takže se to vykládalo tak, že vlastně oni mají právě tu dokonalou organizaci toho včelstva a že dělají řadu opatření proti tomu, aby se ta nemoc tam vůbec dostala a aby se šířila. Už třeba jenom to, že uklízejí v tom úlu a čistí ho a likvidují ty nepříjemné vetřelce a tohle všechno, tak jsme si říkali, dobře, oni tedy nemají vrozenou silnou obranu, ale dokážou se ubránit tou organizací. A protože už jsme si říkali, že ty čmeláčí kolonie jsou podstatně jednodušší, ale přitom také ty čmeláci žijí v poměrně uzavřeném prostoru a zase jich je tam větší počet, takže zase je to velmi riskantní životní styl, tak jsme všichni očekávali, že ta imunitní obrana u těch čmeláků bude důkladnější. Není důkladnější. Je stejně, mohli bychom říct, od přírody hajdalácká jako u těch včel.
0: Zajímavé. Pokud vím, obyčejná muška octomilka má geny pro obranu daleko početnější a důkladnější.
1: Proč je to u včel a čmeláků jinak?
2: Takže v současné době nejpravděpodobnější se zdá vysvětlení, že to je potravou. Na čem žije muška octomilka? Všichni je doma máme, že nás trápí, když je někde nějaké přezrálé ovoce nebo něco takového. A samozřejmě, že na tom přezrálém ovoci jsou bakterie, plísně, všechny tyhle ty mikroorganismy. A octomilka, která se tam pohybuje, tak je jim vystavená a prostě musí se bránit. Když to jak čmeláci, tak včely berou potravu z květů, berou pyl, berou nektar, a to je potrava, která je ve srovnání s tím kvasícím ovocem relativně čistá. Takže se zdá, že je to asi tou potravou, která nezatěžuje tolik ten organismus těch včel ani čmeláků a díky tomuhle tomu ta imunitní obrana nemusí být tak důkladná a ti živočichové ji ani nemají, protože by je zbytečně zatěžovala.
0: Pyl na květech rostlin je čistou látkou. Včely ani čmeláci se tam nemají čeho obávat. Je v zájmu rostlin být opylovány, takže do květů toxické látky nedávají.
1: Naproti tomu třeba housenky mají výrazně detoxikační geny, protože rostliny se požírání svých listů snaží zabránit.
0: Detoxikační geny u včel a čmeláků nenajdeme, bohužel.
2: To se ukazuje v současné době zřejmě jako problém, protože ano, rostliny sice ty včely ani čmeláky jedy nezatěžují, ale člověk ano. Člověk používá postřiky pesticidní, uvolňujeme do životního prostředí nejrůznější splodiny a tak dál a tak dál. A tohle to všechno, s tím se tedy ti čmeláci i ty včely potkávají a protože na to nejsou zařízení, aby se vlastně zbavovali těch jedů, tak jim to asi škodí víc než jiným skupinám hmyzu a to je zřejmě důvod, proč někdy mluvíme o takzvané krizi opylovačů, protože v současné době rostou nároky na služby opylovačů, protože lidé pěstují stále více plodin, stromů ovocných a dalších, které jsou závislé na tom opylení v těch sklenicích rajčat, že se tam pouštějí čmeláci, že jo. Takže tyhle ty nároky rostou a těch opylovačů, jak už jsme se zmiňovali o těch některých druzích čmeláků, kteří mizí nebo už zmizeli, tak ubývá. Takže ta disproporce mezi těmi našimi nároky a tím, co ta příroda námi devastovaná vlastně nám může poskytnout, se vlastně ty nůžky se rozevírají.
1: Opylovači nestíhají opylovávat. O tom se poslední roky hodně mluví.
0: A teď díky přečtení dědičné informace i čmeláků víme, že mají velmi chabou imunitu a člověk jim to rozhodně neulehčuje.

0: Kam nás dnes zavede sbírka citátů Jiřího Grygara?
1: Na samotný počátek všeho, k velkému třesku.
2: V poslední době proběhlo tiskem několik zpráv o tom, že velký třesk vůbec nebyl. Je to pochopitelně velmi nadnesené tvrzení, které bychom mohli rozebírat velice dlouho, ale v každém případě mě připomnělo jeden citát, který pochází od nositele Nobelovy ceny, švédského astrofyzika Hannese Alféna, který získal Nobelovu cenu v roce 1970, a ten citát je dokonce mladší, ten je z roku 1977. A ten o velkém třesku tehdy prohlásil, že velký třesk je mýtus, jenž bude mít čestné místo v kolumbáriu, kde už jsou mýty indické, čínské a jiné.
1: Navzdory tomuto tvrzení, teorie velkého třesku se zdá být potvrzena.
0: Přesně do doby, než ji někdo přesvědčivě vyvrátí.
1: Ano, tak to ve vědě chodí.
0: Ono je někdy těžké vyvrátit i některé zjevné nepravdy, mýty a zavádějící dojmy, například ty o počasí.
1: Co to zase udělali za předpověď? Mělo pršet a mně svítilo sluníčko.
0: Já se oblékla na lehko, protože mělo být polojasno, a teď jsem zmoklá na kost.
1: Ach, ti meteorologové zase to netrefili. To hádají z křišťálové koule?
0: Vyjde jim ta předpověď aspoň někdy?
1: S lamentováním na tuto profesi se setkáváme až příliš často. Přitom si to meteorologové vůbec nezaslouží.
0: Dá se vůbec přímo změřit úspěšnost předpovědí počasí?
1: Ptáme se meteorologa Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
3: No, měřit se samozřejmě úspěšnost nedá, to by bylo asi docela pracné, ale lze ji vyhodnocovat a samozřejmě se o to i snažíme. S tím, že přesně jde vyhodnotit úspěšnost pouze takových předpovědí, které se věnují nějaké vybrané charakteristice, třeba předpověď teploty vzduchu výhradně a podobně, a to pro bod, kde se přímo měří. Tam vlastně jde tu úspěšnost opravdu vyhodnocovat velmi, velmi přesně. Problém ale nastává samozřejmě v okamžiku, kdy máme hodnotit úspěšnost předpovědi, která je pro nějakou širší oblast, ať už třeba pro kraj nebo pro celou republiku, jak známe ty celorepublikové předpovědi, protože tam je potřeba vlastně už potom i z té předpovědi udělat vlastně průměry. Jaká průměrná hodnota je předpovídaná pro to území. No a k tomu je potřeba potom udělat průměry i ze stanic, což je ještě další omezení, tím samozřejmě můžeme hodnotit pouze měřitelné charakteristiky, takže zase jsme u teplot, jsme u srážek, u slunečního svitu a podobně. Takže je to trošku věda, ale samozřejmě, že tomu vyhodnocování se věnujeme, protože potřebujeme nějakou zpětnou vazbu.
1: Úspěšnost se tedy neposuzuje podle toho, jestli předpověď přesně vyšla pro nějakou novou ves, ale celorepublikově.
0: Jak tedy přesně posuzujete úspěšnost předpovědí počasí?
3: U nás na Českém hydrometeorologickém ústavu je to tak, že už začátkem 70. let byl úspěšně otoponován a přijat algoritmus pro hodnocení úspěšnosti předpovědí, který je založen zejména na předpovědi minimální a maximální teploty, k tomu ale je ještě přidaná předpověď množství oblačnosti, respektive trvání slunečního svitu v denních hodinách. Dalším faktorem potom je plošný výskyt srážek, to znamená, jak velké území zaznamenalo srážky, a k tomu množství srážek, srážkový úhrn. A navíc ještě přibývá výskyt některých jevů, konkrétně mlh a bouřek. Opět je to vlastně v tom, jaké procento území zaznamenalo mlhy nebo bouřky. A tyhle ty faktory se vyhodnocují s různou vahou, a vlastně porovnává se to právě s tou předpovědí počasí a z toho vychází ta úspěšnost. Jak říkám, je to už od začátku 70. let.
0: To vyhodnocujete úspěšnost už 40 let stejně, beze změn?
3: Ano, vypadá to možná podivně, pořád se všichni chlubí, jaké dělají pokroky, ale tady je to vlastně nutnost, protože aby byla ta úspěšnost pořád srovnatelná, to číslo, aby bylo srovnatelné, tak musíte dodržet stejnou metodiku. Nemůžete ji měnit po každý, protože vlastně potom to číslo by po každé říkalo něco jiného. Takže musíme tuhletu metodiku dodržovat s tím, že po většinu tohoto období se vyhodnocovaly předpovědi na 3 dny, to znamená dnes, zítra a pozítří. Před nějakými 11 lety pak přibyl ještě jeden den, to znamená, že dnes už se hodnotí předpovědi na 4 dny.
1: Předpokládáme tady s Kateřinou, že z těch 40-letých měření je vidět, jak se úspěšnost předpovědí neustále zvyšuje.
3: No naštěstí ano. Ono by to bylo poměrně špatné, kdyby ne, když si vezmeme v úvahu veškerý rozvoj techniky, ať už měřící techniky, přímo měřící techniky, družic, satelitů, k tomu si vezmeme pro změnu pro ty střednědobé předpovědi, matematické modely a jejich rozvoj a vůbec rozvoj výpočetní techniky, bylo by hodně smutné, kdyby se ta úspěšnost nezlepšovala.
0: Jsme moc zvědaví o kolik.
1: Jaká jsou konkrétní čísla?
3: Konkrétně u předpovědi na první den, tedy u té ranní předpovědi na dnes, se ta úspěšnost od roku 1973 zvýšila z nějakých 84% na dnešních 95%. Pokud bychom si vzali předpověď na zítra, tak tam došlo také ke zlepšení, a to ze 78% na 92%. Na třetí den potom ze 74% na 90%. No a právě proto, že ta úspěšnost se postupně zvyšovala, tak proto byl v roce 2004 přidán i ten čtvrtý den a za těch 11 let i tady byl zaznamenán postup, a to z 83 na 88%. To znamená, já myslím, že ten pokrok v té úspěšnosti je celkem zjevný.
0: To jsou skvělá čísla. I 3 dny dopředu vyjde 90% předpovědí. Jen v jednom z 10 případů nevyjde.
1: Ano, to platí pro republiku jako celek a dlouhodobě je to statistika.
0: Stejně mi vrtá hlavou používání metodiky staré přes 40 let. To nenastal žádný posun v samotném hodnocení předpovědí? Nějaké nové možnosti?
3: Tak spíš přišly nové úkoly, jak to tak bývá. A to sice byla zavedena výstražná služba, takzvaný systém integrované výstražné služby, takže přibyl ještě takový úkol hodnotit právě ty výstrahy, což potřebuje úplně jinou metodiku. K tomu samozřejmě, jestliže máme naše oddělení modelářů, to znamená těch, kteří se zabývají vývojem modelu Aladin, tak je tam potřeba vlastně vymyslet metodiky vyhodnocování právě těch modelových předpovědí. K tomu ještě třeba je počítat vyhodnocování speciální předpovědí, jako jsou třeba předpovědi pro zimní údržbu komunikací, kde zase máte úplně jinou metodiku. Takže není to o tom, že by se nevyvíjely metodiky, ale tu hlavní, tu obecnou předpověď počasí, tak jak ji známe z médií, tak ta je hodnocena pořád stejně, jak už jsem říkal, hlavně proto, aby to bylo porovnatelné.
0: Úspěšnost předpovědí se neustále zvyšuje. Je nad 90%.
1: Asi vím, kam míříte. Dosáhne někdy ideálu 100%?
3: Tak to se obávám, že nejdřív se budeme muset naučit poručit větru dešti, jak se říkalo, a až to budeme umět, tak to bude 100%. Ale kdybych to měl vzít vážně, tak doufám, že se to ani nenaučíme. Protože člověk mívá občas divné nápady a pokud bude umět poroučet větru a dešti, tak to může dopadnout všelijak.
1: No, z tohoto úhlu pohledu bychom si 100% úspěšnost snad ani nepřáli.
0: Trocha nejistoty nezaškodí. Ať vás příští týden počasí nezlobí, to vám přejí a naslyšenou si těší autor Meteoru Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, po týdnu začínají další vlídné tóny, nebo jinak řečeno hudba beze slov. Ve prospěch žánrové pestrosti dnes po delší době zakotvíme v hudebním přístavu jménem Shadows. Ano, čeká vás sada známých i poněkud zapomenutých instrumentálek slavné britské kytarové sestavy, která se sformovala v roce 1958 jako doprovodné kytarové kombo s původním názvem Drifters během prvního koncertního turné zpěváka Cliffa Richarda. Členové Shadows se neustále měnili,

Skupina Shadows s velkým ohlasem před téměř půl stoletím přearanžovala a po svém nahrála skladbu Alberta Domingueze Perfidia, kterou dvě desetiletí před ní proslavil po světě orchestr Glenna Millera. V kytarové úpravě zazněla v pořadu Jiřího Kasala vlídné tóny, čili hudba beze slov na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A Shadows s Hankem Marvinem budou mít solo i v druhé polovině dnešního výběru, i když tentokrát půjde v jejich podání spíše o málo známou nahrávku, kterou uvedlo ve známost hlavně duo Santo and Johnny. Sleep Walk, chůze ve spánku z roku 1961.

Na závěr druhého bloku skupiny Shadows jste si mohli poslechnout relativně mladší instrumentálku, hlavní hudební téma z amerického filmu z roku 1978 Lovec jelenů. Ten, kdo jej zhlédl, ví, že se jedná o válečné drama, které pojednává o třech kamarádech, Američanech ruského původu, kteří spolupracují v ocelárně a musí narukovat do války ve Vietnamu. A tímto maličkým exkurzem do dějin světové kinematografie končí dnešní Vlídné tóny, dnes jenom a pouze s populární britskou kytarovou skupinou Shadows. Autor pořadu Jiří Kasel vám i za mistra zvuku Romana Kambu děkuje za poslech a přeje klidný a radostný čas.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

Jsem takový archivář amatér, neboť schraňuji a opatruji nejen vše, co se týká našeho klavírního dua, jesenické Schubertovy soutěže, ale opatruji i část pozůstalosti mého otce, Ladislava Krále, mého tchána Františka

0: stálosti profesora Šefera mám takový deníček, kde on si psal veškeré své koncerty a tam všechny koncerty, které byly pro klub moravských skladatelů, má psané honorář nula. Ovšem, když jsem toto navrhovala na schůzi, tak to neprošlo.
1: Borek.
0: Doba je asi jiná trošku.
1: I když někdy ty honoráře připomínají tu nulu, víte? To často se stává. Váš tatínek byl muzikant?
0: No, můj otec to byl vášnivý muzikant, nemůžu říct jen muzikant. On se dožil 100 let a z těch 100 let, jak sám říkal, hrál 91 let na housle.
1: Neuvěřitelné.
0: On je ku podivu z takové malé hanácké vesničky a jeho snem od jak živo byla konzervatoř. On prostě pořád hrál na housle od malička, nevím, kde se to v něm vzalo, ale nedovolili mu to poměry, čili nedělal konzervatoř, byl kantorem normálním, jako literní učitel.
1: A jako hudebník byl samo?
0: Všude, jako hudebník, no chodil, on byl tam z té Hané, čili v Prostějově chodil k někomu, nevím ke komu přesně, už do houslí. No ale hned on měl taky kapelu jako student na gymnáziu, on chodil na reálku, takže on byl vedoucí kapelníka a sám si upravoval, on byl fakt samouk, upravoval si nejrůznější takové šlágry té doby, co vycházely, tak pro tu svoji kapelu, sám harmonii, všechno se naučil vlastně sám.
1: A svoji dcerunku nutil do hudby?
0: Svoji dcerunku, protože ve svoji dcerunce hledal jaksi zosobnění svých tuch a přání a tak svoji dcerunku sledoval od narození. Já jsem se narodila v Žeravicích, to on už byl kantorem na Moravském Slovácku, potom prakticky celý život na Moravském Slovácku. Té Hané se nějak odrodil. No a tak když viděl trošičku nějaké jako snad náznaky talentu, no tak hned mě začal učit na klavír první rok sám. Pak jsme se odstěhovali do Kyjova a tak tam jsem chodila k profesoru Luzarovi. To byl žák Janáčkovy varhanické školy. No a u nás cokoliv se dělo, bylo všechno s hudbou. Tatínek byl mimo to, že byl kantor, jako jak se patří, sbory dětské, housle a tak dál, tak on byl taky regent schory v církvi československé, dneska je to husická, čili pro mě Vánoce a takové věci to mělo naprosto jiné kouzlo než teď. To se připravovali no celé mše takové a já od malička, od takových 10-11 let jsem s nimi hrávala, tam nebyly várhany tak na harmonium, ale při studiu na klavír a běda, když mě něco nešlo.
1: Byl tatínek přísný dohlížitel?
0: Velmi přísný. A kdykoliv jsem cvičila nějaké etidy, cokoliv, tak on přišel s housličkami a hrál to se mnou, čili to bylo vlastně jakési základy komorní hry, jsem v tom vyrůstala. Takže všechno muselo být s houslemi. Nebo mě tam postavil noty na pult a z listu. A jak to nešlo, tak bylo zle.
1: I nařezáno někdy ne.
0: No to dneska by to bylo domácí násilí, ale to dřív se tak nebralo.
1: Co na
0: to
1: maminka? Přísný.
0: Maminka byla ze Strážnice, čili vlastně...
1: Zpěvný kraj
0: a její bratr byl tam kronikář a historik, takže tam jsme žili velice, no to Slovácko, to mám v krvi. Já když slyším slováckou písničku, tak i když jsou na rejvízu, tak prostě jsou dojatá. No a maminka měla úžasnou paměť, ona byla v domácnosti, ale její bratři tři studovali, byli to také kantoři sami, a ona tak od nich pochytila, ta vám odříkala celý Máchův máj, celého Erbena a Svatopluka Čecha ve Stínu Lípy, všecko možné. A s tou jsme zase to dělali tak, že já jsem něco hrála, jakoukoliv skladbičku Čajkovského, cokoliv, a ona k tomu recitovala třeba Lešetínský kovář nebo cokoliv. Takže my jsme měli takové melodramy.
1: Přemýšlela jste vůbec někdy o něčem jiném než o hudbě? Že z vás jednou bude třeba lékařka nebo...
0: Ne, já jsem spíš počítala, že budu kantorka, protože v naší rodině, kam jste se podíval, byl kantor. Tam jich bylo přes 20, když to tak počítám na všechny strany. Takže jsem to brala automaticky asi na tu kantorskou dráhu. No ale tu hudbu to prosazoval ten můj otec. Ještě to v tom Kyjově, když jsme byli, tak on samozřejmě i hned byl členem symfonického orchestru, který tam měli skláři, ve sklárně měli orchestr. Pak už jako absolventka konzervatoře jsem s nimi taky kdysi hrála Mozartův koncert. Prostě u nás se hrálo, tam bez toho se nedalo žít.

0: Hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého je Věra Lejsková, klavíristka. Když jste přišla na konzervatoře v Brně, a propo, jak tehdy vypadaly takové přijímací zkoušky?
1: No, to bylo vůbec zajímavé tenkrát se mnou, protože zase to souvisí s otcem, protože vždycky, když přijel někdo do Kyjova k tomu profesoru Luzarovi, to byli jeho přátelé Václav Kapral, Michálek, Křička tam jezdil, tak já vždycky jsem mu musela jít zahrát, hrála jsem většinou jejich skladby, oni mě pochválili, otec byl rád, no ale když to začal brát vážně, tak se ptal, kdo v Brně na konzervatoři, za kým by bylo třeba jít. No a byl mu doporučený pan profesor Šefr. Tak jsme jednou, to jsem byla v Terci, přijeli jsme do Brna, byli jsme ohlášeni na 15 hodin, takže jsem chodila po té ulici Šmítkova, abychom přesně v 15 zazvonili. No a hrála jsem panu profesorovi taky i jeho skladby nějaké a nějaké od Kaprála to bylo, tam byla skladba 3-2.
0: Jak se tvářil?
1: Jo, pan profesor, no právě volal na Matinku, na paní Šefrovou. Matinko, pojď si ji poslechnout. No asi jsem se mu trošku líbila s tím hraním. No ale tak zkoušky přijímací, no abych to dořekla, tak my jsme se domluvili, že bych tak měla 2-3 za rok za ním přijet a příští rok udělat zkoušku na konzervatoř. Jenže to byl poslední rok války, vlaky nejezdili a nebo lítali do vzduchu, takže samozřejmě mě naši nikam neposlali. A když válka skončila, to jsem byla pořád na konci té tercie, tak jsem prostě přijela docela drze ke zkoušce na konzervatoř a hrála jsem, co jsem uměla, Mozartovu Fantazii d mol od Bacha, tam se pan profesor Luzar dověděl, že se musí hrát něco od Bacha, tak to byla první věc, co jsem hrála, invenci číslo 8 a z přednesu už nevím přesně. Prostě to, co jsem tehdy hrála u přijímacích zkoušek, tak to dneska, to bych byla někde na hudebce, to by neobstálo.
0: No mě to říkejte, já jsem když si při studiu herectví na Brněnské konzervatoři měl povinný klavír a dodnes si pamatuji na opravnou zkoušku z klavíru. Když jsem seděl a hrál jsem Sarauera, víte, tu jednoduchou etídu. Potili se mě prsty, a protože jsem předtím byl někde za Lužánkami a hrabal jsem se patrně v Hlíně, tak za chvíli nebyl rozdíl mezi bílými a černými klávesami. Nicméně prolezl jsem s odřenýma ušima.
1: No, já jsem taky byla přijatá tenkrát. A to je zajímavé, dneska, když děláte někde zkoušky, tak čekáte dlouho, než se něco dovíte. Okamžitě po zahrání vyšel pan profesor ven a říkal, ano, jste přijatá a beru si vás do své třídy, totiž tenkrát se žákům víkalo a on mě dlouho, no mě vlastně celý život vždycky ví a slečno Králová, to jsem byla. No, nám prostě se víkalo. A
0: jaký byl profesor Šefr?
1: No, on byl pedagog bohem nadaný, to se nedá ani říct, v čem to vlastně bylo, ale on měl úžasnou, já nevím, takovou nějakou intuici, nebo jak bych to nazvala. Prostě, když jste cokoliv zahrál, tak jeho první slovo bylo dobře. Ale, a to už bylo dál.
0: I pak když
1: už
0: to něco, třeba dobře ano, nebylo.
1: Ať to bylo, jak chtělo, první slovo bylo dobře. A to už vás tak jaksi naladilo nebo ukonejšilo. No a nikdy nepozvedl hlas, on vždycky tak tiše. Když jste hrál teda opravdu už potom pod psa, tak on tak zamnul ty ruce a řekl, no, tak dnes dost. Taky mě to jednou řekl. Ale my jsme se potom strašně snažili, aby nám to nemusel říkat. My jsme mu říkali František, tak mezi sebou jemu, ne, pane Bože, to byl. Já když si ho dnes promítnu, tak já když jsem k němu přišla, jemu bylo 40 let. A pro mě to byl starý pán. On tak vždycky tak pomalu chodil, než něco řekl, si to rozvážil, teď tu dýmku si vzal, malíčkem si utěsnil. Tehdy se kouřilo i ve třídě při vyučování.
0: Takže hodinách, za dýmenem prostor jste hrála Mozart.
1: Ano, tak nějak, no.
0: Co vám dal profesor Šefr do života?
1: No všecko. On mě naučil hrát, naučil mě, co si mám představovat, když hraju. Naučil mě i číst, doporučoval nám knihy, nejenom mě teda všem, doporučoval nám, co bychom si měli přečíst a sledoval vůbec náš jakýsi celkový kamarádský život, jestli někdo s někým chodí, nebylo mu to vhod, tak on to jemně naznačil.
0: Ano,
1: ano, ano.
0: On mi rozmlouval lásky případně.
1: Ano, i to se mohlo stát a mě schválil.
0: K tomu se ještě dostaneme.
1: Tak, no dobře, tak to si nechám ještě.
0: Pan profesor Šefra byl váš člověk, tak říkajíc, na celý život?
1: Na celý život. To byl jediný můj pedagog. Já jsem k němu chodila, no absolvovala jsem u něj konzervatoř a chtěla jsem jít na vysokou školu, jenže on zrovna už nějak rok, dva předtím byl z té školy vyhozen, i když tam byl původně ustanoven.
0: Důvod?
1: Protože, no důvod, byla taková doba. Byla prý v tom nějaká domovnice, někde tam z Masarykovy čtvrtí něco na někoho řekla. No a takže on učil pouze na konzervatoři, no a já jsem udělala přijímací zkoušky na vysokou školu. Šla jsem do Prahy, protože to už Vlastimil byl taky v Praze, teda ten můj muž, ten přeskočil ho, tak ten už tam rok byl u profesora Maxiána, a tak já jsem tenkrát taky zajela k profesoru Maxiánovi, on říkal, jo, že si mě vezne, zkoušku jsem udělala a dostala jsem přípis, že jsem zkoušku udělala a mohla bych být přijata, ale jelikož mám v místě svého bydliště vysokou školu, takže jsem přeřazena na tu školu. No, možná dnes bych se hádala ve svém věku. Tehdy člověk byl takový trošku zaražený a ta poválečná generace celá. Takže já jsem na tu školu nastoupila asi na měsíc a pak jsem i hned vystoupila. Udělala jsem si konkurs na konzervatoř jako klavíristka doprovazečka, čili jsem vlastně po absolutoriu šla hned na konzervatoř. A tam jsem si počkala, až než pan profesor byl znovu pověřený výukou na vysoké škole a u něho jsem pak dálkově tu jamu dodělala. Byla jsem, myslím, vůbec jeho poslední žačka, on potom už umřel, ale to snad nebylo kvůli mě, on měl slabé srdce hodně, dost tím trpěl celou tou dobou, tím vším.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které

0: Jak se potkala Věra Králová s Vlastimilem Lejskem?
1: U dveří Šefrova domu. Totiž to jsem vám neřekla, jeden z hlavních takových výukových momentů u pana profesora byly nedělní přehrávky u nich. Tehdy ještě se učilo vlastně 6 dnů v týdnu, čili i v sobotu. Mm-hmm. A on i tu nedělu dopoledne to věnoval tomu, že nás, kdo měl něco nastudovaného, si pozval. Mm-hmm. A teď jsme u nich v tom takovém úzkém kolektivu, anebo nějací přátelé Šefrovy rodiny přišli, jsme si hráli ty skladby. Čím člověk se tak, jak se říká, otrkal a pak se vám daleko líp hrálo na koncertě. No a na jedné takové přehrávce tam přišel takový vyšší hoch, ani jsem ho dřív neznala.
0: Vlasy
1: pejzy měl. Měl takový, ty byly nápadný. Tady měl
0: oči.
1: Takovou vlnu, měl, ano. A tady měl pejzy. No a tak se díval. Barva očí? Uh-huh. Modrá. Vím to, představte si. No, ale on se s náma nebavil. On byl maturant, měl klasické gymnázium a přitom byl zapsaný na Masarykově univerzitě a přeskočil, byl přijatý zrovna do 4. ročníku, čili přišel po mně, ale přeskočil mě zrovna a on se tak na nás díval jako takový jakýsi potěr, ano, z vrchu. A nebylo to snadné upoutat jeho pozornost, ale on všecko věděl. On vůbec, to už jsem zjistila až později, mač on měl strašně moc zájmů nejrůznějších, nehudebních, ale z hudby věděl taky všecko. Pak když už jsem s ním chodila, byli jsme na nějakém koncertě a teď interpret přidával, tak většinou mý kolegové posluchači říkali, zeptej se Vlastimila, co to hraje. A on to vždycky věděl. Vždycky všecko znal, no takže on měl rozhled a...
0: Čím vás uchvátil?
1: No jako asi muž. Tím. Vypadal tak nedosažitelně a to mě dráždilo trochu.
0: Jaké jste nasadila páky, aby to zabrala?
1: Víte, co je zajímavé, to vám ještě řeknu, to bude souviset trochu s mým otcem. To jsem hrála po první koncert s orchestrem tady v Brně na stadioně jako konzervatoristka. Mozartův koncert D-moll. A na ten koncert můj otec, který tedy sledoval stále všecko, veškeré dění, ten chodil na každý ten konzervatorní večírek, všichni kantoři ho znali, tak on tam přinesl, aby se mě dobře hrálo, mou židli ke klavíru, on to nesl celou cestu z domu až na stadion. Já vím, že nikdo jiný na tom nechtěl sedět, protože to byla třínožka, ti druzí měli strach, že z toho spadnou. Takže tam, jo a ještě navíc, jak jsem uhodila první notu, nebo orchestr začal první akordy, tak on si dal nohu křížem a ty si řekl, Ježišmarja, ale jestli se pohnu, tak ona něco splete. Takže on tak skameněl, celý ten koncert seděl, ani se nehnul. No a na tom koncertě zřejmě byl, teda určitě byl můj nastávající muž, protože čekal nahoře na stadioně, tam si jde po těch schodech navrch, že a podal mě ruku a tak zhovývavě, ale přesto pronesl, no byla si nejlepší, tam byli 3 tenkrát klavíristi. No a požádal mě o schůzku a na tu schůzku už přišel s notama, takže...
0: Místo kytky noty?
1: Já myslím, že všechno to bylo cílené. On věděl, co chce v životě dělat.
0: Jak to funguje, takový vztah, kde oba dva jsou klavíristi? A přece jenom určitá řevnivost tam musela být, nebo ne?
1: Tak řevnivost. Já jsem na Vlastimila nemohla řevnit, protože on opravdu byl... On byl trochu výš, no, on prostě na něho bych nemohla. No, ale v tom klavírním duu nakonec mám dojem, že to je jediné řešení pro 2 klavíristy, když se to teda vezme vážně, protože oba mohou, jak se to řekne, no prostě se oba uplatní.
0: No. Je to složité hrát ve dvou? Je to složitější, než když člověk přijde na to pódium sám a je s tím obecenstvem jaksi ve hru s tím obecenstvem sám?
1: Speciálně u nás to bylo složité, protože my jsme hráli všecko, co bylo na 2 klavíry, jsme hráli z paměti. To byla totiž taky taková doba, že když jste se chtěl trošku někde prosadit, tak začalo s tím Smetanovo kvarteto v Praze, tady u nás Janáčkovci hráli všecko z paměti, no a my jsme hráli všecko z paměti. Čtyřručně ne, to byl manžel zásadně proti, protože tam vlastně máte omezenou část klaviatury, že to už je, to je půl skladby. Ale na dva klavíry tam jste si u toho klavíru sám, máte svou skladbu, no ale to riziko je teda obrovské, protože něco se může stat a taky se občas stalo. Že?
0: Co se vám stalo třeba?
1: No to víte. No já bych vám řekla jednu takovou příhodu a to jsme zrovna nehráli z paměti, to byla úplná novinka. No, já vám to řeknu, však to tam nemusíte dávat. Totiž pro nás začali hodně naši kolegové psát. Když viděli, že hrajeme na dva klavíry, tak první byl Pavel Blatný, ten nám napsal několik skladeb, Josef Berg, Polo Láník, tady
0: sama
1: z těch brněnských. No, potom, abych někoho nezapomněla, Zdeněk Zouhár, taky novicích bylo z těch Brňáků. A z Prahy pan profesor Hlobil, ten byl první, který, a ten pro nás velice moc udělal, díky jemu jsme taky hráli na Pražském jaru, tu jeho skladbu sonátu pro dva klavíry a hráli jsme ji hodně ve světě a natáčeli. Napsal pro nás Josef Berg skladbu, která se jmenovala Fantazie in C. Mělo to 4 části a ta první část, tam to bylo tak, že levá ruka pořád hrála C ve čtvrtkách a v té pravé se bárco proplétalo, jak u mě, tak u manžela, složitě. A my, ať jsme měli teda ty noty, hráli jsme to v Králově poli někde v sále, tak jsme se v těch C tak ztratili v té první větě, že jsme se prostě vůbec nemohli najít a ten konec jsme nějak skončili těmi C, načež já jsem se sesula pod klavír, jakože smrkám a strašně jsem se smála. Říká jsem si, no to teda, to bylo úžasné.
0: A co publikum, to nepoznalo nic?
1: Počkejte, pak jsme hráli další, druhou, třetí, čtvrtou větu, perfektně, všecko. Pepan Berg tam nebyl, pač on zásadně nechodil na své koncerty, takže to, no. Ale přišel za námi jiný autor, taky známý, to už jmenovat nebudu, a ten říkal, no teda, to byla skladba, ten Pepan to umí napsat. No, ta druhá, třetí, čtvrtá věta, to bylo tak, ale ta první věta, to tedy bylo dílo té světové. Tak
0: dozvěděl se to autor, jak jste mu vylepšili skladbu?
1: Nevím, on byl, Pepan byl taky dost nad věcí, takže ten by si z toho asi ani moc nedělal.

0: Do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým přišla Věra Lejsková, klavíristka. Před chvílí jsme si povídali o tom, jak je to někdy těžké při koncertě, zejména když dva hrají na hudební nástroj stejný. Jsou to skladby pro dva klavíry. Ale jak se žije v takovém tom obyčejném manželství klavíristce a klavíristovi? Takové ty běžné věci, kdo třeba vařil, víte?
1: No tak zcela běžné věci, tak vařil manžel samozřejmě, ano. Ale to byla jeho vášeň, já jsem mu to nenutila. Navíc já jsem nikdy k tomu nějak netíhla, k tomu vaření, takže jsem mu to velice ráda přenechala. On si nakupoval, vařil, všechno to byla čistě jeho doména.
0: A co byl takový jeho majstrštyk?
1: No tak on vařil vynikajícím způsobem všecko. Já nevím, rád dělal třeba boršť, vynikající boršť, to vždycky pozval potom, protože toho se musí navařit kotel, že když už se vaří boršť, tak známý. Ištvánovi, ten pro nás taky psal, Miloš Ištván, tak ti k nám chodili, jednou se dobře najedli, protože snědli hodně boršťa a k tomu jedli kyselé zelí a pak ještě si dali burčák, ač to bylo všechno ve stejnou dobu.
0: Takže to byl nezapomenutelný
1: večer. To byl naprosto nezapomenutelný večer. Potom stále volali, co prý jsme jim to dali.
0: Na jaký koncert s manželem nikdy nezapomenete?
1: No, tak ono jich bylo hodně. Já nevím, co zrovna.
0: Jste jezdili po světě?
1: Nikdy nezapomenu. Do dneška miluju prostě Schubertovu fantazii F-moll. To snad byla první skladba, co jsme spolu hráli. A taky na posledním koncertě jsme ji hráli, taky to už bylo tak 2 roky před jeho smrtí, to jsme v Jeseníku měli koncert ještě. To snad je nejkrásnější skladba, co je. A k tomu já počítám manželovi balady z Moravy, protože to zase je tak prosycené tou Jižní Moravou, protože on taky měl maminku z Jižní Moravy, tak my jsme tam k tomu všemu měli blízko, k tomu kraji. Nebo koncerty s orchestrem Bartóka. No, co bych měla tady na půdě rozhlasu zdůraznit, že vlastně nám rozhlas pomohl do světa a rozhlas nás naučil hrát. Ono to bude dnes každému posluchači směšné, ale když my jsme začínali hrát, neexistovaly magnetofony. To nebylo. Manžel ten měl přesnou představu, jak má skladba vypadat. Ale až v tom rozhlase ji slyšel a mohl si ověřit, jestli je to tak, nebo to tak není. A tenkrát se moc natáčelo. My jsme vlastně, cokoliv jsme hráli, tak jsme natáčeli. A jedna z nejvážnějších skladeb, která nám opravdu pomohla do světa, to byla Bartókova sonáta pro dva klavíry a bicí. Tu si přímo z rozhlasu objednali. To jsem tehdy ještě, a to bylo z takových psaných not, no vůbec noty, my jsme tenkrát si museli noty opisovat, nebyl žádný repertoár. Něco jsme sehnali od doktora Kundery, něco nám jedna paní neznámá zcela poslala, to byl velký problém sehnat noty.
0: Takže krásný život s Vlastimilem Lejskem a klavíry, krásný život.
1: Krásný život, úžasně krásný, ráda na to budu vzpomínat a vzpomínám pořád.

0: Věra Lejsková, klavíristka, přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Vy nejenom, že hrajete na klavír, s mužem celý život jste prožili se dvěma klavíry. Vy taky píšete. Nejrůznější fejetony, vy se brouzdáte v historii těch různých hudebních rodů. Kde jste se naučila mít to lehké pero v ruce?
1: To opravdu nevím, protože když jsem ještě chodila na gymnázium a když jsem měla psát nějakou slohovou úlohu, tak mě to psala moje mamička. Ona byla takový literární talent spíš. No a potom možná to trošku vyplynulo z toho, že kromě toho, že jsme spolu hráli, tak manžel skládal. No a tak já jsem si začala zas psat. Napsala jsem pár fejetonů a vzali mě to v novinách a pak přišli dokonce, jestli bych nechtěla s nimi trvale spolupracovat, tak ono to tak navazovalo jedno na druhé. No a pak taky to zase splynulo i s Brněnským rozhlasem, že mě tady v literární redakci si vzali, anebo jsem různé medailonky. Na to, když se setkáte s tolika lidmi, s každým něco, vždycky se něco dovíte, nějaké zajímavosti.
0: Vy jste pátrala po různých věcech, které měly souvislost s hudbou, po různých osobnostech, různých skladbách, postavách v operách. Co tak z toho, co jste vypátrala, byste nám ještě předala? Jakou zajímavost?
1: No, pátrala. Já už nevím, já jsem to všecko popsala, co jsem vypátrala. Krásná byla vzpomínka třeba, když Pavel Blatný se divil, co všecko dávají do auta. To k nám volal jednou, prý vlasto hned přijet, já mám prasklé kolo, nebo prázdné kolo, nebo prostě nevěděl, co s tím, no tak jsme přijeli, to ještě bydlel někde tam v pisárkách, no a tak vlasto říká, podej hever, prý co to je, nevím, no a takový otevří kufr, takže poprvní otevřel kufr a já ho pořád vidím, jak on stará, říkal, no to je úžasné, co oni do toho auta všechno dají, no a tak takový historek byl různých. No. To byli nejen muzikanti, ale třeba architekti nebo malíři. Já jsem se s hodně lidma jsem se dostala takhle do styku.
0: Víte, já přemýšlím o tom, co dělají v nás ty geny. Vy jste patrně skrze geny získala talent po tatínkovi i po mamince. Váš manžel si taky něco přinesl. Společně jste zase geny předali dál. Čili váš syn...
1: No, syn je taky pianista, taky absolvent Janáčkovy akademie. On moc hrál, zejména do takových svých 20 let, když si vzpomenu, co on všechno přehrál, repertoár obrovský, na tři klavíry jsme hrávali. Ale potom usoudil, že nějaké producírování na koncerty, že to není zrovna jeho parketa.
0: Ne? Opustil hudbu?
1: Ne, neopustil. Živí se tím, živí se hudbou, ale jak si tady ten koncertní život vysloveně toho nějak nelákalo. No ale dcera, ta je kantorka, zase taky studovala se zaměřením na hudební výchovu. No a pak to trochu přeskočilo na vnuky, tak ten jeden od syna, ten tancuje, ten to vzal přes pohyb na balet, tedy v Německu, v Karlsruhe. Jeho sestra dělala zpěv na konzervatoři. No a od dcery, tam mám taky dva vnuky, tak ten jeden studuje Masarykovu univerzitu a má kapelu a ten mladší, ten by chtěl na konzervatoř příští rok a v té kapele už hraje. Právě jsem byla asi předvčerem v Soběšicích, mě varovali, ať nechodím, že to není pro mě. Dokonce vnuci říkali, babičko, to není pro tebe. Ale mně se to ani tak nestalo. No hrálo to tam, znělo to přes celé Soběšice, ale zase je to hezké, když tam vidíte ty vnuky, že prakticky dělají. A navíc jednu tu skladbičku, co tam hráli, on si to skládá ten vnuk Martinek sám. Martinek, no tak už je mu 23, tak už je to Martin. Tak ta jedna skladba se jmenuje Dědečkovi. A to je věnováno jako dědečkovi, Vlastimilovi. A myslím, že to je nejhezčí, co vůbec tam jako napsal.
0: Tento pořad se jmenuje Stříbrný vítr. Dle Frání Šrámka o těch snech, které máme v mládí. Splnili se vám všechny vaše sny?
1: No, já myslím, že víc už jsem jich neměla. Že ani takové jsem neměla, protože rozhodně, když jsem chtěla být tou kantorkou v Kyjově, tak jsem nemohla tušit, že s manželem jednou projedu svět a tolik hezkých chvílek zažiju. Jistě, že při cvičení doma to nebylo vždycky jednoduché.
0: Protože... Jste se hádali třeba?
1: Je, a hodně.
0: Fakt? A důvod většinou?
1: No, protože Popsala jsem to v jednom fejetonku, jak vypadá klavírní duo cvičení, že první nota, kterou já jsem to tam nazvala vykořisťovaný a ten druhý jako co vedoucí, tak co vykořisťovaný uhodí je špatně. Ještě než uhodí, ale už je špatně. Takže přirozeně v návaznosti na to druhá nota nemůže být dobře, o té třetí notě nemluvě. Takže tak nějak začíná. No, protože manžel měl opravdu maximalistické požadavky. Když jsem mu potom někdy říkala, když jsme poslouchali nějaké nahrávky, že teda nebyla to vždycky legrace, a on říká, ale stálo to za to, výsledek byl. No tak vlastně my jsme to tady probojovali, to, proto jsme pak založili i tu soutěž, aby to šlo dál. Takže myslím, že ty moje sny se splnily.
0: Jste šťastná?
1: No, mohli bychom tu být doba, bylo by to lepší.
0: Stýská se vám.
1: No,
0: ale to, co
1: ale
0: jste prožila,
1: mám, bylo hezky. Mám rodinu kolem sebe a... Ještě ti malí vnuci, oni strašně teda dědečka hrozně milovali všichni. A ten malej Davídek taky už povyrostl, ale když prostě všecko ho zajímá, země, pís, dějepis. A když se něco ptá, tak já většinou musím sáhnout do encyklopedie nebo do atlasu. A ten malej se podívá a pronese. Dědeček by to věděl. No, on opravdu věděl všecko. Od astronomii, on si dělal manžel tým.
0: Horoskopy?
1: Ne, dalekohledy. Aha, brousil si zrcadla, to on všecko vědecky. A nakonec první kniha, co mě donesl, byla astronomie. No, takže já jsem se to musela trochu naučit. Na jednu stranu to mělo výhodu u mého přísného otce, že jsem říkala, já dnes přijdu ze schůzky později, jelikož Jupiter vychází až v 23 hodin.
0: Když si takhle doma a sama sednete ke klavíru, co si zahrajete dneska?
1: Co si zahraju? Zahraju si skladby, které manžel napsal naposledy, ale nevydal je už tiskem. Jmenuje se to 21 reminiscencí klavírního vysloužilce. A on vždycky, když vstál, pokud ještě teda vstával, on potom už nemohl chodit, tak prvně si ty všechny skladbičky zahrál. Tak já jsem to tak měla ve sluchu, takže to si hrávám. A dokonce se mně podařilo, že ty skladby vydali a sice nakladatelství rozhlasové v Praze s paní Olgou Jiškovou jsem se domluvila. Takže to mám teď. Měl by z toho radost, má to vydané. A natočil mě to dokonce Igor Ardašev tady v brněnském rozhlase.
0: Hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého byla Věra Lejsková, klavíristka. Moc děkujeme za návštěvu. Ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.

so I hastened to Bahia. There were

0: Help me roll away the stone. Show me the place. I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Ukrajinský prezident Zelenský varoval před dalším masivním ruským úderem. V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Počasí bude jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty až 35 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Ministři zahraničí čtyř zemí, Egypta, Turecka, Pákistánu a Saúdské Arábie, budou jednat v Káhiře o aktuální situaci na Blízkém východě. Podle arabského zpravodajského serveru Ash-Sharq al-Afsad se schůzka zaměří na posílení spolupráce, pokračující konflikt v Gaze nebo na americko-íránské vztahy. Server dodal, že kvarteto zemí sehrálo významnou roli při dosažení dohody mezi Spojenými státy a Íránem před několika dny. Nakažených pohlavními chorobami v Česku, ale i jinde v Evropě přibývá. Podle nedávno zveřejněné analýzy od Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíc za 10 let. Proč se lidé častěji nakazí, vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
3: Jednak mají větší možnost a více cestují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu mimo trvalý partnerský vztah, a to i když ten trvalý partnerský vztah mají.
1: Třeba chlamydiemi se podle ní v Česku od začátku letošního roku do konce května nakazilo víc než 900 lidí. Loni ve stejné

0: Vraticku začala oprava vstupního portálu a dveří kostela svatého Štěpána. Na práce se složili místní obyvatelé, chalupáři a další dárci prostřednictvím veřejné sbírky. Nadačnímu fondu na obnovu kostela se podařilo vybrat několik set tisíc korun, říká nezávislý starosta Kvildy Radek Tér.
1: V současné době se nám podařilo vybrat asi 650 tisíc už, takže ty první úpravy tady toho vstupního portálu máme pokryty a budeme pokračovat teda ve sbírce na ty další etapy, které ještě nemáme finančně vyčísleny, kolik budou stát.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno ráno, hlavně v Čechách lokálně mlhy, během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě kolem 28 a na horách okolo 25.
3: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova opatrně před odbočkou na Bělotín a Frýdek. Místek v omezení na kilometru 321 zastavilo porouchané osobní auto. Na dálnici D1 je podobná překážka za Kroměříží ve směru do Brna. Na kilometru 257 stojí nepojízdný autobus a blokuje odstavný pruh. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už František Novotný.
4: A ten přeje dobré ráno všem posluchačům dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. Už se mi po vás stýskalo a tak jsem rád, že jsem zase u toho, když mistr zvuku Petr Sakala, který se na mě usmívá za režijním sklem, po rozhlasové vlně posílá lodičky slov a melodií směrem k přístavu vašich oušek. Podle tradice tedy vítám všechny sovičky, které ještě nešly spát, stejně jako skřivánky, kteří nedočkavě vzhlížejí k obloze nového dne. Těm, kterým nedovolí spát, práce přeji, aby jim šla sama od ruky. Těm, které něco trápí, ať přinese dnešní den úlevu a naději. A těm, kteří pomáhají druhým, ať je poděkováním. Pokud tančíte, tančete dál. A samozřejmě, i dnes patří můj buriánovský hlubokosklon a mé koření vám, kteří jste si dokonce na šestou nařídili budíčka. Když jsme u krále komiků, údajně se na něj obrátili na dostizích dva z okruhu obdivovatelů se žádostí o půjčku. Tobě nepočím, protože tě znám, řekl jednomu. A tobě nepočím, protože tě neznám, vyřešil situaci po svém. Trochu mi to připomíná onu antickou sentenci. Když máš dobrého syna, na čí je ti bohatství? Když máš nehodného syna, na čí je ti bohatství? 21. červen je nejčastější den, ve kterém nastává u nás na severní polokouli letní slunovrat. Je to klíček od bran léta, ale přiznám se, že letní slunovrat je pro mě i povzdechnutím nad tím, že ty nádherné dny, které se dosud prodlužovaly, se začnou krátit. Jako kluk jsem to v přetuše prázdnin vůbec nevnímal. Teď si ale každého dne užívám mnohem, mnohem víc. Tradice slunovratu se točí kolem uctívání síly slunce, vody a ohně. A tyto oslavy symbolizují vrchol vegetace, plodnost a přinášejí magické rituály pro zajištění zdraví a lásky. Na kopcích záhy vzplanou svatojánské ohně a přeskakováním plamenů lidé věřili, že získají očistu, ochranu před nemocemi a štěstí. Lidé také věřili, že byliny nazbírané o slunovratu mají nejvyšší léčivou moc. Svobodné dívky tradičně trhaly devatero kvítí, které si dávali pod polštář, aby ve snu spatřili svého budoucího ženicha. A také pouštili po vodě věnečky z lučních květin, aby zjistili, zda se vdají brzy, a ranní koupel v rose nebo v řece měla pak přinést pevné zdraví, krásu a mladost. Až po noci plné svatojánků, den v Lídně uloží tě k spánku, blinky zázraků ti polštář naše chrají. Housličky plné raní rosy šeptat ti budou kdesi cosi a zatím o srdce ti hrají.

Léto, přivítali vás Slavneckář a dnešní stránka v knize historie mimo jiné připomíná, že poslední verš svého pozemského bytí v roce 45 dopsal Josef Hora, český básník, překladatel, novinář a literární kritik. Zajímavostí je, že in memoriam byl jako první jmenován národním umělcem. Vystudoval práva, ale propadl literatuře. Úspěšně je pohřben na Vyšehradském Slavíně, kam 6 let předtím spolu s Jaroslavem Seifertem a Františkem Halasem a dalšími nesl při pohřbu ostatky Karla Hynka Máchy. Nebudu ani dnes citovat životopis, spíš 3 historky, které jsem se o něm dočetl. Jednou kolega Konrád vyprávěl, jak ho viděl sedět se zmíněným Františkem Halasem pozdě večer u vína. A co říkali? Co by? Jeden horoval pro Halase a druhý halasil pro Horu. A jednou mistr zjistil, že mu v knihovně, na kterou byl hrdý, chybí spousta knížek, které rozpůjčoval přátelům. I vyřešil to tak, aby nikoho neurazil. Za sklem knihovny se objevil nápis. Nebojte se mi říci o knížku, odmítám zcela slušným způsobem. Jako kritik však tak tolerantní nebyl. Jeden z mladých básníků ze žalu nad odmítnutým rukopisem reagoval dvojverším. Jménohram má dnes pro mě dvojí ozev, dříve jenom bílá, nyní také Josef. To je to nejlepší, co ten jinok zatím napsal, komentoval slavný básník a kritik a oči za kulatými brýlemi se mu smály. Mladíkem zmíněnou Bílou horu připomíná i další historická událost. Proběhla tam bitva, která ukončila stavovské povstání, které začalo 3. pražskou defenestrací. Bitva skončila porážkou stavovských vojsk a následnou likvidací českých elit. Na pražském staroměstském náměstí najdete 27 křížů vydlážděných po druhé světové válce, které ji připomínají. Jak je tedy psáno, 21. června 1621 tu od 5. hodiny raní probíhala na pódiu 16x16 metrů poprava 27 českých pánů. Ferdinand II. 5 dní předtím podepsal 43 rozsudky smrti. 15 pánům udělili milost, 16. omilostněným byl Jan Theodor Sixt, který se o své milosti ale dozvěděl až na popravišti těsně předtím, než měl dopadnout meč mistra popravčího. Ostatních 27 osouzených čekalo na milost marně, přestože mnozí z nich doufali až do poslední chvíle. Byli mezi nimi 3 páni, 7 rytířů a 17 měšťanů. Mezi nejznámější patřili Krištof Harant z Polžic a Bezdružic, Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova a rektor Jan Jesenius. Jako první vstoupil na popraviště Šlik, s modlitební knihou poklekl na rozprostřené černé sukno, vstyčil hlavu a tehdy k němu zezadu přistoupil kat Jan Mydlář a vodorovným úderem ve výši ramen přetěl hrdlo. Hlava hraběte se odkutálela, tělo zabalili do onoho sukna a odnesli z lešení. Byla položena nová tkanina a na lešení mohl vystoupit další z pánů. Všechno bylo dokonale zinscenováno. A nutno říct, že známý pražský kat byl skutečným profesionálem a nikdo z odsouzených netrpěl. Všichni byli sťati jediným úderem. Za tuto práci dostal velmi dobře zaplaceno. Účtoval se celkem 584 kop míšeňských grošů, což byla částka, za níž se dal pořídit v Praze dům. 3 odsouzení byli na místo čestné smrti mečem oběšeni, snad to, aby si kat Mydlář odpočinul. 2 obesili na trámu trčícím z okna radnice a 1 skončil naší bednicí uprostřed náměstí. Hrůzné divadlo, jaké nemělo v českých zemích obdoby, skončilo po 9. ráno. 12 hlav se pak ocitlo na ochoze staroměstské mostecké věže, odkud je sněli teprve saské oddíly, které Prahu obsadili o 10 let později. Ale prvním popraveným nebyl Šlik, ale právník Martin Frumajns z Podolí, který byl vlastně 28. obětí. Po prvním mučení se při cestě k druhému výslechu dovolil na toaletu, dýmníkem ve střeše Bílé věže se protáhl ven a v zápětí sjel po střešních prejzech, které strhl sebou na dno Jeleního příkopu a byl na místě mrtev. Císařskému trestu tím však neunikl. Jak uvádí jeden z různých údajů, 14 dní před hromadnou exekucí bylo sťato a rozčtvrceno jeho mrtvé tělo.
Hlava byla přibita na šibenici na Koňském trhu, to je dnešní Václavském náměstí. Jedna čtvrt těla byla pověšena u silnice na Bělohorské pláni, ostatní před městské brány na dalších třech světových stran a uťata ruka, kterou psal spis o důvodech defenestrace. Na jeho erbu je heslo Memento mori, pamatuj na smrt. Dobré heslo. Ale co je svět světem, mnohokrát zapomínáme, jak křehká je rovnováha její misky s miskou života.

0: To byl krásný japonský anonym ze 13. století, který pro Hradišťan zhudebnil Jura Pavlica. A to mi připomíná mnohem veselější událost, že dnes je i Světový den hudby. Ostatně proto nám bohové dali hudbu, abychom lépe snášeli strasti, pravý moudrý antický citát. A mohli bychom tu hodiny jeho pravdivost potvrzovat. Od toho, jak nám hudba duši hladí, až po to, jak dokáže překonávat únavu a burcovat. Až po to, jak s ní uspávají mámy své dítě. Bez hudby byl by život chybou, prohlásil filozof Nietzsche. A Viktor Hugo ho doplnil. Hudba vyjadřuje to, co nelze říct slovy a o čem nelze mlčet. Kdy vznikla země, prozradí izotopy. Kdy vznikl člověk, ví snad jen přeslička. Jsou tu však jedny spolehlivé stopy. Člověk se narodil, když vznikla písnička. Hudba je služkou i královnou a dokáže odhalit i plytkost naší spovykané civilizace. A měli bychom ji umět naslouchat. Připomněl mi to už před lety jeden příběh, který se k tématu hodí a o který se rád podělím. Jednoho chladného rána se zastavil jeden mladík v metru ve Washingtonu a začal hrát na housle. Během 45 minut zahrál 6 skladeb, všechny od Bacha. A odhaduje se, že během té doby kolem něj přešlo asi 1000 lidí. Po 3 minutách se zastavil jeden muž středního věku, moment poslouchal, hodil mu do pouzdra od houslí pár drobných a totéž udělala po další minutě jedna žena. Za několik minut se někdo postavil vedle, chvíli poslouchal, pak se podíval na hodinky a pokračoval v cestě. Kdo poslouchal nejdéle, byl asi 3letý chlapeček. Poslouchal až do chvíle, kdy ho matka musela doslova odtáhnout. A stejně tak se zachovali i další děti. Všichni rodiče bez výjimky je doslova odtáhli od houslisty. A během těch 45 minut jen 7 lidí na chvilku postálo, dalších 20 přihodilo pár drobných nebo nějaký dolar, aniž by se zastavili. Houslista si tak vydělal skoro 32 dolary. A když přestal hrát, nikdo si toho nevšimnul. Neozval se žádný potlesk, žádné slovo uznání. Nikdo nevěděl, že ten muž byl Joshua Bell, jeden z nejlepších světových houslistů, který hrál ty nejkomplikovanější Bachovy skladby na houslích Stradivarius, odhadnutých na 3,5 milionu dolarů. 2 dny předtím vystoupení v metru zaplnil divadlo v Bostonu do posledního místa a přitom nejlevnější stupenky stály přes 100 dolarů. Bylovo vystoupení v metru organizoval deník Washington Post jako experiment o vnímání, zálibách a prioritách lidí. A otázka byla, jsme schopni vnímat krásu v tak banálním prostředí, jako je metro? Zastavíme se na moment a prožíváme ji? Dokážeme poznat výborného interpreta v docela obyčejném prostoru? Jen jedna žena ho poznala, protože ho slyšela hrát před několika týdny v knihovně amerického kongresu. Ale co jí nejvíc překvapilo, bylo, že po ukončení koncertu se nikdo neozval. Ani jedno zatleskání, ani jedno bravo, nic, jen ticho. A Bell se smál a říká, no nedopadl jsem zase tak špatně, 32 dolarů za 3/4 hodiny, no s tím bych mohl i žít a nemusel bych platit mému manažerovi. A výsledek tohoto experimentu by mohl být tento. Když nemáme čas se na chvíli zastavit, a poslechnout si nejkrásnější hudbu v interpretaci výborného houslisty, o jaké další krásy se připravujeme během našeho uchvátaného konzumního života. Možná i vám někdo poslal záznam, kdy převlečený operní sbor začal v nákupním centru zpívat z ničehož nic proslulou neapolskou píseň Funiculi Funicula. A najednou se v tom supermarketu postupně všichni zastavovali. A jejich upocené oči se začaly usmívat. A z tržiště se stalo koncertní pódium. A ten úsměv, ten prchavý balíček krásy bylo pro všechny to nejcennější zboží, které si odváželi sebou. Protože ty nejdražší dárky jsou vždycky zadarmo. Jak hebké tóny hoboje skládá své stíny soumrak venku. Mé dlaně myslí na tvoje a rozpačitě hladí sklenku. Déšť cudně svlékán větvovým, svou nahotu skryl v kořenech. Víc nežli hudba nepovím a nezastavím času běh. Čekám, až flétny dohrají, až zesládne, co vykvasilo. Pak políbím tě potají a dopiji, co z hroznů zbylo.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: A já teď neodolám, abych vás jako každoročně touto dobou nepozval do divadla. Divadla, které proslavilo jeho otáčivé hlediště zasazené do postaletí vytvářeného zámeckého lesoparku s rokokovým zámečkem Belárie. A ten se stává jevištěm a nabízí zážitek, jaký nemají k dispozici ani jiné slavnější venkovní scény v zahraničí, jakými jsou například jezerní jeviště Bergenců, arena ve Veroně či středomořské amfiteátry. Původní lidskou sílu, která jevištěm otáčela, samozřejmě dnes už nahrazují škodovácké elektromotory. Zajišťují oboustranně plynulý pohyb 650-tunového kolosu, který umožňuje jedinečnou divadelní podívanou již pro více než 600 diváků. Každoročně se tu od června do září odehraje průměrně 80 představení, které navštíví na 55 000 diváků z tuzemska i zahraničí. A najedno mimořádně krásně vzpomíná i Miroslav Horníček, takže neodolám, abych jim nepotěšil sebe a doufám i vás.
3: V Krumlově, v Českém Krumlově je divadlo, které má takovou bych řekl takový evropský primát v tom, řada divadel má otáčivou, že jo? Otáčivou scénu, takzvanou točnu tedy. Kdy tedy vzadu je postaven les a vepředu třeba salon a co otočí a už se jede dál. A vzpomínám, jak jednou Saša Rašilov při zkoušce ve Stavovském divadle říkal, já pořád prý, proč je tady na divadle taková zima, my to hrajeme na točně. Ale divadlo v Českém Krumlově má zvláštnost evropskou, ono má otáčivé hlediště. Má hlediště asi pro 200 lidí, v přírodní divadlo tedy. A to hlediště se dole otáčí pomocí lidských sil, řady lidských sil. Takže třeba tam je postaven park, nebo je tam park, nepije to v přírodě, a tamhle je postaven vnitřek něčeho a prostě dole se otočí celý hlediště i s lidma a už se zase rozsvítí, tady hraje se tady. A tady mě líčí pisatel, jak jeli jednou s hromadnou výpravou jednoho JZD do Krumlova na Shakespeara. A hráli ho dobře, píše. Parkem se honili lovci na koních, uspořádali tam dokonce pravý hon, po otočení hlediště se pokračovalo před letohrádkem a tak dále. V nádherných dobových kostýmech, zkrátka báječné představení. Pak přišlo toto. Jeden ze starších bodrých členů JZD pocítil neobyčejnou nutnost odskočit si. A zmizel tedy do parku. A v té chvíli se otočilo hlediště. A parkem mezi okrasnými kvetoucími keři přichází kněžna. Nové vodkyně v růžovém šatě. Za ní dámy, celá společnost. A před nima v ukřoví stojí tedy člen JZD a ulevuje si. A že jsem napřed odříká, v té chvíli jsem si uvědomil, jak dokonale mi funguje mozek, protože můj výbuch smíchu se dostavil o několik desetin vteřiny dříve, než zaburácelo zbývajících 200 lidí. Žvali smíchy, brečeli, plácali se do stehy. A do toho se ozývaly výkřiky, to je starý Foyt! Foyte uteč! Pisatel pokračuje, ke cti páně Foytovi nutno říci, že to byl muž činu. Nenechal se přerušit. A nebo nemohl. A klidně dokončil své první divadelní vystoupení. Byla to doslova hlavní role a ještě k tomu Shakespeare. Pak ale přece propadl panice a začal kličkat. Pohotový osvětlovač je ještě chvilku pro nás. Pak asi smíchy spadl ze stromu a Foyt zmizel ve tmě.

Na začátku jsem řekl, že dnešek je klíček od dveří léta. A všimli jste si, kolik toho je možno říci o zdánlivě banální všednodenní věci, jako jsou dveře? Já netuším, kdo je vynalezl, ale je to magický prostor, kterým vcházíme a vycházíme symbolicky i fakticky do území určitého typu. Přátelského, nepřátelského, neurčitého, do území známého i plného očekávání. A znovu jsem si dovolil sáhnout po jednom starším zamyšlení. Dveře nacházíme zamčené, otevřené do kořán, případně vyvrácené, a je to první zpráva o stavu výše zmíněného prostředí. Za dveřmi zanecháváme své starosti, nebo na ně bušíme, případně před nimi žebráme, nebo je to místo, který můžeme vstoupit do teritoria někoho jiného, pokud nás pozve, případně vniknout, pokud se pozveme sami. Dveře mají kliku a klíčovou dírku. Ta měla výhodu, že jsme mohli kradmo přeložit oko či ucho a hádat, co se děje uvnitř. Zamykání pomocí čipových karet tak zamezilo mnohým pomluvám, což je jedna z výhod moderních technologií. A je známo, že slyší-li slušně vychovaný muž zpívat v koupelně nahou dámu, přiloží ke klíčové dírce ucho. Kliky od dveří se dají leštit, patolízaly, a s těmi se někdy dveře netrhnou. Od té doby, než někoho ze dveří vyprovodíme, tedy dokud mu neukážeme dveře. Ovšem některé dveřmi vyhodíš a oni oknem vlezou. Někdo ze dveří nevystrčí nos, ale skoro každý si nechává zadní dvířka otevřená. Dveře jsou však hlavně krásným symbolem naděje. Jak praví moudrý citát, když pán jeden dveře zavírá, tisíc jiných odemyká. A není to krásné? Dveře jsou skvělým barometrem přátelství. Opravdový přítel je ten, kdo do tvých dveří vstupuje právě tehdy, když z nich zbytek světa odchází. Podívejte, jak dlouze jsme mohli mluvit o jednom z mnoha všedních zázraků, jakými jsou dveře. Já se maně dívám na ty ve studiu a jsem vděčný, že jste mě pozvali dál. Chtěl bych však vzdát hold slovu. Jediné notě, která se stává symfonií. Profesor Jakub Hron, který se v červnu roku 1840 narodil v Metánově, se připomíná spíš podivuhodnými obrozeneckými novotvary, které citlivější povahy nutí, aby nosočistoplnou občas kočím přitiskly. A podívejme, jak trefně definoval například materialismus. Hámitelstvo. A tak, až si dáte k snídani černec, tedy kávu, můžete přemýšlet, jaká robava, tedy práce, vás čeká. Například, zda si uděláte k obědu omok a říznice, tedy omáčku. A co je to asi ta říznice? Rázná životní partnerka nebo smažená vepřová kotletka? Nikoli, je to prosím nudle. No a poslední vědomosti před maturitou bude možná nahánět jeden bedlivák či bažák, to je student, aby jeho spiták, tedy pan profesor, byl spokojen. Bez abecedák, tedy negramota, tyhle problémy nemá. A my, výslužníci, tedy důchodci, máme žejbu přímo skvost. Hron byl takový libomudrun, filozof, který ví, že lepší je být optimistou, tedy lepšišťanem, než horšišťanem. Pro svoji školní praxi zkonstruoval 12stěnný nepřevrhnutelný kalamář nazvaný buňát nekotitelný, který běžně používal i Karel Čapek. Profesor Hron Cimrmanovský pracoval na projektu lokomotivy, která by nepotřebovala koleje, vyrobil i horkovzdušný balon ve tvaru slona, který však nebyl schopen vzlétnout, a neúspěšně se pokoušel změřit vzdálenost od Země ke Slunci pomocí vlastního přístroje, kulstinměru. A já jsem nedávno dostal od milých přátel hezký moderní citát anonymního filozofa. Na řeči mě fascinuje to množství výrazů pro věci, které neexistují. Třeba pravda, svoboda, spravedlnost, a vy sami nepochybně zkusíte dosazovat. Navíc je mnoho slov, která jsou v běžném životě ztracena zběsilém úprku doby, kterému paměť nestačí. Není to nic nového, že máme občas chuť ujmout se některého slova. Zatím to nejvíc dělají naši zákonodárci, jak to připomněl minulé dobré jitro Karel Čapek. Ale možná by neškodilo, kdybychom se v současnosti častěji ujali i takových trošku zaprášených slov, unavených slotou času, jako je přátelství, čest, odpovědnost, slušnost.
a vzali je pod stejnou střechu, kterou okupuje hloupost, moc, bohatství, závist nebo arogance. Třeba jen proto, aby se jednou nestala tak zapomenutým a zbytečným pojmem, jako třeba buňát, ale zářila pod modrým nebem všednodennosti samozřejmě a radostně, jako těch 15 velkých vlčích máků, které mi během jediného dne rozkvetly před očima.

0: mák.
1: U nás máme pole červené jak koberec rozkvetlými máky. No a když jsme tu mluvili o váze a pružnosti slov, kalendář včera připomněl úmrtí herce, jehož jméno mnohým současníkům nic neříká, ale seniori vědí, že to byla jedna z největších osobností českého divadla a filmu. Zdeněk Štěpánek zemřel v malostranské hospůdce u Cípštrosů, kam si zašel na pivo po večerním představení v divadle Viola. Citovat slavné role by zabralo hodně času, ale já chci připomenout i jeho smysl pro humor a pohotovost. Tu prokázal, co by jeden z nejslavnějších siránů v soubojové scéně, když říká okřídlenou větu svůj širák odhazují vdál. Plášť zvolna spouštím, jež mě halí. Ale plášť spustit nešel, protože mu ho kolegové dobráci přišpendlili ke kostýmu. Tak se jen pousmál a replikoval. O, ty divadelní zášti! Nevadí, budu se být plášti. Inu, někdy se na jevišti odehraje lecos nečekaného, jak ostatně potvrdí i úryvek z vyprávění Jiřiny Bohdalové.
2: Já ráda třeba vzpomínám na roli Lízy Doolittlové v Pygmalionu. Já hrála Lízu a Miloš Kopecký profesora Higgince. Tu hru jsme hráli mnohokrát před vyprodaným hledištěm a s velkým úspěchem. A na každém představení se ke konci odehrával stejný výstup. Před nástupem Niny Popelíkové jako paní Pírsový a před její větou Lízo, kočár čeká, to byla její poslední věta v té hře, se k našim uším neslo ze zákulisí polohlasný šeptání Jardy Moučky. Ninuško, řekni dneska čokár keká. Bylo to pokaždý. Reprízu co reprízu. Zkrátka Jarda si to nenechal ujít. Ale Nina Popelíková pravidelně, bezchybně pronesla své Lízo, kočár čeká. Bylo to tak stereotypní a vytrvalý, že jsme tomu už nevěnovali valnou pozornost. Nina byla zkrátka precizní a Jarda pomalu už směšně vytrvalej. A tak to bylo představení co představení. Napřed v pološeptu, Nino, nezapomeň, čokár keká. A Nina naplno, kočár čeká. Je samozřejmě pravda, že jsme chtěli taky Moučku v čokár keká slyšet, jo. A taky jsme se jednoho večera dočkali. Nina Popelíková totiž po Moučkově nápovědě vyšla na jeviště a jako pokaždé šlehla po něm vokem takový ten pohled, stejně se nikdy nedočkáš. A pronesla, Lízo, kocour čeká. Věřte mi, kdyby řekla čokár keká, tak se nic moc nedělo. Na tu větu jsme jaksi měli už obranu, na ní jsme strašně dlouho čekali. Jenže na kocoura ne. Já tam stála s Milošem Kopeckým za jakýmsi divanem, a hned po té větě jsme za divanem taky svorně zmizeli. Když jsme, Nina řekla, kocour čeká, odešla a my dva jsme byli za divanem. Takže nebyl na jevišti vůbec nikdo. Tam jsme se strašně smáli, když jsme si trošičku srovnali v obličeji, jakože teda hádali jsme se, kdo vyleze první, že jo, já nechtěla, on taky ne. Když konečně já jsem už si vzpomněla na všechny zase babičky a tohleto, tak jsem si řekla, tak teď, tak on mě povídá, jak polezeš na toho kocoura? Znovu. To je něco úděsného. Bylo to nekonečný. My jsme nic proti tomu smíchu nezmohli. Až jeden z nás, teda, a už nevím, kdo to byl, konečně vystrčil hlavu. Ale v ten okamžik nás zase nechali ve štychu diváci. Ty se smáli tak strašně, že jsme se zase odsli za tím divanem. No, vteřiny se vlekly a ty diváci nebyli utišení. No, nakonec my dva taky ne, že jo? Ale je taková zkušenost. Když diváci jsou při věci, jak jsou vědoucí, tak berou divadle všechno. Rádi. A když jsou svědky třeba improvizace, breptu, odbourání některého z herců, tedy nikoli hraného, ale skutečného, tak to berou jako unikátní věc. Jako něco příjemného, přičem byli, co už se nikdy neopakuje a co můžou dál vyprávět. Tohle myslím, že dál vyprávěli.
0: dřív ne...

0: Poczerwnuje czerwenec, gdy kdo přijde o věnec.
1: Je czerwenec,
0: jde o věnec. Svět se veselej stočí.

0: To víte, že breptání straší každého z nás u mikrofonu, ale jak mi říkala Jana Hlaváčová nebo Luděk Muzar, nikomu se to nevyhne. Ale já bych teď měl jedno hezké téma. Všechno je jedlé a všechno je zdravé. Když se cokoliv přežene, ať už se sebezdravější stravou, stává se to jedem. Například ve staré Číně byla sůl popravčím nástrojem. Odsouzenci se jí podalo tolik, že to nevydržel. Ale to, jak se rýmuje dar matičky přírody s naším životním stylem, to ve svých knížkách moc pěkně popisuje moje bývalá rozhlasová kolegyně Hanka Sinková, která je mým dnešním prvním milým a vzácným hostem a kterou vítám do léta a přeju jí to nejpěknější dobré jitro do Kamíka nad Vltavou. Dobré ráno, Haničko.
1: Pěkný den tobě i posluchačům, Františku.
0: Haničko, já s dovolením začnu otázkou. Co ty a slunovrat, kdy je údajně léčivá síla bylin nejsilnější? Využiješ tu sílu ty třeba co by vyhlášená bylinářka?
1: No jasně, teď je vrchol sezóny, teď je nejvíc sluníčka, o slunovratu a kolem svátku svatého Jana se tradičně sbírá třezálka, heřmánek, žebříček, mateří douška, peliněk, černý bez, jitrocel. Dneska jsem si taky dala, protože trošku nachladla. No já teda bylinky sbírám, jak je třeba i ve všední dny, a taky spásám zeleň přímo na balkoně, teda pokud mi to veverka neokouše dřív. A na tom balkoně tam mám kromě zeleniny tymián, ptačinec, batolku, meduňku, estragon, taky kopřivu tam mám, jitrocel, lichořeřišnici, petržel, pažitku, česnek, cibuli, cibulopor, bazalku, perilu, kopr. O tom by se dalo dlouho.
0: Ty máš hodně velký balkon, viď?
1: Ano, ano.
0: Ano. Dobře,
1: ale... No, ale ten slunovrat, víš co, ve smyslu krácení dne, tak ten mě, stejně jak ty jsi říkal, tak mě to poněkud leká. To máš krácení, no a za chvilku tady budou Vánoce, že jo, tak to známe. Tak já navrhuji udělat si trochu jiný neustálý slunovrat, takové to slunce v duši, jak říkával Jan Zákopčaník, aby se nám slunce vrátilo do duší a vyhnalo odtud stíny, smutek, splín, aspoň na chvilku.
0: Hmm. A co to by třeba vyhnalo stíny z duše?
1: Tak v poslední době mi svítl paprsek naděje, že to s tou mládeží není tak špatné. Inspiroval mě mladý kluk na Facebooku, 18-letý, ale už moudrý. Nejen, že se nenavážel do naší generace, on nás vyzval, abychom uvedli jeden příklad, v čem by se oni, ti mladí, mohli zlepšit, co by měli dělat jinak.
0: No to teda zní velmi pouzbudivě, a co jsi mu odpověděla?
1: Já jsem tam napsala, že bych je neměnila, jen bych jim dala tipy, pokud by měli zájem na sobě zapracovat. Třeba, než se nechají vtáhnout do nějaké aktivity, ať si ověří, aspoň ze tří zdrojů, o co ve skutečnosti jde, aby se nenechali manipulovat. A ať pozorují, komu a proč vadí, když je mír a když jsou lidé zdraví. A ať se nenechají otrávit těmi, kdo místo argumentů sypou jen urážky. Ale ať k takovým nechovají nenávist, spíš ať k ně mají soucit, protože oni nejspíš nepoznali lásku a tak se naučili jenom škodit. Ale kdybych mohla poradit i něco dalšího než tu jednu věc, tak by to bylo nezapomínat na Karla Čapka, na úsměv a taky na ono hašlerovské zpívejte lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska, z Čech, ta naše písnička česká, jestli nám zahyne, všechno s ní pomine. Potom už nebudem žít. Citovala jsem Karla Hašlera, který zahynul v koncentračním táboře. A ještě bych dodala s Jarkem Nohavicou to zlidovělé, že...
0: Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
1: Přesně.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Ve Švýcarsku by dnes měly jednat delegace Spojených států a Íránu o trvalém míru. Poslanci chystají zákon o sportu. Od příštího roku má vymezit postavení sportovců a upravit financování. Počasí bude jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty až 35 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hizballáh. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají. Ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně té Libanonské, bylo taky součástí memoranda, které ve středu na dálku podepsali americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeshkian. Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů by měl upravit vznikající zákon o sportu. Připravují ho poslanci opozice i koalice. Vůbec poprvé by taky definoval, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon taky upravil jejich pracovně právní vztahy. A to, aby odpovídali realitě, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
2: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci, jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5 hodinová pracovní doba.
0: Komunisté před 77 lety popravili válečného hrdinu a legionáře generála Heliodora Píku, který se podílel na protinacistickém odboji. Píka byl během druhé světové války vojenským velvyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tehdy varoval před Sovětským svazem. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady a tvrdil, že Píka předával informace západním státům. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stát

0: Wimbledonem. Po 12. hodině nastoupí proti Američance Pegulové. Soupeřku ze Spojených států má ve finále i Marie Bousková. Ta v anglickém Nottinghamu nastoupí po 13. hodině proti Navarové.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno během dne, místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě kolem 28, na horách okolo 25 stupňů.
2: Doprava.
0: Na dálnici D1 za Kroměříží ve směru do Brna nepřehledněte odstavené auto. Na kilometru 257 stojí porouchaný autobus, blokuje odstavný pruh. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se pracuje v okolí sjezdu na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem se projíždí jen levým pruhem. Zatím ale projedete bez zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět František Novotný.
3: A ten tuzerát podruhé vhazuje spávek slunovratu do vln dobrého jitra, do kterého vítá všechny posluchače dvojky Českého rozhlasu a připojené sesterské stanice Pohoda. O to, aby se ty vlnky slov a melodií dostaly až k vám, se na naší rozhlasové plovárně stará mistr zvuku Petr Sakala. Tak chutě odkládejte, co vás tíží, přátelé moji, neb který měsíc nám zbývá, abychom pečovali o zdraví ducha a těla, než tento, který je klíčkem otevírajícím brány rozmarného milostivého léta roku páně 2026. Dospíval svoji písničku, velký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na ručičku teploměru. Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a důraz znamená je tuto událost měl několik myšlenek, jež vystřídali se v sledu míšených karet. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný. Děl vposled, odvracej se od přístroje Celziova, nepije chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozvedl vody, je mrazivý. Z kato ujal se mistr řemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádobu, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraj a dodal. Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny. Jen málo kdo nepoznal vstupní obraz, výtečně zarámovaný i filmovým umem Jiřího Menzla. Jen málo které rty nezašeptali vybrané věty spolu s knižní předlohou Vladislava Vančury. Rozmarné léto vás osloví půvabem příběhu i jazyka Vančurových postav. Ale nejen mě, ale i básníka Jaroslava Seiferta zajímalo, zda ti svérázní hrdinové z plovárny na řece Orši skutečně existovali. Tak si vás dovolím seznámit s výsledkem. Jednou ujel mi vlak před nosem, vzpomíná Seifert, a protože mě Vančura doprovázel na nádraží, pozval mě, abych s ním šel do protější restaurace Na závisti, kde měl schůzku s Hugo Markem, s braslavským občanem, kterého jsem dobře znal už z Prahy. Byl to vyšší úředník na ředitelství drah a bývalý voják. Byl majitelem nepřeberné hojnosti historek, které na vojně i jinde prožil a které Vančura někdy rád poslouchal. A Marek vyprávěl rád. Když jsme usedli ke stolu, namanul se tam ještě i plavčík Šúra, který předtím zavřel svou plovárnu na druhém břehu. A Vančura ho obzadně uvítal. Pojďte, mistře, a usedněte tu s námi, ale napřed nám řekněte, co znamenají vaše prkna, byť trochu snilá a věčně mokrá, když prkna potulné šmíry v každé venkovské hospodě znamenají svět. A řekněte, proč nevítáte své hosty hrou na nějaký ušlechtilý nástroj, jako třeba loutna nebo kytara, ale nosíte jen basu, plnou piv. No tenkrát ještě nebylo napsáno rozmarné léto, ale dva z jeho hrdinů seděli s námi u stolu. Šúru obdazil Vančura slovem trochu filozofickým a skeptickým postojem k věcem tohoto světa, ale major v románě je přesná podoba Hugo Marka i s tou tukovou bulkou na tváři. Oba tito hrdinové jsou výmluvným svědectvím autorovi Pohody pod zbraslavským nebem. A historie o Arnoštovi a jeho půvabné Aně je však Vančurovou fikcí. A poslední z trojice hrdinů, kanovník, ten přišel buchví odkud, ale z braslavské provenience tuším nebyl. Nepíší o slunci v každé větě. Vítám tě v dalším horkém létě a v zdrátovaném starém čbánku otáčí žízeň další stránku.

Možná, že sem tam blízkne se, řípky se rozběhnou po lese a lidská srdce bez dechu klesnou i s lidmi do mechu. Sny nedosněné potají, scénáře na rtech šeptají a na rtech rozpálených dlaní pramení letní čarování.

0: V téhle chvíli zkusím propojit slunovrat se dnem hudby, protože můj další moudrý a milý host je hudbou přímo prosáklý. Je to skladatel, zpěvák, dirigent, tvůrce hudebních nástrojů, báječný člověk, který podobně jako naši obrozenci objevuje unikátní, přes 200 let staré zapadlé texty lidových písniček, kterým vrací melodii a spolu s legendárním souborem Muzika Bohemika jim vdechne život. Já vám jednu zkusím nabídnout ten, co domluví. A to můj přítel Jaroslav Krček, kterému přeju to nejpěknější slunovratové dobré jitro.
1: No, dobré jitro, Františku, no, právě dnes je ten letní slunovrat.
0: Ano, a projevil se nějak v muzice?
1: No, to samozřejmě. No, já bych řekl, budiš požehnáno léto, ten nádherný čas tepla, školních prázdnin, čas dovolených, odpočinku po celoroční činnosti, ale také čas práce na polích, aby nám matka příroda dala to, co potřebujeme k životu. Co básní a písní a říkadel bylo pro tento čas stvořeno. No, nechoďme daleko. Když jsem ještě mýval v rozhlase pravidelný pořad folklorní notování, často jsem takovéto verše využíval. Poslouchej. Červnové noci těží zmíz žár, který do tmy rozvěsí. V té chvíli možná věřil bys na dobré duchy v polesí. Chvějivě stoupá skořání prastará síla plodivá. Opadal javor pod strání, dřevo se hudbou odívá. Průvan vtrh do lesa a nechal do kořán. Někde pak za obzorem visí. Nebe má pusu od borůvek. Víš, Františku, jaký je můj první opus? Má první dochovaná skladba? No, jmenovala se Otvírání lesa. Později jsem ji přejmenoval jen na les, aby mě nikdo nepodezíral, že jsem se inspiroval skladbou Bohuslava Martinu Otvírání studánek, kterého jsem tenkrát, bylo mi asi 17, ještě neznal. Chodil jsem v té době s kamarádem, pozdějším členem Peckou sbírat a zapisovat lidové písně. On byl o 3 roky starší a byl už tenkrát skvělým básníkem. V těchto cestách jsme neustále. A tam právě vznikla naše první společná skladba. Tak takhle to začínalo. Vyšli děti na jahody s hliněnými čbánky. Nabrali si doušek vody v lese u studánky. Nabrali si doušek vody. Co si je dál, že ne? Snad jsou to ty staré duby, lesy zamyšlené. Snad jsou to ty staré duby, žhnoucí do nachova. Hledat prý se chodí tudy klíče od domova. No, bylo to opřeno o starý lidový zvyk otvírání a zavírání lesa. Zavírám les, aby tam nikdo nevlez. Vlezeli tam bába, ať z ní bude žába. Vlezeli tam dědek, ať z něj bude dudek. Vlezeli tam pana, ať z ní bude srna. Vlezeli tam mládenec, ať je z něho brabenec. Rád na ty naše výlety za poznáním, Františku, vzpomínám. Tam jsem už jako mladý, neskušený muzikant poznal, že je lidové umění uměním ryzím, že i lidé potřebovali jako dýchat vzduch. Potřebovali se prostě řečeno umělecky vyjádřit k životu. Nezištně. Opravdově. Všechny radosti, bolesti, starosti uměli vyspívat. A také příběhy, ukolébavky, no prostě všechno. Chtěli jsme je s Jindřichem napodobit. On textem a já hudbou. Byly to naše první krůčky. Takhle se začínalo zpívat. Zavonělo doubí, hoří vřes. Zlatokvětným klíčem otvíráme les. Zavonilo doubí jahodový květ, otvíráme cesty do lesa a zpět. Otvíráme paseky, kapradí i vřes. Otvíráme tajemství hluboké jak les. Půjde-li kdo z vás, milí posluchači, do lesa, nezapomeňte na tajemství.
0: Jaroslave, děkuju, přeju krásné milostivé léto a přeju ti hodně přívětivého stínu v každém lese, do kterého vkročíš, tak jako nám všem.
1: Děkuju. Tobě taky přeju všecko dobrý.

Les zamkla, muzika bohemika. A já se přiznám, že mě okouzlují příběhy zahnevě bezvýznamných všedních věcí. Ale oni jsou to všechno vlastně kapičky z křivé rosy na pavučinkách v louce života. Posledně jsme si dali do vázy kytku z trávy. A dnes bych se s dovolením k té trávě zase vrátil. Přiměla mě k tomu stará pranostika, která se vztahuje k dnešnímu datu. Na svatého Aloise poseč louku, neboj se. Vždycky se těším z toho, když mi pod otevřenými okny na chalupě zavoní čerstvě posečená louka, na které sluníčko vykouzlilo z trávy seno. A kam se hrabe Dior a jiné slavné značky parfémů? Léto má zkrátka své tajné receptury, na které žádná světová značka nemá. Stačilo, že na louku, kterou by dřív kosili sekáči celý den, přijel traktor a za půl hodiny bylo hotovo. Slunce se stočilo pozvolna k návratu. Noc je však potuchlík a přemluvit se nedá. Dva stíny na trávě osleplé nechátu, ta luna otrhánek už lásky hrou tak bledá. Už vyšlo, padlo do rosy, sneslo se na víčka čezenem pavučin. Sekáčům ruce vrostly do kosy, širokým rozmachem pak pozbyli ten stín. Nevím, jak na vaší zahrádce, ale na té mojí roste tráva po tom deštivém období přímo před očima a žádný traktor se tam nevejde ani jedním kolem. A zatímco slimáci ty potvory hodují na výhoncích na všem prsně vysázeném, na šťavnatou travičku, které mám hromady, úplně kašlou. Ostatně i na veselý rej motýlů se dívá třeba zahradník trochu jinak a já si dovolím připomenout mého zamilovaného Karla Čapka. Inu červen to je hlavní doba senoseče a pokud jde o nás, městské zahrádkáře, nepředstavujte si prosím, že jednoho rostného jitra naklepeme kosu a pak s rozhalenou košilí, mohutnými rozmachy, kosími jiskřící trávu, až to sviští, zpívají se přitom lidové písně. Věc vypadá poněkud jinak. Když se neskušený zahradník rozhodne sekat, sebere se a jde do nejbližší periferie, až najde na ožrané a holé mezi babku zubenou kozou, okusující hloch nebo síť tenisového hřiště. Babičko, praví zahradník přivětivě, nechtěla byste pěknou travičku pro vaši kozičku? Mohla byste si ji u mě nažnout, kolik byste chtěla? A co mě za to dají, řekne babička po nějakém rozvažování. 20 korun, praví zahradník a vrací se domů, aby čekal na babičku s kozou a srpem. Ale babička nepřichází. Tu si zahradník koupí srp a brousek a prohlásí, že se nebude nikoho prosit a požne si svou trávu sám. Jenže buď je ten srp tak tupý, nebo městská tráva je tak tvrdá, nebo co, zkrátka srp nebere, to se musí každé stéblo vzít za koneček, natáhnout a dole s velkou silou tím srpem přetnout. Přičem se obyčejně vyrvou i kořínky. Šicími nůžkami to jde podstatně rychleji. Když konečně zahradník ostříhal, oškubal a spustošil svůj pažit, pokud to šlo, schrabal z toho přes jen na kousy kupičku sena a sebere se a jde zase hledat babičku s kozou. Babičko, praví medově, nechtěla by si ode mě odnést nůži sena pro tu vaši kozičku? Je to pěkné, čisté seno. A co mě za to dají? Řekne babička po delší úvaze. 10 korun, prohlásí zahradník a běží domů čekat na babičku, která má přijít pro seno. Přece je škoda takové pěkné seno vyhodit, no ne? Nakonec se toho ujme popelář, ale musí dostat korunu. To vědí, pane šéf, praví. My to nemáme na vůz správně vůbec brát. Díky trávě, která roste člověku před očima, mi v paměti utkvěl houser, který mě opravdu potkal, ale ne u rybníka, ale když jsem dělal směšné pohyby, tedy sekal kosou přerostlou trávu. Zatímco takovému panu Brychovi udělala kosa lehoučké tiché s a tráva se elegantně skládala do řádku, já do ní bušil jak nahluchlý tambor do válečných bubnů. Tuhle bitvu jsem vyhrál, ale jen zdánlivě, protože mě bolel celý člověk. A zřejmě jsem ještě k tomu prochladl, takže mi mé plotínky usmažily silné lumbago, ischias hexenchus, jak říkají někteří znalci i sexenchus, neboli zmíněného housera. A myslím, že většina z vás ví, o čem mluvím. Jak říká jeden můj kolega, nikdy žádná krev a člověk je mrzák. Máte pocit, že se vrátila doba inkvizice a pouhé zakašlání nebo neopatrný minipohyb pak způsobuje stav, nad kterým by potěšeně zatleskal i katmidlář. V tom lepším případě,
když už můžete místo pouhého sténání trochu chodit, je proti vám šikmá běž v Pize, Kolmice. A když už máte pocit, že to je lepší, objeví se odkud si naštvaný krokodýl, kterému rozžavil zuby lešetinský kovář a zakousne se vám do hýždě, jako by právě on měl odevzdat Šilokovi vaši libru masa. Existují rčení jako houserem berana vyloudit, tedy za málo mnoho získat. Nebo když někdo vedl housera, tak byl první v řadě ženců, ten poslední byl naopak na koze. A byli to i mnozí antičtí myslitelé, u kterých jsem našel i zmínku o tom, že zmiňovaného housera nebrali ani tehdy na lehkou váhu. Třeba římský kolega Quintus Flaccus Horatius už 80 let před naším letopočtem konstatoval, že pokud se daří tvým nohám, zádům a břichu, víc už ti nemůže přidat ani skvělé bohatství králů. A musím přiznat, že k něčemu dobrému taková nemilá zkušenost je. Jako u každého radikálního omezení, člověk si pak daleko víc váží těch nejvšednějších drobností. Alespoň do té doby, než mu otrne a začne kosou, srpem či sekačkou toho dobromyslného husího samečka hladit proti peří. Ale já mám teď nabízem housera, který se dostal i do písničky. A to v originální verzi známé anglosaské melodie, kterou kdysi objevitelsky nabídl Spiritual Quintet. V ní nezrají třešně, ale plave houser Tety Rhody.

0: Važme si trávy. Ta jediná o nás bude šeptat na našem hrobě, napsal básník Oldřich Mikulášek. Ale František Nepil objevil, že i tráva může mít vlastně pomník trvalejší než jen závan větru.
1: Vy asi znáte blata, ale já ne, já jich znám jenom půl, protože ze soběslavských blat mě vyhnali deště, ale z budovská, tedy svobodná blata jsem navštívil a nejenom kvůli selskému baroku, kvůli tomu zednickému čarování, nýbrž i z úcty k Jakubu Kubatovi. Já vůbec rád navštěvuji takováto místa a tam si ty pohnuté okamžiky v duchu prožívám. To znamená, že nemluvím a mlčím a že mi pak žena říká, proč pořád mlčíš a nemluvíš, s tebou je taky radost někam jet, od tebe se toho člověk dozví. A má pravdu, jenomže já si taková místa, kde někoho popravili nebo přivedli na svět, kde se někdo učil, kde kázal nebo něco vymyslel, musím prostě prožít potichu. A Jakuba Kubaty mi bylo vždycky o trošku víc líto než jiných, protože zůstal ve stínu. Jan Sladký Kozina v povědomí národa žije, hlavně dík Alojzu Jeráskovi a Karlu Kovařovicovi a teď to ještě přiživil i Miroslav Ivánov. Ale o Kubatovi každý ví jen to, že Kubata dal hlavu za blata a málo kdo ví, že je dal vlastně za trávu. Ono to prý teda nebylo pro trávu, ono to prý bylo kvůli siročímu majetku, ale ta verze s trávou je jednodušší. A mě dojímá víc, že celý spor prý vznikl vlastně o to, jestli smějí sedláci na blatech i nadále pást a jestli smějí i nadále kosit seno. Neboť zbudovští sedláci byli nejdříve svobodní, nebyli podáni žádnému hraběti nebo knížeti, jenomže pak si celá blata koupil pan Adam z Hradce a to i s tou trávou. A zbudovští byli do krve přesvědčeni, že ta je jejich pořád, že jim jí dal před 80 lety Petr z Rožmberka, tak mají na ní právo. Nikdo jim neřekl, že nový pán dělá i nové právo, protože má na to konec konců právo. A nemusí to být ani urozený pán, může to být jenom vedoucí. A když je nový, hned vás přestěhuje někam, kam se vám nechce, hned přestrčí práci, kterou jste dělali rádi, na někoho, ke komu má blíž, a vám strčí na krk to, co tam tomu moc nevonělo. Díval jsem se za zbudovem na Mařanova Kubatu, jak zdvihá prsty k přísaze, že mluví pravdu, jenomže on byl richtářem a musel mluvit nejenom za sebe, nýbrž i za lidi. Kdyby totiž mluvil jenom za sebe, tak by mu pán z Hradce nějakou tu trávu asi nechal, ať dá pokoj, ale že ji chtěl i pro jiné, tak mu dal nakonec useknout na těch blatech hlavu a byl pokoj. Stál jsem u kamene, který označuje místo, kde byl Kubata sťat, a o kus dál u jiného kamene, kde ho pochovali, a mlčel jsem a nemluvil. Trošku z toho stětí, ale především z té trávy. Narodil jsem se na venkově a nejsem tedy pav z trávníku ve Wimbledonu nebo v Hyde Parku. Pro mě je tráva prostě krmivem. Kdybyste ale tu trávu na blatech viděli, to by těm našim králíkům trvalo, než by si na ní zvykli jako ty stračeny ze svobodných blat. Ti by museli být kost a kůže, než by se do takové kyselotiny zakousli. A vidíte, Kubata pro ní ztratil hlavu. Ještě, že jsem nebyl tenkrát richtářem ve zbudově já si věčně dělím věci na ty, které nestojí za hádání a na ty velké, které si hájit budu. A vždycky to dopadá tak, že ty malé vzdám bez hádání a ty velké mi pořád nejsou dost velké a když jsou, tak je nakonec stejně prohádám. A tu trávu bych mezi velké věci, jak se tak znám, neřadil. A to Jakub Kubata ne. Ten věděl, že kdo si nechá vzít třeba jen kyselou trávu, tak přijde brzy o víc a pak už na něm budou dříví štípat. A tak vám dneska přeju, aby vy jste měli takového richtáře nebo vedoucího, který se za tu vaši trávu popere a aby to vždycky vyhrál a nebyl nikdy sťatej. No a že vám přeji i dobré a ještě lepší jitro, to přece víte sami.

0: Tak jsem se dočetl, že 21. června 1903 byl slavnostně zahájen provoz na elektrifikované železniční trati v Rakousko-Uhersku z Tábora do Bechyně. Její délka je 24 km, je napájená systémem stejnosměrného napětí 1500 V a trať má normální rozchod 1435 mm. Ta Křižíkova Bechyňská dráha byla vůbec první železniční dráhou ve střední Evropě, která byla od počátku stavěna i provozována jako elektrická. A v týžden byl slavnostně zahájen provoz na železniční trati Slavonice-Schwarzenau, ovšem tady byla klasickou hnací sílou pára. A to vám ve mně vyvolalo vzpomínku, která bude možná mnohým z vás blízká. Vzpomínku na dobu, kdy silnice lemované alejemi stromů a bílých patníků nebyly řekou proudících automobilů a klaxony těch, které po nich jezdili, zdaleka nepřehlušily houkání parních lokomotiv supících krajinou. Na malé zastávce čekáme, na grošík štěstíčka ryzí. Sníme o tom, co nemáme, vlak zatím v dálce nám mizí. Cestovat chceme jen první třídou, však nákladní vlaky jsou na trati teď. Tvůj vagon jsou chvilky, které přijdou. Jiné však nemáš, tak naskoč a jeď. Doba blížících se prázdnin a vůbec letní doba, to byl čas, kdy mi do života intenzivněji vstupovala dražeň a kolejovka. Hned to téma více objasním. Mezi nejvzácnější plastiky, které si doma hýčkám, patří jedna keramická mořská pana, kterou mi udělal snad někdy v první třídě ve výtvarném kroužku synek Petr, a lokomotiva, kterou mi z formely udělal předtím náš malý Ondra. Začali jsme ji říkat Kerlesovka, protože vypadala, jako by ji navrhl známý humoristický kreslíř. Tak nadchla i přátelé restaurátory, že mi ji odlili z cínu. Ta dražeň a kolejovka, o kterých jsem se zmínil, to byly názvy, které naši obrozenci nabídli, než se ujali dodnes užívané pojmy stanice a vlak. A když otevřete Jungmannův slovník naučný, zjistíte, že železnice je například dáma, která prodává železo, případně manželka železníková, že se tak říká i jablíčkům, která dlouho vydrží, železným kachlům, městečku u Hradce Králové a nakonec i železné dráze. A ta vede i životem většiny z nás, protože jen málo kdo z nás neseděl v železničním vagóně, neposlouchal rytmické vyprávění kolejí, nesledoval nádherný film krajiny ubíhající za oknem. Nám, pamětníkům, se samozřejmě vybaví parní lokomotivy a vagony s dřevěnými sedadly. Tam člověk lehce získal jiskru v oku, ne díky tomu, že proti němu usedla půvabná spolucestující, ale zakrátko měl oči plné opravdových jisker pod uslzenými víčky, hlavně proto, že stejně jako já neodolal a neposlechl první italskou větu, kterou jsem se díky cestám za tetou Boženkou ve vlaku naučil. Tuším, že to bylo Epericoloso Sport Jesse, nenahýbejte se z oken. Ale já se stejně nahýbal a vítra kous lokomotivy mi čechrali vlasy a na tvářích přibývaly černé šmouhy osazí. No pak to bývalo i slovensky. Nenahýňajte sa z okien. Předložil jsem si to ovšem jako nehýňajte sa z oken a představoval jsem si, jak do nádraží vyjíždí vlak plný rozesmátých cestujících v otevřených oknech. Ten obraz krajiny, ve které jede parní vlak, ten zkrátka poezie sama. Síla a elegance a vagony plné klukovských a divčích snů. Když byl náš syn Ondra malý, miloval parní vlaky stejně jako já. Dokonce obrečel, když je zrušili. Já jsem trochu využil toho svého novinářského povolání a svezl jsem ho dokonce na slavné Stephensonově lokomotivě, kterou tehdy předváděli v Technickém muzeu na Opravdické, v Technickém muzeu. A pak jsme samozřejmě jeli i na Opravdické parní lokomotivě. Tam jsme jeli oba dva a pro železničáře ty lokomotivy to byly vlastně živé bytosti, o čem třeba svědčí i názvy, které je spojují se životem. Kafemlejnek, Nazdar, Nohatá, Šlechtičná, Papoušek, Albatros, Bejček, Němka a podobně. No. Někdy jsme stávali na Prašném mostě a dívali se, jak pod něj vjel vlak a na druhém konci vyrazil gejzír dýmu. a zastínil i podobné vodní úkazy na Islandu. Stejně tak po slepu poznám karbolovou vůni dřevěných pražců. A na tom Davidském nádraží před zmíněným mostem, které mělo i prezidentský salonek, jsem zašel i na poslední jízdu parní lokomotivy. A bylo nás tam fůra. A když supila ta poslední parní lokomotiva kolem, všiml jsem si celkem nenápadného, ale svátečně oblečeného chlapíka, který smekl. A tehdy jsem věděl, že jemu a jemu podobným a svému synku Ondřejovi napíšu tu písničku, kterou mi přinesl k otextování Dany Dobijáš. No a tak vlastně vznikl tenhle stroj vůdce.
1: Nedá se popřít to, že původ

0: Připomínáme si, že dnes je i Světový den hudby. A hned v souvislosti s předešlým tématem se mi vybaví, třeba že Antonín Dvořák byl vášnivým obdivovatelem parních lokomotiv. Mimochodem, když si poslechnete jeho humoresku, tak tam to hezky pohupování na pražcích, to tam je hezky slyšet. A známá je i historka, kdy přivedl na nádraží své žáky a před jednou lokomotivou se vyznala. Podívejte se, jaký je to zázrak. Pohne se jediná malá součástka a celé soukolí, jak naladěný orchestr, se dá do pohybu. Všechny své symfonie bych dal za to, kdybych uměl skonstruovat lokomotivu. A v náprsní kapse nosil dokonce dva doklady od císaře pána. Volnou jízdenku na všechny drahý CAK mocnáctví a průkaz zkušebního komisaře. Tehdy prostě lokomotiva byl něco jako odnese raketoplán, no. A dokonce snad i nějakou zkušební jízdu na lokomotivě absolvoval. Předpokládám, že jako skladatel nejspíš upíšťali. Ale já bych teď rád uvítal jako posledního a milého a vzácného hosta jiného mistra. Houslového mistra, virtuóza Václava Hudečka, kterému přeju to nejpěknější dobré nedělní jitro. Dobré jitro nedělní, Václave.
1: Díky, Františku, my ti taky přejeme krásný ráno, i když ho máš pracovní.
0: Já myslím si, že ty taky budeš mít to ráno za chvilku pracovní, protože jak tě znám, asi brzo sáhneš po houslích, viď?
1: Já už od šesti, teď bude velký horko, tak si to tady všecko dám dohromady, no. Koukám, ale to je hezký, co si teď povídal. Ten císař pán měl něco do sebe, hudební skladatel dostal volný jízdenky na tehdy nejmodernější dopravní prostředky. Když si představím, že bych byl hudební skladatel a dostal bych třeba od nějaký letecký společnosti zadarmo letenky neomezený, to by nebylo marný vůbec. No,
0: ale ty pamatuješ parní lokomotivy, viď?
1: No ježišmarja, když jsem najezdil něco, když jsem jezdil ještě když jsem začínal konec 60. let koncertovat, začátek 70. let, tak rychlíky jezdili a hodně často nás tedy jako tahla takzvaná rychlíková lokomotiva. To byla taková dlouhá, elegantní a jezdilo to asi 120-130 km v hodině. Ale opravdu tedy ta pára ještě sloužila dlouhé roky 70. let. Nevím, kdy přesně jako to přestal, takže pamatuju to a bylo to velmi kouzelný, krásně to smrdělo tím uhlím na těch nádražích a prostě to nádraží bylo a i ty vlaky bylo, všecko to bylo jako provoněný tím uhlím, tedy prosmraděný, jak chceš, no. Ale mě to vonělo, mě to uhlí vonělo.
0: No ale vrátíme se tě ke koncertům, houslím. Já se tě zeptám, mají houslisté, ale máš ty třeba osobně třeba před koncertem nějaký rituál?
1: Já víceméně ne, moje žena mě vždycky nakopne, tak symbolicky, když jdu na pódium, když je tam se mnou vzadu a já nejsem, víš, ono to, ty rituály, to pak vede k takový pověrčivosti, že když nesplníš rituál, tak pak máš trému největší nebo tohle, takže já to beru tak jako, že prostě jdu do práce a samozřejmě, když od koncertu intenzivně od 15 let, tak člověk si na tom pódium za těch 60 skoro let zvyknul na to, že nemusím, ale nakopnutí od mý ženy je vždycky milé.
0: No hele, já s obdivem sleduju, kolik opravdu nesmírně náročných skladeb ty hraješ z paměti. Jestli pak ti někdy ta paměť zradila?
1: To víš, i to se stane, ale já mám naštěstí dva druhy paměti. Jednak si pamatuju tu melodickou linku a pak prostě ty prsty, když ty to dřív umíš tu skladbu z paměti, než ji umíš dobře zahrát. Takže vlastně ty prsty si zvyknou tam a běží tam automaticky. Takže když tě ta hlava zklame, že tedy najednou říkáš, že jak to jde dál, že o kterým prstem tam šmátnout, tak ty prsty tam skočí sami. A to je prostě těch pár vteřin, který tě zachrání před tím momentem, kterému se říká, že spadne řemen, a to se mi naštěstí nikdy nestalo, a to znamená, že se musí přestat a začít znovu. Jo, takže jako je to
0: ale prostě, co jsem u tebe.
1: Tak jako za ty roky prostě už člověk má takovej nějaký systém, aby to vycházelo.
0: Já vím, koncerty, pedagogická práce, festivaly. Hele, já myslím, že bez dobrého zázemí by to nešlo, ty už to naznačoval. Co no, na ten tvůj nesmírně náročný program říká právě tvoje žena? Herečka, výborná spisovatelka, ano, Eva.
1: Já ti, panoušku, já ti dám. Prosím tě všem tvým posluchačům, přeju všecko nejlepší, krásný léto, tobě taky zdravíčko a dávám můj talisman manželku a mějte se moc hezky, jo?
0: No tak ano, dobrý. Ahoj. Evičko.
2: No moc ráda tě slyším a zdravím tisíce svých posluchačů věrných.
0: Hele, bojíš se někdy za Václava, když je na pódiu?
2: Že začátku jsem se strašně bála, ale potom jsem nabyla jistoty, že on se opravdu z každý šlamastiky dostane. On je prostě zvláštní exemplář člověka, který se umí vyrovnat s nepohodou a s nepříjemným překvapením, takže mě to přešlo, ale ze začátku jsem se bála hodně.
0: Hele, a já mám jednu obyčejnou otázku, co třeba Václav rád jí a co ne? Víš to?
2: Venoušek rád jí skoro všechno, nebo úplně všechno. A tak je takový ukázněnej, no docela se hlídá. Na to, jaký je žrout, tak se docela hlídá.
0: Evi, ty jsi spisovatelka výborná. Mě by zajímalo, co bys asi tak třeba poradila, kde ještě tu mám posluchačům, aby prožili léto tak, aby jim bylo pěkně, aby v něm našli studánku pohody a aby na něj rádi vzpomínali. Máš nějakou radu, jak na to, aby nám bylo pěkně?
2: No určitě, já mám osobní životní zkušenost, že vždycky, když se cítím nějak zle po těle nebo na duchu, tak mě ohromně pomůže krásná hudba. Teď mluvím o krásné hudbě, protože v krásné hudbě je harmonie. Takže když vás vyléčí, když vás uklidní, tak vlastně přestanete všechny ty disharmonie života vnímat. A v tom je krásná hudba velkolepá. Jo, krásná hudba, to je něha, to je kouzlo, to je inteligence, to není bezduchý randal. Tam je třeba tohleto rozlišovat. Takže běžte na nějaký nádherný koncert a uvidíte, že se vám uleví.
0: Já bych ke světovému dní hudby neviděl krásnější, vhodnější zakončení. Moc krát děkuju tobě i Václavovi ještě jednou za to, že jste stávali spolu s námi a krásné, milostivé léto přeju.
2: Děkujeme, fanoušku, a vám všem. Na shledanou. Děkujeme.
0: Na shledanou.

Mé skřipky lecos překously, však cvičím, jak šroub. Má píle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi šef

Jak lépe zakončit první závan rozmarného léta než slovy mistra Vladislava Vančury? Čas more Gregoriano rudl třetí nedělí červnovou a zněly velké zvony. Čas šel před rychlým krokem, jak tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích. Blížila se hodina osmá. Hodina, oni si vypráví, že to je čenich smečky denního času a že vás vyslídí stůj, co stůj. A vyslídil nás i na hodinách ve studiu. Takže mi nezbývá nic jiného, než poděkovat všem mým vzácným a milým hostům, publicistce Hance Sinkové, skladateli a zpěvákovi, dirigentovi Jaroslavu Krčkovi, houslovému virtuózu Václavu Hudečkovi a jeho ženě herečce a spisovatelce Evě, že vstávali spolu s námi. Za prýma spolupráci děkuji i mistru zvuku Petru Sakalovi, ale hlavně děkuji za milou společnost vám všem. Znovu se uslyšíme o prázdninách 26. července. Tak do té doby buďte blažení, milostivé léto a nezapomeňte, že léto je příležitost otočit se ke slunci a všechny stíny nechat padnout za sebe. Tak ať se vám to pěkně podaří, přeje od mikrofonu autor a průvodce dnešním dobrým mitrem František Novotný. Srdce mi pospíchá rozmarným létem, hladina dětských let kůži mi chladí. Já nehnutě sedím, můj stín brouzdá světem, voňavá stébla trav k hrádkám ho svádí. Budu se potkávat a zase ztrácet, naslouchat zázrakům ukrytým v kameni. Odkud jsem vyšel, tam budu se vracet. Hluboko, hluboko, kde lásky pramení.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

které se můžete do hlavního města vypravit. A jak se sami přesvědčíte, je skutečně z čeho vybírat. Už za pár dnů, ve středu 9. dubna, se v pražském divadle Hibernia uskuteční slavnostní premiéra muzikálu Antoaneta, královna Francie. Tragický příběh dcery císařovny Marie Terezie ožije v romantickém muzikálovém dramatu scénáristy Jiřího Hubače, textaře Pavla Vrby a hudebního skladatele Jiřího Škorpíka. Muzikál nás zavede do roku 1789, období francouzské revoluce, kdy se dalo do pohybu kolo dějin, které doslova na ruby převrátilo životy obyčejných lidí i osudy králů a královen. V roli Marie Antoinety, Marie Antoinette d'Autriche, čili rakouské, manželky francouzského krále Ludvíka XVI. Se představí Monika Absolonová nebo Iva Marešová a v roli Ludvíka XVI. Krále Francie bude vystupovat Michal Novotný a Roman Vojtek.

Po muzikálové árii, co zbývá nám z muzikálu Antoaneta, královna Francie, podání Moniky Absolonové, se přesuneme z jednoho pražského divadla do druhého. Konkrétně z Hibernie do divadla Kalich. Právě tam na vás totiž čeká přelomový americký muzikál Jonathana Larsona, nazvaný Rent –

I od premiéry v roce 1996 přepsal dějiny tohoto hudebně divadelního žánru. Pro své hudební kvality i sílu výpovědi je často srovnáván s nejslavnějšími tituly newyorské Broadwaye. Kritika ho dokonce označila za nejlepší původní muzikál od roku 1950. Autentickým jazykem a moderní rockovou hudbou vypráví volně příběh slavné Pucciniho Bohémy. Děj Jonathan Larson přenesl do alternativní čtvrti jižní části newyorského Manhattanu, kde žije parta přátel, kteří se snaží nepromarnit své životy, které mají jen v dočasném pronájmu. V muzikálu Rent se na jedné straně mísí témata jako nebezpečí AIDS, situace lidí bez přístřeší, závislost na drogách. Na straně druhé pak optimismus, umělecké ambice, víra v úspěch a nadějnější život. Muzikál Rent však zdaleka nekončí happy endem. Nad jeho hrdiny totiž nepřetržitě visí Damoklův meč smrti. Avšak naděje, láska, touha a víra v budoucnost, to jsou ty účinné zbraně v každé době a v každé situaci. Já vím, je to otřepaná fráze, ale jak to říct jinak?

Muzikál Rent, překladu nájemné, prostě činže, se rodil dlouhých 7 let. Po několika prvních a úspěšných reprízách mimo Broadway se autor muzikálu, skladatel a textař Jonathan Larson mohl konečně vzdát své 10leté profese číšníka. Premiéra muzikálu Rent byla naplánovaná na leden roku 1996, tedy ke 100. výročí prvního uvedení Pucciniho Bohémy. Během předpremiér však autor muzikálu Jonathan Larson náhle zemřel na srdeční slabost. Slávy a ocenění své dlouholeté mravenčí práce se tedy nedožil. Samotné autorově smrti spatřovali ostatní spolutvůrci muzikálu, stejně jako herci a zpěváci, nevyslovené poselství, že zítřek nelze nikomu zaručit. Že život se prostě nedá pojistit u žádné pojišťovny a za žádnou cenu. Muzikál Rent nakonec získal ta nejprestižnější ocenění, slavnou Pulitzerovu cenu, cenu divadelních kritiků a 6 výročních divadelních cen Tony, tedy divadelní obdoby filmových Oscarů. Stal se 9. nepřetržitě uváděným dílem v historii muzikálové Broadway. V roce 1998 měl premiéru také v londýnském West Endu a od té doby muzikál uvádějí národní produkce doslova na celém světě. Larsonův Rent přinesl nejen na Broadway příjemné rokové osvěžení. Po dlouhých 10letích přišel konečně titul, se kterým se stotožnilo i mladé publikum. Dílo, které zbořilo propast mezi pop, music a muzikálem. Rent se stal oslavou života a lásky. Mně se to chce říct trochu pateticky. Lásky, která přesahuje hranice rasy, náboženství a sexuální orientace a smrti.

Muzikál Rent dobře znám. Je to totiž nejoblíbenější muzikál mé manželky, která zná všechny árie nazpaměť a mnohokrát mi je doma zpívala. Od března se Pražské divadlo Kalich stalo scénou pražské inscenace muzikálu Rent. V režii amerického režiséra Steva Josephsona a v produkci Miriam Landy se první reprízy zkušebně odehrály formou workshopu během krátkého letního hostování v divadle Na Prádle. Tam české nastudování anglické verze získalo respekt kritiky i obec nadšených fanoušků. Rent se hraje v českém překladu textaře, skladatele a herce Milana Malinovského a herce přímo na jevišti doprovázet bude živá kapela. A nejen já jsem zvědavý, jak interpreti, kteří sotva se to naučili anglicky, což je teda opravdu nářez, se zhostí české verze. Jsme zvědaví a přejeme hodně úspěchu.

Dozněla muzikálová píseň Čas měř jen láskou z muzikálu Rent a já bych vás teď rád pozval do pražské O2 arény na koncertní vystoupení 3. června, kdy u nás poprvé vystoupí americký zpěvák Justin Timberlake. V jeho velkolepé show s vynikající choreografií, kterou propaguje svá dvě poslední alba, je tolik světel a laserů, že koncert prý může směle soupeřit s legendární zdí skupiny Pink Floyd. Po impozantním startu světového turné letos 33-letého amerického herce, zpěváka a producenta Justina Timberlakea loni v Brooklynu v New York Times napsali, že s vlasy dozadu s česanými a ve značkovém oblečení je Justin Timberlake každým coulem nejen bavič 21. století, ale také skvělý tanečník a zpěvák. Sám jsem zvědavý, jak se touhle bombastickou show a především svými písněmi, odkazujícími na to nejlepší z tvorby Michaela Jacksona a Prince, trefí Justin Timberlake, současný idol teenagerů, pohledný a 1,88 m vysoký interpret, do našeho středoevropského vkusu.

Justin Timberlake, kterému jeho faninky něžně přezdívají kudrnáček, a hostující rapper Timbaland dospívali píseň Cry Me a River, Vyplač mi řeku, která Timberlakeovi přinesla hudební cenu Grammy v kategorii Nejlepší mužský popový pěvecký výkon. Když Justin loni vydal dvě alba The 2020 Experience, byl to jeho velký návrat ze světa filmu do světa hudebního. V minulých letech jste ho totiž mohli vidět ve filmech Sociální síť, Zkažená Úča, Kamarád taky rád, Vyměřený čas, Zpátky ve hře, Hra na hraně, nebo nejnověji v hudebním retro příběhu bratří Coenů Vnitru Levina Davise. Justin Timberlake byl několikrát vyhlášen nejkrásnějším a nejpřitažlivějším mužem planety a nikdy se netajil tím, že se řídí následujícím heslem. Každý den jedno hříšné tělo. Jeho náručí prošly slávné zpěvačky Britney Spears, Christina Aguilera, Janis Jackson, Kylie Minogue nebo herečka Cameron Diaz. Jsou tomu dva roky, co se Justin Timberlake v Itálii oženil po pětileté známosti s americkou herečkou a zpěvačkou Jessicou Biel. Jednu věc Justinovi Timberlakeovi ale přece jenom trochu závidím. Jsou to kvalitní filmové příležitosti, kterých se mu až dosud dostalo.

Justin Timberlake se s námi pro dnešek rozloučil písní Mirrors, zrcadla, kterou věnoval svým prarodičům a své osudové lásce Jessice Biel. A než se ze světa výsostného amerického popu přeneseme do světa opery, zaspívám vám slavnou píseň Estrellita de Lejano Cielo, hvězdička na dalekém nebi mexického skladatele a klavíristy Manuela Ponceho. Textař Eduard Pergner ji v české verzi nazval Půlnoční návštěvník a vy uslyšíte také klavíristu Rudolfa Rokla, houslového virtuóza Josefa Suka a pražský komorní orchestr pod taktovkou Františka Preislera.

0: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Do Prahy stále častěji přijíždějí velké operní hvězdy současnosti, které jsou na vrcholu uměleckých a životních sil. A mají tedy co nabídnout. Mexického tenoristu Rolanda Villazona, který s Mozartovým repertoárem vystoupí v Praze 28. března, jsem vám v tomto pořadu představil loni. Letos na konci ledna jsem vás zase upozornil na koncert polského tenoristy Piotra Bečaly, který 22. dubna v Praze zaspívá nejen árie z oper a operet, ale i árii Vidino sladká přesladká z Dvořákovy opery Rusalka. V té začátkem letošního roku zazářil v newyorské metropolitní opeře. A 22. prosince se do pražského obecního domu vrátí v rámci svého evropského turné L'amour, láska, peruánský tenorista Juan Diego Flores, aby za doprovodu pražské komorní filharmonie zaspíval nejkrásnější francouzské operní a operetní árie. Nenadarmo se mu přezdívá, podobně jako před lety Lučánovi Pavarotimu, král vysokých C. Při premiéře Donizettiho Dcery pluku v milánské La Scale v roce 2007 se pěvec zasloužil o narušení tradice této scény, kde se zásadně nepřidává. A po nekonečných ovacích zopakoval árii Tonia s jejími 9 vysokými Cčky. Překročil nepsaný zákon, jenž v La Scale platil 74 let. Dirigent Arturo Toscanini totiž kdysi výslovně zakázal opakováním árií narušovat celistvost díla a dlouho si nikdo nedovolil nerespektovat vůli tohoto velikého maestra. Až před 7 roky Juan Diego Flores. Totéž se pak opakovalo v roce 2008 v Metropolitní opeře a v roce 2012 v Pařížské národní opeře, kde od otevření scény Bastille v roce 1989 zazněl přídavek vůbec poprvé. Tuhle árii jste už v mém rozhlasovém seriálu ale několikrát slyšeli. Proto si teď poslechněte píseň Only Make Believe, jenom předstírání z amerického muzikálu Loď komediantů tak, jak ji Juan Diego Flores naspíval s velšskou nadžánrovou zpěvačkou Catherine Jenkins, mimochodem s majitelkou nejlukrativnější smlouvy v kategorii vážné hudby v dějinách světového gramofonového průmyslu. Za 10 milionů dolarů se tahle zpěvačka uvázala své gramofonové firmě.

Peruánský prezident Alan Garcia v roce 2007 udělil Juanovi Diegovi Florézovi nejvyšší státní vyznamenání, a sice Velký kříž řádu Slunce Peru. O rok dříve obdržel rakouské státní občanství, ale nadále má i peruánské. Se svou vlastí udržuje nadále těsné kontakty a mimo jiné zde založil nadaci na rozvoj hudebního talentu malých dětí a na podporu mládežnických orchestrů a pěveckých sborů. V roce 2010 nahrál Juan Diego Flores album sakrálních písní Santo, svatý. Titulní píseň napsal a je rovněž autorem její instrumentace.

0: Místo svého prvního velkého úspěchu si Juan Diego oblíbil natolik, že si v Pesáru postavil dům, který je pro jeho rodinu hlavním domovem. Florezova vila stojí v přímořském Pesáru jenom kousek od domu, který tu měl Luciano Pavarotti. A je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Hlava mi už nějak neslouží, stěžuje si Morris. Zapomínám, já si už nepamatuju ani karty ve hře, přidává se Teitelbaum. Ale Goldbaum, ten má fenomenální paměť. Jak si to zjistil? Potkal jsem ho asi před rokem, hned takhle po ránu a měl výbornou náladu. Čím to je? Říkal jsem si. Tak jsem se ho zeptal, co měl k snídani. Vajíčko, povídal. Asi za půl roku jsme se náhodou zase potkali a protože jsme se tak dráhnou dobu neviděli, povídám, tak co, jak bylo? A víte, co mi odpověděl? Natvrdo.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem. Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Byl jsem od počátku zázračným dítětem. Všichni o mě už od dětství říkali, že to bude zázrak, když ze mě něco bude. Neodolal jsem citaci slov Paula Cézanna, a to i přesto, že dnes uslyšíte příběh duše, která přežila díky lásce. Magistra Tereza Štolbová, psycholožka, dcera padajícího listí, jak nazvala svoji autobiografickou knihu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří?
1: Tuto chvíli dobře.
0: Vy jste psycholožka?
1: Mm-hmm.
0: Já jsem moderátor.
1: Ano.
0: Má to takový moderátor v rozhovoru s psycholožkou v něčem těžké? Co myslíte?
1: No to já nevím, to byste měl vědět vy. Já to s vámi v tuto chvíli mám celkem lehké.

0: Já musím říct, že budeme probírat váš život. Vy jste se narodila jako dvojče.
1: Ano.
0: A vaše sestra byla nemocná. Jak to vlastně bylo u vás doma?
1: No, já jsem se narodila poměrně brzy, na 7 měsíci, se svojí sestrou Markétou, protože v té době, v 70. letech, byl hluboký socialismus. Tak ten náš porod skončil tím, že naše matka odešla z porodnice.
0: Jak to bylo možné?
1: Nechala nás tam, my jsme putovali do inkubátoru, protože jsme nebyli zralé. A poté, zřejmě po 2 měsících, kdyby se matka mohla vrátit a vzít nás prostě k sobě domů, tak to neudělala.
0: A víte, proč vlastně odešla? Není to běžné, že matka odchází od svých čerstvě narozených dětí?
1: V 70. letech si myslím, že to bylo běžné. Že nebylo možné, aby maminka zůstala se svými nedonošenými dětmi v porodnici. V dnešní době už to možné je. Existuje klokánkování. Všichni ví, že je velmi důležitý kontakt maminky s novorozenými dětmi, byť jsou nezralé. Ale v době socialismu to tak nebylo.
0: Prostě mě se jednoduše... teda narodili děti v 70. letech. A všechny přišly normálně nedonošené? S maminkou. Tak nebyly nedonošené, ale přesto si říkám, že by ta matka přece měla svoje 2 děti v porodnici, i když v inkubátoru.
1: Ano.
0: A přesto za nimi přestala chodit?
1: Nevím, jestli za námi chodila nebo nechodila. Tu část příběhu neznám, ale vím, že nás ponechala z porodnice převést do kojeneckého ústavu z nějakých důvodů. Já znám jenom příběhy jiných, kteří mi vyprávěli o tom, proč to udělala.
0: A to?
1: A to proto, že neměla prostor, ve kterém by byla schopná starat se o 2 děti. V té době se starala už o mého bratra, asi o 3 roky staršího. A netuším, ale myslím si, že nevěděla, že porodí 2 dvojčata. Takže to pro ní bylo velké překvapení, pravděpodobně. A zároveň si myslím, že nebyla schopná se prostě jednoduše starat o 2 malé děti.
0: Co tatínek na to?
1: Co na to tatínek? No tak tu část příběhu taky neznám. Taky vím jen to, co mi vyprávěli ti, kteří ho znali. Ale vím, že můj otec v té době s mojí matkou žil a žil s ní ještě asi tak 5,5 roku poté, co jsme již byli doma. Maminka se nás nakonec vyzvedla. Asi ve 4 měsících našeho života. A snažila se o nás postarat s otcem, ale po 10 měsících se oni 2 rozešli a já jsem zůstala s matkou a moje sestra Markéta byla předána do rukou a do péče otcovy maminky, mojí babičky. A tak už to zůstalo až do její dospělosti.
0: Jak to vnímáte jako psycholožka, když byste se podívala na ten svůj příběh počátku vašeho života? To je vlastně selhání rodičů, ne?
1: Vy se mi to krásně snažíte podsunout. No, je těžké to tak jednoznačně pojmenovat, selhání. Moje matka měla nějaký důvod a já ten důvod neznám. Ona mi ho nikdy neřekla, protože já jsem se s ní nikdy nesetkala v dospělém věku. Měla nějaký důvod, proč nedokázala v úplně raném věku pečovat o své 2 novorozené děti, dcery. A pak se o to snažila. Snažila
0: se dokázala
1: o to...
0: nějakému důvodu porozumět?
1: Dokázala. Mohla se sáhnout na hranice svých sil. Mohla se cítit velmi oslabená. Myslím, že neměla podporu svojí vlastní matky. A v době, kdy se vám narodí, stačí 1 dítě a potřebujete podporu široké rodiny. Když ji nemáte, tak je to pro vás těžké, jako pro ženu, pro matku. Když se narodí děti 2, o to více je potřeba podpory. Takže dokážu si představit, že na to byla hodně sama.
0: Myslíte někdy na to, že jste složena z 50% maminky a 50% tatínka?
1: Rozhodně. Když se na sebe podívám do zrcadla, tak si říkám, ano, vidím svého otce a vidím svou matku.
0: Vy byste byla schopna to udělat?
1: Co?
0: Co udělala vaše maminka? Koneckonců i tatínek? Opustili svoje děti?

Zatím to vypadá, že v mém životě to nenastane. Já mám 3 děti a všechny 3 ze srdce miluju a neopustila jsem je a jsem za to hluboce vděčná.

0: Tereza Štolbová, psycholožka, hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Vy jste po nějaké době v dětském domově dostala nové rodiče. To už vám byly nějaké, kolik roků vám bylo, když si vás přišli vybrat?
1: Vy používáte krásný slovník, dostala a vybrat. Ale víte, že v těch 80. letech to vlastně tak nějak bylo. Dostat a někdo si mě vybral. Já jsem do 3 let žila s matkou a od 3. roku jsem byla opravdu teda převezena do ústavní péče, do dětského domova. A v tom dětském domově jsem žila asi do 6-7 let.
0: Takže si musíte pamatovat ten moment, kdy to zaševelí chodbou, že zase jdou tatínkové a maminky si vybírat nové děti. Co to s těmi dětmi v tom dětském domově dělá?
1: Nevím.
0: Ta naděje.
1: Ta naděje. Já si přímo tu naději nepamatuju. Ale pamatuju si okamžiky, kdy se otevřela brána, velká kovová brána, a na malé parkoviště vyjelo několik aut. A já jsem jako dítě čekala, které to auto si jede pro mě. Všechny děti čekaly.
0: Jste si vybírala rodiče podle auta. Pak se otevřely dveře, předpokládám, a vstoupili vaši budoucí rodičové? Nebo to je naivní představa?
1: To není naivní představa, ale moje vzpomínky nevytváří tento obraz. Já si své adoptivní rodiče pamatuju až v jejich bydlišti, ale co se týká dětského domova, tak tam jsem vnímala změť cizích lidí a to, co bylo nejvíc, co přitahovalo moji pozornost, tak byla ta auta, bylo to parkoviště. To bylo místo, odkud nemohl někdo odvést a zase přivést. Místo naděje. A taky místo bez naděje.
0: Měla jste tam nějakou kamarádku v dětském domově?
1: Vůbec nic takového si nepamatuju. Já jsem byla ještě malá. Bylo mi 3 až 6 let, 3 až 7. Pamatuju si ostatní děti, ale taky jenom jako změť malých lidí.
0: Jak vypadali vaši noví rodiče, když jste přijela k ním?
1: Moje první vzpomínka na jejich domov, který mi nabízeli, se týkala kuchyně. A příboru, takže já si ani nepamatuju vzpomínku na jejich tváře, ale na šuplík, který jsem otevřela, a v tom šuplíku byly příbory s dřevěnými držadly. A to mi přišlo neuvěřitelný a zvláštní. To je moje nejsilnější vzpomínka, první z domova, kam jsem mohla patřit a nakonec jsem patřila.
0: Vy jste přišla do nové rodiny bez sestry. Důvod?
1: Moje sestra nikdy v dětském domově nebyla. Moje sestra zůstala v péči babičky. Babička se o ní starala až do své smrti a já jsem s Markétou, tak se jmenuje, vlastně neměla až do dospělosti vůbec žádný kontakt. Naše pouto se prostě přetrhlo. Přetrhlo se někdy v našem roce, prvním roce života. Ale naštěstí Markétka získala lásku své babičky.
0: Vy jste někdy cítila, že máte své druhé já někde žije jinde, nebo jste si vůbec neuvědomovala, že jste z dvojčat?
1: Někde pod Prahově jsem vnímala, že je kolem mě příliš velká prázdnota. Velmi jsem jako dítě toužila po sourozenci, kterého jsem neměla. Měla a neměla. V adoptivní rodině jsem ho neměla. Ale podle řádu života ve světě, ve kterém já jsem nebyla, moji sourozenci byli. Moje sestra Markéta, babičky, o které jsem nevěděla, nikdo mi o ní neřekl. Můj bratr Kajetán, který žil zase v úplně jiné rodině. Můj druhý bratr Martin, který žil s mojí matkou.
0: Jak to v tom životě chodí, že dítě přijde k novému tatínkovi, nové mamince a nastane hned láska, nebo jak to je?
1: U každého dítě to je jinak.
0: U vás?
1: U mě to bylo velmi komplikované od začátku. Já jsem samozřejmě jako každé dítě toužila po blízkosti, po lásce, po mamince. Každé dítě potřebuje maminku. A zároveň jsem byla předškolní dítě, které prodělalo něco, co si mnoho lidí nedokáže ani představit. Obrovské odtržení od vlastní rodiny. Moje duše byla prostě jednoduše vystrašená, pošramocená, nedůvěřivá. Bylo velmi těžké získat moji důvěru.
0: A dařilo se rodičům slepit vás 3 dohromady?
1: Těžko říct. V době, kdy si mě vzali, tak zřejmě se snažili, zřejmě prostě toužili potom vytvořit rodinu. Já jako dítě jsem to vnímala velmi těžce. Moje vzpomínka na moje dětství je taková, že jsme vlastně nikdy nevytvořili rodinu, která by spolužila samozřejmě poklidu, v radosti. Jednoduše to bylo těžké. Já to popisuju ve své knize.
0: Bylo to proto, že jste nechtěla?
1: Dítě chce. Dítě vždycky chce.
0: Tak kde byla ta chyba?
1: Samozřejmě, že jsem toužila po blízkosti a zároveň bylo mnoho překážek. Moji adoptivní rodiče nevěděli, kdo k ním přišel. Netušili, jak komplikované je navázat vztah s dítětem, které ztratilo své původní rodiče. V té době, ve které mě adoptovali, neexistovalo žádné vzdělávání budoucích adoptivních rodičů. Takže i oni byli velmi nevědomí a mysleli si, pravděpodobně si mysleli, že stačí dát domov, stačí dát místo a všechno půjde jako po drátkách.
0: A vám to nestačilo?
1: A mně to nestačilo. Mojí dětské duši to nestačilo.
0: Měla jste pocit někdy, že chcete vypadnout z tohoto soužití?
1: Do určitého věku jsem nepřemýšlela, jestli můžu vypadnout nebo nevypadnout, jestli bych chtěla odejít nebo ne. Ale samozřejmě v období dospívání už jsem víc vnímala, že potřebuju něco jiného, že mi něco chybí. Když mi bylo 16, tak jsem si začala uvědomovat, že potřebuju najít svoje kořeny.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval Terezu Štolbovou, psycholožku. Bylo vám 16 let a vy jste utekla od svých druhých rodičů. Jak si člověk v tom věku vlastně chystá takový útěk? Co, to by mě zajímalo. Já si vzpomínám, můj bratr často utíkával z domova. Jenom já jsem ho viděl před domem krčícího se v křoví, kdy čekal na první vhodnou příležitost se vrátit domů. U vás to asi bylo trošku jinak?
1: Ano, u mě to bylo hodně jinak.
0: Kdy jste se rozhodla, že utečete?
1: Já jsem se nerozhodla, že uteču. Já bych to ani nenazvala útěkem od svých adoptivních rodičů. Já jsem cítila, že potřebuju najít svoji identitu, své kořeny.
0: Čili vy v té době už jste věděla, že nejste maminky a tatínka, ano, u kterých jste žila. Kdo vám to řekl?
1: Já jsem se to dozvěděla už mnohem dříve, ale neřekli mi to moji adoptivní rodiče. Bohužel, v dnešní době už to není možné.
0: Čili vy jste to věděla a rodiče nevěděli, že to víte. Vy jste to v sobě dusila.
1: Já jsem se to dozvěděla od dětí, samozřejmě, které to věděli venku na ulici. A přiběhla jsem s tou novinkou, už jako předškolní dítě. Dozvěděla jsem se to vlastně úplně na začátku té adopce. Přiběhla jsem domů a zeptala jsem se, to je pravda? Je to tak? Ale ještě dříve, než jsem tu otázku položila, tak už jsem věděla odpověď. Cítila jsem odpověď. To byl jediný okamžik, kdy mezi mnou a mými adoptivními rodiči proběhl rozhovor o tom, že nejsem jejich. A pak uběhlo několik let, kdy jsme se všichni tvářili,
0: že je všechno v pořádku.
1: Že je všechno v pořádku, že k sobě patříme.
0: A po 10 letech jste se rozhodla odejít.
1: A po 10 letech nějakého zrání jsem se ani nerozhodla, ale musela jsem. Musela jsem odejít. Věděla jsem, že když to udělám, tak to bude krok k získání mojí vlastní identity.
0: Jak to funguje konkrétně? To jste si zbalila jste nějaké oblečení a jednoho dne večer jste se vytratila, nebo jak to je?
1: No, já jsem v té době studovala gymnázium, takže nebylo možné si jen tak zbalit věci a odejít. Ale tomu předcházely různé události. Předcházela tomu moje velká duševní krize.
0: Co jí způsobilo?
1: Já jsem si čím dál více nerozuměla se svojí adoptivní matkou. Měla jsem s ním velké konflikty.
0: Důvod?
1: Důvod byl jednoduchý. Každá jsme byli z úplně jiné planety. Každá jsme byla úplně jiná. Já jsem se s ní nerozuměla, ona nerozuměla mě, mým potřebám. A myslím, že to velmi souviselo s tím, že mezi námi neprobíhaly rozhovory o tom, že skutečně nejsem jejich biologické dítě. Mezi námi probíhaly hádky o zklamání, o tom, že je zklamávám. Já jsem nevěděla, čím vlastně. Byla jsem z toho hodně nešťastná.
0: Takže vy jste jeden den šla do školy na gymnázium a odpoledne jste se rozhodla, že odejdete.
1: Bylo to trochu jinak. Já jsem jeden den šla do školy a tam jsem se rozhodla, že už tento život žít nechci. Pokusila jsem se o sebevraždu. Ta naštěstí nevyšla.
0: Co jste udělala, probu?
1: To, co dělávají mladí lidé. Pokusila jsem se prostě ukončit svůj život. Nepodařilo se mi to. Jsem ráda, že se mi to nepodařilo. A zároveň mě ten čin upozornil na to, že nemůžu žít takto dál. Že musím hledat pomoc.
0: Byl to nový začátek, myslíte? Něco, co vás vykoplo zpět do života?
1: Byl to začátek uvědomění, že chci-li žít, tak se musím o svůj život postarat já sama. Nemůžu spoléhat na to, že to za mě udělají druzí.
0: Vaše maminka, tedy druhá, věděla, že jste se pokusila o sebevraždu?
1: Ne, nevěděla.
0: Ne.
1: Neměla jsem potřebu jí to sdělovat.
0: Takže po této zkušenosti jste se zbalila a odešla?
1: Po této zkušenosti jsem našla cestu, jak odejít prostě z rodiny, kde se mi vnitřně nedařilo dobře. Dostudovala jsem gymnázium.
0: Jak? Vám bylo 16 let? Jste někde musela bydlet?
1: Ano, bydlela.
0: Kde?
1: Na mnoha místech. Za celý svůj život jsem vystřídala od tohoto okamžiku asi 30 bydlišť.
0: A z čeho jste žila?
1: Jedno z těch míst byla fara. Tam se mi dostalo přijetí a pomoci. A nejen tam, kolem mě byli lidé, kteří se snažili 16-leté dívce pomoci. Takže i když jsem neměla mnoho prostředků, tak bylo vlastně jednoduché přežít.
0: Jak to nesli rodiče?
1: To já nevím, já jsem se jich neptala. Asi těžce.
0: Vás to nezajímalo?
1: Ne.
0: V tu chvíli?
1: Ne.
0: Vy jste hledala svoji opravdovou maminku?
1: Tak se to říct nedá. Já jsem hledala místo, kde můžu žít, kde chci žít. Já jsem hledala tu část života, kterou chci žít. A ta v tu dobu nebyla u mých adoptivních rodičů. Ta byla ve svobodě, ve volbě. A tu volbu jsem udělala.
0: Ale přesto jste hledala svého tatínka a maminku, biologické rodiče, a ty už jste vlastně nenašla.
1: Já jsem nejdříve vyhledala svoji biologickou babičku. Tu babičku, která se starala o moji sestru. O ní jsem věděla, protože jsem našla nějaké dopisy, které mi psala a které se ke mně nikdy nedostaly. Adoptivní rodiče mi je nikdy nepředali. Ale já jsem našla. Děti jsou šikovné. Zjistila jsem, kde bydlí, takže jsem
0: dojela.
1: Tam. Ano.
0: Ten dojela moment popište, to mě zajímá.
1: Babička v té době byla na svém letním sídle v Letči a byla tam i s Markétkou. Takže já jsem tam přijela, tuším, že autobusem. Došla jsem k domu, kde babička trávila každé léto s mojí sestrou. To jsem v té době nevěděla. Došla jsem k domu, kde trávíval léto můj otec. Otevřela jsem celá rozechvělá vrátka a čekala jsem, jestli mi babička půjde vstříc, jestli mě nezavrhne, jestli se mnou bude chtít být. A babička byla ochotná, chtěla. I když i pro ní to bylo velmi těžké.
0: Poznala vás hned?
1: Poznala. Moje sestra je moje dvojče. I když teda Markétka je nemocná, je postižená, takže už v té době měla trošku jinou tvář než já.
0: Co to s vámi udělalo, to setkání s babičkou a se sestrou?
1: No tam jsem poprvé pocítila, že skutečně patřím k někomu živýmu. K někomu, kdo prostě je se mnou krví spojený. Do té doby jsem byla uvržena do světa úplně sama. Do té doby jsem nechápala, odkud pocházím. Do té doby jsem byla prostě ztracené dítě.
0: Našla jste svoji rodinu?
1: Našla jsem svoji babičku a svoji sestru. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning.

0: Střílený vítr. Jaromír Ostrý si pozval psycholožku Terezu Štolbovou. Našla jste babičku a bylo vám už taky tolik roků, že už byste měla přemýšlet o tom, co dál ve svém životě. Co se pak změnilo? Jak dlouho jste byla u babičky?
1: No, s babičkou jsem se jenom setkala, k ní jsem dojela na návštěvu. Byla jsem s ní pár dnů a pak jsem se zase vrátila ke svému životu. A v tom mém životě tehdy bylo studium na vysoké škole. Moje rozhodnutí, že chci a budu studovat psychologii, tam mě moje duše táhla, to samozřejmě. To byl sen.
0: Co jste si tím chtěla jakoby vyrovnat ve svém životě? Teda psychologi chtějí být téměř všechny dospívající děti, že? Ale ve vašem případě to bylo na základě asi nějakého pocitu, nějakého poznání. Že?
1: No, já jsem od gymnázia věděla, že chci studovat psychologii. Myslím, že mě k tomu vedla moje zkušenost s mojí vlastní duší, s mým vlastním utrpením. Samozřejmě jsem hledala odpovědi na své otázky, ale postupně, když jsem přeci jen tu psychologii začala studovat, a stálo mě to velké úsilí, než mě vůbec přijali, tak v době, kdy jsem ji začala studovat, tak jsem pochopila, že nejde jenom o moji duši, že nejde jenom o moje otázky, ale že jde o duše těch ostatních, že můžu být užitečná a prospěšná těm druhým.
0: Paní psycholožko, vy víte, jak to v životě chodí. Člověk se nemůže s něčím srovnat, je mu těžko, pak přijde láska a je všechno vyřešeno. Bylo to u vás taky tak?
1: No, je všechno vyřešeno. Tomu se musím smát. Ono většinou s láskou není všechno vyřešeno.
0: Ne?
1: Ale naopak, všechno se vyjeví. A vyjeví se to ve světle, ve kterém jste to do té doby neviděl.
0: Ale to světlo je docela hezké, ne?
1: Na začátku určitě.
0: Tak přišla láska?
1: Ano.
0: Na jakém koni přijel, prosím vás?
1: Na žádném. Ale objevil se poměrně pozdě, asi v mých 26, muž, který skutečně získal moje srdce a s kterým žiju dodnes, s kterým mám svoji vytouženou rodinu, 3 děti, kterého miluju a jsem za to hluboce vděčná.
0: V čem je pro vás ten jedinečný? Taková jednoduchá otázka.
1: Já si říkám, že to je složitá otázka. Je to člověk, který mě naučil důvěřovat. Důvěřovat tomu, že můžu být milovaná a že můžu taky milovat. Důvěřovat tomu, že k někomu patřím, někdo patří ke mně. Že tady na světě máme každý svoje místo.

0: Tereza Štolbová, psycholožka, přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Vy dnes jako psycholožka se zabýváte opuštěnými dětmi na jedné straně a nějakou organizací nebo skupinou lidí, nebo jak to nazvat, tedy těmi, kteří se o ty opuštěné děti starají. Když se tak podíváte na tu Českomoravskou, Slezskou planinu, jak to v této oblasti vypadá?
1: Tak to se udělal rychlý skok. Já ještě předtím, než jsem se začala trošku více věnovat profesně lidem, kteří se zabývají náhradní rodinnou péčí, adopcí a pěstounskou péčí, tak jsem celý ten svůj životní příběh sepsala. Napsala jsem knihu, kterou jsem pojmenovala Dcera padajícího listí a kterou jsem napsala právě se záměrem věnovat ten svůj příběh rodinám, které adoptovali dítě nebo si vzali dítě do pěstounské péče. Příběh, který jsem věnovala i lidem, kteří těmto rodinám pomáhají. To jsou ti lidé, kteří tvoří organizace pro náhradní rodinnou péči. Takže moje cesta k náhradní rodinné péči vedla přes ten můj příběh a přes tu moji knihu.
0: Co tak dělají ti náhradní rodičové za největší chybu? Na čem to konec konců i ve vašem případě všechno skolabovalo?
1: To je těžké pojmenovat jako největší chybu. Každý rodič, který se rozhodne vychovávat dítě, vzít si ho, žít s ním, vytvořit s ním vztah. Každý tento rodič si nese něco ze svého dětství, ze svojí rodiny, ze svého vztahu se svojí maminkou, se svým tátou. A celé to bohatství, které si nese do svého vlastního vztahu s dítětem, se pak odrazí na té péči, na tom, co vzniká mezi rodičem a dítětem. To znamená, že když dochází k takzvaným chybám, tak k ním dochází právě proto, že jsme jako rodiče limitovaní. Máme prostě jenom něco. Jenom něco jsme dostali od svých rodičů. A to něco můžeme předat. A to, co jsme nedostali, tak prostě předat nemůžeme. A nebo musíme záměrně hledat cestu, jak se to naučit.
0: Vypsala jste se z toho svého osudu? Tím, že jste to dala na papír a lidé to teď budou číst. Máte pocit, že jste si pročistila tu vaši duši?
1: Psaní toho příběhu pro mě nebylo způsobem, jak si pročistit svoji duši. To jsem udělala mnoho let předtím v rámci mojí vlastní psychoterapie. Já, když jsem začala psát ten příběh, tak to pro mě bylo jako ponoření se do hlubin něčeho, co už je dávno za mnou. A pak jsem se zase musela vynořit a jít ke svým dětem a k přítomnosti. A zároveň jsem věděla, že to ponoření a psaní toho příběhu je důležité. Ne pro mě. Ne proto, abych já očistila svoji duši. Ale proto, abych mohla obohatit duši těch druhých. Těch, kteří hledají odpovědi. A některé třeba najdou v mém příběhu.
0: Dokážete po letech pochopit vaši maminku biologickou?
1: Pochopit je slovo, které bych nepoužila.
0: Použijte jiné.
1: Prošla jsem cestou, která mi umožnila, aspoň doufám, svojí biologické mamince prostě odpustit a pustit to, že mi nemohla poskytnout náruč. Když na ní myslím, když si ji představuju, protože ona už je v jiném světě, už zemřela, tak si ji představuju s láskou. A jestli tu lásku může cítit, tak jsem ráda a chci jí tu lásku dát, protože si ji určitě prostě zaslouží jako každý člověk.
0: Jste šťastná?
1: Jsem šťastná? Musím
0: tam
1: se sebe
0: otazník,
1: zeptat.
0: Tam byl otazník.
1: Ano. Jsem šťastná ve své vlastní rodině. Jsem šťastná za to, že mám krásné tři děti. Jsem nesmírně šťastná za své děti. Za svého muže. Za život, který jsem dostala od svojí matky. Od svého otce. Za to jsem šťastná a vděčná.
0: A seděla jste tady dnes jako psycholožka nebo jako Tereza Štolbová? Přiznejte se.
1: Co myslíte vy?
0: Já doufám, že Tereza Štolbová.
1: Ano. Seděla jsem tady za sebe.
0: Tereza Štolbová byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkujeme za návštěvu.
1: Já taky děkuji.
0: Přečteme si vaši knihu. Mějte
1: díky.
0: Se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Začíná poslední červnový meteor.
4: Poslední předprázdninový meteor a také první letní meteor.
3: Tak si ho pěkně užijte. Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
4: a Kateřina Březinová.
3: Rasismus v lidském mozku.
4: Červenec v zrcadle pranostik.
3: Vydejte se s námi do nepřístupné jeskyně.
4: Tajemství svítícího popela.
3: Jak vyřešit problémy s vodou.
4: Muž, který slyší jako netopír.

0: Hned první dnešní téma je poněkud choulostivé. Rasismus.
1: Co problémů už natropil třeba Ku Klux Klan ve Spojených státech amerických v 19. i 20. století?
0: Rasismus tu byl a je. Proč ale? Máme ho v sobě od narození?
1: Právě tohoto tématu se týká dotaz našeho posluchače, pana Petra Trojánka. Ten se ptá.
0: Zajímalo by mě, jak je v lidském mozku nastaven sklon k rasismu. Je to jev přednastavený nebo získaný třeba pozdějším vlivem?
1: Odpovídá doktor František Koukolík.
2: Jestli dobře rozumím, pak se pan Trojánek ptá, zda máme rasismus v genech, tedy podmíněný biologicky, nebo zda je rasismus něco naučeného, získaného učením v nějakém prostředí.
0: Také tomu tak rozumíme. Co platí?
2: Platí obojí. V téhle otázce se skrývá prastarý problém vztahu genů a učení. Čili otázky, za co může příroda a za co odpovídá výchova. Kromě toho se v ní schovává spletitá otázka, jak je to s lidskými rasami, co vlastně rasismus je, se všemi hrůzami, které má rasismus jako nástroj genocidy, zejména ve 20. století, za sebou.
1: Bohužel ano. Jaké rasy dnes rozlišujeme?
2: Nejjednodušší členění rozlišuje bílé, černé a žluté lidi, tedy europoidní, negroidní a mongoloidní rasu. K ním se přidávají australoidi, což jsou drávidové, obvykle malí tmaví lidé, původní obyvatele celé Indie, dnes žijí v její jižní části. A pak australští domorodci, papuanci a melanézané. Někteří antropologové slučují negroidní a australoidní rasu do jedné rasy, které pak říkají ekvatoriální, podle toho, že žije hlavně kolem rovníku. A od negroidní rasy oddělují lidi žijící na jihu Afriky jako rasu kapoidní podle misu dobré naděje. Svá označení mají míšenci jednotlivých ras. Mulati jsou míšenci europoidní a negroidní rasy. Mohou to být mimořádně hezcí lidé, jsou vidět třeba v Brazílii. Je dobré vědět, že příslušníci jednotlivých ras nejsou odlišné lidské druhy už proto, že mohou mít děti schopné dalšího rozmnožování.
0: Ano, jednotlivé rasy nejsou odlišné druhy člověka.
1: Nicméně biologické a kulturní rozdíly mezi rasami popírat nelze.
2: To by bylo legrační. Jestliže se v plném rozsahu potvrdí hypotéza, podle které náš druh vyšel z Afriky, pak se rasy začaly rozčleňovat až poté, to znamená počínaje dobou přibližně 50 000 let před současností. Možné tedy je, že naši přímí předkové, kteří přišli do Evropy

0: malá dosahuje až 12%. Zapříčiňuje to, kromě jiného, rozdílnou citlivost vůči některým chorobám. Na druhé straně platí, že geneticky homogenější jsou rasy uvnitř svých kontinentů. Na jejich okrajích se intenzivně mísí. Bělochem je dvoumetrový, blondětý, modrooký Švéd. Stejně jako půl druhého metru vysoký, drobný, tmavý Sicilan. Podobné rozdíly najdete v negroidní i mongoloidní rase. Zkuste si porovnat skoro dvoumetrového Senegalce, štíhlého jako prut, s obyvatelem Konga, nebo zrovna tak málem dvoumetrového bílého Číňana ze severu, snad potomka takzvaných bílých hůnů, s drobným obyvatelem Číny jižní, který se může v obličeji podobat hezkému Budhovu portrétu.
1: O rasismu se říká, že je představou, podle které se lidský druh člení na biologicky odlišné rasy. Lidské rasy si nejsou rovny. Nejvyšší je rasa bílá, nejnižší černá. Rasová příslušnost má určovat vlastnosti a schopnosti příslušníků jednotlivých ras.
2: Výsledkem tohoto rasismu byla rasová segregace, diskriminace až po genocidu lidské skupiny ocejchované jako nežádoucí rasa. Kde se to všechno vzalo?
0: Myslím, že sociálně a psychologicky jde o výsledek takzvaného rozlišování my a oni. Soupeření o zdroje, teritoriální chování, to znamená, že si zabíráme nějaké území. I mocenskou hierarchii máme v genech po svých vývojových předcích. Lze předpokládat, že malé lidské skupiny na úsvitu dějin hájily svá území, zrovna tak, jak to dělají dnešní šimpanzi. Jestliže se v blízkosti našeho území objevila odlišná skupina, její příslušníci byli oni. To mohlo znamenat nebezpečí. Bezpečnější bylo předpokládat, že oni chtějí naše území a ženy, to jest naše zdroje. Experimenty říkají, že odlišování ras máme vrozené, že nejde jen o katastrofální důsledky kolonialismu a otrokářství. I ty se vyvíjely. Portugalci obeplouvávající koncem 15. století Afriku chápali černé příslušníky místních královských rodů za rovné svým šlechticům. Jednu černou princeznu si údajně odvezli na svůj královský dvůr.
2: Říkal jste, že rasismus sledovali experimenty.
1: No, určitě šlo o experimenty, kde se sleduje aktivita mozku. Jak to probíhalo?
0: Pozorovatele jedné rasy necháte sledovat bolest působenou příslušníkovi stejné nebo odlišné rasy. Sledování bolesti příslušníka vlastní rasy vyvolává v mozku pozorovatele daleko větší odpověď než sledování bolesti příslušníka odlišné rasy. A takhle se chovají mozky příslušníků všech ras. Jeden z experimentů dopadl tragikomicky. Bílí a černí lidé se dívali na bílou a černou a také fialovou ruku, do které píchal špendlík. Odpověď mozku bělochů sledujících píchání do bílé ruky byla bouřlivá. Odpověď mozku černochů sledujících píchání do černé ruky byla podobně bouřlivá. Odpověď mozku bělochů sledující píchání do černé ruky byla malá, podobně jako tomu bylo u černochů sledujících píchání do bílé ruky. Odpověď mozku bělochů i černochů sledujících píchání do fialové ruky byla prosím větší, než byla odpověď při sledování vpichu do ruky opačné rasy.
2: Bolest působená jiné známé rase je nám lhostejnější než bolest působená vymyšlené rase?
1: No, zdá se, že si nemáme co vyčítat.
0: Po této stránce vůbec ne.
1: My a oni. Tohle dělení funguje v mnoha případech.
2: Třeba u zarytých fotbalových fanoušků.
1: Máme to zkrátka v sobě a musíme si na to dát pozor.

0: Měsíc co měsíc se díváme do historie a nasloucháme moudru našich předků.
1: Ti si své poznatky o každoročně se opakujících změnách počasí předávali z generace na generaci prostřednictvím pranostik.
0: Často velmi snadno zapamatovatelné rýmovačky byly důležitým zdrojem pro sedláky, kdy mají sít, jaká bude úroda a podobně.
1: Pranostiky především našich rolníků velmi pečlivě zpracoval ve své knize Hold, slunci, dešti, půdě a pluhu docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
0: Dnes otevíráme další kapitolu pranostik a tou je červenec.
2: Červenec v zrcadle pranostik.
3: Červenec žije především očekáváním a zahájením existenčně nejdůležitější zemědělské pracovní činnosti roku někdejších zemědělců – žní. A to se odráží i v hospodářských pranostikách.
4: V červencových parnech zrající obilí suše praská a nezaměnitelně voní. Zraje chléb.
2: V červenci je v dědinách pusto, ale na polích husto. Červenec žně žita a višně skýtá. Červenec a srpen z nové mouky napekou.
3: Nejdůležitější pracovní dějství roku muselo být zahájeno v pravý čas, když většina nejlepších klasů po celém poli dospěla do optimální sklizňové zralosti.
4: Pranostiky obsahující početné praktické poznatky a pracovní pokyny, provázející zlatou obilku od jejího výsevu až po zrání a po výsledný produkt, chléb, napomáhali rolníkovi tento čas maximálně využít.
2: Od koukole červeného za 5 neděl do nového. Obilí po 2 neděle kvete, 2 neděle se nalévá a 2 neděle zraje. Lépe sklizeně zahájit o 2 dny dříve, než o 2 dny později.
3: Lidová meteorologie velice citlivě a výstižně registruje další vlny medardovského deštivého počasí i v tomto měsíci. Tak hned v prvé červencové dekádě pranostiky vymezují takzvané období prokopských dešťů. Například k 2. červenci.
2: Prší-li na den navštívení Panny Marie, tak mnoho potoků a řek se z břehů vylije.
3: Ke 4. červenci?
2: Na svatého Prokopa vody plná příkopa. Svatý Prokop vysévá houby.
3: A k 10. červenci?
2: Déšť 7 bratří nejméně 7 dnů potrvá.
4: Připomeňme si ještě, že příčinou katastrofálních novodobých takzvaných moravských povodní z roku 1997, které ničivě postihly rozsáhlá území v povodí Moravy, Odry a horní části povodí Labe a Visly, byl mimořádný průběh právě prokopských dešťů.
3: Červencové pranostiky rovněž velice dobře vymezují i další, v pořadí již 4. výraznou medardovskou dešťovou vlnu, takzvané magdalenské deště. Signalizují je například pranostiky k 21. červenci.
2: Na proroka Daniele nalije do mandele.
3: K 22. červenci.
2: V den svaté Máří Magdalény rádo poprchává. Neboť svatá Magdaléna svého pána oplakává.
3: A k 23. červenci.
2: Svatý biskup Apolí kropí žence na poli.
4: Magdalenské medardovské deště se v poslední době staly příčinou takzvaných východočeských povodní z přívalových dešťů v roce 1998 a povodní v roce 2011, které postihly především Liberecko, Plzeňsko a některé oblasti na Olomoucku.
3: Naprostá většina našich žňových pranostik se ovšem soustřeďuje do medardovských mezidešťových období. U nás dobře známé takzvané markécké léto provází početná skupina žňových pranostik. Například k 13. červenci
2: svatá Markita kuje srpy do žita. Svatá Markita hodila srp do žita.
3: A k 15. červenci
2: káže svatý Jindřich. Zahálet při žních je hřích. Svatá Anna dožala, co Markéta začala.
4: Markécké léto se k nám rozšiřuje mezi srážkově bohatými medardovskými vlnami prokopských a magdalénských dešťů. To je v dlouhodobém průměru v posledních dnech první červencové dekády až zhruba do poloviny července. Pravděpodobnost výskytu je dost vysoká. Pohybuje se kolem 70 až 75%.
3: Počátek žňových prací je závislý především na nadmořské výšce. Sestoupající nadmořskou výškou se vždy, tedy i u nás, prodlužuje doba potřebná k dosažení teplotní sumy nezbytné pro dozrání jednotlivých plodin.
4: Ve středních polohách našeho území počátek žní lépe odpovídá až takzvanému období anenského léta, které se v dlouhodobém průměru dostavuje s pravděpodobností 65 až 70% v polovině třetí dekády července až po prvé srpnové dny. Z anenských žňových pranostik si uveďme alespoň tuto.
2: Svatá Markéta hodila srp do žita, svatá Anna ta ho vzala a sama žala.
3: Léto svaté Anny nese všechny znaky vrcholného léta, ale je i obdobím relativního srážkového útlumu. V dlouhodobém průměru je pro ně příznačný vysoký výskyt horkých a parných dnů.
4: V kronikách našich obcí se právě k tomuto období vážou četné záznamy o značném fyzickém vypětí lidí pracujících na polích v období anenských veder, například o omdlévání ženců při práci či kuriózní zprávy ze středověku, kdy se pro parné počasí nemohly sloužit ani mše.
3: To potvrzuje i skutečnost, že právě 27. července roku 1983 byla v Praze u Hříněvsi naměřena velmi vysoká okamžitá teplota vzduchu 40,2 stupňů Celsia, která byla donedávna vůbec nejvyšší teplotou zaznamenanou na území České republiky. Až 20. srpna 2012 naměřili v Dobřichovicích, jižně od Prahy, teplotu ještě o 0,2 stupně vyšší.
4: S horkým létem a s teplotními rekordy je jen ve zdánlivém rozporu skupina pranostik chladných anenských rán.
2: Svatá Anna, chladno z rána. Ráno na Anku, žimno šedeč na Ganku. Svatá Anna, chladné rosy z rána.
4: Ve skutečnosti se jedná o další výstižný postřeh lidové meteorologie. Pranostiky této skupiny nejsou přirozeně odezvou nějakého celkového globálního ochlazení na konci července. V období vrcholícího léta o něm ještě nemůže být ani řeč. Hlavní příčinu chladných anenských jiter je nutno hledat v typických projevech anticyklonálního vývoje počasí.
3: V tlakových výších, pro které je v letním období příznačné slunečné, suché a teplé počasí, dochází za jasných, klidných a už znatelně se prodlužujících nocí anenského léta k intenzivnímu ochlazování zemského povrchu dlouhovlnným vyzařováním tepla.
4: Vzduch v přízemní vrstvě, který po celou noc odevzdává teplo chladnoucímu povrchu půdy, má tendenci zůstávat nadále při zemi, protože se po ochlazení stává těžším. Zejména za bezoblačných a bezvětrných nocí pak dochází v přízemních vrstvách vzduchu a na povrchu půdy k citelnému poklesu ranních teplot a k intenzivní tvorbě rosy.

0: To byl červenec v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
1: Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka, četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.

0: Dnešní Meteor je poslední předprázdninový. Už jsme to říkali na začátku, ale je to důležité, protože už od středy 1. července se můžete zúčastnit naší letní soutěže.
1: Ta je určena všem, kteří se s námi chtějí vydat na výpravu do jeskyně. A ne ledajaké jeskyně. Jeskyně, která je pro veřejnost uzavřena.
0: Jmenuje se Amatérská jeskyně a představí ji člověk nejpovolanější, ředitel správy jeskyní České republiky, doktor Jaroslav Hromas.
2: Amatérská jeskyně je nejdelším a nejmohutnějším jeskynním systémem České republiky. Dneska její chodby a domy dosahují téměř 40-kilometrové délky a my se můžeme podívat alespoň do její části. Můžeme se podívat na podzemní koryto Punkvy, které ještě není zpřístupněno. Můžeme projít veliké domy s krápníkovou výzdobou a podívat se do míst, kde pracují jeskyňáři, kam se nedostane běžný návštěvník a kam asi se nikdy v budoucnu návštěvníci nedostanou. Amatérská jeskyně je takovou obrovskou podzemní laboratoří, která musí zůstat žít svým přírodním životem a lidé do ní budou vstupovat a vstupují jenom za účelem výzkumu, pozorování a nebo na takové občasné odborné exkurze. A já myslím, že právě naše soutěž je příležitostí, jak amatérskou jeskyni a její poslání ukázat i některým zájemcům, kteří chtějí se o jeskyních dozvědět něco víc.
1: A jak poznáme, kdo má opravdový zájem o jeskyně? Bude to ten, kdo si jich o letošních prázdninách nejvíce prohlédne, kdo během 2 měsíců navštíví co nejvíce ze 14 zpřístupněných jeskyní.
0: U každé z nich jsou na pokladnách připravena razítka Meteoru, která na požádání dostanete na vstupenku. Až objedete co nejvíce jeskyní, pošlete nám své orazítkované vstupenky.
1: 15 posluchačů, kteří prokáží svůj zájem o jeskyně tím, že jich navštíví co nejvíce, se s námi bude moci vypravit do amatérské jeskyně a jak jsme před chvílí slyšeli, její návštěva stojí za to.
0: Přesná pravidla soutěže se dozvíte na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a také v příštím 1. červencovém Meteoru.

0: Do studia právě přicházejí Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A s nimi přichází další chemický pokus. Pokus, jaký svět neviděl.
3: Protože se provádí po tmě. Dnes to bude opravdu zvláštní. Ocitneme se ve stejné situaci jako naši posluchači. Nic neuvidíme.
0: Neuvidíme až do okamžiku, kdy se stane něco zvláštního. Měl by se rozsvítit kouř.
1: Je to tak, kouř většinou, nebo dým, nebo mlha, většinou věci zastiňuje, používají ho vojáci v podobě dýmovnic, ale my si dneska vytvoříme dým, který, pokud budeme mít teda dobrou tmu, tak uvidíme, že sám o sobě ten dým svítí.
3: Co budeme potřebovat? Co bude zdrojem dýmu?
2: Tak jako hlavní potřebujeme několik krabiček od sirek, stačí nám opravdu samotné krabičky, sirky nebudeme potřebovat a z krabiček budeme potřebovat ta škrtátka, tedy tu hnědou část, o kterou se sirkami škrtá.
1: Škrtátka budeme zahřívat a normálně se tenhle ten pokus dělá ve skleněné skumavce, ale vzhledem k tomu, že skleněná skumavka není standardní výbava domácnosti, tak si uděláme improvizovanou kovovou skumavku z alobalu. Budeme potřebovat alobal a nějakou tlustší fixu o průměru, který je větší, než je velikost toho škrtátka na délku.
2: Odmotáme si přibližně 30 cm alobalu. Alobal přehneme na polovinu a následně ho navineme na fixu tak, aby nám vznikla improvizovaná kovová skumavka.
1: Takže uděláme takovou roličku, kterou na jednom konci zmačkáme, aby jsme vytvořili pomyslné dno naší skumavky. Ale vzhledem k tomu, že tu naši skumavku budeme potom zahřívat, tak je potřeba si udělat ještě držátko, abychom se nepopálili. Když několik vrstev alobalu pořádně pomačkáme, tak dostaneme v podstatě docela pevný držák naší skumavky. A teď už můžeme vytáhnout fixu, patrně tak, abychom si skumavku nezmačkali.
0: Držátko máme hotové. Co dál?
2: Vezmeme si škrtátka z krabičky od sirek.
1: Tak, odstřihneme.
2: Odstřihneme hnědou část.
3: Stříháte boky krabičky od sirek, škrtátko je nalepené na krabičce, nevadí to? Můžeme to tam nechat celé?
1: Tak, ta hmota, která tvoří to škrtátko, tak je vlastně natištěna na tom papíře a i ten papír spolu s touhletou hmotou odstřižený, řekněme ze 3 krabiček, to znamená 6 škrtátek dohromady, nám bude pro tenhle ten pokus stačit.
2: Máme nachystáno 6 škrtátek.
1: Tak, dáme na sebe a vložíme do naší improvizované skumavky. Oni nám spadnou až na dno. A teďka máme aparaturu připravenou a naší skumavku se škrtátky bude potřeba zahřívat horkým plamenem. My použijeme pistolový hořák, který se dá pořídit v nějakém hobbymarketu. Stejně dobře se dá použít kuchyňský plynový sporák. Ale co je důležité, že budeme potřebovat dobrou tmu, to znamená pokus se musí dělat v podstatě ideálně v noci, aby se dalo jednoduše zhasnout.
0: Takže my si teď ve studiu zhasneme.
3: A je tma jako v pytli. Můžete zapálit hořák.
1: Tak, a začneme zahřívat skumavku. Zahříváme tak, aby se nám v podstatě trošku do červena začal rozžhavovat ten alobal. Díky tomu dochází k žíhání i škrtátek uvnitř. A je potřeba žíhat tak, že i ze zhora ve skumavce vidíme, jak nám začíná žhnout papír a ze skumavky nám začíná odcházet kouř. A teď už je kouře hodně. Poprosím, Honzo, vypni plamen. Tak a vidíte, že ten dým, který z toho odchází...
4: Tak krásně to světlo je.
1: Takže po dobu... Tak a už nám to dohasíná, ale po dobu několika vteřin skutečně ty obláčky bíle svítí.
4: Tak, tak rozsvítíme si.
1: Pěkně nám to tady, začoudilo studio.
4: Větráme.
0: To je dýmo.
1: Tak.
3: No, tenhle pokus bych v ložnici neskoušel, raději někde venku nebo alespoň u okna.
0: Máme světlo, za chvíli budeme mít i čerstvý vzduch. Už by mě moc zajímalo, proč ten dým svítil.
2: Škrtátka na zápalkách obsahují červený fosfor, který se vlastně skládá z atomů fosforu propojených do takových dlouhých řetězců. A my při tom zahřívání tyto řetězce narušujeme a uvolňujeme molekulu bílého fosforu, která se skládá pouze ze 4 atomů. A tato molekula je těkavá, ona se nám unáší tím kouřem ven a zároveň je velice reaktivní. a reaguje se vzduchem přítomným v atmosféře a během této reakce tedy vzniká oxid fosforeční a zároveň při této reakci dochází k vývinu světla.
1: Ten bílý fosfor, který uniká v podobě par, je součástí toho dýmu a jeho velice rychlou reakcí se vzdušným kyslíkem a zároveň s vlhkostí, s vodní parou, která je ve vzduchu, tak vznikají meziprodukty, které jsou takzvaně v excitovaném neboli vzbuzeném stavu, to znamená mají nadbytek energie a té energie se tyhle ty meziprodukty zbavují tak, že ji vysvítí v podobě viditelného světla. To je zvláštní, protože běžně se molekuly zbavují nadbytku energie tak, že se ta energie uvolní jako teplo, zatímco tady vzniká elektromagnetické záření, které spadá do viditelné oblasti světla.
2: Podobný efekt, kdy při chemické reakci dochází ke vzniku světla, známe z takových těch luminescenčních tyčinek, které se zlomí, tím se promíchají dvě chemikálie a následně chemickou reakcí také vzniká světlo.
3: Vidět svítící dým bylo opravdu zajímavé. Určitě to není vhodné jako zdroj světla, kromě nepříjemného dýmu to nijak zvláště nezářilo.
1: To světlo není příliš intenzivní, ale na druhou stranu dalo jméno prvku fosforu a pravděpodobně podle historických spisů stálo u zrodu u objevu tohoto prvku alchymistou Hennigem Brandtem, kdy on víceméně náhodou destiloval větší množství moči na pískové lázni a podle tedy té pověsti, jak se traduje, tak odešel na oběd, nechal ten kahan a tu aparaturu v provozu. Ta moč se vyvařila, praskla ta křivule reakční a ta směs, nepříliš dobře vábně páchnoucí, se vylila do toho rozžaveného písku. Došlo tam k redukci fosforečnanů, které jsou přítomny v moči a ten vzniklý bílý fosfor v podobě par unikl do okolí a když se teda alchemista vrátil do své laboratoře, tak s údivem zjistil, že na některých místech ta aparatura a okolí té aparatury světelkuje. A tak tedy byl objeven podle všeho fosfor a dostal i podle tohoto jevu název fosforos, což je latinský název, který v překladu znamená světlonož.
0: Tyhle legendy. Kdo ví, co je na tom pravdy. Ale aspoň mají dnešní chemici co vyprávět.
3: Každopádně děkujeme za dnešní pokus i za všechny pokusy, které jste nám chodili v uplynulých týdnech do Meteoru předvádět.
2: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Děkujeme, mějte se hezky.
3: Nashledanou a možná ještě někdy v budoucnu.

0: rozloučili jsme se s našimi chemiky a rozloučíme se i s docentem Zbyňkem Hrkalem a jeho knihou o lidech a vodě, díky které jsme navštívili nejrůznější místa naší planety.
1: Dnes naposledy otevíráme knihu. Její poslední kapitola je na velmi kontroverzní téma – globální oteplování.
0: Možná vás postoj hydrogeologa k tomuto tématu zaujme.
1: Čte Jiří Švarc.
2: Návod geologa, jak zbohatnout a vyřešit problémy s vodou. V předchozích dílech jsem vás zavedl do těch částí planety, které trpí problémy s vodou. Snažil jsem se být optimistický a hledat řešení. Velmi často jsme ale skončili u neradostného závěru. Známe vhodné technologie, které by problémy s vodou vyřešily, jenže ty jsou drahé a lidé na ně prostě nemají. Dnes, v posledním dílu seriálu, bych vám rád ukázal cestu, jak získat obrovské množství peněz. Jistě vás teď má slova zaujala. Jsem ale geolog, a tak můj návod bude poněkud neobvyklý. Ne, nebudu hledat nové zdroje ropy. Neukážu, jak peníze vydělat, ale jak jich ušetřit tolik, že s jejich pomocí bychom vyřešili valnou část problémů s vodou, o kterých jsme si povídali. Přijměte tentokrát možná trochu neobvyklé pozvání do geologické historie naší planety, která nám ukáže, kde přijít k penězům na problémy vodního hospodářství. Zapomeňme nyní na chvíli na počasí, protože den, měsíc a rok budou pro nás neměřitelné jednotky. Podívejme se nejprve na minulost geologicky poměrně nedávnou. Za posledních 60 milionů let jsme měli na Zemi nejtepleji v eocénu, tedy zhruba před 50 miliony let, kdy na planetě převládala teplota v průměru o 12 stupňů Celsia vyšší než v současnosti. Na Zemi nebylo po člověku ani památky. Koncentrace oxidu uhličitého dosahovaly hodnot okolo 3000 na milion částic vzduchu. Překračovali tedy desetinásobně dnešní obsah tohoto skleníkového plynu, což jsou hodnoty označované jako alarmující, vedoucí nás ke zkáze. Po eocénu se začalo ochlazovat. Pokles teploty pokračoval do počátku oligocénu, období před 30 miliony let. Tehdy se Antarktida pokryla ledem. Obrovské množství vody zmizelo z koloběhu a zůstalo nehybně fixováno ve formě ledu. Nastalo sucho. Hladiny moří hluboko klesly. Obsahy CO2, to jest oxidu uhličitého, klesly na hodnoty okolo 1000 na milion částic vzduchu, stále ale byly trojnásobné ve srovnání s dneškem. O necelých 10 milionů let později se znovu oteplilo a antarktický ledovec začal tát. Po člověku stále ani stopy. Přibližně před 15 miliony let se na Zemi začalo ochlazovat. Antarktida, Arktida a vysoké horské štíty se znovu pokryly ledem. Hodnoty oxidu uhličitého se blížily dnešní úrovni. Před 10 000 let skončila poslední doba ledová a mírně se oteplilo. Na planetě se rychle rozmnožil člověk. Ten dnes žije v nejchladnějším období za posledních 60 milionů let. Kdybychom se podívali ještě dál do hlubin vývoje Země, zjistili bychom, že poslední skutečně globální doba ledová byla v permu, zhruba před 250 miliony let. Uvědomme si, že žijeme v období s nejnižšími obsahy CO2 za celou geologickou historii planety. Tvrzení, že ubývání koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře vede k ochlazování, neplatí. Na počátku eocénu obsahy CO2 prudce klesaly a přitom teplota téměř 10 milionů let strmě stoupala. Antarktický ledovec roztál teplem v období, kdy oxid uhličitý spadl na historické minimum. Kam se oxid uhličitý ztrácí? Postupně se ukládá do hornin, v nich je uloženo 99% všech zásob uhlíku na naší planetě. Pomalu se dostává zpět s větráváním horninového prostředí a rychle a v obrovském množství sopečnou aktivitou. V současné době k jeho uvolňování přispívá člověk tím, že spaluje fosilní paliva, ropu, uhlí a zemní plyn. Tvrzení, že v odborných kruzích existuje naprostá shoda v názoru, že růst obsahu CO2 způsobuje oteplení atmosféry, není pravdivé. Stovky renomovaných studií tuto souvislost vyvracejí. Kdo ale z široké veřejnosti zná oregonskou petici nebo heidelberský apel, tedy dokumenty, které vliv člověka na klima zpochybňují? První z nich podepsalo 20 000 vědců a druhý 4 000 odborníků, včetně 72 nositelů Nobelových cen nejrůznějších vědeckých disciplín.

0: Při pohledu na klimatické kotrmelce, které naše země prodělala za poměrně nedávnou geologickou minulost, je jasné, že klima nikdy nebylo stabilní. Lidská civilizace existuje na Zemi velmi krátce a zvykla si na život v pohodlí setrvalého klimatu trvajícího pouhých pár tisíc let. Způsob, jakým dnešní společnost přistupuje k řešení problémů, které před nás klimatická změna klade, s vodním hospodářstvím velmi úzce souvisí. Geologický vývoj naší planety ukazuje nesmyslnost snah dnešních politiků, kteří si dávají do svých programů heslo Zastavme změny klimatu. Klimatická změna je přírodní jev, který probíhá s různou intenzitou po celou dobu vývoje Země. Nelze ho zastavit, lze se mu jen přizpůsobit. Poučení z geologické historie nám říká, že klimatické změny v dávné minulosti přežila jen společenstva flexibilní, schopná se přizpůsobit. Ostatní vymřela. Evropská komise přijala plán snížit do roku 2020 emise o 20% vůči hodnotám z roku 1990. I kdyby se tento cíl podařilo naplnit, s teplotou země to s pravděpodobností hraničící s jistotou neudělá nic. Mimo jiné i proto, že co ušetříme v Evropě, nahradí rychle se rozvíjející průmysl ostatních zemí, Číny, Indie, Brazílie a dalších. Evropa za omezování obsahu CO2, oxidu uhličitého, utratí ročně 250 miliard amerických dolarů. A teď si představte, že by se tato suma dala na vyřešení vodohospodářských problémů. Problémy s vodou se řeší, ale pomalu. Nejprve pozitivní čísla. Od roku 1990 má 1 300 000 lidí lepší přístup k pitné vodě a 500 milionů lidí hygienické zázemí. A teď ta negativní. Nejméně 1 200 000 lidí nemá spolehlivý zdroj vody a uspokojivé hygienické podmínky postrádají 2 600 000 obyvatel planety. Zlepšování stavu zásobování vodou je a bude finančně velmi náročné. Budeme-li i nadále hospodařit tak, jak to činíme, pak řešení skutečných problémů na Zemi zůstane pouze na papíře.
1: To byl názor docenta Zbyňka Hrkala, jak by šlo řešit problémy s vodou, kdyby se peníze nedávaly na boj proti klimatické změně, která je podle něj nevyhnutelná.
2: Určitě se najdou odborníci, kteří budou mít názor jiný. To už ponecháme odborné diskuzi ve vědeckém světě.
1: A raději se budeme věnovat naší soutěži. Minule jsme položili záludnou otázku.
2: Znáte nějaké jezero, o kterém víme, že existuje, a přesto o něm můžeme se 100% jistotou prohlásit, že na jeho břehu ještě nikdo nebyl?
1: Odpovídá Zbyněk Hrkal.
3: Minulá otázka se možná mohla zdát trochu zamotaná, ale jezer, které máme vcelku dobře zmapované, ale přitom u nich ještě nikdo nikdy nebyl, je hned celá řada. 70, 80, někdy se hovoří až o 90. A nejsou to jen nějaké malé rybníčky. Například jezero Vostok je dlouhé okolo 200 kilometrů a dosahuje hloubky až 800 metrů. Jeho problém spočívá ve skutečnosti, že se před námi ukrývá. Nad ním leží téměř 4 kilometry antarktického ledovce. A ten vytváří tak obrovský tlak, že voda jezera i při teplotě minus 3 stupňů Celsia zůstává v tekutém stavu.
2: Jezero téměř 4 kilometry pod povrchem. Na jeho břehu určitě nikdo nikdy nebyl. Kdo se nenechal nachytat a poslal správnou odpověď?
1: Tak ono těch jezer je víc, takže i správných odpovědí mohlo být víc a také, že bylo. Bylo jich poměrně hodně. A z nich vybíráme výherce. A tím se stává Václav Kyba z Klučova u Českého Brodu.
2: Blahopřejeme a zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: Dnešní soutěžní otázka přímo navazuje na dnešní četbu z knihy. Ačkoliv denně hovoříme o globálním oteplování, neuvědomujeme si, že žijeme v nejchladnějším období vývoje naší planety. Ptáme se.
2: Kdy, respektive před kolika lety, byla průměrná teplota na Zemi tak nízká, jako je v současnosti?
1: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 29. června.
2: A teď už Jiří Grigar a citát z jeho sbírky.
4: Jedny z nejvýznamnějších objevů astronomie, pozorovatelské astronomie v době druhé světové války proběhly ve Spojených státech na observatoři Mount Wilson, kde byl k dispozici tehdy největší dalekohled světa o průměru zrcadla 2,5 metru, mimochodem o 10 cm větší než Hubbleův kosmický teleskop. S tímto dalekohledem na Zemi Edwin Hubble pracoval, ale za války byl jako ostatní astronomové Američané byli povoláni do vojenské služby a jediný člověk, který na té observatoři zůstal, byl Walter Bade. Walter Bade byl německý astronom, který uprchl před Hitlerem do Spojených států, ale co se stalo v druhé světové válce, to je velmi pozoruhodné, takže to vlastně není citát, to je spíše ten příběh toho Waltera Badeho, který vedl k těm velkým objevům. Walter Bade se během druhé světové války mohl věnovat výzkumu galaxií díky příznivé shodě okolností. Jako takzvaný nepřítel státu nebyl povolán k vojenskému výzkumu. Proto měl dostatek času na pozorování a navíc díky zatemnění byly noci velmi temné, takže mohl fotografovat velmi slabé hvězdy ve vzdálených galaxiích.
2: Veselý důsledek jinak neveselé války.
1: Ano, astronomové pamětníci rádi vzpomínají na temné nebe v nocích, kdy se zatemňovala města.
2: O takovéto výhodě jsem ještě neslyšela.
1: A o Kanaďanovi, který má uši jako netopír, jste slyšela?
2: Kanaďan? To má být nějaký kanadský žertík?
1: Kde pak? Hovoří profesor Jaroslav Petr.
5: Představíme si člověka, který má uši jako netopír. Jmenuje se Brian Borovsky, je to Kanaďan, je mu 59 roků. A když jde po ulici, tak vlastně slyší, co je kolem něj, protože on je nevidomý, on nevidí. A on říká, že podle zvuků, které může sám vydávat, buď si mlaská, nebo si luská prsty, nebo má plechovku, do které ťuká třeba nějakým dřívkem. A on slyší odražené zvuky a říká, že když jde třeba po chodníku a na kraji mezi chodníkem a tou vozovkou je stromořadí, alej, tak on ty stromy slyší. A že dokonce slyší někdy i větve, které jsou nad ním. A že když tam proti němu jde člověk, tak on ho slyší. Ne, že by slyšel jeho kroky, ale slyší tu odezvu.
2: To snad ani není možné. Jak k tomu Brian Borovsky přišel?
5: On k tomu přišel jako 3-4letý chlapec, protože měl bratra, který byl také nevidomý, a pak měli ještě bratra, který viděl. A tihleti kluci se přestěhovali s rodiči na venkov a rodiče, když zařizovali ten dům, tak tam skládali nějaké kovové trubky. A jak je skládali na zápraží a jak ty trubky třeskaly, tak se vlastně ten zvuk odrážel od stěny toho domu. A ten Brian si všiml, že vlastně najednou slyší ten dům. A napadlo ty kluky, že jestli by se nedalo vlastně takhle slyšet to, co je kolem. A začínali tak, že hráli na skovku tyhle ty kluci. Takže tam ten jejich bratr, který viděl, tak si stoupl na zahradu a tihle ti kluci tím mlaskáním nebo luskáním prsty vlastně se snažili, jestli náhodou ho neuslyší, kde on stojí. A nakonec se ho tedy naučili mezi těmi stromy na té zahradě vlastně najít. A pak už to bylo tak, že ten bratr se skutečně schovával za kmeny stromu a oni ho stejně dokázali najít. Takže tihle ti kluci se to takhle naučili. On ten Brian Borovsky říká, že vlastně když přišel do školy pro nevidomé, tak to ti učitelé neviděli rádi tohleto, že on vlastně se orientuje podle těch odrazů zvuků, říkali, že to je jakási anomálie, že to je velmi prapodivné a že ti nevidomí lidé, jak se odlišují od té většinové společnosti, že už tak to mají těžké a že ve chvíli, kdy on bude mít ještě nějakou další zvláštnost, tak to bude mít ještě těžší, tak ať si nekomplikuje život a ať se snaží vlastně jako vystupovat jako všichni ostatní nevidomí.
2: Poslechl učitele?
1: Ve škole ano. Mimo školu dál fungoval svým osvědčeným způsobem a dotáhl to k neuvěřitelné dokonalosti.
5: Říkal, že se s bratrem naučili jezdit na kole třeba. A říká, že tedy tam samozřejmě, že on si přitom mlaská, když jede na kole, aby jaksi ty odrazy si to kontroloval, ale že samozřejmě jezdili po trase, kterou znali a že se dokázali orientovat. Že třeba už jenom podle toho, jestli jeli po štěrku nebo nejeli po štěrku, jestli ten štěrk byl udusaný nebo jestli byl nakypřený, tak už věděli, kde se asi pohybujou. Že byl schopen tedy podle toho zvuku od těch odrazů zjistit trávník, který dělí tu stezku od silnice, a že zase teda byl schopen zaznamenat tím odrazem sloup s poštovní schránkou, který byl u jejich domů, a podle toho poznal, že má zahnout doprava, aby se tady dostal zpátky.
2: Neuvěřitelné. Nevidomý cyklista.
1: My si o něm v Meteoru neříkáme, protože je to senzace, ale protože se vědci Briana mohli ptát, jako kdyby mluvili s netopírem, a on jim pomohl odpovědět na jednu důležitou otázku.
5: My víme, že ti netopíři vlastně těma ušima taky vidí a víme, že mají jeden velký problém. My když koukáme a něco je malé, tak poznáme, jestli se nám to zdá malé proto, že ve skutečnosti je to velké, ale je to od nás daleko. Rozeznáme to od situace, kdy je něco opravdu skutečně malé a je to blízko. A je zajímavé, že ten netopíří smysl má s tímhletím poměrně velké problémy. A oni se ptali toho Borovského a i to na něm zkoušeli a zjistili, že on s tím žádné problémy nemá. A tam by se dalo očekávat, že vlastně ta vzdálenost a velikost, že on to zjistí podle toho, jak dlouho se k němu ten zvuk vrací. A on říká, že ne, že takhle to u něj nefunguje. Že on pozná to, co je blízko, podle toho, že na tom vnímá víc detailů. Takže tohle jsou lidé, kteří slyší jako netopír.
2: Muž, který slyší jako netopír, vysvětlil, jak pozná, že je předmět blíž nebo dál. Fantastické.
1: Ano, slyší jako netopír. Jestli jako netopír i spí, na to se ho neptali.
2: Spánek je krásná věc, tak si ho 7x užijte a bude tu další Meteor.
1: Naslyšenou zase za týden u prvního prázdninového dílu se těší Kateřina Březinová
2: a autor Meteoru Petr Sobotka.

0: poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hezký příjemný den, vážení přátelé, srdečně vás všechny vítám. Vítám naše herecké, pěvecké hosty. Dovolte, abych dnes uvedl také něco, co zde ještě nebylo. V našich pořadech většinou účinkují živí lidé. Zatím. A pro dnešní den vám si dovolím představit člověka, no to není člověk, je to přístroj, ale který bude trvalou součástí našeho dnešního tobogánu, takže vám představuju Tomův elektronický senzorový toustový přístroj. Srdečně ho zdravím. Jak vidíte, do toustového Tomova přístroje vkládám dvě topinky, zapínám topinky a v průběhu dnešního tobogánu budu udělovat Tomovy topinky, zvané tobogán. A recept na tento toast vymyslela, přátelé, kdo jiný než Eva Pilarová. Eva Pilarová si pozvala společně se mnou hosta Nadýnena Vzácného, protože je tady jako doma, bych řekl, Miroslav Horníček. Takže už tady máme tři hosty, Tomův elektronický toustový senzor, Eva Pilarová, Miroslav Horníček, budou další hosté. Chtěl bych říct, že dnes uděláme rozhlasovou vernisáž obrazu Mirka Gemrota a jeho paní. Pozveme pana Volejníka, který dnes otevírá restauraci, a to je důležité. To v přímém přenosu dneska, přátelé, otevřeme restauraci. A máme na to dva kmotry. Ještě oni nevědí, že jsou kmotry, ale dovolte, abych je také představil. Kmotrem stravovací sekce byla jmenována paní Eva Pilarová. A kmotrem nápojové sekce, kdo jiný než Miroslav Horníček. Prosil bych předsedu a kmotra nápojové sekce Miroslava Horníčka, aby se vyjádřil k nápojům vůbec, celkově. Jaký je stav na českých tocích, pokud jde, abych nemusel říct o to, tak pokud jde o pití?
1: No, teď jsem si přečetl článek v Lidových novinách, že u nás stoupla spotřeba alkoholu. Tak jsem se zamyslel a říkal jsem, no něco vynecháš, no.
0: Většinou jsi byl pokřtěn, že patříš mezi znalce dobrého červeného vína, dokonce firma Dionysos, která bude trvale dodávat panu Volejníkovi víno. Už přichází s přípitkem, ale chlapci s alkoholem později, nesmíme ho prosazovat. Skutečně to červené víno ti tak učarovalo, anebo je to spíš taková fikce z tvých knížek?
1: Ne, to je legenda.
0: Legenda.
1: Lidi mě znali třeba z televize nebo z jevišti, kde jsem obyčejně mýval před sebou sklenku červeného vína nebo láhev flašky. Ale já dost často, ač možná častěji piju bílý, ale bílý na jevišti i v televizi steplá. V těch reflektorech. Já jsem si vzal vychlazený bílý víno na jeviště. Za 10 minut jsem se napil a řekl jsem si, tohle už jednou někdo pil. Takže to červený je se mnou spojený dost neblaze. Já na to nejsem vůbec znalec.
0: Dobře, já bych poprosil Evu Pilarovou, aby přistoupila k mikrofonu, zaspívala nám první písničku. Jak vidíte, první tousty jsou hotovy. Evičko, nebudeš se jistě zlobit, že v průběhu tvoje písničky budu rozdávat tousty?
2: No já nevím.
0: Tak já to udělám tak, aby to nerušilo.
2: Dobře.
0: Při předehře, prosím, tousty jsou.
1: Jestli tebe nebude rušit v rozdávání toustů, že Eva bude zpívat.

seznámila se svými kolegy. Na tenor saxofon hraje Miloš Bílek. Piano Milan Dvořák. A konečně kontrabas a náš šéf, doktor Vít Fiala.

0: 拜拜。
1: Eva Pilarová, přímý přenos tobogánu se rozjel, každý dneska dostane něco za odměnu. Eva Pilarová dostane za odměnu fotografii Tomáše Slámy. To je velmi důležité, prosím, protože na této fotografii jsem jako zločinec trošku.
2: To jí závidím.
1: Ale já to vysvětlím.
0: Já si ji teď nevezmu, protože já ji chci zvěnování.
1: Dobře. Jde o to, že Evička pojede do Ameriky a tam je taková paní, která když vidí vaši fotografii, tak určí vaši diagnozu. Mě pan docent Friedman, vynikající hematolog, řekl, vy máte nemoc D471. Hele,
2: to bych uhádl i já.
1: To by se, jo. Prosím tě, to by se pan Friedman netěšil moc, kdyby se spletl do medicíny.
2: Já kouknu na tu fotku a říkám, vyhledej psychiatra, rychle.
1: Tady jde o to, pozor, neplést si D471 třeba z E55, jo?
2: To je silnice.
1: To je silnice. Tam teda můžeš dostat jinou nemoc, jo? Ale...
2: Ano.
1: No ty už ne teda, jo? To spíš já, jako kdybych já tam vyrazil, anebo pan doktor Fiala, to je takovej proutník, ten s kontrabasem lehce získáš třeba nějakou dívku, nebo pojďme vůbec možná, pojďte mi něco říct o prvních takových láskách, třeba hudebních nebo divadelních. To mě napadlo v souvislosti právě s tím, že Eva Pilarová dostala platinovou desku a přišla od firmy Suprafon k Tommy Records, což se mi líbí, pač to už připomíná, jakože třeba to mám já, tu firmu Tommy Records, ale patří to někomu jinému. První lásky, děti moje, no.
2: Začne Eva.
0: Ty hudební lásky?
1: No, i hudební.
0: Tak moje první láska byl americký černošský zpěvák Nat King Cole a v zápětí na to Elvis Presley. A tyto lásky mi do dnes zůstaly.
1: To je vytříbený vkus horničku, viď?
2: No. No tak to musí být hudební lásky?
1: Nemusí hudební. Ne.
2: No tak osobní bych vynechal, protože v tom mám zmatek.
1: Zmatek, protože to je jako hodně...
2: Ne, ono se prolínalo několik a já dodnes nevím, která byla první. Ale jo, mě samozřejmě byly první lásky, byla první láska a divadelně to byl a zůstává mou nejvyšší láskou Jan Pivec.
1: To je... No ve čtvrtek jsme mohli obdivovat, myslím... Jeden z filmů, ve kterým Jan Pivec hrál. Proč právě Jan Pivec tě zaujal? Já dokonce vím, že tenkrát ho chtěl pozvat do rozhlasového mikrofora. Bohužel už čas byl proti nám.
2: A tenkrát, když jsem se do něj zamiloval jako do herce, tak ještě nebylo mikrofon.
1: Ano, ale ty jsi ho chtěl tenkrát pozvat na vysílání.
2: To bylo za první republiky, když jsem ho poznal.
1: Čím to herectví podle tebe bylo... jako neopakovatelné, protože byla řada dalších vynikajících.
2: Silnou vnitřní takovou intenzitou, že to bylo, to byla sopka. Jeden šéf činohry jednoho divadla prohlásil, a já to podepisu, i když bych se to sám neodvážil říct, že od doby Eduarda Vojana nebyl větší herec český než Jan Pivec. A já bych s tím souhlasil,

0: Protože to bylo zjevení pro mě a pro mnoho jiných.
1: Eva tady připomněla Elvise Presleyho, Nat King Cola. Mě by zajímalo, jestli třeba se někdy nechce k jejich repertoáru vrátit. A také by mě zajímalo, protože oni třeba teď, když pominu třeba Elvise, tak Nat King Cole, velká kapela big bandová, vždycky za ním stála a hrála. Ty hraješ a vlastně máš menší seskupení.
2: Já jsem se chystala na některé písničky z jeho repertoáru a právě hned ta první, kterou jste dnes slyšeli, tak tu nejenom zpíval, ale sám ji napsal.
1: Vydal ho. Jak si pouštíte doma muziku? To by mě zajímalo.
2: Nahlas.
1: Nahlas. Ale mě zajímají technické věci, abych prozradil něco z vaší kuchyně, když tady budeme hovořit o kuchyni a restauraci. To znamená, u Horníčku jsem byl, tam to bylo zajímavé, že myslím, ten videomagnetofon ten tě převálcoval, protože ty než ho zapnul, tak to byl vlastně obřad a bojovali jste spolu teda.
0: Pořád. Se vším technickým bojuju. Všecko technický v mých rukou přestává fungovat.
1: Je paní Běla šikovnější v tomto směru než ty?
0: Ve všech směrech.
1: Mm-hmm.
0: To je samozřejmě, ona to totiž poslouchá. Tak...
1: Evo, kdybych mohl zaimprovizovat, přineseme se malinko teď někam jinam, protože jsem řekl, že jsi jmenovaná kmotrou stravovací sekce Euroklubu. Prozraď nám třeba svůj recept. Ten Tomův tobogán, nebo toastový tobogán, už jsme nabídli, budeme nabízet po vysílání. Jaký by byl tvůj recept třeba? My ho budeme používat od pondělka.
2: Na toast tobogán. Toast, který je neopečen ještě, namažu trošku máslem, posypu granulovaným česnekem. Nakrájím na maličké kousíčky americké krabí maso, to jsou takový ty růžový nebo oranžový masíčka, takové tyčinky dlouhé asi jako prst. Smíchám s kaparama a s troškou, buď to dám majonézu, anebo když mám po ruce, tak dávám takový americký dressing. Nebo můžu použít majonézu s kečupem, aby to dostalo takovou tu červenou barvu. Dám trošku kaparu, podle chuti ještě můžu dát trošku citrónu, posolit, to dám na ten toastík, nahoru dám zapíkací sýr a posypu picovým kořením a dám zapéct do trouby.
1: Berete to, přátelé? A tomu bylo dobře ještě si zaspívat. Já to vidím jako ideální šanci a možnost.
2: Dobře.

0: Ja, det finns ju så.
1: Já jsem koukal v němém úžasu, jak Miloslav Horníček kouká v němém úžasu.
2: Ano.
1: Co tomuhle, prosím tě, říkáš? To snad ani...
3: Čemu?
1: No, čemu, no. Ty vejšky nádherný, paní Pilarový.
2: No, ježišmarja, já léta už ji znám a léta ji miluju, což ona neví. A pořád je to jednička.
1: No, prosím tě, ale... Ne, že bychom tě chtěli donutit zpívat s paní Pilarovou, ale faktem je, že Eva říkala, že jsi jednou zpíval a já bych o tom chtěl něco říct a ona prý ti dělala křoví.
2: Nejen ona. No. Eva Pilarová, Karel Gott a Valdemar Matuška. Já jsem s nima zpíval. To bylo v rámci mých 75, no vidíš, je to 15 let a ještě to pamatuju.
4: A já si vzpomínám, že pan Horníček tenkrát říkal, tak takovýhle křoví neměl ani Franta Sinatra.
2: Ano. To je pravda. Oni se tak drželi pozadu a zpívali jsme Život je náhoda, že jo? A já takhle, když někdo umí zpívat, tak já se můžu přidat, jinak já nemám zakázáno zpívat.
1: Ale ty jsi nedávno se chlubil, že jsi zpíval se světovými tenory a že...
2: Jo, to jsem
1: byl velký zážitek, ano.
2: To jsem se přidal, v televizi zpíval nějaký chlap a já 10 minut jsem s ním zpíval.
1: Jak se jmenoval?
2: Co?
1: Jak se jmenoval ten chlap?
2: To neznáš, to je cizinec.
1: Cizinec, no tak.
2: Pavarotti.
1: Pavarotti, no. A šlo vám to dohromady?
2: Jo, mával jo. Na mě kapesník.
1: Já bych udělal to, na co nechci, prosím, zapomenout. V tuto chvíli bych vám rád představil Mirka Gemrota, výtvarníka. A Miroslave, pojď tady ke skutkům. Díky Mirkovi Gemrotovi a jeho paní otevíráme dnes výstavu, kterou mají. Jenom jestli, Mirku, nám můžeš říct, co vystavujete, na co se těšíte a co očekáváte také od těch, kteří přijdou do Euroklubu a budou se od pondělí nebo vlastně od zítřejšího dne na vaše obrázky dívat.
5: Tak já nevím přesně, co očekáváme nebo neočekáváme od té výstavy. Zaprvé jsme strašně rádi, že tady můžeme vystavovat. A očekáváme od návštěvníků určitou fantazijní spolupráci, když si teda postaví před ty naše obrázky.
1: Dobře, pokud nechceš nic dodat, já bych to považoval za velmi stručné, ale výstižné, pokud mistr slova a tedy kmotr nápojové sekce a kmotřenka stravovací sekce nechtějí něco dodat, což by mě zajímalo, jaký je váš vztah Evy Pilarové a Miroslava Horníčka k výtvarnému umění.
2: No tak já především závidím každému, kdo maluje, to je můj životní komplex takový, já bych strašně chtěl malovat a protože neumím nakreslit ani židly, tak lepím koláže už přes 20 let a měl jsem řadu výstav, jednu dokonce ve Francii. Ale krásně byla, jsem měl výstavu tady v Dejvicích na stanici metra v knihkupectví a koláže, jenom koláže, nic jiného nedělám, než lepený koláže. Že? A nějaká dívka do té knihy Návštěv tam napsala, některé ty obrázky se mi zdály jenom nalepené.
1: Děkuju. Mirko, vzal bys pana Horníčka do své výtvarné školy?
5: Určitě.
2: Já dělám pokusy spíš, víte, já třeba do akvarelu kapu Alpu na nohy. Fantastické věci vznikají a do olejů ředidla. Takže já, nebo do tuže, sůl a ocet. Takže u mě ten ateliér je spíš kuchyně.
1: Počkej, abys nevytlačil paní Pilarovou jako kmotra... Stravovací sekce.
2: Ano.
1: Že ty spojíš obrázky s jídlem, no to snad je, to je avantgarda už. Ty jsi avantgardní výtvarný umělec, ty představuješ dobu skoro. Ano. No mistr, budeme ti říkat mistře.
2: Ano.
1: Výtvarný mistře. Dovolte, abych panu Gemrotovi představil výtvarného kolážového mistra Miroslava Horníčka. Tím se poznali a tím považuji výstavu za zahájenou. Mirku, děkuju, to už dostaneš potom. Děkuju. Tak, Devičko, jaké obrázky máš doma? Které obrázky ti obklopují? Kromě pozornosti svého manžela.
4: No, já mám obrázky Radka Koláře a pana Kristoforyho Honzy.
1: Je, tak
4: dostala jsem už kdysi dávno, kdy ještě se to nesmělo se s ním kamarádit. Já jsem byla čirou náhodou, takovou podivnou okolností mě vítr zavál do Norska, kde on tehdy bydlel, tak jsem dostala na památku krásný obrázek.
1: Pokud jde o tebe, Mirku, ještě se k tomu vrátím.
2: Já tam mám pár obrázků Bohumíra Matala, což byl brněnský vynikající malíř, dva svého přítele Adolfa Vondry, ale taky tam mám Kamila Hotáka a jihočeského vynikajícího malíře Karla Waltra. Já mám rád moderní umění, přiznávám, a mám tam jenom... Dlouho se moje žena bránila vstupu moderních obrazů do našeho starobylého interiéru. Ale posledně pochopila, že ono se to dá kombinovat a že to naopak má svůj půvab.
1: To se mi líbí. Já zjišťuji, že dokonce s paní Bělu někdy i přemluvil, což jsem do dnešního dne netušil.
2: Já bych neřekl, že přemluvil, ukecal.
1: Dobře. Já to beru a srdečně zdravím paní Horničkovou. Poprosím Evičku Pilarovou o další, tedy v pořadí třetí písničku, a po ní hned vyhlásíme telefonní spojení k nám do studia Tobogánu, abyste se mohli i vy, rozhlasoví posluchači, dovolat.
4: Můžu si k té písničce něco říct?
1: Samozřejmě.
4: Já totiž strašně ráda zkouším neustále něco nového a nového. A jednou mě napadlo, že risk je zisk, a vydala jsem se za panem Mládkem a požádala jsem ho o text. Přišla jsem za ním s tím, že jsem se mu svěřila, že se chystám věc zpívat pro Krajany za velkou louži a že bych mimo jiné chtěla zpívat také Valčík Johana Strause Na krásném modrém Dunaji. Pan Mládek mi text slíbil, svůj slib skutečně splnil. Když mě vysvětloval svůj záměr, tak jsem zaslechla, jak jeden z jeho muzikantů říká: zatím paní Pilarová přikivuje, za chvíli ho zabije. Protože pan Mládek říkal: poslouchejte, já jsem si uvědomil, že v Americe tam nefrčejí texty na tři doby, tak jsem vám ten Valčík otextoval na čtyři. A nemůže se jmenovat Na krásném modrém Dunaji, protože to je tamnějšímu divákovi vzdálený, musí se jmenovat nějak, aby mu to bylo bližší. A zeptal se mě, jestli vím, komu se v Americe říká bum. To jsem věděla, taky se jim říká homeless, u nás jsou to bezdomovci. A on říkal: no vidíte, a o jednom takovém bumovi bude ten Valčík na čtyři. Ale nebude se jmenovat bum, jak byste předpokládala, protože tu by na Ameriku nebylo dost nob. Tak jsem ho nazval Beverly Hills.

0: Eva Pilarová a vlastně také Ivan Mládek a skupina Vítka Fialy.
1: Řeknu, telefon k nám je 24 21 09 65, jako vždy, každou sobotu, 24 21 09 65 a můžete se ptát. Když jsem poslouchal Evo, text té písničky, tak já nevím, jak tedy Miroslav na to reagoval, ale mě se okamžitě vybavily písničky Voskovce a Wericha a samozřejmě Ježkovy melodie, to hraní si se slovíčky, se samohláskami a všechno, tohle to se tam objevilo. Jak třeba ty vzpomínáš na spolupráci s Janem Werichem, pokud je vůbec ale o písničky, dejme tomu. To se ptám teda Miroslave, tebe, pač Janíčka. Ještě s panem Werichem.
2: Ještě nebyla na světě.
1: Ještě nebyla na světě skoro.
3: Ale byla ale malinká. Já jsem se taky s panem Werichem setkala a dokonce jsme spolu hráli v jednom filmu Magnetické vlny léčí.
2: Ano. A tam Werich krásně tančil.
3: Ano.
2: Že jo?
3: A já jsem tam byla strašně nervózní, protože já jsem tam hrála takovou prostopášnou děvu a měla jsem pana Wericha poplácávat a sedat se mu na kliny. Já jsem se strašně styděla.
2: No jo, já jsem to viděl, mně se to líbilo, ale ani na vteřinu jsem neuvěřil, že jste prostopášná.
3: Miroslave, jsem herečka, no.
1: Já tě nechám rozmýšlet malinko, pokud jde o spolupráci s Janem Werichem. Vyprávění máme první telefonát. Dobrý den. Halo.
4: Dobrý den, tady Diviš.
1: Dobrý den.
4: Paseka.
2: Vy jste vymyslel hromoslot,
4: paní Pilarový.
1: Ano, ano.
4: Ona je předsedkyní klubu amatérů kuchařů jako České ano. republiky.
1: No, teď je dokonce kmotrem stravovací sekce Euroklubu.
4: Ano, já jsem se chtěl zeptat, jako, jak je možný se do toho klubu dostat jako člen.
1: No, já myslím, že stačí přijít.
3: No, je to velice jednoduché. Já bych to opravila, protože já jsem prezidentka.
4: Ano,
3: tak, prezidentka, tak dokonce jsem dostala diplom, který jsem si dala zarámovat z rukou pana ministra Dyby. A dostanete se tam tak, když si napíšete žádost na jméno pan Jiří Štrébl, Hotel Evropa, Václavské náměstí. A přijmou vás.
2: A přijímací zkouška je uvařit knedlík. No.
1: Jste spokojen s touto odpovědí?
4: Jsem spokojen a chtěl jsem jenom paní Plenarový říct, že jsem sběratel kuchařek, že jich mám asi 2500 a kdybych chtěl nějaký recept, tak jim můžu poskytnout recepty celého světa.
3: Tak to bych byla ráda, doufám, že na vás dostanu nějaký kontakt a předem děkuju.
1: Ano a my vám doporučujeme, přijďte si sem sníst tomu v toast tobogán a na to nikdy nezapomenete.
4: Děkuji moc krát za pozvání.
1: Aspoň tři dny ne. Děkuji vám za zavolání, uvolníme linku pro další, děkuji moc. Hele, tak my tady máme prezidentku a nemáme vlajku. No. Hele, Evo, nevadí to, že nemáme vlajku vztyčenou, když jsi jako prezident tady?
3: No, já bych se vlastně měla urazit. Fanfáry nebyly,
1: vlajka nebyla, tiskový mluvčí chybí. Horeníčku, to bys mohl být tiskový mluvčí, paní prezidentky.
2: Mohl být tiskový mluvčí, ale zase to je obor, o kterém já nic nevím, vaření je mi cizí.
1: Ne, no, tiskový mluvčí to už by si zvládl.
2: To jo.
1: Čím bys začal?
2: To by záleželo na okolnostech. Já můžu začít čímkoliv a nevím, kde skončím.
1: Jo. No to je ideální pro tiskového mluvčího.
2: No právě. No.
1: Nic neříct, ale jenom tak to...
2: A jen tak hovořit.
1: Hovořit, zamlžit to malinko.
2: Být mluvčím. To je smluvit.
1: No, včera jsme tady měli tiskového mluvčího pana prezidenta Václava Havla, Ladislava Špačka, ale musím říct, že to je výborný tiskový mluvčí a chodil tady a byl rád, že se může pohybovat s námi. Bohužel ještě nedostal ten toast tobogán, tak to až příště. Tak máme další telefonát, dobrý den.
5: Dobrý den. Tady je Mladá Boleslav
1: Heřmanová.
5: Já bych se chtěla...
1: Začněte tím, prosím vás. Halo, začněte tím, že jste paní Heřmanová z Mladé Boleslavy. Pač Mladá Boleslav. Ano, tak výborně, paní Heřmanová.
5: Já bych se chtěla zeptat paní Pilarový, proč neopráší písničku Řekni mi, mámo, ty přece všechno víš?
3: Za chvíli ji uslyšíte.
1: Jo. Vidíte, co jste si vykoledovala. A vy máte vztah k té písnice, paní Heřmanová?
5: Tak jenom čistě to, že jste si vždycky vážila svojí maminky, tak asi takový.
1: A zpívala jste si to třeba někdy s Evou?
5: Tak to určitě.
1: Jo?
5: Sama.
1: No, můžeme udělat takový pokus, prosím vás, to je vzkaz našim rozhlasovým technikům, jo, Evo. Až budeš zpívat tu písničku, tak vyjeďte paní Heřmanovou do telefonního sluchátka, bude to dvojhlas. Jste pro?
5: A pak bych měla ještě jednu otázku.
1: Ano.
5: Proč koncert paní Pilarový nebyl vysílaný přímým přenosem k její vydání tady nový desky?
3: No, to jste na špatné adrese.
5: By to bylo mnohem hezčí, kdyby celý koncert byl, než jenom potom ten záznam, že by to bylo lepší než třeba některý americký akční film.
1: No, tak to doufám teda. To doufám.
3: Evo, počkej,
1: tiskový mluvčí se k tomu vyjádří, hele. Řekni k tomu něco, než Eva řekne
2: proč
1: něco zásadního.
2: Proč to nebylo přímým přenosem?
1: No, proč to nebylo přímým přenosem a nemusíš vůbec mluvit, odpovídat na otázku.
2: Že jenom? Nemusíš. To doufám.
1: Třeba řekni, kolik stojí 2 kila brambora.
2: Přímý přenos se prodraží, pochopitelně, že jo. A kromě toho, v době, kdy se mohl konat přímý přenos, tak Eva byla trošku v bezvědomí.
1: To je tiskový mluvčí tohle. Ty seš ničitel své prezidentky.
2: Já jsem pomluvčí.
1: Pomluvčí.
3: Já to uvedu na pravou míru. Tak. Ten koncert totiž trval přes 3,5 hodiny a myslím si, že to by snad diváci ani nevydrželi. Já
5: vám řeknu, vydrželi.
3: Jo, no já měla co dělat, abych to vydržela na tom jevišti, to je pravda.
1: Paní Heřmanová, já vám chci ještě říct teda jednu věc, že možná, že je dokonce i nejen časový faktor tady důležitý, ale že on přímý přenos televizní něco jiného, než přímý přenos rozhlasový. Je to trochu složitější věc a možná, to asi Eva také takhle bere, některé věci, které by se technicky nepodařily, by mohly trošku snížit možná celkové vyznění a možná, že by se i ta atmosféra trošku vytratila. Nevím, to je můj pocit jenom.
5: Já si zase myslím, že spíš naopak, že člověk teda co odpustí.
1: No, ale to máte pravdu. To vidíte třeba na dnešním tobogánu, že jo, tady pomluvčí už co způsobil všechno.
3: Ono třeba ta atmosféra vlastně se nedá zachytit tím, že se tam vystříhají určité věci. Tam na tom koncertě je krásný to, jak třeba chodí lidi, který člověk vidí poprvé v životě, chodí s těma kyticema. Já jsem dostala tolik květin, že my jsme toho doma měli plnou vanu, plný hrnce, všechny vázy a že teda těch vás mám hodně. No, plní kýble, ještě jsem si půjčovala od sousedů, takže to bylo vyloženě jako květinářství. Takže
2: já jsem si říkal, proč máte druhý den na Karlově mostě stánek s kytkama.
3: Velký omyl, protože já jsem většinu těch květin donesla do kostela na Strahov.
1: No. To je taky zajímavé, že prezidentka je chytřejší než pomluvčí v tuhle tu chvíli, což je nebývalý jev.
2: Protože ví svoje.
1: Ví svoje. Znovu opakuju ten telefon 24 21 09 65. Někdo se dokonce zlobí, že opakuju ten telefonát, ale je třeba, protože někteří přicházejí k rozhlasovému přijímači, tak třeba neslyšeli náš úvod.
2: Zase někdo se zlobí, když to neopakuješ.
1: A někdo se zlobí, když to neopakuješ.
2: Nikomu nikdy nevyhovíš všem.
1: Můžu se zeptat tady na Jana Wericha a jeho vztah k písničkám, to znamená možná k tomu, co jste zpívali tedy v divadle ABC Miroslave.
2: No počkej, zpívali.
1: No zpívali.
2: Verich zpíval. Verich. No. Já jsem takzvaně přizvukoval, nebo snažil se dodržet text a dílku fráze jednotlivě, ale to nelze mluvit o zpěvu. To by Milan Dvořák mohl podat své svědectví o mém zpěvu.
1: A ty jsi říkal, že Jan Verich nerad zkoušel, pokud si vzpomínáš.
2: No, velice nerad. No.
1: Můžeš k tomu.
2: On to taky nepotřeboval. Oni to napsali s Voskovcem, znali to tudíž, že Honzel připravil perfektní představení, Ježek muziku, Jenčík Gers. A oni do toho vpluli jak pstruzi do potoka. A on nerad zkoušel, naše první setkání na jevišti bylo v Cezarovi, kde nás takový muskulus, myslím, že se jmenoval Schwarzenegger, tak nás hodí do vězení a my se teprve tam potkáváme. Že on hrál Papula a já Bulvu. A on potom prostrčí hlavu mříží a čumí na Řím z toho vězení a říká, je, dole teče Tibera, teď se tam mrskla ryba a takhle. Komentuje Řím a pak vyleze a tam Říž mu zůstane na krku. A já bral takovou velikou palici a říkal jsem, zavřete oči. A lup jsem ho do šišky, tou palici, vyrazil jsem ho s ním Říže, že? A zkoušeli jsme to asi 10 dní a vám potom povídá horničku, vynechme tu scénu s tou Říží. Ona nikdy neměla úspěch, nikdy, ani z Voskovce, nechme. Tak jsme to týden zkoušeli bez tým Říže. Mně už to pak bylo líto, blížila se premiéra, říkám, pane Verichu, mně je to líto, ty scény, to je škoda. A tak to tam vraťme, říkám, mrzuty, ale vrátil to tam. Při premiéře to měl obrovský úspěch. A on pak přišel do čadny, říká, horničku, ono to mělo vždycky úspěch, ale já byl línej si klekat.
1: Poprosím Evo o další písničku, ať využijem toho, že si mezi nás přišla.
2: Ať je to, Evo, prosím vás, cokoliv, jenom ne hymnu, abych nemusel vstávat.
3: Dobře. Ono to bude víc písniček v takové malé směsi.
2: Mm-hmm.

0: Eva Pilarová a vlastně tvá přítelkyně z Mladé Boleslavy tady vidí, co to je přímý přenos a jeho atmosféra. Klobouk dolů, my sekáči, to znamená Horníček a já.
1: To by potřebovalo další sloku o mně. Jo. Sekáč se šourá.
0: Hele, na to je čas ještě, Miloslave, no. Na to je čas a navíc máš teďka funkci. Prosím vás, to jsou toasty tobogánovi pro vás dva, ale nemůžete teďka je jíst, protože máme další telefonát. Takže ten, kdo bude odpovídat, tak bude odpovídat a nebude jíst a ten druhý může. Dobrá, vyzkoušíme to, jak to funguje. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Můžete se ptát kohokoliv na cokoliv, budeme rádi, když nám řeknete, odkud voláte.
2: Tady Dvořák Brno.
0: Dvořák Brno.
2: Nikdy mě nenapadlo, že vám budu teda telefonovat, příležitostně váš pořad poslouchám.
0: Ano.
2: A na ten telefonát mě přivedla ta paní, co volala před chvíli a ptala se paní Pilarové. A já bych se teda rovněž chtěl zeptat paní Pilarové. Já mám kdysi ze svých mladších let, kolem toho roku 68, nahranou ještě na starém magnetofonu její písničku. Nevím, jestli ten název je přesný a teď si ani ty slova úplně přesně nevybavím, ale začínalo to přísahám, on byl mi baby a tak dál, a že vzala nůž z pomsty a zabila ho nebo tak něco.
0: Sakra.
2: A byla to úžasná písnička a tak jsem se jí chtěl zeptat, jestli to třeba vyšlo někde na nějakém jejím albu nebo na něčem, nebo jestli neuvažuje, že by to znova naspívala.
0: Evo, pardon, nejdřív tiskový mluvčí.
1: No, jestli Eva Pilarová zpívala o tom, že někoho zabila, tak to bylo, jak by řekl Bedřich Smetana, z mého života.
0: Děkuji, a teď paní Pilarová.
3: Ta písnička se jmenuje Přísahám. Na text už si dost dobře nevzpomínám, vzpomínám si na to, že tam byl takový recitativ, o který jsem požádala pana Jiřího Adamíru, protože se mi vždycky velice líbil jeho hlas. Nejsem si jistá, jestli tahle ta písnička náhodou nevyšla na teď novém albu Suprafonu Story 2. Pakliže nevyšla, tak pakliže mi Suprafon vydá ještě Story 3, tak určitě tam bude. Když mi ji nevydá, tak ji znova naspívám, protože jsem ráda, že jste mi tu písničku připomněl, naspívám ji u své nové firmy Tommy Records.
0: Ano, a my tady dva sekáči zaručujeme, že provedeme distribuci té desky. Jestli to takhle berete, tak děkujeme a pozdravujeme Brno.
2: Já velice děkuji, protože to je písnička, při které člověka až mrazí. A tak se velice těším, že teda zase znova uslyšíme v nové nahrávce.
0: No,
1: já vám to přeju. A nemusel jste podotýkat, že jste z Brna. Každým slovem to rozrazujete.
0: Děkuju.
2: Pane Vrčku, že vy na to máte sluch speciálně, jak jezdíte do Brna hrávat.
1: Ano, ano.
2: Takže to máte naslouchnuté.
1: Odposlouchaný, ano.
2: Takže to poznáte určitě na první poslech.
1: A dokonce v Brně jsem hrál brněnsky.
2: Jo. Byli jsme na vás, když jste hrál.
0: Děkujeme, uvolněte
2: Lunku.
0: Prosím, dalšímu děkuju. My s panem Horničkem jsme vždycky vzpomínali, jak to byly úžasné chvíle, když v brněnském dubbingovém studiu namluvili Vinetu a jako můj rudý kémo a takový. To bylo nádherné, nezapomenutelné. Přátelé, uděláme to, co jsme slíbili, protože my skutečně dnešním tobogánem otevíráme po rekonstrukci Euroklub pro širokou veřejnost. Výstavu už jsme zahájili a poprosím teď pana Petra Voleníka, aby přišel. Toto je šéf nové restaurace, která přesně za hodinu a půl bude otevřena. Láďa Davídek nám nabídne víno za firmu Dionysos. Nabídne víno samozřejmě i divákům. Já bych jenom, Petře, poprosil, kdybyste nám řekl laskavě, co všechno ta restaurace bude nabízet a odkdy bude otevřena. Je to vlastně takové vstupní antré pro vás.
4: Takže ta restaurace bude otevřena od 10 hodin dopoledne do 23 hodin do večera. Není to jenom restaurace, je to denní bar, kde si můžete přijít posedět, popít právě dobré vínečko, sponzorované firmou Dionysos.
0: Dobrá. A dále?
4: Potom je tam tedy ta restaurace, kde bude poskytována široká škála pokrmů pro téměř všechny.
0: A bude to i pro nás? To znamená jako pro mě tady, pro pana sekáče, jako jestli to bude lidská cena, bych řekl takhle.
4: Lidská cena to bude samozřejmě a to už musíte posoudit vy. Dobře. Jak se vám zde bude líbit.
1: A na co
0: budeme
1: máme.
0: A
4: na co máme.
0: Tak, a já bych poprosil, ať všude se skládá slípa. Dneska tady máme paní prezidentku, máme kmotřenku stravovací sekce, paní Evu Pilarovou a pana Horníčka, který je kmotrem nápojové sekce. Takže bych prosil o slavnostní slib, jo? Já souhlasím s tím, Miroslave. Slavnostní slib pana šéfa restaurace. Opakujte, ano, prosím, po mně.
5: Mám se postavit.
0: Ano, slibuji, že nebudu řídit alkohol. Jo. A prosím vás, ještě v závěru, až to skončí, pokud splní podmínky, pan Voleník, tak prosím, abychom všichni naraz povstali a zakřičeli, když já řeknu, či je hospoda, naše odpovíte, ano? Děkuju.
5: Takže nějak postavit levou rukou na srdce.
0: Levou rukou na srdce, tak. A slibuju, že nebudu ředit alkohol.
4: Slibuji, že nebudu ředit alkohol.
0: Že ceny budou odpovídající našim platům.
4: Že ceny budou odpovídající vašim platům.
0: Že budu dodržovat heslo Náš zákazník, náš pán.
4: Že budu dodržovat heslo Náš zákazník, náš pán.
0: To nám úplně stačí, přátelé. Či je hospoda?
1: Naše!
0: Výborně, děkuju panu Voleníkovi. A my si připíjeme, přátelé, na to, aby se v Euroklubu dařilo. A poprosím Evu Pilarovou, která ani chudinka...
1: Já bych ještě předtím, než jí poprosíš,
0: ano,
1: tak já bych chtěl udělat něco, co v rozhlase nebývá zvykem, a sice požádat Evu Pilarovou, jestli bychom si mohli tykat.
0: Tak pozor, já to budu velice komentovat. Ráda. Vážení přátelé, červené víno se míchá s bílým. Je to zvláštní.
3: Nebude vadit, když se nenapiju.
1: Ne.
3: Ale za to smím vás políbit.
1: Musíte. No,
0: tak.
3: Ahoj, Mirku.
5: Ahoj, Evo.
0: Pozdravujeme paní Bělu Horníčkovou při té příležitosti.
1: No, no.
0: A sdělujeme jí, že to nebylo jen jako. Že to bylo, ale... Že to bylo teda. Nejlepší odměnou ti bude písnička Evy Pilarové a jako nemusíš být nějak dojatej, vem to, že vlastně,
1: ne, já...
0: ona tě jako prezidentka živí, ty seš, ty poskytuješ jenom informace.
1: A kromě toho, já jsem dojatej vždycky a pořád.
0: Jo.
1: To už je sentimentální takový věk.
3: Mirku, já vím, že máš, všimni si, jo, máš rád klasiku, tak si dovolím zaspívat takovou něžnou skladbičku Ludvíka van Beethovena, kterou mi otextoval Pavel Cmíral. Ti z vás, kdo jste se učili v dětských letech na piano, ji určitě budete znát. Pro Elišku.

0: Hele, Evičko, my už si týkáme, víš, a nechtěla bys ještě druhýho tiskovýho mluvčího? Hele, já jsem k dispozici. Ale první tiskový mluvčí má ještě dotaz asi na tebe.
1: No tak já jsem ochutnal ten toast, viděl jsem Evu, jak odmítla víno, a tak tím vlastně vím, čím to je, že ona tak podezřele zeštíhlela.
2: Ten toast neodmítla, protože to, ale proč jako suchý toast? Tam má něco být na tom toastu.
0: No ne, tohle je ten Tomův, to je můj toast, jo? Aha. Já ještě nemám...
2: Tak já si udělám doma tento bogán.
0: Udělejte si tento bogán, dobře.
1: Tak tohle jsem jedl v době, kdy jsem nesměl nic.
0: To si mě udělal dobrou reklamu, teda.
1: No. Když mě hrozila operace žlučníku, tak jsem jedl... Já měl pocit, že žeru korespondenční lístky.
0: I se známkou. Dobře. Počkejte. Na mikrofon nám to říkejte. Vy jste úplně rozčilená, nebuďte.
3: Vy jste mi totiž nádherně nahráli dneska. Představte si, že já 14 dní marně po Praze scháním tyhle ty dietní obyčejní suchary.
0: No já vám je dám, ale máte prachy nějaký sebou?
3: Pan Horníček netuší, jakou vzácnost jí.
0: Aha, no pan Horníček tuší. Korespondenční lístek, no.
1: Já ani netuším, s jakou vzácností žiju.
0: Možná, že ještě stíneme jednu odpověď. Dobrý den.
4: Dobrý den. Moje jméno je Červinková a já bych prosila, jestli bych mohla mluvit nejdříve s paní Evou Pilarovou.
0: Ano, prosím.
4: A potom s tiskovým mluvčím, pane ano. Mistrem.
0: Ano, tiskový mluvčí zatím dojí a...
1: Tedy nemyslím škrávu, dojím.
0: Ano.
4: Ano.
0: Dobře, tak prosím, můžete se ptát.
4: Já bych chtěla paní Evičce Pilarové moc a moc poděkovat za její krásný zpěv, který léta poslouchám. Je mi přes 60.
0: Ano.
4: A vím, že je to zpěvačka, která má největší rozsah od hlubokých tónů po vysoké.
0: Ano.
4: Což jsem se dočetla v jedné knížce, kterou, kdyby náhodou bylo možno znovu vydat, protože ji někdo zcizil a jmenovalo se to Zpěváci bez konzervatoře.
0: Ano, ano.
4: A
0: pomalu směřujte k dotazu, kdybyste byla tak dobrá.
4: Ano, jestli by byla tak velice laskavá
0: ano.
4: A mohla zaspívat ten rozsah svůj otehlou. Rozumíte? Tedy...
2: Já vám rozumím.
4: Stupnici.

0: Olha, je ráno, ještě to tak. Noči tam jsou.
1: Je to vynikající, já moc a moc
2: děkuji.
1: Děkuji a myslím, že jsem potěšila i všechny ostatní posluchače.
2: Ano, hlavně jste potěšila tiskového mluvčího, že to nemusí dělat paní Pilarové, tu stupnici.
1: Ne, já jenom bych chtěla se ho zeptat,
2: ano?
1: Jestli už se těší na oběd.
2: No tak,
1: vy jste říkal, že
2: po těch toustech, co jsme nabídli.
1: Jestli...
2: Tak jak to je?
1: Jestli prostě se těší na oběd.
2: Jestli se těšíš na oběd, no.
3: A víte, že ne, já už k stáru vůbec přestávám jíst.
1: Tak já... prosím vás, s tím stářím to neříkejte, protože mně se moc líbí, když právě říkáte, že jste sekáči. Jak no. To bylo krásné.
2: My jsme jako i sekáči, kteří žijou na toustech už jenom.
1: No to je jenom jistě předkrm, že?
2: No to je předkrm a
3: doufejme.
2: Doufáme teda. Jestli ještě...
1: Já vám moc děkuji, nebudu zdržovat. Mějte se všichni moc hezky i vy, pane Sláma.
2: Ano, děkuju.
3: I vy dokonce.
2: Ano.
3: Já, pokud jde o ten rozsah, co ano. Tady Eva předvedla, ona by mohla zpět Mařenku i kecala.
2: Já se dívám na hodinky a ta ručička mě naznačuje, že za 4 minuty budeme končit naše dnešní setkání s panem Horníčkem a s paní Evou Pilarovou. Evička to uzavře písničkou a já bych se možná obou dvou tedy našich hostů dnešních zeptal, čím je pro ně vlastně setkání s publikem. No a dokonce pro Evu velmi netypické setkání, protože přeci jenom ráno se nespívá tak dobře jako večer, alespoň to tvrdí tví kolegové. Takže Eva a nebo Miroslave, ty bys mohl, až dojíš. Jo, ano.
3: O setkání s diváky?
2: No.
3: Vždycky rád, já vlastně už ožívám jenom ve styku s publikem. Já jsem normálně zapšklý, mrzutý stařec, otravný, a když se potkám s lidma, notabene, kteří si zaplatili, tak musím se probudit.
2: Jo.
3: Takže já děkuju divákům, pokud přijdou, a litu ty, co nepřišli.
2: Eva?
4: A já odpovím otázkou, vážení a milí diváci, proč mám odpovídat já, když mám dva tiskové mluvčí?
2: Tak, tiskový mluvčí, ten druhý nový tiskový mluvčí, to odvede malinko stranou. My jsme, přátelé, tady otevřeli dnešním tobogánem prostory Euroklubu pro veřejnost. Odpoledne dokonce, protože je připraven bohatý program, je zde vystoupení Dismanova rozhlasového dětského souboru, budou si hrát hru na bídníky, tak jak ji hráli ochotníci v 30. letech. Je to velmi zajímavé, začíná to dnes v 16 hodin. Večer setkání s Brolnem, s ochutnávkou vín. No a zítra odpoledne pořad pro děti. Tam budou soutěže, písničky, standahlože, Růda Papeží, kloutky. To všechno je připraveno pro vás, pro diváky, pro posluchače. Pokud je o dnešní tobogán. Všem děkuji. Děkuji panu Horníčkovi, že vydržel ty tousty, který jsem si vymyslel. Loučíme se s Miroslavem Horníčkem pro dnešní den. Se skupinou Víta Fialy a závěrečnou tečku za dnešním tobogánem dělá paní Eva Pilarová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Ve výletní restauraci se shodou okolností setká zdánlivě nesourodá skupinka lidí. Takový je půdorys dnešní rozhlasové hry Heleny Albertové nazvané Nelaskavé hry.

0: Hospodo! Tak hospodo!
1: Je to marný, Martine. Zavřeli a my tady zůstaneme sedět na suchu.
2: Ale na čerstvém vzduchu. No. Takový krásný místo v lese hned tak nenajdeš.
3: Nejradši bych jim to tu rozšlapal. S velkým gustem.
2: Tak proč sem denně lezeš, Martine, co?
3: Já sem za prvé nelezu, ale jezdím. A za druhý jsem tak laskavý, že pustím vaše špinavý zadky do svého nového auťáku a nakonec vám tu div nezaplatím pivo, takže pozor.
2: Ale lezeš sem. Chceš mladý paničce předvést, že máš nový auto a ona nevystrčí z toho jejich kutlochu ani roz.
3: No, to jistě. Já tak potřebuju ženský předvádět auto. Takový chudák ještě nejsem. Já potřebuju auták normálně zajet.
1: 10 kilometrů denně, náměstí, bufet, podhradí a zpět. Do první garančky budeš sešlej jako tady dědek.
2: No dovol, Bebku. Na to, jak jsem starý, nejsem vůbec sešlej. I když lecos už pamatuju. Například, když tady na tomhle místě byla parádní restaurace. Výletní restaurace, a ne bufet s několika lavicema pod holým nebem. V neděli po obědě ses sebral, pěkně s rodinkou došel, pomalým krokem až sem, dal si pivo.
1: Dětku, co pak ty jsi měl někdy nějakou rodinu?
2: Neměl, to je pravda. Ale pozoroval jsem to a to pivo jsem si dal. Jo, a nahoře, nad tou hospodou, byl ještě jeden takový malinký pokojíček.
1: Bledě modrej.
3: Aha. Tam jsem byl nejmín tisíckrát, když to tu bylo opuštěný. A ta místnost dole, co teď Lenka s Jirkou bydlej a tváří se jako, že nebydlej. Teď je to Einzlik 2x2 metry, to teda musela být restaurace.

0: Já jim, Lenko, ty tři láhve donesu.
1: Nic jim nenos, máme už zavřeno.
0: A budou tady povejkovat, bouchat na dveře.
1: Bojíš se jich snad?
0: Já jen kvůli tobě.
1: Víš, co mi tuhle řekla Zuzana? Že nechápe, proč já se v mým stavu maluju. Že prej je to provokace. Není ona praštěná.
0: Jo, je praštěná.
1: Víš, která to je?
0: Ne.
1: Ale má smysl tobě něco povídat.
0: Lenko.
1: Na všechno kejvneš a tak je to pořád.
0: Ale no tak. Přestaň se zlobit. Utři si oči, jede sem Jana.
1: Už jsem měla strach, že dneska půjdem spát bez koncertu.
2: Dřív jsem nemohla. Tátovi zas nebylo dobře.
1: Pro jednou by se snad svět nezbořil.
2: Nesmím vynechat ani den, chápete?
0: Ty tři venku si tě nevšimli, otravujou tady už pěkně dlouho.
3: Za chvilku tady budete mít další návštěvu.
1: No, ale nikoho nečekáme.
3: Žene se sem nahoru taková správná dvojka. On starší elegán, ona zářivá krasavice. Teda myslím, že otec s dcerou to asi není.
1: A určitě Pražáci. Lezou sem, kdy se jim zamane. Jirka je vyhodí.
3: A ty tři taky.
0: Kde máš kolo?
2: Nechala jsem ho vzadu, aby si nikdo nevšiml. Tady vám vezu zeleninu. Lenka teď potřebuje hodně vitamínu.
0: Ale no, no tak děkuji, Jano, já bych jí zítra taky přivez.
1: Co? Tobě by dali tak leda nahnilou. Jiříčka totiž všude ošidí, viď?
3: Teď už ne, ale dřív, když si vzpomenu, jaký jsi byl ježatej, usmrkaný kluk. No a vidíš, nakonec si tě vezme taková hezká holka, jako je Lenka.
0: Jak to vezme? Já jsem si ji vzal.
1: Hele, Jano, já vím, že to máš s Jirkou domluvený, ale přesto bych ráda od tebe slyšela, jak dlouho sem ještě budeš jezdit pískat na tu svou flétnu.
2: Jenom do podzimu, vadí ti to?
1: Ne, nevadí, ale lidi by si mohli myslet, že to tu někomu pronajímáme a mohli by mít řeči.
0: Lenko. Až
1: lidi. No my jsme přece sami rádi, že nám to tu Jirku vstrejda zařídil. Aspoň na tohleto léto.
3: Stejně nechápu, proč nebydlíte u Jirkových rodičů. Byť mají velký, tak byste se tam vešli i tři.
1: Tady máš klíč od zhora a pořádně zamkni.
2: A nemohla bych si ten klíč nechat u sebe. Nemusela bych vás daně otravovat.
0: My tě rádi vidíme.
1: Ne, to je právě to, co nejde. Nesnáším v domě zamčený dveře, od kterých nemám klíč. A pak uznej, musím snad vědět, že seš tady, kdyby přišla kontrola, nebo... No je to tady přece jenom komunální.
3: Tak když myslíš.
2: Jdu nahoru.
1: Proč se od ní necháš urážet?
0: Ale Jana mě přece neurazila.
1: Ty ani nepoznáš, když tě někdo urazí. Jak prej si tě mohla vzít tak hezká holka jako já?
0: A co ti chtěla udělat radost?
1: Jo, no mi taky chtěla udělat radost, když začala s tím, proč nebydlíme u vás.
0: Jana asi neví, jak to s námi je. A pak Jana si může říkat cokoliv na světě, protože si ji vážím jako nikoho.
1: To proč jsi nevzal jí, když si ji tak vážíš? Není ti dost hezká, viď?
0: Celý leto se se mnou učila, když jsem prasknul z češtiny a z ruštiny. Celý leto, abych se dostal do učení. Bez ní bych se na automechanika nedostal.
1: Chceš mi vyčítat, že teď akorát otvíráš zátky od piva?
0: Chci jen říct, že já za to, co pro mě udělala, můžu celý leto poslouchat její pískání.
1: A já mám mít na to nervy. Na ty tvoje povedený kamarádky. No neříkej mi, že by nemohla hrát doma.
0: No její táta je pořád kolem baráku. A ona se na ten konkurs přihlásila tajně, rozumíš? Do Severočeského orchestru.
1: To, aby si s honem rychle koupil předplatně.
0: Podívej, Lenko, já bych jí to moc přál. Chtěla na školu do Prahy, ale co jim utek kluk do Kanady nepustí na krok. Ta se snad kvůli rodičům ani nevdá.
1: Oh, na rodiče bych to nesl.

0: Jak tě ten výstup to nezmáhá?
1: Rozlížím se, Norinko. K čemu se hnát střemhlav nahoru?
0: Abych se mohla hnát střemhlav dolů.
1: No.
0: Tady máš k tomu dokonce pokyny. Po červené značce výstup na hrad jen pro zdatné turisty.
1: Jo.
0: Po modré zřejmě pro ty ostatní.
1: Když už musím nahoru, jak jsem ten ostatní.
0: De facto. Tony, ty jsi zdatný. Je to tu utěšený kout země české. I s hudebním folklorem. Mně se tu líbí.
1: Chvilku se posadíme, pokocháme. Pak nás můžeme jít.

0: kdo jste...
1: Nekřič, prsem se mnou, nic ti neudělám. No pustím tě, ale musíš mlčet. Budeš? Všechno ti vysvětlím, čestný slovo. Hraj. Dělej, hraj rychle.
0: Proč?
1: Bylo by podezřelý, že je to najednou takový ticho. Neboj se, hraj, nic ti neudělám.

0: Co tu děláte? Vy se schováváte?
1: Nemáš něco k jídlu? Hraj.
0: Nemůžu mluvit a hrát. Nic tady nemám.
1: A ti dva dole, kdyby jsi jim řekla, nedali by ti kus chleba, pivo. No prosím tě.
0: Nikdy tu nejím a pivo nepiju. Bylo by jim to divný. Pro jídlo bych musela až domů. Proč se tu schováváte?
1: Kdybych věděl, že tu někdo bydlí, zůstal bych radši v lese.
0: Jak jste se sem dostal?
1: No, jako vždycky. Na lípu, na střechu a oknem. A když jsem tu byl před 5 lety naposled, bylo to tu opuštěný. Počkej, kam jdeš?
0: Pro to jídlo.
1: Ale nepráskneš mě. Já jsem opravdu nic neprovedl na mou duši. Potřebuju den na rozmyšlenou, chápeš?
0: Na rozmyšlenou? O čem?
1: Ovšem. Nedej sem tu flétnu.
0: Proč?
1: Jestli se do hodiny nevrátíš, tak ti rošlapu.
0: Tak já vás jako zamknu a vrátím dole lence klíč. Na kole jsem za chvilku zpátky a nepozorovaně se problížím nahoru.
1: A hlavně přijď, prosím tě. Prosím tě, vrať se.

0: V noci není nám pomoci, píla se nedovoláš. Já už chci domů.
1: Pojedeme, až budu chtít já.
2: Dej nám pokoj, takhle tady čuče do stmívání. Řeknu ti, Martine, ty jsi dopad. Kamaráde.
1: Jaký pak dopad? Nevím, jak vy, pánové, ale já tady pobývám proto, že je tu zdravý povětří a ticho.
0: To určitě.
1: O žádným dopadu mi není nic známo. Pořád ještě letím. Jsem volný jako pták. Když si pomyslím, že už jsem mohl být ženatej, za nohu přivázaný k rodinnému krbu, tak mě obcházejí mrákoty.
0: Mně taky.
1: Ovšem, na druhé straně, Lenka mohla nějaký ten měsíc nebo rok počkat. Stejně bych jí musel solit alimenty. A třeba by mi časem došlo, že si za ty svoje těžce vydělané peníze zasloužím trochu rodinného tepla.
2: No, se budeš muset ohřejvat někde jinde.
1: Já? Nepak, mě stačí kejvnout. Já jsem se ještě nerozhodl.
2: Jo, kamaráde, moc si věříš. Jak ženskou jednou urazíš, tak máš navždycky šmitec. Jako jeden od nás ze vsi.
0: Tonda Pašku.
2: No jo, Tonda. Zahnul ženě, když byla v porodnici. Ona se to nějak domákla.
1: No, to se mohlo stát nějakému troubovi z toho tvýho Buranova. Mně stačí mrknout okem a ona půjde.
3: Zastav se, Tony.
0: Ty si fandíš.
3: Slyšíš?
2: Vej toho.
4: Úkol ve vlastních uší.
0: Ach,
4: ty jsi mi dala.
3: Klekání.
1: Co jsi říkal?
3: Letní večer ve mně budí nostalgii.
1: Já, že si fandím.
0: Jo.
3: Nevíš, čím by to mohlo být?
0: Jo.
4: To je nic nedělání, má milá.
1: Chceš se vsadit?
0: A co bych se sázel?
2: No, je červen, teplo je, žízeň je. O metr piv bychom se mohli vsadit, co?
1: Dobře. Tak dneska v noci jí řeknu. A během 5 minut za mnou pocupitá jako ovečka. A všichni budou u toho. Tady je má ruka.
0: Dneska v noci. Tak to chci vidět.
1: Dětku, rozsekni to.
2: Tak, metr Pepkovi.
1: Jo.
2: A metr mě.
1: Jo.
2: Platí?
1: Platí. A nakonec, když platit budete stejně vy. Prozatím vyhlašuju taktický stažení do zálohy.

0: Ne tak nahlas.
1: Co jsi říkala?
0: Nepí tak nahlas.
1: Jo.
0: Tak proč se tu schováváš?
1: Můžeš mi prozradit, kolik je ti let, že se můžeš takhle po nocích toulat.
0: 25.
1: No ne. Teda já už jsem ledacos viděl na tom božím světě, ale 25-letou ženskou, která leze tajně do kurníku a tam píská na flétnu, to na mou duši ne. Ty nejsi vdaná, co?
0: Je to snad povinný?
1: Doporučuje se. Obecně kvůli duševní rovnováze a v tvým případě ve prospěch lesní fauny.
0: Nechceš odpovědět?
1: Hraješ docela pěkně. Myslel jsem, že je ti tak 16. Je to a musím vlastně vykat, slečno, že jo?
0: Neuhýbej. Co tu děláš?
1: Třeba jsem čekal na tebe. No, to tě nenapadlo.
0: Ne.
1: Měl jsem opušťák z vojny. To snad víš, co je opušťák, ne? No, jenomže v Praze jsem se zdržel trochu díl. Zkrátka jsem přetáhl. Potřeboval jsem si v hlavě něco srovnat. A kousek odtud na chatě mýho otce jsem chtěl přespat. Naši měli jako chatu, že jo, ale když se rozvedli, nechal si otec. A na chatě někdo byl, tak jsem chtěl přespat tady. Od jak živá to tu bylo opuštěný, báječná skrývačka. A ty si sem přijdeš najednou pískat.
0: A kde máš uniformu?
1: Právě. V Praze. Já se tam vrátím vlakem, snad si mě nikdo nevšimne.
0: Já už musím jít.
1: Přijdeš zase zítra?
0: Já jo. A ty už budeš pryč.
1: Teď už je to jedno. Basa mě stejně nemine.
0: Mohla bych na tu vojnu zatelefonovat, jako že jsem tvoje matka, nebo že jsi nemocný.
1: Matka. To se ti povedlo.
0: Pust mě. Tak vždyť jsem tolik neřekla. Proč se na mě tak díváš?
1: Už ti někdo řekl, jak jsi hezká. Když ti takhle svítějí oči. No tak. Já ti neublížím.
0: Budu křičet a vzbudím ty dole.
1: Tak křič. No, křič. Prosím. Jsem úplně v tvý moci.
0: Ne, nech mě. To nejde. Vždyť se ani neznáme. Já nevím ani, jak se jmenuješ.

0: byla tak šťastná jako dnes.
1: Chceš být pořád jenom šťastná, Štěstí jako zaměstnání, to by se ti líbilo.
0: Proč ne, když mám k tomu talent? Být šťastná a dělat šťastné lidi kolem sebe.
1: Moment, kolik by těch lidí mělo být?
0: Jenom ty jediný, Tony. Leč zůstává pro mě tajemstvím, proč jsi na mě najednou tak hodný. Nechal si práce, jedeš se mnou na výlet, vyšplhal ses na hrad. Až je mi to podezřelý, Tony.
1: Musím na pár dní do Prahy, Noro.
0: Teď v noci? Půjdeme k tobě do ateliéru?
1: Ne, spát půjdeš na kolej.
0: No tak to zasne. Slíbil jsi mi celých těhle 14 dní. V podniku vědí, že tady pracuješ na tom jejich úkolu, Tony. To je nějaká finta.
1: Ani tobě neuškodí, když se budeš pár dní učit, pokud vím, nemáš ani jednu zkoušku. To já, když jsem byl na vysoký, tak jsem nemohl vysadit ani na den.
0: Nepovídej pohádky. Proč musíš najednou do Prahy?
1: No, povíme si to cestou.
0: Nehnu se odtud, dokud mi neřekneš proč.
2: A podívej se z okna. Jana sedí venku s nějakým klukem, no to mě podrž.
3: Kde by Jana najednou vzala kluka?
2: Ani jsem si nevšimla, kdy přišel. Celá dobrý, viď?
3: Normální somrák. Takový, jak se tu o sobotách fláká kolem Sázavy.
2: No, mně se náhodou líbí. Já, co je tamhle to za lidi?
3: Kde?
2: Tamhle, no to jsou určitě ty dva, co o nich mluvila Jana. Ty ta ženská je ale drzá. Skáče si tu po lavicích, jdi jim vynadat. Když máme zavřeno, nemá nikdo právo sedět ani venku.
3: Oni odejdou sami.
2: Ale jen je běž vyhodit.

0: Krs. Krk. V mládí jsem chtěla být herečkou.
1: Jo. Proč nejsi?
0: Někdo mi řekl, že špatně artikuluju, tak jsem chodila po městě a recitovala. Nenaolejuje-li mě, Julie, naolejuji já, nenaolejuje
2: mě. Slečno, tady si nemůžete takhle skákat.
0: Pan Kaplan plakal v kapli a dveře za ním klaply. No umíte si představit něco smutnějšího?
2: Mě nezajímá váš Kaplan, ale ty lavice jsou hezký. Celý léto stojí na slunci, v dešti, v zimě chudáci zapadnou až po krk do sněhu a vy si po nich hopsáte.
0: Po chudácích hopsat? To je moje. Aj, mi zima.
2: Nikdo vás tu nedrží, seberte taťku a jděte domů. Tady už je zavříno.
1: Ano, my už jsme na odchodu, mladý muži. Nebudeme rušit.
0: Jen chvilku posedíme, vydechneme. Tony, kam jdeš? Chvíli, poutníku, postuj chvíli jen, nespěchej dál.
3: Nechápu, proč si mě donutila slézt dolů, to jsem mohl jít rovnou na náměstí zvednout ruku a přihlásit se. Halo, pokud jste si mě nevšimli, tady jsem.
4: No tak jestli se chceš dostat nenápadně na vlak, je lepší, když si lidi budou myslet, že ke mně patříš, ne? Každý mě tu zná.
3: Chceš, aby ta mladá husa viděla, že máš taky kluka, co?
4: Prosím tě, jak můžeš něco takového říct? Prosil jsi mě o pomoc. A pak, po tom, co se mezi náma stalo...
3: Ještě zase svítí tak pěkně v oči.
4: Až se setmí úplně, doprovodím tě na nádraží.
3: Jo, můžeš mi půjčit nějaký peníze? Pošlu ti je, nebo přivezu. Ale nemusíš mi věřit.
4: Ty mi připomínáš jednoho kluka. Měla jsem ho moc ráda, pořád mám pocit, že musíš být stejný jako on.
3: A s ním si chodila?
4: Nepak, to byl můj brácha. Vůbec nic o mě nevíš a já o tobě taky ne.
3: Tím líp. Pro nás oba.
4: Ale já nechci, aby jsi myslel, že jsem nějaká bláznivá ženská. Já jsem se přihlásila na konkurs do orchestru. Naši nic nevědí, protože by mi to nedovolili. Když to vyjde, odstěhuju se.
3: A začneš nový život. To znám.
4: A proč ne?
3: Protože jak jednou jedeš šejdrem, tak se už nezastavíš.
5: Ho, podívej se na tu Janu. Konečně si najde kluka, ani ho neumí pořádně bavit. Bych neměla to břicho, já bych ji ukázala.
6: No tak, Lenko.
5: Mám nápad. Vemem vedla je vína, pozveme je na skleničku. Chceš přece pomoct svojí nejlepší kamarádce, když neví, jak dál.
6: Třeba jsou radši sami.
5: To už nech na mě.
6: A co ty dva lufťáci? Aby si k nám nepřisedli.
5: Buď je vyhoď, anebo si jich nevšímej.
0: Jano, pojďte se na chvíli sednout dohromady. Jestli ovšem nemáte v plánu něco lepšího. Jirko, nepředstavíš nás? Já jsem Lenka, Janina kamarádka, protože ona je zase dobrá kamarádka mýho muže. Celý jedno léto se s ním učila.
4: To je Honza.
3: Moc mě těší, moc.
0: A tohle je Jirka, Jirko, můj muž.
6: Ahoj.
0: Tak když jsme se tak pěkně seznámili, zvu vás na mejdan.
6: Lenko.
0: No tak na mejdánek, protože já nic nepiju.
6: Přinesu petrolejku a 3 skleničky.
0: 4, připiju si jen slzou. Od naší svatby nám zbylo pár láhví.
3: Tak to buď bylo moc láhví, nebo nebyla svatba, jak se patří, veselá.
6: Svatba byla docela normální. Jdu pro to pití.
3: Počkej, pomůžu ti.
0: Jano, Honza ví, že sem chodíš pískat. Já jen abych se nepodřekla, třeba ti to nepokazila.
4: Mně nemáš co pokazit.
0: Ty vůbec neznáš mužský. Leknou se u ženský třeba větší hlouposti, než že pískáš na flétnu.
6: Lenko, pozor, světlo.
3: A víno, romance.
0: Poslyšte, Honzo, my dva se od někud známe.
3: A co mi to děláte, mladá paní, před vlastním manželem?
6: Lenko.
0: Já za to nemůžu, ale na mužský mám děsnýho pamatováka.
7: Pozor, Jirko, přileješ.
3: Křtiny budou tak jako tak.
7: Tak, na co si připijem? Na to malý, co se vám má narodit, jo?
0: Já vím, hodně jsem se teď změnila.
7: K lepšímu, Lenko, fakt,
0: to
7: k lepšímu.
0: To jsou řeči. Já vím, že vypadám hrozně. Honzo! Honzo, už to mám. Pořád si nevzpomínáte?
3: No, opravdu si nevzpomínám.
0: Vy jste od filmu, že jo?
8: No jo?
9: No.
8: A jak jste na to přišla?
9: No, boty.
8: Co?
9: No, boty.
8: Jaký boty?
6: Tak já jdu ty pražáky vyhodit.
9: Honzo, přece boty tady ve městě v nákupním středisku. Až do svatby jsem tam prodávala. Je to asi 3 roky. Natáčeli jste u nás film, jak přijde pán do obchodu a povídá, že...
10: A tady se vyprávějí vtipy. Tony, pojď se taky poslechnout.
9: To nejsou náhodou žádný vtipy, slečno. Hrála jsem v tom filmu prodavačku, která pánovi tak dlouho vybírá boty.
10: Až si pán koupí kšandy, jak to bylo švandy.
9: Ne, ne, vůbec žádný kšandy. Co se mezi nás pletete? Tady už nemáte dávno co dělat.
8: Jo, tak to byla nějaká reklama, že jo? Tehdy jsme točili každý den jednu.
10: No to muselo být opravdu vzrušující.
8: Slečno, ten ušlechtilý starší pán, co se drží v pozadí,
10: no?
8: Je váš otec?
10: Proč jenom otec? Je mi vším? No tak pokračujte, mladá paní, začala jste slibně, no? Tak jak to dopadlo s těma botama?
9: Nijak.
6: Ty jsi už unavená, Lenko.
9: Ale...
6: Chce se ti spát, viď?
10: Vždyť je to hřích prospat tak nádhernou noc.
6: My musíme ráno v 6 vstávat, slečno. Od 8 už courají lidi na hrad. Předtím jdeme na nákup do města.
9: A přestaňte si zpívat, bolí mě hlava. Kam jdete, Honzo? Honzo, teď jste ještě nedopili.
8: Pozvu tamhle toho pána taky na skleničku. Dovolíte mi to, slečno? No, zdar.
11: Honzo.
8: Pak chceš to přece jenom ty.
11: Kde se tu bereš, to už tě pustili.
8: Nepříjemný překvapení,
11: no,
8: víš?
11: No, pak já jsem moc rád, že už to máš za sebou.
8: Tamhle ta dáma u stolu, to je další manželka, milenka nebo jen bokovka?
11: Proč ses neozval?
8: Volal jsem k tobě domů. Tvoje žena mi arrogantně sdělila, že seš asi na chalupě a že nemá tušení, kdy se vrátíš.
11: Eva ví moc dobře, že tady pracuju.
8: Byl bys pro mě přijel tím svým bourákem, jo?
11: Proč bych pro tebe jezdil?
8: Proč? Abys pro mě aspoň jednou v životě něco udělal.
11: Dovol mi faktickou poznámku. Lidem, kteří v životě skutečně něco dělají, se občas stává, že nemají zrovna čas... Vítat zloděj, když ho pouštějí z lapáku.
8: Protože se flákají s děvkama po chatách. Ty, co v životě skutečně něco dělají.
11: No, ty myslíš tu blondýnu? Vždy ti dohromady neznám. Stopařka náhodou, velmi zajímavá. Inteligentní dívka.
6: Myslím tě, Jano, kde jsi sebrala toho kluka?
12: Honzo, proč říkáš sebrala?
11: Až budeš starý jako já, pochopíš, že radost, kterou si nepřipravíš, mít nebude, Jochu, pochop to.
6: Je to takovej divnej kluk, promiň.
12: Jirkovi se nelíbí žádný kluk, který vypadá trochu světově.
10: Kam odnášíte tu lampu?
6: Jdeme spát.
10: Vy nás vyhazujete? Tony! Nenech se přemlouvat, pojď mezi nás, Tony!
8: Stopařka.
11: Cože?
8: No, volá tě stopařka, protože jinýho šaška, kterýmu by se dalo říkat Tony, tady nevidím. Tony.
10: Tony! Zavírají podnik, já to sama svým šarmem nezvládnu.
11: Vždyť už stejně odcházím. Honzo, zavolej mi v Praze, v klidu si spolu konečně popovídáme, probereme život jako dva chlapy. Nepotřebuješ peníze, ale víc u sebe nemám než stovku.
8: Děkuju, nepotřebuju.
10: Jak tak koukám, vy dva máte spolu nějaké účty. Není v tom ženská, Tony?
8: Proč to nepřiznat, víš, Tony? Ale ve srovnání s vámi, slečno, to byla dáma. Pokud se nepletu, říkala tady tomu pánovi Antoníne.
10: Skutečně?
8: Skutečně. Vždycky si dala tu práci vyslovit celé jméno. Klaním si.
11: Počkej, Honzo.
10: Co je to zač?
11: Na tom teď nezáleží. Přátelé, už nebudeme zdržovat, omluvte nás. Možná si to ani neuvědomujete, ale žijete tu velmi moderně a zdravě.
6: Moderně? Vždyť je to bouračka, na záchod musíme chodit do lesa.
11: Dneska je to na západě nejvyhledávanější životní styl, domek pár kilometrů od metropole, děti vyrůstají uprostřed zeleně.
12: Na podzim se stěhujeme do města, do nového paneláku. Už se nemůžu dočkat, když prší a na hrad nikdo nejde, je tu strašně smutno a nuda.
11: Nesmíte být smutná, ani když prší. To mladým, hezkým dívkám nesluší.
6: Lence, relace, dobrou noc.
11: Dobrou.
12: Už pořád přidáváš. Bude mi teprve 19. Dneska se většina normálních holek vdává brzy, že jo?
10: A to jako ostatní jsou podle vás nenormální, slečno? Tony? Já nechápu, proč se potřebuješ dělat zajímavý před každou naivkou.
11: Já se přece nedělám zajímavý.
10: A pardon, pardon, ty jsi zajímavý, že?
11: Dej pozor, abys nepřestřelila.
10: Tak proč mi neřekneš, co máš v Praze tak neodkladně důležitého?
11: Prosím, když o to tak stojíš, přečti si to sama. Eva to schválně zdržela doma a poslala za mnou na poslední chvíli, abych se nemohl připravit.
4: Moc na to nevidím.
11: No, jsou ty její kličky, jak mi znepříjemnit život, znemožnit klidnou práci. A přitom má všechno, na co vzpomene. Je mladá, zdravá. Na nic nemusí máknout, jenom se stará o kluka. Chce se rozvést.
4: No, tentokrát to vypadá vážně.
11: Celý dny vysedává u kafe s podobnýma veleduchama, jako je sama, a analyzuje svoje manželství. Ty řeči znám už na spaměť.
4: Půjde to hladce. Uvidíš. Hele, mám známýho advokáta. Šikovnýho kluka. Řeknu mu, domluvíte se za hodinu.
11: Domluvíme se za vteřinu. Ne.
4: Počkej, počkej. Jak to ne?
11: Už jsi skoro vyštudovaná filozofka, ale vůbec ničemu nerozumíš. Nechápu, co vás na té fakultě učí.
4: Tak podívej se mojí logice. Mě nemusí nikdo učit, Tony, jo? Jak má tohle všechno skončit? No řekni, jak?
11: O žádném konci nebyla řeč.
4: Já tě chci konečně pro sebe. No, pochop to, já mám na to právo.
11: No, moment,
4: za všechny
11: moment,
4: ty roky, za všechny...
11: Říkám... Moment, bylo snad potěšení jenom na mojí straně? Podívej, co máš na sobě. Uvědom si, kolik znáš významných lidí, kteří ti můžou být jednou náramně užiteční. A ty to moc dobře víš, jak člověk těžko proniká do určitý společnosti. To ti nestačí. A za tohle všechno je teď řada na tobě, abys udělala, co potřebuju.
4: A co? Prosím.
11: Především...
13: Strč prst!
11: Především, abys mečela...
13: Skrz krk!
11: Moment, prosím.
13: Strč
11: moment.
13: Prst! Skrz krk!
11: Honzo! Víš, co ti můžu poradit? Sekej latinu!
13: 20 let ses nestaral, tak se nestarej ani teď.
11: Cože, já jsem se nestaral, ty! 20... Zpratku! Víš, co mě to stálo řečí a flašek, než jsem tě prostrkal k té kameře. Bez školy, bez průpravy se dostat dneska k filmu? Víš, co to znamená, ty? Víš, kolik schopných a nadaných kluků čeká na příležitost?
13: Aby mohli denodenně tát stativ z místa na místo.
11: No co, stejně nic neumíš. A pak ještě, když jsi v konzích, tak nakonec
13: no, kraješ, ty. Já tě čekám, kdy odsaď vypadneš, táto.
4: No ne. Ale to je milé překvapení. Na scéně se za dramatických okolností objevuje Levoboček.
13: A vy, stopařko, vypadněte pokud možno s ním.
4: Ani nápad. Pojďte sem, Honzíku, ať si vás hezky prohlídnu zblízka, no. No jen co neostýchejte, mladý muži.
14: Proč já bych se měl před váma ostýchat?
4: Honzo, proč si to od ní necháš líbit? Proč? Protože se mu to líbí, slečno.
14: No, když myslíte.
4: A ty, Tony, sleduj, co mě na fakultě naučili. Sleduj, jak pracují na bázi srovnávací vědy zvané fyzická antropologie.
14: Doufám, že nenacházíte žádné podobnosti mezi otcem a synem.
4: Naopak. Jablko nepadlo daleko od stromu. Jenom se trochu zakutálelo.
11: Přestaň hrát divadlo, stejně tomu nerozumíš.
4: Máš pravdu, rozeznám bezpečně jenom nos mezi očima, že?
13: A hubu napříč, že jo? Nechte toho, pojďte mě.
15: Honzo, kam jdeš?
4: Objekt vědeckého zkoumání zmizel v temnotách.
13: Lidi, prosím vás, alespoň tu nekřičte. Moje žena šla spát.
11: Mladý muži, jmenujete se, myslím, Jirka, že? Jirko, prosím vás, dopřejte mi čas na jednu cigaretu. Protože kdybych si teď sednul za volant, tak bych to napálil asi do prvního stromu.
13: Ale opravdu jednu.
11: Děkuji.
15: V lese někdo je. Svítěj baterkama, jdou sem.
14: Co to má znamenat?
2: Kdo je tam? No přestaň blbnout s tím světlem.
16: Ani hnout, povídám. A nastoupit všichni vzad.
2: Vezmu na tebe klacek a uvidí.
16: Ani hnout, nebo...
2: Nebo co?
16: Nebo střelím.
2: Toho tvýho poplašňáku se tak leknu.
11: Promiňte, pánové, já s váma nehraju. Na kovbojky jsem už trošku přestárlý.
16: Tak bude ticho nebo ne? A tu řadu! No!
17: Lenko, otevři.
0: Co je? Co se děje?
17: Otevři.
0: Kdo je to tam? Martin?
17: A kdo jiný?
0: Martine! Martine, prosím tě, jdi pryč.
17: No tak, otevři. Přišel jsem pro tebe.
16: Pozor!
11: Podívejte se, pokud vám jde o peníze, tak jste na špatné adrese, vážený. Já mám u sebe jenom 20.
16: Mohli byste dát ruce za hlavu?
2: Ty, co bys nám mohl, ty?
15: A kde je Honza?
16: Nemluvit mezi
15: sebou. Neviděli jste Honzu?
16: Tak ticho!
17: Ahoj, Lenko.
0: Martine, Martine, Martine. Proč mě nenecháš na pokoj?
17: Lenko.
0: Pust. Pust mě. Pust! Proč jsi přišel?
17: Kvůli tobě, ty hloupá. Co pak tě můžu nechat tomu ubožákovi? Nemůžu se na to koukat, jak se s ním nešťastná.
0: Ne, ne, ne, ne.
18: Jirka je hodnej. Jsem jeho žena.
17: Jaká pak žena, když jsi s ním nikdy nespala? Řekni, že jsi s ním nikdy nespala.
18: Ne. Myslím jen na tebe. Na to, jak jsi mě podved.
17: Jaký pak podved? Přišel jsem pro tebe? Přišel. Oblik se, počítám do 10 a pak se otočím a jdu. Můžeš si na mě myslet třeba 1000krát, už mě nikdy neuvidíš. Tak pozor, 1, 2.
7: Co vlastně chcete?
16: Potřebujeme si promluvit tady s tím troubou, s panem šéfem z bufetu.
13: Kdo je u tebe trouba, ty?
16: Třeba ten, co se ptal.
13: Už toho mám dost.
16: Postřech, něco letí.
13: No tak, člověče, co se mážíte kameny? Kdy ty toho poradíte?
16: Halo, starý pane, no, vy v těch brýlích. Jestli chcete ve zdraví přežít, domluvte Jirkovi, aby nevyváděl.
13: Já ho můžu akorát podržet. Puste mě!
16: Rok to kámen!
13: No tak, Jirko, prosím vás, kvůli nám klid.
7: Konečně nějaká sranda. Zdávám se vám na milost a nemilost, milí bandité.
13: Puste mě! S tím šaškování,
16: slyš. Ten bourák dole Osilnice je váš, starouši. Co kdybychom mu takhle prořízli dušičku nebo dvě?
13: Vidíte, že ho přeci sám neudržím.
16: Hej, vy tam dole! Počkejte, přestaňte řezat, tady pán bude spolupracovat.
13: Tak sakru, Jirko, vyříte si to s ním, my totiž velmi spěcháme, dobré, slyšíte?
7: Prořízněte všechny naše duše, pánové, no, my vůbec nikam nespěcháme.
13: Prosím vás, ne, to ne, vždyť já tady s těma lidma nemám vůbec nic společného, nemůžu se s nima domluvat, vůbec je neznám.
18: Miluješ mě doopravdy, Martine?
17: Jo, 4.
18: Počkej.
17: 5.
18: Nepočkej, vezmu si v občanku.
17: 6.
18: Nějaký peníze.
17: 7.
18: Já vím, že dělám něco strašně špatný.
17: 8.
18: To je špatný, ale
17: 9. 10.
18: Počkej, Martine.
17: Tak pojď. Vezmu tě do náruče.
16: Děkuju, panstvo, máte pohov, volno a rozchod.
7: Můžeme zpívat?
16: Jistě, madam. Můžete si i zaspívat na oslavu svatýho Josefa, kterýmu právě utekla žena.
6: Lenka. Lenko! Lenko! Lenko! Je pryč. Já ho zabiju!
7: Jirko, pro boha, kam letíš s tou vzduchovkou? Jirko! To bylo lepší než v biografu.
13: Pojď pryč, dokud je čas. No, to je tou letní nocí, tím úplnkem. Primitivní vášně se začnou lidem tlačit na mozek a oni se začnou řezat hlava ne hlava.
7: Aby se něco nestalo Lence. No, neměli bychom to hlásit.
10: Prosím vás, na lásku tahat policajty.
7: Ale na jakou lásku? Tady nejde o žádnou lásku. Honzo, kde jsi byl celou tu dobu? A koho to vlečeš?
13: Pojďte mi s tím sakra někdo pomoct.
7: No to je ten kluk, co sem jezdí s Martinem.
13: Tak to on tady s náma hrál tu komedii.
7: A kde jsi ho našel?
13: Nesu ho skoro až od silnice.
7: Od silnice? A co jsi tam dělal?
13: Byl jsem už na cestě, víš.
7: Omdlel.
13: Naštěstí pitomec, jinak bych mu nařezal. Nejdřív jsem myslel, že je po něm, fakt. On spad z 3metrový skály.
7: A kde je Lenka? Kde je Jirka?
13: Jo, Lenku vtáh nějaký chlap do auta. Vůbec se nebránila. Nastartovali a zřejmě na někoho čekali. Když se ale z lesa vyřítil ten její manžel, ten Jirka s nějakou flintou nebo co, odjeli. Běžel za autem jako smyslu zbavený.
7: Proboha, co teď?
6: Co je?
7: Jen aby Jirka nevyvedl nějakou hloupost.
6: Co na mě všichni čučíte? Spat se mno.
13: A oni ti ujeli, ty tví kumpáni, viď? Vykašlali se na raněnýho kamaráda, co?
6: Jo.
7: Neházej sebo.
13: Taková hloupá venkovská romance, do které jsme se zapletli jenom kvůli tobě, Noro.
7: Kvůli mně? Vždyť já tu nehraju ani tu sebe menší roli.
13: Kdybys nevyváděla, mohli jsme být už za horama.
7: Dobře, víš, proč vyváčím.
6: Hajzlu, to bolí.
7: To bude klíční kost. Slečno, doneste zevnitř nějaké hadry, nejlíp ručník.
13: Noro,
7: ano,
13: Noro.
7: Já už letím. Noro. Musí do nemocnice.
6: Noro.
7: Pane, no vy, samozřejmě vy, no, nedívejte se tak, jako byste neslyšel. Musíme ho odvést, nevidím jinou možnost.
10: Jen jestli taky není třeba postřelený.
13: Poslouchej, Noro.
7: Ty legračně zatínáš zuby kovboji.
13: Jděte to. Tak táto, slyšíš? Naložte si ho a jeďte.
19: Odvezte si ho sami, Samaritáni, co je mi do něj?
7: Svěř ho mě, Tony.
19: A neuvidím ani tebe, ani auto, co?
6: Nestarejte se o
19: mě. Honzo, tady máš klíčky. Papíry jsou pod volantem.
6: Nechte mě.
19: Ta spojka zavírá až nahoře, tak dej pozor. Ale po kilometru si zvykneš. Ty si Janou to zařídíte nejlíp. S čím si zvykli jezdit?
13: S trakařem. Nemám papíry.
6: Nechte mě bej.
13: Jak může dneska chlap existovat bez řidiča? To snad není pravda. 27 letech. Je mi 24, tatínku.
6: Já nechci do žádný nemocnice, já jdu domů.
7: V nemocnici všecko zařídím. Hlavně nemluvte o tom střílení, aby z toho Jirka neměl malér. Tak jedem. Pane!
19: Co já? Co zase já? Co?
13: Jseš tady přece jedinej schopnej chlap?
20: Bohužel, je to pravda. Mladí si blbnou a já bych je z toho tahal doslova do písmene, co? Tak pojďte, mladý, hop.
16: Opatrně.
20: Dejte mi tu zdravou ruku kolem krku. Ale ne, laskavě se na mě takhle nevěš. Honzo, půjde si ho z druhé strany.
15: Ne, Honza radši počká tady. Všecko tady zůstalo zotvírané.
21: Rozkaz, Janíčko, čekám na tvůj návrat jako věrný pes.
15: A jakou roli přisoudíte mě?
20: No, ty jdeš samozřejmě s námi. Tak jdeme, mladý, jdeme.
16: Pomalu.
21: Tak, kamaráde, zmiz, dokud je čas. I věrný pes se někdy zatoulá. Bylo by tu něco na cestu? Moment. Lednice. Plná zásob. Manželství rozvrácený, tak na co jim teďka budou hovězí játra na slanině? Slepice po maďarsku. Milánské špagety. Jo, švestky v rumu.
15: Tak, a teď jsem vás nachytala.
21: Jo, přímo na švestkách. Myslel jsem, že jste odjela s nima.
15: Raněný zabral celé zadní sedadlo. Rozvalil se tam s božskou suverenitou.
21: Suverenita vám imponuje, že jo? Jednou je to Tony, pak pro změnu venkovský balík.
15: Když se budete trochu snažit, taky na vás dojde řada.
21: Nemám zájem, jak vidíte, chystám se na cestu.
15: A podle zásob soudím, že nadaleko. Přede mnou ale nemusíte utíkat, vážně ne. Podívejte se mi do očí. Umíte se vůbec zasmát?
21: Už skoro ne.
15: Tak teď si nelhal. Ty seš zvláštní kluk. Co se ti stalo?
21: Prosím tě, přestaň chodit s tím strašným, bezohledným chlapem.
15: A proč pak?
21: Co pak je to spravedlivý, aby potom všem, co v životě proved, kolika lidem ublížil, měl tak krásnou ženskou, jako seš ty?
15: Tobě taky ublížil?
21: Pro něho nejsi nic víc než šlehačka na kafy, kterou si může dovolit, protože na to má.
15: A ty mu to závidíš, viď?
21: Až mu budeš překážet, nechá tě stát u cesty.
15: Uvidíme, kdo koho nechá stát u cesty. Tak, co pak se nám stalo?
21: V sobotu jsem se porval v hospodě na Mračí. Chtěl jsem jít na naši chatu, jenomže tam jste byli vy. Tak jsem šel sem.
15: Můžu tě o něco poprosit? Tam dole za silnicí je nádherný rybník. Pojď se mnou vykoupat.
21: No, nemám plavky.
15: Alespoň nebudu sama ve své nahotě.
21: A co? Oni?
15: Teď jsme tu už.

0: Víte, Janinko, čím dál víc si myslím, že, a teď jsem o tom přemýšlel celou cestu z nemocnice, že dnešní mladí jsou, jak bych, ano, nechutně nezodpovědní.
1: Jsem stejně stará jako oni, když dovolíte.
0: Ne, nedejte se mýlit, vy jste mnohem starší, protože se dokážete starat i o druhé, nejenom o sebe.
1: To bude profesí, jsem zdravotní sestra.
0: To je otázka charakteru. Ať se vás Honza drží, protože jste takové solidní děvče. Ano, jenom takové děvče, jako jste vy, mu může pomoct.
1: Pomoc?
0: No, když ten kluk nic neumí, ničím se nevyučil, nic nedostudoval, ale ambice měl vždycky veliký jako dům. Já měl by si najít nějakou mnohotvárnou práci, třeba v kultuře. Ačkoliv s tím škraloupem to bude těžké. 2 roky kriminálu mu nikdo neodpáře. No, já vím, on nezní to nejlíp, co, ale proč nenazývat věci pravým jménem, Janičko? Mimochodem, už si našel nějaké zaměstnání?
1: Jo, u nás v nemocnici.
0: Ale, ani se nezmínil, co pak tam dělá. Vynáší koše, vozí mrtvoly. Zase stojí na prahu skvělé kariéry.
1: Někdo to dělat musí.
0: Ale proč právě musí? Ačkoliv mezi námi. Já jsem tolerantní člověk, ale kriminálníka bych si do ateliéru nenasadil. Sakra, je tu vůbec někdo? Noro, už jsme tu zpátky, odjíždíme.
1: Slyšíte? Nebylo to náhodou vaše auto?
0: Ale to snad ne. To by byl vrchol.
1: Honzo, jsi tady?
0: A je pryč. Krucifix. To snad není krucifix. Jak já se teď odtud dostanu do Prahy?
1: V 2:30 ráno jede Flamandr v 6 autobus.
0: Za jak dlouho jsem na nádraží?
1: Podle toho, jaký jste chodec.
0: No dobrý.
1: No tak za hodinu, dobro.
0: Norinka má svoje klíčky od auta, na to jsem zapomněl, víte? Jak se mi ten kluk namotá do života, už mi ho zkomplikuje.
1: Honza s ní určitě nejel.
0: Ale jel, jenom proto by mě naštval. Honzo! Na lumpárni ho odjakživa utáhne navařené nudly. Dostal jsem ho do školy, nechodil tam, protlačil jsem ho k filmu Krat. Teď jsem mu nabídnul pomocnou ruku a on mi na ní plivnul. Ty zpratku jeden! Potřeboval jsem být v noci doma, abych uchlácholil ženu. Přece nepůjdu zítra šaškovat před nějaký soud. Klukovi je 5 let, kolik života pro něho ještě mám, abych ho pořádně vychoval. V 50 se můžou rozvádět jenom blázně romantikové. Já naštěstí ani k jedním nepatřím.
1: Třeba jeli jenom pro cigarety, nebo...
0: Pochybuji. Slečno, pochybuji. Řekl jsem totiž před chvílí Noře, že se nehodlám rozvést.
1: Nechápu, proč ale Honza...
0: No co? Byl snad po ruce někdo jiný? My dva jsme přece rozumní lidé, no tak, neplačte, no. No
1: a co? Co mě pořád taháte k sobě do party?
0: No, spíš do rodiny. Vidíte toho kreténa? Konečně si našel slušné děvče, takhle vyvádí. No tak, no. No, láska nehněvaná, není milovaná.
1: Ale prosím vás, nemluvte pořád tak hloupě. Pospěšte si na vlak, s Bohem. Já zůstanu, někdo toto musí pohlídat. Naštěstí mám zítra až odpolední. Dobrou noc. Jdu si lehnout.
0: Začíná být psí zima. Cigareta mě nezahřeje. Jo. On se řekne svatojánská noc. No, to bývá balochu. Aby si mohl spát venku. A skutečně někdy kecám. Slyším ty nehoráznosti a nemůžu se zastavit. Měl bych si na to dávat pozor. Tak to ne, to tedy ne. Můžu taky dovnitř, slečno? No tak moment. Bez vlastního přičinění jsme tady zůstali jako 2 trosečníci. A vy si chcete zabrat celý ostrůvek pro sebe a mě necháte plavat ve studené vodě? Vy můžete jít domů, ale co já? To víte, nejsem už nejmladší. A jakmile prochladnu, chytne mě ledvinový záchvat. Nepřál bych vám ty bolesti. Konečně, vy jste zdravotník. Vám to nemusím vykládat. Vy už ležíte?
1: Jsem k smrti unavená.
0: Když dovolíte, přisednu k vám jenom takhle na kraj. Ten náš kluk umí lidi jenom trápit. I svou matku vlastně utrápil. Když jsme se ženou rozešli, jenom on jediný jí mohl zpříjemnit život. Chtěla to jenom trochu sebezapření.
1: O sebezapření byste vy mohl přednášet na univerzitě.
0: U nás umělců je to trochu jinak. Všechno sebezapření vyplýtváme na práci. Potřebujeme volnost, inspiraci.
1: Tomu já nerozumím.
0: Buď ráda. Prostý člověk je ušetřen mnoha bolestí. A kam jdete?
1: Jsem mladá, prostá zdravotnice. Netrpím ledvinovými záchvaty. Lehnu si venku na lavičku.
0: Ale kvůli mě nemusíte ven.
1: Dovolte, vezmu si aspoň tu deku.
0: Samozřejmě, prosím. Jenom se na chvilinku natáhnu. Srovnám si zítřek v hlavě. Ještě nikdy jsem se nedobýval tímto stylem do dámské ložnice.
1: Každý věk má svoje metody.

0: Proboha, Jirko. Co je, jak to vypadáš?
1: Ale dobře mi tak. Dobře mi tak, tisíckrát mi to patří.
0: Ukaž, dej mi tu vzduchovku, někam to schovám. Kde je Lenka?
1: Nevím, a už to nechci vědět.
0: Co je to za řeči?
1: Já jsem se motal kránu černým lesem, ani nevím, jak jsem se tam dostal. A najednou, víš, se rozkřičeli ptáci v tom raním světle, nebo co, a já jsem si uvědomil, že... Ne, nesmí se mi, že jsou nějaký takový divný věci v přírodě i mezi lidma, který nepřemůžeš vůlí. Já vím, že jsem úplně obyčejný kluk, ale Lenku jsem měl moc a moc. Už když chodila za Martinem a on pak klukům v dílně vykládal, jak se s ní báječně poměl, a já musel vždycky utíct. Já podobný řeči nesnáším u nikoho. A když tam pak chodila brečet, že si Martin musí vzít, a on jen vtipkoval, že snad není tak zlé, že na podobné nemoce máme ve 20. století léky. Lenka pořád chodila, pořád doufala. Martin začal před ní utíkat. Ona si zvykla na moje utěšování, až svolila, řekni mi, proč?
0: Protože jsi hodnej kluk.
1: No, tak ti děkuju. Kluci na dílně mě taky měli zavola. Říkali mi svatý Josef. Už kolikrát jsem se chtěl zeptat, co to bylo za povedenýho svatýho.
0: To se říká těm, co se ujmou holek v neštěstí, víš?
1: Jo, neštěstí. Já byl šťastný celou tu dobu.
0: No tak. Chvilku se prospí. Bude ti líp.
1: Janičko, spal jsem tak dobře.
2: Ticho. Jirka právě usnul. No.
1: Dobré jitro. Jak jste se vyspinkala vy?
2: Báječně.
1: To jsem rád. No, Liba, náš filmový hrdina se vrátil. Nechal si vyfouknout ženu přímo před nosem.
2: Vy taky, ne?
1: Co, já taky?
2: Nechal jste si vyfouknout noru.
1: Na ty její divadýlka jsem zvyklý. Patří k ním jako cetky k večerním šatům. Buďte klidná, z toho nic nebude. Honza není žádná zlatá rybka. Nora ho zase pustí do vody.
2: Vás z těchhle věcí hlava nikdy nebolela.
1: Ale ano, taky jsem trpíval jako Otelo. Ale když se to tak vezme, Janičko, kolem a kolem, o co jde? 90% citů je ješitnost, uchlá, cholená či uražená.
2: A co těch zbývajících 10%?
3: Myslíte, že by se tady našlo něco k snědku? Já totiž nemůžu cestovat na lačný žaludek. Co jste to říkal? Jo, těch 10%, no vidíte, to je samej tavený sejr, tady taky tavený sýr. To je přesně to, co nesnáším, jako všechno, co je amorfní.
2: Vezměte si, co chcete a jděte už. Vlak vám jede v 6:20.
3: Snad mi to ani nebudete věřit, ale já se najednou fantasticky uklidnil. Teď pustím noru z hlavy. Ve městě si vezmu taxíka, pojedu rovnou k soudu, smířím se se ženou. Doma se dobře naobědvám. Určitě udělá něco vynikajícího, aby mi přišlo líto, že se mnou chtěla rozvíst. Tady máte můj pražský telefon. Jo, ta ženská rafinovanost. Já do ní vidím jako do studánky. To je do práce, do bytu. Jo? Počkejte, do bytu mi ale radši nevolejte. Do ateliéru můžete, kdyby něco, tak zavolejte určitě. Janíško, my dva uděláme z Honzy zase člověka. Máte byt?
0: Proč?
3: No, aby měl Honza skutečný domov. Víte, chlap, ať je jakýkoliv, potřebuje domov. Jo, ty 2 roky to byla pro něho životní lekce. V podstatě neudělal přece nic tak strašného, to jistě víte. Falšoval odpis materiálu a ten pak s klukama prodávali. Bylo by ho tehdy spasilo 10 000, ale kamarádi se na něho vykašlali.
2: A vy?
3: Co zas já?
2: Vy jste mu je nemohl půjčit?
3: Kde já bych vzal 10 000, prosím vás. Žena mi hlídá každou korunu. No, tak Janičko, teď záleží jenom na vás.
2: A vy jste z toho zase venku.
3: A co mám podle vás teď udělat? Teď právě teď, když během 2 minut odjíždím.
1: Už jsou tady lidi.
3: A se rozkrájet, rozkousat kravatu, rozběhnout se prostě.
1: Musím otvírat.
3: Janičko, já nesnáším líný, neschopný lidi. Co, a může to být třeba den. 1000krát můj syn.
1: Kolik je hodin?
3: Co? 5 ráno.
1: A vy jste ještě tady? Představ si, ano, v noci jsem ušel nejméně 50 kilometrů a teď se mi nechce udělat ani krok.
2: Jdi si lehnout dovnitř, já tě vzbudím.
1: Hele, tamhle je další. Ale to nevadí, já jdu spát.
2: Honzo?
3: No, prosím, panstvo se vrací z noční projížďky. Kde je Nora? A kde je auto? Vy jste nepřijeli spolu?
4: Koukej a uvidíš.
3: No, ptám se jenom proto, abych věděl, zda mám čas si vypít kávu. Já totiž vždycky respektuju čas. Svůj i druhých, kteří něco dělají.
4: A dosahujou pozoruhodných výsledků, co?
3: Je tomu tak, rozumíš.
4: Trochu jsem se u nás na chalupě po těch letech porozhlídnul.
3: No, hrabal se z mých věcech, viď?
4: Na první pohled je jasný, že ty tvoje veledíla ti nepíšou o mluvenku, že máma vzala tak smutnej konec.
3: Mámu, do toho netahej. Kde jsi byl, když jí bylo nejhůř, no?
4: Banální baráky, jeden vedle druhýho. To má být to tvoje veliký umění. Já blázen jsem si až do dneška myslel, že jsi sice hajzl, ale někdo.
3: Já se vykřič, ty nýmande, za mnou je kus poctivý práce a tu mi nikdo nevezme, ale co bude za tebou?
4: Ani těch 10 000 mi nepůjčil, nechal jsi mě zavřít, abys měl pokoj, že to máš peněz jako šlupek.
3: A víš, co po tobě zbude? Jeden roztrhaný mundur na borech a dluhy.
4: Celý vtip tvýho úspěchu je v tom, že máš výhodnou pozici, kterou si držíš zubama nechtama, ty a tobě podobný. Zasedli jste nejlepší židle, krejete jeden druhýho. Jste nejlepší, nejschopnější.
3: No, se vykecej, ty smrady, a to všechno bude moje vina, viď? Au.
4: Já už si svoje hříchy odpíkal. Ale kdy dojde na tebe?
3: Co na mě? Proč na mě? Au. To se dalo čekat.
2: Ledvinářům škodí rozčilování, to byste měl vědět. Janičko. Lehněte si na chvíli na lavici, hodím na vás deku. Děkuji. Tak, dýchejte zhluboka. Děkuji. Uklidněte se. No. Nechceš mi něco vysvětlit, Honzo?
4: Noro? Klíče od chaty mám dát tobě nebo jemu?
5: Dej mi je.
4: Kam jsi zmizela, když jsem usnul?
5: Převlíknout se.
4: Do Prahy.
5: No a?
4: A že jsem tě hledal po vsi, po lese, to ti nevadí? Po tom všem, co jsem ti řekl.
5: Ne, proč?
4: Umíš si představit, jak jsem riskoval, že mě chytnou, když jsi mi něco slíbila?
5: Pust mě! A koukej, aby si stihnul ranní polívku v nádražním automatu, ano?
4: A jo, chápu.
5: A pak, pohleď, Janička už čeká na tebe ve frontě.
2: Opravdu umíš lidi jenom trápit, Honzo. Ale proč?
6: Janičko... Už ustupuje ta potvora jedna.
4: Dejte mi všichni pokoj.
6: Janinko, říkala jste, abych zhluboka dýchal, vidíte?
5: Samozřejmě, miláčku, čím dál, tím víc.
6: Miláčku?
5: Ano, miláčku, přijela jsem pro tebe, abys byl včas v Praze. Pojeďme odtud, teď hned.
6: Janinko, díky vám, vracím deku, děkuji vám.
2: Hoďte jí třeba na zem.
7: Haló, pane, můžete mě vzít do města, stejně nemůžu usnout.
2: Mně už je to jedno.
7: Za 5 minut zbalím Lence kufry, aby se s tím nemusela tát.
6: Vem to, čert. Těch 5 minut vám můžu ještě věnovat, mladý muži.
5: Můžeme věnovat. Víš, na co jsem dnes v noci přišla, Tony? Že ostatní lidi jsou tu jen proto, abych si uvědomila, jak moc tě miluji.
8: To množství černé barvy, holčičko, co jsi na sebe navlíkla, je přímo úměrné černotě tvých hříchů.
5: Smutku v mojí duši, Tony. Uděl mi rozřešení.
8: Nejdřív pokání. Beze slova, teď pojedeš se mnou a nejmíň týden se neuvidíme, abych si mohl v klidu urovnat svoje záležitosti.
5: Amen. Tak, kde pak máte ty svoje kufry, mladý muži? Čekáme dole u auta.
7: Za chvíli jsem za vámi.
8: To byla zase noc, abych si odepsal nejmíň 5 let. Janinko, naschledanou.
2: Naschledanou.
5: S Bohem. Bylo to krásné a bylo toho dost.
4: Noro, kdyby... přísahala jsi mi, že už s ním nepůjdeš.
2: Honzo, to už si vůbec nevážíš sám sebe.
5: To, že jsem přísahala? Možná, že jsi měl v noci pravdu.
2: V noci.
5: Snad bych ještě mohla začít nový život, takový opravdový, čestný život. Plný práce a tiché radosti. Třeba nejsem tak špatná, tak zkažená, jak všichni myslí. Člověk strašně moc vydrží, když ví, že ho má někdo rád. Šli bychom spolu životem, v létě běhali po lukách, v zimě se brodili hlubokým, jiskřivým sněhem. Dívali se do praskajícího ohně a v noci.
2: Kdy skončíte ten trapný, slabomyslný teatr?
5: Díky, já už jsem nevěděla, jak dál. Vždyť já vám ho nechci vzít. Co bych si s ním počala, prosím vás?
9: Kdybys byla chlap, dal bych ti pár facek. Ale jsi bohužel jenom kurva.
5: A co jsi ty, chudáku?
2: Doufám, že jsi konečně pochopil.
9: Jsi do toho, Jano, nepleť. Ty jsi romantická, naivní husa.
2: Honzo!
9: Pokud možno na mě rychle zapomeň. S bohem!
2: Už se stalo. Právě teď.
5: Tak to vidíte, milá přítelkyně. Ač každá jiná... Obě jsme dopadli jak sedláci u chlumce.
2: Prosím vás, mlčte!
5: Jistě uznáte, že to byl parádní závěr našeho malého setkání. Já už musím běžet, aby mi Tony neujel. Leč ještě mezi námi děvčaty. Honzíček potřeboval malý výchovný výprask, jako prase drbání. No to se přece nedělá brát silnějšímu a chytřejšímu chlapečkovi hračku, když ho nemůžeme přeprat. Že? Ani mi nepodáte ruku na rozloučenou? Budiš. S Bohem. A odpusťte mi moje viny, jakož i já odpouštím svým viníkům. Čau.
10: No tak, panstvo, než se rozprchnete, kdo pak nám tu v noci střílel a zranil Pepka? Tady vedu příslušníka, aby to vyšetřil. Tak, Radku, dej se do práce.
11: No tak... Kdo to tu v noci střílel?
10: Vy taky, pane, moc nekoukejte, pojďte sem jako svědek.
12: Já?
10: No ano, vy.
12: Já jsem tu taky jako svědek Martinovi, ale nevím čeho. Šel jsem po ránu na Lipový květ.
2: Martine, jak můžeš mít ještě tolik drzosti? Kam si otáhl Lenku? Jirko, ať ti řekne, kam odvez Lenku.
13: Já jsem tady střílel a platilo to tobě, Martine.
2: Ty se zbláznil, po nikom si nestřílel.
13: Střelil jsem po něm ze vzduchovky.
12: Jako po vrabcovi, no to je dobrý.
11: Ticho, dětku. Neruš výslech.
9: No, já už toho mám dost.
14: Soudru, příslušníku, prosím, pište si. Jmenuji se architekt Antonín Vlastník, narozen 1933, bytem v Praze a můj čas je opravdu velice vzácný. Nějaký kluk nás tu v noci obtěžoval, pak se ukázalo, že dělal zeč tomuhle druhýmu výtečníkovi, se kterým utekla tomuhle žena. Ten za nima letěl, střílel z flinty a pak zmizel. Ten první si při útěku zlomil ruku. Odvezl jsem ho do nemocnice, soudru příslušníku, prosím, to si zapište. A on místo poděkování mě několikrát poslal do hajzlu. A pak jsem celou noc hlídal nezamčený bufet.
10: Tak jste to všichni slyšeli. Svatý Josef vypálil na Pepka ze 2 metrů a ten nemít koženou bundu, tak je po něm.
2: Ale proč chcete ten hloupý žert protahovat do nekonečna? Všichni přece dobře víte, jak to bylo.
13: Střelil jsem po Pepkovi, střelil, tak mi to neber.
10: Ale náš hrdina se třese nedočkavosti, až ho pošímrá rameno spravedlnosti a ani se nezeptá, kde má ženu.
13: Už nemám žádnou ženu.
10: Co blbneš, ty vole, to byla vážně sranda.

0: a pak si s tebou podat ruku.
1: Koukám, koukám, jak jsou lidi dneska raví.
2: Tak my můžeme klidně jet. A pro podruhé, myslím to vážně, vynechte mě ze svých her.
3: Ale já skutečně střelil, myslel jsem, že je to Martin a chtěl jsem ho zabít. Lidi si nesmějí jedni s druhýma jen tak zahrávat.
0: Tak ses holt netrefil, kovboji.
3: Tak se trefím teď a pěstí rovno do toho tvýho drzýho ksicu.
4: Co blbneš? Au! Zákrzně mi napadnul, všichni jste to viděli. Au.
3: Jak já tě nenávidím, Martin.
4: Nech toho, já na tebe po dobrým a ty takhle, au! Okamžitě jděte od sebe. No tak, neslyšíte, Jirko, Martine, tak jestli to hned nenecháte, budu vás muset předvést.
1: Si vás neblázněte.
4: Držte od sebe.
1: Sám vidíte, že Jirka není při smyslech.
3: Nepleť se do toho, Jano, já jsem při smyslech jako nikdy předtím.
1: Já se o něj postarám.
3: Prosím, celý život si tě vážím, tak si ty teď váš alespoň chvíli mě.
5: Nepuštěj ho na mě.
4: Tak dost, tak dost, tak dost. A oba se mnou. Abyste se trochu uklidnili.
0: To je blázen.
4: A konec zábavy. Jo, a ještě mám dotaz. Takovýho kluka zarostlýho, špinavýho, v zeleným kabátě jste to náhodou neviděli? Už pár dní se nám tu potlouká po okolí. Vypadá to, že se dobejval do tří chat a pak se porval v hospodě a zmizel. No nic, já se ptám jenom, abych se sem nemusel vracet. Za dva dny budeme mít fotku sboru, hodíme ji do televize a třetí den ho máme.
2: No jo, proč zrovna fotku sboru?
4: No asi proto, že tam teď seděl.
2: Aha.
4: Dá se slyšet v té hospodě.
0: A nevíš, jak se jmenuje?
4: A to bych se musel podívat do notesu.
2: Ale ne, se nezdržujte, soudruhu příslušníku. Nikoho takového jsme tady neviděli a to jsme tu strávili proti své vůli celou noc.
3: Ty kufry tady nechám, co teď s nima, až budeš, Jano, odcházet, dej na dveře ceduli dnes za účelem nepřítomnosti zavřeno, nebo tak nějak.
1: No a co, když přijde Lenka?
3: Tak zase odejde.
4: Tak pánové, pohyb, pohyb, za mnou.
6: Ani ve snu by mě nenapadlo, že už ho zase hledají. Ty jsi to věděla, Noro?
1: Jistě.
6: No, jistě, jistě. A jezdíš si v noci po vejle, tak mým autem. Zaplat pámu, že ten kluk už preč zmizel. To by zase byla ostuda nepříjemnosti. No, radši na to nemyslet.
1: Neboj, nikdo nás spolu neviděl.
6: To vy, Jano, proč jste mi lhala, že tady pracuje?
1: Na tom teď už nezáleží.
6: No, chtěla jste ho kryt, co? Já to chápu, ale...
1: Nechtěla jsem, abyste ho ponižoval.
6: Měl jsem ho snad přivinout k srdci jako ztráceného syna, dejte mi pokoj.
1: Nic no, jsem s ním neměla, to je čestné slovo, nic jsem s ním neměla. Na můj vkus byl trochu špinavej. Já jsem ho pro jistotu okoupala v rybníku, ale byl špinavej i vevnitř.
7: Jak vy můžete vědět, jak je člověku, když neví, jak dál? Honza dělá jednu hloupost za druhou, protože je opuštěný, zmatený, nešťastný.
6: No, jak to toho, Jano?
7: Musíte mu nějak pomoct, pane.
6: Sama vidíte, že je to ztracený člověk. Stejně ho chytí dneska nebo za pár dní a pak znova, znova, znova.
7: Jste přece jeho táta, ne?
6: Každej grázl měl nějaké rodiče. A co to bylo platné?
7: Já jsem měla stejného bratra. Pořád se někde flákal, vytahoval, každou chvíli se popral a jenom já vím, jaký doopravdy byl. A když nám přejeli psa, vzal ho do náruče a brečel, aby to nikdo neviděl.
6: No, dobře, zachraňujte si ho sama.
7: Pokud se bude chtít dát od vás zachraňovat, jak jsme si všimli, chlapeček je vybíravý.
6: Pojď. Tak už naposled s Bohem, Janičko, s Bohem. Pojď.
7: A nezapomeňte napsat na dveře ceduli čestný a opravdový život se z technických důvodů nekoná.

0: prosila, abyste za náma lezli až sem.
1: Ale já jsem tu pořád ještě úředně, madám.
2: Jasně, Martina, Jirka jsou pod dozorem.
0: Jaký dozor? Já chci mluvit jenom s Jirkou, jděte pryč. Jdu pěšky až z křižovatky od Kaštanu. Už se sotva vleču.
3: Já jsem ti taky říkala, abys čekala u nás doma.
0: Na co bych čekala? Já jsem si to rozmyslela.
3: No pánové, to je hit. Ona si to rozmyslela, ona.
0: Jirko, Jirko, řekni jim něco.
4: Pro mě tu nejsi.
0: Jak to? Jak to, že tu nejsem? Proč jsi vyhodil moje kufry? Jirko, nemůžeš mě přece jenom takhle opustit.
4: Já jsem tě neopustil.
0: Jirko, já jsem celou noc o nás dvou přemýšlela. Mě došlo, jak tě mám ráda.
3: No tak bacha, moment. V noci jsi říkala něco úplně jinýho, já na to mám svědky.
0: To jsem se spletla.
4: Zítra se můžeš zase spít.
0: Jirko, Jirko, já mám ráda jenom tebe. Musíš mě věřit. Já tě mám ráda.
4: Jakou máš ráda střechu nad hlavou, když prš?

0: sladší chleba, když máš hlad.
1: Ne!
0: To není láska.
1: A já se zavřu vevnitř a nehnu se odtaď a nehnu.
2: Tak už toho mám dost. Dej ty kufry dovnitř, Jirko. A pro dnešek spolu končíme.
3: No jo. Radek má pravdu. Chlapi, pojďme odtud. Jak tak koukám, my už tady nenaděláme žádný štěstí ani pro sebe, ani pro druhý.
4: No, řeknu vám, pánové, před chvílí jsem se pořádně spotil hrůzou, že si ji budu muset vzít domů. Ještě by se mi to třeba časem i zalíbilo. No, já nevím, vlastně jsem se nerozhodl. Hele, Radku, kamaráde, dobře mě poslouchej. Já všechna obvinění beru zpátky, hubu rozbitou nemám, je to jasný. A mizím.
3: A já jdu konečně na ten květ. Cítíte ty lípy? Za lesem je jich celá alej. A tobě, Martine, řeknu jedno. Ty si nezasloužíš mít doma ani prašivou kočku, natož ženu a dítě. A nezasloužíš si ani takovýho plesnivýho kamaráda, jako jsem já. Tak s panem Bohem.
5: Ježíš Maria, Jirko, je 8 pryč, musíme otvírat. A ty, Jano, přestan už s tím pískáním jednou provždy, už sem nechoď.
0: Jano, hraj, když máš chuť. A večer přijď, dneska, zítra, kdy budeš mít čas?
5: Jirko.
0: Bylo by mi bez tebe smutno.
5: Jirko.
0: A my budeme otvírat, zavírat. A třeba i zapomeneme, co se stalo.
5: Já ti nikdy nezapomenu, že jsi mi odpustil.
6: Odpustit můžeme. Ale na hloupost a zlo nemáme zapomínat. Nebo nás všechny zadusí.

0: Co tady ještě děláš?
1: Mával jsem na něj. Nezastavil mi. Minul mě jako patník. Skoro... Já nevím. Asi se mi to jenom zdálo, ale... Jako kdyby do mě chtěl vrazit, ale v poslední chvíli škubnul volantem. Na to je zase moc velký srap. Najednou mi to všecko došlo. Odepsal mě už dávno.
0: Hledali tě tady.
1: Takže už o mě všecko víš.
0: Radek tady, místní esemplák, tě šel hledat nahoru na hrad. Za půl hodiny bude zpátky, možná dřív. Utíkej na nádraží, já ho zabavím.
1: To je napomáhání zločinci na útěku, jestli o tom náhodou nevíš.
0: Ale vím. Od zítřka už budu zase jenom hodná holka. Mým největším hříchem bude, že budu hrát tajně na flétnu. No. Tak utíkej.
1: Vrátil jsem se, abych se ti omluvil. Nech mě tu chvilku s tebou sedět.
0: Ta chvilka tě přijde draho.
1: Já tomu vůbec nerozumím. Tolik jsem ti ublížil. A ty se mi nemstíš. Nehraješ si se mnou. Něco takového jsem nezažil ani nepamatuju.
0: To jsou jen slova. No, prosím tě, jdi. Třeba se někdy ukaž, nebo mi napiš, nebo...
1: Zhraj tu melodii, co jsem ti včera tak surově přetrh.
0: Už ani nevím, co to bylo.
1: No tohle ne...

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Heleny Albertové Nelaskavé hry. Účinkovali Vladimír Brabec, Jan Hartl, Taťána Medvecká, Jorga Kotrbová, Ladislav Potměšil, Simona Stašová, Michal Pavlata a Václav Sloup. Režii měl v roce 1987 Josef Melč.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Právě začíná Pohodová hodinka.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
2: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
1: Pohodová hodinka.
2: Vaše hudební vzpomínky.

0: Beatlesová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Přeji nám všem hezkou neděli. Ano, je čtvrtá neděle v měsíci, z čehož vyplývá, že Český rozhlas Dvojka vysílá v tomto čase svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Chci vám hned na začátku dnešní rozhlasové hodinky poděkovat za maily a dopisy, dokonce i vlastnoručně psané, velice mě těší a povzbuzují. Ale pojďme už k dnešním hostům. Na jevišti divadla Ungelt přivítáme Věru, velice originální dvojku, paní profesorku a jejího žáka. Prvotřídní herečku Reginu Rázlovou a dvoje jedině herce a zpěváka Pavla Vítka. No tak já jsem vás uvedl, asi jste to v zákulisí zaslechli, co by profesorku a studenta. To bylo vaše první setkání. Hele, studentíku, jaké bylo první setkání, nebo spíš tvůj první dojem, když jsi spatřil tehdy mladičkou, atraktivní profesorku Rázlovou?
4: Tak na to si velmi, velmi dobře pamatuju, protože jsem se těšil, že Regina bude součástí přijímací komise na divadelní fakultu, kam jsem se ucházel o místo studenta herectví, a skutečně v divadle Disk jsem tu Reginu známou z obrazovek a z filmových pláten viděl, tak jsem se úplně roztetelil, a když jsem předváděl svůj výkon, což byl tuším z Šukšinových charakterů Kulka, takový ten mladý drzej kluk,
5: to bylo dobrý,
4: tak jsem najednou uviděl v divadle někde ze tmy na mě zářily dvě oči, které strašně mi dodávaly odvahu, abych neměl trému, a já jsem cítil, že mi tam někdo v té tmě drží pěsti. A to byla Regina.
3: No a jaká byla pedagožka? Všichni na ní vzpomínáte s láskou a respektem. Přitom byla takřka vrstevnice. Já jsem připravený na vás.
5: Generace není vrstevnice.
3: Já vím, že jsi o 15 let, já jsem si to nastudoval. Starší, tak jim bylo kolem 20 a tobě něco přes 30, tak si byla opravdu sexy symbol tehdy.
4: Byla pro nás velkým vzorem. My, zejména mužská část našeho ročníku, jsme Reginu obdivovali, proto jsme si nedovolili přijít nepřipraveni, protože jsme si nechtěli před Reginou uříznout ostudu. Ale Regina byla přísná, dokonce bych řekl někdy velmi přísná, ale byla v něčem taky velmi laskavá. Takže když viděla, že jsme se připravili, a viděla, že třeba je potřeba to ještě nějak zdokonalit, tak se člověka chopila s takovou až jako mateřskou péčí.
3: A na to jsme se... 33 s mateřskou péčí.
4: Já ti můžu říct, že s Karlem Rodenem jsme se na to vždycky velmi na ty herecké hodiny těšili.
3: No a Reginko, jak ty se zdívala na tu omladinu? Byla jsi i trošku kamarádka, zašli jste společně do hospůdky, nebo to nešlo? Jak jsi v roli? Ty jsi byla třídní pedagožka přímo?
5: Postupně ano.
4: Postupně
5: jsem se také vypracovávala v této kariéře od asistentky až potom k vedoucí, ale k vedoucí teda ročníku. Ale zrovna tenhle ročník, oni byli hrozně talentovaní, velmi talentovaní, abych to řekla správně česky, a byli ale velmi upřímní. Oni to vlastně o sobě nevěděli, že jsou talentovaní, a tak byli takový otevření a strašně se chtěli všechno naučit. A proto z toho ročníku, a učili se to skutečně, nebyli namistrovaní, jak se dneska říká, a z toho ročníku vzešla generace dneska nejlepších vůbec hráčů, že jo, a hereček. Ale to bylo proto, že přišli, tak nebyli to všechno Pražáci, vy jste tak přišli, se sešli.
4: Ne, z různých koutů.
3: Ty jsi z Morava, z Olomouce.
4: Já jsem z Moravy, Karel Roden přišel z Budějic, pak tam byla Eva Holubová, Veronika Žilková,
5: Ivana Chýlková,
4: Vilma Cibulková, Jitka Asterová, ano.
5: A byli to velmi skromní mladí lidé, kteří se opravdu vášnivě chtěli učit vášni. A to dneska už není tak obvyklé, takže proto vlastně někdy ty výsledky těch mladých bych poměřovala, kdybych to poměřovala, tak na tom jsou líp.
4: Ale my jsme taky, abychom to jenom si nás nechválila, my jsme taky byli takovej trošku pytel blech, takový opravdu hejno, který chtělo hrozně dělat dobře divadlo a po svým. A taky jsme chtěli najednou být bohémové, pochopte, my jsme najednou byli v centru dění, kousek od Karlova mostu, divadelní fakulta.
5: Jasně, takže když se na kampu místo
4: a když se stala právě na tu hospůdku.
3: A šla někdy Regina s vámi?
4: Šla. Několik hereckých hodin jsme strávili v hospůdce na kampě.
3: Ano. Dá se vůbec herectví naučit? No to řemeslo by se mělo dát naučit, ale
5: no
3: pak...
5: No tak musíte se naučit řemeslo.
3: Tu osobnost je třeba rozvíjet a ty ji musíš jako pedagog rozpoznat, v čem je jedinečnost toho člověka.
5: Ne, to se musí rozdělit. Řemeslo s osobností moc nesouvisí. To je jako, že truhlář musí být charakterní. Ne, blbost, ne, truhlář musí umět dobře udělat stůl, na který můžeš i vyskočit a nespadne. A takže musíš ho naučit řemeslo. A jestli z něj potom bude charakterní člověk a tím pádem i jako truhlář bude charakterní, to je jiná věc. A to tež je ale s výukou herectví. Technologie výuky herectví je složitý obor a vyučit se hercem je složitá, těžká práce, tak jako naučit se zlatníkem nebo truhlářem nebo krejčovou dámskou. To jsou strašně složitý technologický věci a pokud je neumíte, tak každá žena ví, že to není to též, jako dát k sobě dva kusy látky, sešít to a už budete mít blůzu. No.
3: Ne, tak znalost toho řemesla nerozpočítá.

0: napsala si so mě taky deník.
1: Jsi zvěčněný asi.
0: Ano.
2: Pavel byl přece člověk, který jako dokázal už v tomto raném věku hereckém velmi překvapit, že jo. On se pořád tvářil, že je malý, křehký, drobný a není agresivní a podobně. A když potom jako přišel dělat zkoušky jako semestrální, to znamená, že postupové zkoušky, že jo, a vešel do té třídy. No to nebudu vykládat, tu příhodu. Můžu říct, co si mi promet.
0: My jsme totiž měli v ročníku spolu takovej, já bych řekl, takovou zdravou rivalitu. Protože my jsme všichni jsme chtěli být dobrý. A to víte, to je hodně kohoutu na jednom smetišti. A proto já jsem obdivoval pedagogický tým a konkrétně teda Reginu, kterou jsme měli vlastně jako naši ročníkovou pedagožku posléze, tak jsem obdivoval, že to dokázala ukočírovat tolik individualit vlastně na poměrně malém území. Ale musím ti k tomu ještě říct, že když potom jsem vlastně začal od toho divadla vlastně a posléze přes Pop Music se dostal k muzikálovému herectví, kde je to velmi možná ještě o něco složitější, že kromě toho zpívání a tancování a tak dál, že když nechceš, aby to bylo jenom prázdný tóny, tak a teď, když máš monolog, tak těch slov tam máš hrozně moc, ale když držíš jeden tón na 16 taktu třeba, tak musíš pořád tu emoci v sobě držet. A tam jsem si vzpomněl právě, a to jsem vděčnej, ano, na řemeslo. Protože ať už to bylo, jak chtělo, a my jsme třeba nebyli vždycky hodní, jsme zlobili, ale jednu věc mi škola a Regina teda dala a to bylo řemeslo. A tisíckrát jsem si na to Regino vzpomněl, protože třeba v Plesu upíru nebo v Bídnících, což jsou velký příběhy, těžký role, tak to jsem si říkal, kdybych já tu dámu neměl, tak prostě dneska bych tohle to nedal.
2: Ano, výborně, děkujem.
3: Tak jak vzpomíná teď Pavel na tebe jako na svou pedagožku, tak já jsem nejednou tady v naší herecké šatně, hráli jsme tu spolu s Reginou, jak jsi slyšel tebe, jak vzpomínáš na velkého mistra pedagogiky Miloše Nedbala.
2: Ano, ano.
3: V čem to spočívalo, to jeho mistrovství, teď myslím, pedagogické?
2: Aha, no, to není tak jednoduchá otázka, ale není to úplně na ní jednoduchá odpověď. Jednak to byl vynikající herec, kterého my jsme si jako studenti nesmírně vážili. A chodit se dívat do, nebo dostat drobnou práci v Národním divadle, jako přinést psaní nebo postrčit v nějaké inscenaci někde židli a vidět tak zblízka tyhle ty bardy, tyhle velký hráče, jak vlastně pracují, jak se chovají, v čem je ten vtip, jak se změní z toho civilního, starého, pohodového pána najednou v majitele klíčů, který vládne prostě půl planetou. Tak jako my jsme si toho strašně vážili, že jsme měli tuhle tu možnost. A musím říct, že my jsme ty herce a ty pedagogy opravdu obdivovali. Já nevím, jestli to dnes ještě je, zdá se mi, že asi ne, ale že to byli učitelé, kteří jako pro nás to byl skutečně vzor. A myslím si, že to sehrává vždycky ve vztahu učitel-žák jako velmi mnoho. Co?
0: Velmi mnoho, protože my jsme vás, Regino, taky obdivovali. Na tebe jsme chodili do Národního, na Jana Přeučila jsme chodili, tenkrát byla Avantgarda v divadle na Zábradlí, bylo tam spousta nádherných představení a to byl vždycky takovej zážitek, ale bylo to taky zavazující, protože když člověk viděl, že ty jeho kantoři jsou na jevišti tak výborní, tak si říkal, no jo, já bych chtěl být taky. No jo, ale ono to nepřijde samo. Takže já si myslím, že tohle, co Regina řekla, že to je pro tu výuku a pro to budování té osobnosti toho člověka strašně důležitý. Že člověk by měl mít rád svý kantory, protože mu rozumí a protože je obdivuje.
2: Ano, ano, ano, tak to bylo. Pan profesor byl, jak říkám, velmi pohodový, příjemný. Ve chvíli, kdy nás učil, tak pro nás už jako starší pár. Dneska mi to přijde jako blbost říkat, že byl starší. No, to

0: Ale dobře, on, když začal na něčem trvat, jakože takhle to bude, tak dokud jste to neudělala, tak vás nepustil. A žádný jako, a já to vidím takhle, a já to cítím takhle, a já bych myslela, že no tak to jste mohl říct tak dvakrát.
1: Můžu ti na to něco říct?
2: Byla stejně důsledná,
1: Regina. Ty jsi mě jednou nechala vejít do místnosti 40krát a po 39. jsem slyšel za chrastění. Regina tenkrát nosila spoustu náramku, to byla móda. Chrastila těma náramkama a volala. Já jsem jenom vzal za kliku, strčil jsem tu hlavu do té učebny a už se ozvalo. Nevěřím, nevěřím. 40krát.
0: Jo? A to nás vzal třeba do Národního divadla, nechal rozsvítit jeviště a nechal nás jednoho po druhém vejít do té obrovské stodoly. To je obrovské prostory. Národní divadlo má 1000 míst, to je skutečně obrovský dům. A úkol zněl. Vejdeš, pozdravíš, řekneš, jak se jmenuješ a řekneš Štrůdl. No, tím jsem dokázala tejrat dalších 40 let.
2: To ti předal profesor Nedvá. Pavlíku, ty jsi už během studia činoherního herectví začal toužit po zpěvu. A věděla to tvá profesorka Rázlová?
1: Ano, věděla. Věděl to celý ročník.
0: Ano, věděli to všichni ve škole.
1: Věděli, protože já jsem u sebou ustavičně nosil kytaru. Pořád jsem hrál, tehdy jsem náš ročník miloval Kubišovou, Neckářev, celou tu zakázanou z 68. prostě tu kulturu, Golden Kids a tak dál. My jsme to uměli Přenosilovou, my jsme to prostě uměli desítky písní. Dokonce přiznám se, jednou jsme šli na Karlův most, Regina s námi. My jsme tam z Rudýho práva udělali takovou tu papírovou čepici. Já jsem zpíval, náš ročník tím vydělal od nebohých turistů spoustu peněz. Hádejte, co jsme s těmi penězmi kolektivně udělali večer.
2: No, uhodneme. No.
1: Ano. Propili.
0: Ale již tehdy se zrodila Pavlovy myšlenka, že by si tím zpěvem mohl vydělávat.
1: Jenomže nebylo tehdy, vlastně nebylo kde muzikál studovat. To vlastně to nešlo. Čili já jsem si říkal tenkrát, dobře, mě činohra baví a bavila vždycky, to zpívání taky, takže vlastně to v podstatě potom samovolně vyústilo v to, že já samozřejmě kromě Světáku a různých jiných titulů, ve kterých jsem účinkoval, tak jsem ale v podstatě zakotvil nakonec v muzikálu, kde si jak zahraju, tak zaspívám.
2: A vydatně si Pavel Vítek zaspívá v této rozhlasové hodince. Zazní tři písně a všechny tři s Vítkem.

0: Tuhle písničku si napsal Pavel Vítek, jak nám teď prozradil, před 32 lety sám. Jak se to přihodilo?
1: Protože mi nikdo nechtěl napsat hit. Já jsem se osamostatnil, odešel jsem od kapely, se kterou jsem v 80. letech vlastně se stal tím pop idolem, a protože jsem si to chtěl dělat po svém. A tak jsem si řekl, dobře, když mi ten hit nikdo nechce napsat, tak já si ho napíšu sám. A tu písničku jsme vypustili do éteru. A já jsem měl pocit, že přes noc se stane hitem, nestalo se nic. Já jsem odjel s Lucí Bílou do Hamburku, kde jsme 3 měsíce ve Schmidt teatru působili v pořadu Muzikálová horečka. Mimochodem, byli jsme tam velmi úspěšní s tím. A když jsem se vrátil, tak tenkrát byly ještě ty celní kontroly na hranicích. A paní celnice vytáhla najednou moji fotku a říká, podepsal byste se mi? A já říkám, no ano, mě to udělalo samozřejmě radost, jo. Takže už jsem byl v takovém dělíku, kdy se na mě začalo trošku po tom úspěchu o tom, že má 17, má svůj den, se na mě začalo zapomínat. A ona říkala, vy máte tak krásnou novou písničku. A já, když jsem byl v tom Německu, já jsem netušil za toho čtvrt roku, že se to tady stalo hitem. Tehdy nebyly mobily, nebyl internet, nebylo nic. Takže já vám měl takovou radost, to se ani nedá popsat.
0: Stal se s idolem popovým, nicméně pak tě možná, nechci mluvit za tebe, začalo divadlo chybět a přišel už Karlín a muzikál.
1: Velmi mi začalo divadlo chybět a zkusil jsem několik činoher a neměl jsem asi štěstí na titul, ale, nebo tituly, ale pak právě přišly nabídky z muzikálu Drákula. Pak už přišli Les Misérables bídníci a já jsem vlastně začal Miss Saigon, Pomáda, posléze Mamma Mia, Ples upíru, Phantom opery a já jsem vlastně postupně se začal z toho popového zpěváčka vlastně prospívávat i díky samozřejmě hodinám klasického zpěvu u pana Klezly jsem se začal prostě prospívávat k tomu náročnějšímu repertoáru a mě to začalo hrozně bavit. A myslím si, že v podstatě, když bych to měl takhle obloukem uzavřít, je jenom logickým vyústěním to, že jsem se nechal po takřka 40-leté kariéře a velice rád přemluvit, abych se stal součástí formace 4 tenoři. A musím vám říct, že to mě baví úplně nejvíc.
0: Tak, Reginko, a pojďme k tobě.
2: Ano, tak už jsi u mě.
0: Končíš Damu a namíříš si to nakladno.
2: Ano.
0: Moje první angažmá, mimochodem,
2: ano.
0: Tam jsme se nepotkali, já jsem
2: ale
0: šel
2: chvilku předtím, už ve třetím ročníku jsem byla v Hradci Králové.
0: A tam jsi hostovala v čem?
2: Minuty na hodinách, William Saroyan. Pak jsem tak chvilku se trápila v Národním divadle, protože já jsem velký trémista a právě trpěla jsem kvůli panu profesorovi Nedbalovi tím takovou tou úžasnou úctou k těm mistrům, takže když mi ještě vlastně jako studence nabídli práci hostování v Národním divadle, tak já jsem nebyla schopna vůbec normálně mluvit z toho strachu a z toho... A ta jsem říkala, no takhle se týrat nebudu.
0: Hrál v představení pan profesor Nedbal? Že by tě povzbudil?
2: Ten v tom nehrál, ale my jsme tou dobou spolu jako nemluvili, protože pan profesor se hrozně na mě rozlobil, že jsem právě odešla do toho Hradce. Že jsem nezůstala jako dodělat čtvrtý ročník v disku, ale že jsem odešla už nedočkavě hrát divadlo do Hradce Králové. Takže pan profesor potom, jestli vás to bude zajímat, pak jsme se usmířili, ale to je jiná historka.
0: Hrála jsi v nějakém představení s ním? Stihla jsi to?
2: Ne. To jsem... Někdy v televizi, někde něco. To ano. No, šla jsem na to kladno. Ano.
0: Nakladně ano. Tam zhrála velký repertoár.
2: Ano, to.
0: Jste tam byli s Jarkou Obermajerovou spolu na tom
2: ale,
0: kladně?
2: Ano, ale nejzajímavější z tohohle je taková historka, že tam jsem přišla taky za panem profesorem Dvořákem, který byl ředitelem, že bych tam šla. On to seděl a říkal, no Regino, ano jistě, zítra budete hrát Záskok na Karlštejně ve hře Noc na Karlštejně napsal Jaroslav Vrchlický. Budete hrát Alenu. Paní Bohdalová nemůže. A tak Tak se taky stalo. Ano. A já jsem skutečně druhý den poprvé přijela na Hrad Karlštejn, dokonce poprvé v životě. A úplně na stejném hradě Karlštejně, kde dodnes hrajeme Noc na Karlštejně s Pavlem. Ano. No, to je taková jako líbůstka.
0: Ale už nehraje, ale už nehraje Alenko.
1: Ne, ne, ne. Regina je schvostná paní Ovka.
2: Ovku?
1: A já, králci perský, se snažím vždycky.
2: Jako přiběhne, ano, jako želový ženský. Ano, to ano. No a, tak jsem, a tam jsem se vycvičila v tom záskoku, tak opravdu jsem se to naučila, paměť jsem ještě měla dobrou a všechno jsem měla, tak dokonce i jako, že by tady by to takhle vtipně šlo a tady by to takhle vtipně šlo a tam byl Ludvák Notek, jistě pamatuješ, inspicient, ten tak na mě jako chvíli jako koukal, vodil mě, jako tam jsou jenom dvoje dveře, kudy můžete odejít a přijít, že jo. Chvíli mě koukal, pak říkal, pojď sem, tohle jsou blbosti. Jiřina takhle vejde, tady udělá tohle, tady je pauza, tady uděláš tohle. A já jsem se nadechla, jakože řeknu, že já mám nějaký vlastní názor. On se na mě podíval a řekl, ne, Jiřina to dělá takhle. Tak já vám něco řeknu. Paní Bohdalová je geniální. Já ji od té doby považuji skutečně za geniální, protože já jsem přesně to tedy udělala na kroky přesně. Tak, jak mi řekl ten Ludva, já jsem měla aplaus. Měla ho vlastně ona, protože já jsem popsala to, co ona vymyslela. No ale tak jako jenom, že takhle to bylo nakladně. Tak,
0: no a Reginko, kdy si tě všimla kamera? Na škole nebo pak nakladně?
2: Na škole. Na škole jsem dělala konkurs, dnes se tomu říká casting. A pan režisér František Filip připravoval film Utrpení mladého boháčka.
0: No prosím tě.
2: Hlavní roli Pavel Landovský a potřebovali tam takovou tu dívku. No, tak, tak jsem to tak
0: to
2: jako...
0: Byla opravdu tvoje první zkušenost, ano, před, ano, kamerou, tahle, ano, famózní, ano, role v tomhle famózní,
2: ano,
0: filmu?
2: Ano, já jsem poprvé viděla i maskérnu a kameru a tak fakt, já jsem byla holka zvenková, fakt jsem to netušila. A ta maskérka na mě tak koukala a říkala, ty se neumíš odlíčit, viď? Já vůbec nevěděla, co to je.
0: Součástí této hodinky je vždy ukázka z rozhlasového archivu. To nemusíme bloudit, že bychom šli opravdu do vzdálenější minulosti, protože to je ukázka ze hry, kterou natočila v loni v roce 2023.
3: Neměl jsem ho do té nemocnice brát, měl jsem ho přivést sem, tam, kam patří.
4: Udělal jsi dobře. Kde jsi ho našel?
3: Na tržišti. Zrovna si svlékal kabát. Chraň Bůh každého, kdo by mi chtěl bránit, zvolal a mrštil kabátem o zem právě jako lýr ve scéně z bouří, jestli pak půjde vyčistit.
4: Co bylo dál?
3: No, schodil klobouk, mal sotva rok, a začal po něm skákat. Zvedl obě ruce, jako když proklíná gonerilino luno a zvolal, jen nezešílet, bozy!
4: Bylo kolem hodně lidí.
3: Pár se jich tam sešlo.
4: A neměl zdopustit, aby ho takhle viděli na veřejnosti.
3: No, to se hezky řekne, když je povšem. Jedna paní mu chtěla s těmi svršky pomoct a on jí povídá, děkuji vám, ale o mě se stará Normen. Bez Normena bych byl ztracený. A vyrazil pryč. Netušil jsem, že dokáže tak rychle utíkat. Stopoval jsem ho podle svršku, které cestou odhazoval. Našel jsem ho, jak se opírá o kandelábr. Plakal. Odvedl jsem ho do špitalu.
4: Co budeme dělat? Za hodinu budou v sále diváci.
3: V první řadě se nerozčilujte.
4: Zatelefonovala se Meč. Ta si bude vědět rady.
3: No, ano, ona bude rozumná, jako vždycky.
4: Doktor se mě ptal, jak se v posledních dnech choval. Prý, nevšimla jste si něčeho nepatřičného? Nepatřičného?
3: A co jste mu řekla, smím li se zeptat?
4: No, lhala jsem. Řekla jsem, že byl úplně normální. Zrovna včera v noci jsem se probudila. Sklánil se nade mnou. Byl úplně nahý. Řekl, díky, že o mě pečuješ, ale nedělej si starosti, prostě o mě pečuj dál. Tuším totiž, že se dopustím násilí.
0: V charakterní rozhlasová herečka Regina Rázlová v rozhlasové inscenaci Garderobiéra slavné hry. Poznali jsme s Reginou Viktora Prajze.
2: Král, no to je těžký jít s takovýma mistrama jako do práce. Protože ty mistři jsou tak dobří, že opravdu všechno, co uděláte, je o mnoho horší. Takže to je, i když máte třeba jako menší tu roli a nezáleží jakoby tolik na to, tak jenom to jako sledování třeba toho mistrovského Viktora zabere tolik energie, že jdete stejně zbytej domů. Jako kdybyste hrál nevím co. Ne, to je skutečně mistr. Teda.
0: Ne, to seš mistr. Nepatřičně skromná, Reginko. Ne. Ty seš taky paní herečka. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, rozpravy Milana Hajná, našimi hosty jsou Regina Rázlová a Pavel Vítek. Mimochodem s rozhlasem spolupracuješ stále a teď ti chci vzdát veřejný hold, Reginko. Netajíš, kolik ti je let a je to skutečně šok, že v tomhle věku Regině bude v červenci 77 let, je na vrcholu své herecké kariéry. Ta skutečně teď kulminuje. Rázlová kraluje ve velkém divadle, na velké jeviště patří, v divadle na Vinohradech, kde oni opírají repertoár. Rázlová natočila famózní film v titulní roli Tancuj Matildo, hraje v současných televizních seriálech, televizní stanice napříč stanicemi se vlastně oni rvou.
2: Ještě chybí lednička.
0: No, přátelé, to je na velký aplaus.
2: Děkuji. Díky. Děkuji vám, že to vnímáte. Opravdu si toho vážím.
0: Nicméně ty mluvíš stále o herecké pokoře, o hereckém řemeslu, ale třeba v Tancuj Matildo jsem viděl, že jsi zhrábla skutečně i do vnitřností. A to bytostně tam ty jsi v životě zažila opravdu i mezní chvíle a já jako bych to v tvých očích v některých chvílích v tom filmu čtu a to před tebou smekám znovu, jakože jsi skutečně hrábla do těch vnitřností.
2: Jo, hrábla. Fakt je, že hrábla, ano. To je to ono, to vypadá, že to je velmi jednoduchý film, taky je jednoduchý. Je jenom, že tady platí, že v té čisté jednoduchosti, v tom bez zákrut, bez takových falešných emocionálních kliček je potom ukrytá ta síla, to, že to opravdu působí dobře. To znamená, že ten film je... Mně se líbil teda.
0: No ne, nejsi sama, potlesk to stvrzuje. Ta Rázlová mě vždycky fascinovala tím, že je nejen bravurní, řemeslně vybavená herečka, ale zároveň je nesmírně, teď se tomu říká, autentická. To znamená vnitřně pravdivá. Spousta herců je na jevišti, protože se chce líbit. Rázlová vstupuje na jeviště proto, abyste jí věřili. A my jí věříme.
2: No hlavně děkuju. A jako mým krédem je vyprávět příběh. To je důvod, pro který přicházím na jeviště. Protože já jsem přesvědčená, že vyprávění příběhů je to, co nás civilizuje, co nás pedagogizuje, co nás vychovává. Ať už umíme mluvit, nebo neumíme psát, číst jakýmkoliv jazykem před tisíci lety nebo deseti tisíci lety. Vyprávění příběhů je to, co nás jako posouvá a to, co máme v paměti. Takže my, kteří se vlastně živí vyprávěním příběhů, jsme povinni je vyprávět pravdivě, protože tím ukládáme do paměti, hrabeme do paměti vlastně lidstva, každého z nás, do genetické paměti, jestli to je nebo není pravda. A jsme za to zodpovědní.
1: To je tam je podle mých zkušeností základní faktor je upřímnost. Protože pokud není upřímnost, není věrohodnost. A když není věrohodnost, tak to k tomu divákovi nedošplíchne. Protože, víte, třeba, já to zbagatelizuju trošku. Ve většině těch muzikálů, a teď nemyslím myslím teď jako ty opravdu světové tituly, jsou to velký příběhy. Třeba Bídníci, obrovský příběhy, Francouzská revoluce, je tam spousta smrti, spousta lásky, spousta vášní. A teď si vemte, že vy máte Ta stupnice má jenom 8 základních tónů a ty jsou v různých kombinacích. A buď to se vám ty melodie líbí, nebo vás něčím opájejí, nebo vás fascinují, ale vy tam nemůžete přijít a jedním okem se koukat na dirigenta, že jste v pořádku, že zpíváte tak, abyste s těmi smyčci a s tím orchestrem zařezávali a bez toho to nejde. Ale vy musíte ještě prodat tomu divákovi to, co říkala Regina, tu emoci. Tu emoci, která vlastně dovypráví, kromě těch tónů a těch slov, většinou ty muzikály mají překrásné texty, tak vlastně ta opravdovost, ta upřímnost a všechny tyhle ty složky dohromady, to je to, že ten příběh najednou toho diváka zvedne ze židle v tom slova smyslu, jakože že jde s vámi. A to cítíte. Věřte mi, že to je pocit, který když na jevišti nastane, tak to si vždycky říkám, je dobře, že jsem se na to dal.
2: Ano.
1: Není to vždycky, je to vzácný.
2: Není
1: a je to krásný.
2: Vždycky, ale chceme, aby to bylo co nejčastěji.
1: Protože věřte nám, my máme strašnou radost na jevišti. To vy nevidíte dozadu, ale my máme opravdu vždycky radost, když se nám daří vás jako publikum získat na svoji stranu. To je v podstatě pro nás, možná Regino se mnou budeš souhlasit, asi to nejhezčí zadosti učinění.
2: Ježiš, to já mám, ano.
0: Souhlasíme všichni, ano. Tak to je. A je dobře, že ses na to, Pavle, dal a umíš v těch muzikálech i zúročit to, co nebylo zrovna to nejlepší, co jsi v životě prožil, protože to k herectví patří. A teď se, jak neprožila život, nebyla to procházka růžovým sadem Regina, tak v tom minulém režimu, jak jsi to neměl jednoduché ani ty. Já se vracím do doby, kdy jsi byl ten ženský a dívčí idol, dělal si žánr pop music a byly tu tisíce tvých faninek a ty se zápasil s tím přiznat, nepřiznat, že jsi homosexuál. Jak ti tenkrát bylo? To muselo být velmi složité.
1: Já to nepovažuji za sexuální orientaci, já to považuji aspoň ve svém životě za citovou orientaci. Takže, jestli tě můžu opravit. Takže víš, já jsem to měl tak. Já jsem nikdy nebyl pro to svoje publikum a je pravda, že v těch osmdesátkách jsem visel snad v každém dívčím pokojíčku. Možná i u některé z vás.
2: U nás doma taky.
1: Ale víte, já jsem nikdy nebyl pro to publikum, ženské publikum. Jsem nikdy nebyl nějaký takový ten macho samec, který prostě přijde a teď to tam rozfláká. Ne, já jsem byl vždycky prý pro ně takový, pro to publikum takový kluk odvedle se tomu říká v terminologii, jako jsou typy v herectví, tak v písni. Já jsem vlastně zpíval o lásce. Jako takovej kamarád, kterým se prostě ty holky, jakoby se mu mohly svěřovat, nebo on se svěřoval jim. Byly to hezký příběhy. Já jsem vždycky chtěl zpívat o pěkných věcech, třeba smutných, ale chtěl jsem o nich zpívat pěkně. Chtěl jsem, aby vždycky těm lidem, který ty písničky poslouchají, aby jim to třeba v životě pomohlo, když jim je smutno, když se jim nedaří, nebo naopak jim dodat třeba energii, když se rozhodují o nějaký důležitý věci. A já si myslím, že v tomhle písnička je možná ještě v něčem silnější, protože ona má nejenom slova, ale ona má i melodii. A když ty dvě složky, a věřte mi, naspíval jsem těch písní několik set, když ty dvě složky skutečně jdou ruku v ruce, a je to geniální, když se to někomu povede, tak pak, když zpěvák přijde a jenom to umí prodat, tak já si myslím, že to je ten nejkrásnější zážitek, který vy jako publikum a já jako interpret můžu zažít.
2: Jasně, mě taky je úplně jedno, jakou má kdo orientaci a bylo mi to teda smrtelně jedno, celé naprosto, 100% celé.
0: Už během studia,
2: ale jako mě takový věci vůbec jako nezajímají v životě. Nikdy ale. Jako jestli chce někdo přijít a povídat si se mnou o svým, jako třeba sexuálním zážitku. Ježiš, no to jsem jedno ucho.
1: Prosím. My jsme s Reginou řešili úplně jiné věci.
0: Její sexuální zážitky.
1: Ne, já si pamatuju, Regino, jak jsme jednou právě měli jednu z těch našich hereckých hodin, kdy bylo venku hezky a nechtěli jsme tu hodinu trávit na učebně, tak jsme šli na Karlův most.
2: Ano.
1: A takhle jsme se zasněně dívali na tu kampu a já jsem říkal, je, to jsou krásné domky. Já bych jednou takovýhle domek taky chtěl mít. A Regina zachrastila těma náramkama a řekla, a co proto děláte, Pavle? A mě vám to tak nějak tady uvízlo. A tam jsem pochopil, že samozřejmě člověk musí svoji dráhu vést nejenom tou stránkou uměleckou, ale i tou seberealizační, protože víte, jako každý z nás jsme spojený nádoby, jo, několik nádob. A v každé z těch našich nádob, která nás dohromady vytváří, ať už je to naše profese, naše city, naše závazky a tak dál, prostě to všechno musí štimovat. A já tím jenom chci říct, že Regina byla nejenom výborný kantor herectví, ale že mě i tenkrát vlastně vnukla tu myšlenku, že když chci něco dokázat, tak zatím taky musím co? Jít. Tak. Regino, za to ti děkuju.
2: Děkujem, děkujem.
0: Kamarád a kluk od vedle nám teď zaspívá slavnou píseň Asi do věže.

0: slyšel jste ten hlas?
1: Tak, Pavle, je tu noc na Karlštejně.
0: To byl ženský hlas.
2: Ano.
1: Tak hrajete tuhle... dodnes.
2: Ano, to hrajeme, ano. Ale než se k tomu představení dostaneme, tak já jsem tuhle tu píseň a z toho jsem měl obrovskou radost. Dostal tehdy od Karla Svobody, autora hudby, jako dárek. A bylo to takové poděkování za moje účinkování v muzikálu Drákula. A já jsem tehdy jako první český zpěvák vydával muzikálový album. Všichni říkali, proč děláš muzikálový album, teď to chce nějaký hity. No a k tomu vydavatelství udělalo další novinku, kterou do té doby nikdo neměl. Já jsem měl, a na to jsem byl teda tenkrát pyšnej, to si vám musím přiznat, já měl billboardy na domech. A já jsem jel domů a tam na mě koukal velký Pavel Vítek a já jsem si říkal, já jsem si připadal jako no, bylo mi kolik mi bylo, že jo. Připadal jsem si jako taková hvězda. No, to vás samozřejmě neposune nikam, posune vás jedině ten repertoár, ale dodnes jsem rád, že jsem to muzikálový album udělal. Tohle to vlastně, tenhle ten stupínek muzikálového alba, které mimochodem bylo velmi úspěšné, mě vlastně posunulo dál. A možná už tehdy ten osud vycítil, někdo ten můj anděl strážnej, že bych tu písničku mohl jednou zúročit i tím, že když už jsem se tomu herectví věnoval, že ta noc na Karlštejně, že když by se na tom Karlštejně hrála, že já bych tam tuhle píseň mohl zpívat. No.
1: A ten někdo už byl Janis.
2: A to byl Janis, který vymyslel, přiznám se, na jednom flámu s kastelánem. Jsme vymysleli, jsme říkali, proč se na tom Karlštejně nic neděje? Jenom prohlídky. No právě, ale to už bylo, Regino, ale to už bylo asi, já nevím, desítky let, co tam vlastně žádný divadlo nebylo. Tak jsme říkali, pojďme to sem vrátit. A mimochodem, ty jsi byla hned jedna z prvních, která nás napadla. A takže jsme vlastně vytvořili comeback, vlastně, jak se to dneska říká, prostě návrat muzikálu Noc na Karlštejně.
1: Regina vždycky milovala velké jeviště a teď se na velké jeviště vrátila a hraješ tuším ve třech titulech divadla na Vinohradech. Co byla poslední premiéra?
0: Poslední byla premiéra nedávno, to pár dnů vlastně. Jmenuje se to Srpen v zemi Indiánů. A jako dali jsme to, dali.
2: Dali je jste to skvěle. Já jsem na premiéře byl a já se vám něčemu přiznám. Přestože jsem znal ten příběh, to byl tuším film z Meryl Streep, není to žádná veselá záležitost. Tam se skutečně jde na dřeň v těch charakterech. To nechápete, jak se k sobě lidi můžou chovat. Lidi z jedné rodiny. Ale to je tak natvrdo všechno řečený, ale tak skvěle od všech zahraný. Úžasný užití hudby, úžasně nasvícený, hezký kulisy. Je to prostě já jsem měl radost, opravdu jsem měl radost, že po dlouhý době vidím v Praze krásný představení.
0: Já. Dobrý. Dobrý.
1: No a tak jo. Pojďme k tvým šťastným chvílím, které zažíváš v projektu Čtyři tenoři. To už tady byl aplaus, když si to zmínil letmo, tak jak se to zrodilo vůbec? Zase Sidovský?
2: Taky, ale vlastně byla tam, ano, Janis nás obsadil všechny kluky, co jsme v tom seskupení, nás obsadil s Českým národním symfonickým orchestrem, tuším v roce 2017, do jednoho muzikálového gala show. A dirigoval to pan Marcello Rota, což je dvorní dirigent Andrea Bocelliho. A když nás slyšel, a nás to teda nikdy do té doby nenapadlo, dohromady zpívat, řekl, to je zvláštní souzvuk. Ty kluci by měli spolu zpívat. No a Janis, protože má toho producentského ducha, tak zkusil nejdřív jednu nahrávku, pak bylo rovnou album, protože to bylo úspěšný, bylo zlatý, platinový, pak druhý album, taky zlatý, platinový, teď se chystáme do studia se třetím albem a máme za sebou vlastně, teď budeme v létě slavit 250. koncert, kde jinde než na Karlštejně. A musím vám říct, že to, co teda mě teď už trošičku nad ránem budí, taková ta tréma, Regino, ty to znáš určitě před premiérama a tak dál. My jsme dostali úžasnou nabídku do New Yorku, do Carnegie Hall. Oni si nás teda nejdřív, což jsem ani netušil, oni si nás proklepli, proklepli, tam nemůže zpívat každý, to oni si vybírají, musíte zaslat repertoár a tam je nějaká umělecká komise, která rozhodne.
0: Umělecká rada, správně.
2: Ano, a ta rozhodne, jestli můžete v Carnegie Hall koncertovat, anebo ne. Tak zaplať pánbůh, my jsme prošli. A já se tam hrozně těším, opravdu těším, protože zaprvé nebude to jenom pro krajiny, protože už víme ty předprodeje, že si to skutečně kupujou i Američani, ale řeknu vám, je to takovej závazek, že já jsem se začal šprtat anglický texty, jak písní, tak spojováky a vždycky, když teď, jak jsi to řekl, znáš to takovej ten pocit té trémy tady, takže těšíme se tam moc a doufám, že neuřízneme prostě tý naší český hudby o studu, no.
1: Připomeňme našim posluchačům, že poslouchají talk show z divadla Ungelt, rozpravy Milana Hajná, našimi hosty jsou pedagožka Regina Rázlová a její student někdejší Pavel Vítek. No, léto je před námi, tak kromě noci na Karlštejně, vy jste cestovatelé, máte něco v plánu s Janisem?
2: Ne, my jsme teď docestovali. já jsem, přiznám se, si splnil jeden takový ze svých snů. Údajně podle jedné takové vědmy jsem strávil jeden ze svých minulých životů v Patagonii. A já jsem skutečně měsíc v té Patagonii teď taky strávil. A bylo to úžasné. Já jsem v životě neviděl, nedokázal jsem si představit, že pojedu 250 kilometrů, tam nebude žádná vesnice, jenom ryzí příroda. Že uvidím, kam až oko dohledne, uvidím bílé vrcholky hor, že vlastně tam nevládnou zákony lidí, ale zákony té krásné přírody. A lidi před ní mají pokoru, lidi jsou tam skromní, ale šťastní. A musím říct, že to byl pro mě takovej zážitek, že asi na to minulém životě něco bude, protože se tam zase chci vrátit. Přesto všechno, že jsem se tam šplhal po horách, kolikrát jsem si říkal, že už snad jsem to ani neměl, že prostě je to na... Hrábnul jsem si opravdu fyzicky na dno, protože tam vám nikdo nepomůže. Ale bylo to krásný, takže to bylo moje cestování. V létě budeme cestovat se 4 tenory po hradech a zámcích a budu cestovat, ale to možná jenom v Bačkorách, přes kopec na Karlštejn, na hrad Karlštejn, kde budeme hrát noc na Karlštejně a jak už jsem říkal, moc se na to těším a mimochodem víte, že nám zatím, já to třikrát tady zaťukám, nechci to zakřiknout, ale my se vždycky před sezónou jdeme celý soubor do kaple svatého kříže pomodlit, aby nám nepršelo.
0: No někteří tam musí mít za sebe záskok. To je asi 185 schodů. Takže Pavel chodí za mě.
2: Ano, já vždycky poprosím i za Reginu, ale musím vám říct, že za těch 9 sezon nám skutečně pršelo jenom jednou a to chvilku. Tak.
1: Tak držíme palce.
0: Ano, ano.
1: Reginka asi na konec světa nepojede za dobrodružstvím.
0: Ne, můj konec světa se jmenuje Jánské lázně.
1: Ano.
0: A tam se všemi svými končetinami radostně skončím, protože jestli to někde uměj a jestli někde dělají poctivě rehabilitaci a jestli se postarají, tak ještě jako, promiňte, postaru, tak je to v Jánských lázních. Nazdar, těším se.
1: Tak si to užij.
0: Ano.
1: Takže dospěli jsme k závěru. Já moc děkuji, že mezi nás přišli a pobyli s námi Regina Rázlová a Pavel Vítek.
2: Děkuji za pozvání a nashledanou.
1: A loučím se s vámi i já, principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hajn. Takže naviděnou a naslyšenou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, přátelé, je pondělí večer a tedy čas na stanici Českého rozhlasu České Budějovice, vyhrazený vlídným tónům neboli hudbě beze slov. Ve včerejších písničkových světlech Ramp jsme připomněli skladatelské schopnosti Lesa Reeda, autora plejády velkých hitů, z nich některé se dočkaly i úspěšných českých verzí. Rád bych však zdůraznil, že tento britský gentleman, který zemřel 15. dubna ve věku 83 let na počátku svatého týdne, nepochybně obohatil i žánr, který v tomto pořadu exkluzivně a dlouhodobě sledujeme, tedy takzvanou easy listening, čili hudbu k příjemnému poslechu. A bylo tomu již od konce 50. let, kdy byl rodák z Wokingu Leslie Reed, co by výborný pianista, jednou z ozdob kapely, v jejímž čele stál nadaný trumpetista, občasný zpěvák a posléze především věhlasný komponista v oblasti filmové hudby John Barry, jehož proslavila zejména série filmů s Jamesem Bondem. Formace, která měla svůj původ v Yorku, se sformovala v roce 1957 a protože její složení bylo sedmičlenné, měla sedmičku v názvu vedle jména svého kapelníka John Barry Seven. Působení pianisty Lesa Reeda, který předtím hrál jazz v londýnských klubech, v souboru bylo zhruba tříleté, ovšem pokrylo časy největších hitprádových úspěchů kapely John Barry Seven. Z nich vám některé zahrajeme v první polovině vlídných tónů. V tomto mezidobí však Les Reed stačil doprovodit spolu s dalšími kolegy z kapely jako druhý pianista populárního britského pianistu Russe Conwaye při jeho instrumentálním hitu z roku 1961 s názvem Pepe. I tento snímek na konci prvního bloku vlídných tónů uslyšíte. Jiří Kasal vám přeje klidný a nikým nerušený poslech.

Velmi příjemná i docela úspěšná nahrávka dvou pianistů, Russe Conway a Lesse Reeda, doprovázených skupinou John Barry Seven, zarámovala první polovinu dnešních vlídných tónů, které jsme dnes věnovali odkazu autora, aranžéra, kapelníka a také výborného pianisty v oblasti instrumentálek. Les měl za sebou spoustu hudby pro televizi, ale také pro několik zajímavých a ve své době příznivě přijatých filmů. Mám teď na mysli půlhodinový film s francouzsko-anglickým názvem Le Bicyclette de Belle Size. V něm mladík na kole, na skládačce, projíždí Londýnem k Belleside Parku. Má však malou nehodu s dívenkou na tříkolce, ale nic se nestalo. To hlavního teprve čeká, když prolétne billboardem s krásnou dívkou, ale ta oživne a láska je na světě. Tento kouzelný snímek zaujme

nejenom ústředními představiteli Anthony Mayem a Judy Huxtable, ale zejména hudbou Lesa Reeda. Titulní melodie pak posloužila k velkému hitu zpěváka Engelberta Humperdinga, ale nyní si můžete poslechnout v instrumentální verzi tak, jak zazněla v 51 let starém magickém snímku se zamilovaným cyklistou v hlavní roli.

Jako skvělý pianista se předvedl Les Reed v nahrávce High Society, tedy smetánka pro značku Piccadilly, kde byl po jistou dobu zaměstnán jako aranžér. Ještě předtím jste poslouchali v instrumentální podobě jeden z největších autorských šlágrů Leslieho Reeda, který po světě proslavil Tom Jones a v Čechách je spojen samozřejmě s Karlem Gottem. Ve finále nezapomeneme na nejslavnější instrumentálku Lesa Reeda v roli autora a také šéfa orchestru, jako v předchozím případě. Jde o skladbu Man of Action, tedy muž činu, která se stala znělkou legendární pirátské stanice Radio North Sea, která v roce 1970 začala vysílat v holandských pobřežních vodách. A tím skončí i ryze instrumentální vzpomínka na Lesa Reeda, jenž zemřel před 2 týdny. Jiříka se vám, přátelé, děkuje za zájem a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a radosti.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Dennis.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Vy jste na nás tak hodný, že nás chápete a píšete a nevyžadujete od nás odpovědi, ale vaše dopisy pečlivě schraňujeme, přichází jich stále víc a my si uvědomujeme, že díky třeba internetu, že nás poslouchají. Vím, že klidně nás poslouchají třeba Anne Baruch v Chicagu. Hello Annie, jak se máš? How are you? Nebo Petr s Evou na Kanárských ostrovech na Tenerife, který tam odjeli a říkali, musíme vydlabat si do jedné skály, kterou tam máme vedle té naší chaloupky, jeskyňku, protože to jsou skály sopečného původu, do kterých jde dlabat bez velkých problémů.

Takže to jsou ty vymoženosti globalizace, internet. To už asi bez toho umřu, že nebudu mít internet. To už pro nás není, to nám už vlak ujel. My radši místo surfování na internetu surfujeme naší pamětí vzpomínkama, že jo? Kde jsme minule to naše vyprávění ukončili? Na Žižkově, u paní oficiálové Cibulkové, u který jsme bydleli. A procházeli jsme do jejího bytu v prvním patře, hospodou, skrz hospodu. Někdy, když jsme šli pěšky, tak jsme museli jít kolem Masarykova nádraží. To už nebylo Masarykovo nádraží, to bylo nádraží Praha Střed. A tam jsme chodili. Část toho Žižkova, která byla blízko toho Masarykova nádraží, nádraží Praha Střed, byla ovanutá. Žando, přestaň blbnout. Byla ovanutá ne perutí imbecility, jak by řekl spisovatel básník Bohumil Hrabal, ale byla ponořená do takového vonavého závoje, který byl je typický pro nádraží. Tam byly výtopny lokomotiv. Lokomotiva zajela na takovou točnu. Točna se s tou lokomotivou otočila a tu lokomotivu nasměrovala do určitých vrat, které se otevřely, a tam před vjetím lokomotivy na trať tu lokomotivu roztopili, aby měla dost páry. A když ji přetopili, tak pojistný ventily se otevřely a to byl takovej randál. Krátkej intenzivní zvuk, jako takový sičící hromobití, jako když se strhne zemětřesení. To udělalo vždycky prrrr. Takhle to bylo. Teďko se Žanda zlekla. A ta pára unikla. Ta lokomotiva už mohla vyjet, byla vytopená, zase vyjela na tu otočnou plošinu a ta ji nasměrovala, ta otočná plošina se s tou lokomotivou otočila a nasměrovala ji na určitý koleje. A my tenkrát, když nám bylo 20, jsme vlastně byli taky taková přetopená lokomotiva a čekali jsme jenom, kam nás ten osud, na jaký koleje nás ten osud zavede a kudy nás vyšle na tu cestu, který se říká život.

Jo, takže ty roztápěný lokomotivy, to jsme byli vlastně my. Nás taky rozpalovali ty získávané vědomosti. Když jsme byli takhle přetopený, tak jsme si čas od času taky museli zařvat, zakřičet, zaječet, dát tomu šedýmu, tiše a tísnivě plynoucímu světu kolem nás, tomu zastavenému času 50. let, dát najevo, že jsme tu taky teď 20-letý, kterým se sice říká štrávkové, páskové potápky, který, jak se jim denodenně zdůrazňuje, študujou za peníze dělnický třídy. Když jsme se trošku zachtěli zasmát a pobavit, hned na nás prej esembáky pošleme. Na vás vy. To je dneska mládež. Neváží si blahobytu. No jo, to jsme byli mládež rozpolcená. Ve škole jsme se učili a říkali úplně něco jiného, než jsme si říkali mezi sebou. A už od mládí jsme žili v přetvářce. A velký lidi taky, to jsme viděli. Doma poslouchali Hlas Ameriky a v zaměstnání zdravili, čest práci. A přitom se každý den těšili, že to příští jaro praskne. No a my jsme byli pořád jakoby na takovým zvláštním útěku, ta naše generace. A před čím jsme utíkali? Před čím? Co nás tenkrát znepokojovalo? Bo nic jsme se nemuseli starat. Měli jsme byt i stravu, i školy zadarmo. No jo, ale ono to nebylo přirozený. Všude jsme četli hesla. Buduj vlast, posílíš mír, nebo ty fousatý tváře, který se na nás všude tak koukali. Vzpomínáte si na Marxe, Engelse, Lenina, Stalina. A když jsem si představil tyhle ty fousatý dětky, co by asi říkali tomu jazzu, který my jsme tenkrát tak milovali, jak jsme ho lovili na rozhlasových stanicích. Říkali by, že to je úpadková hudba imperialismu, zahnívajícího kapitalismu. A tím to tyhle ty fousatý tváře u nás na dobro prohráli, protože při představě, že nemají rádi jazz, tak určitě taky nemůžou mít rádi nás, jsme si říkali.

Jsme si říkali, že určitě paní Cibulková, my za váma budeme chodit. To bych byla hoši ráda, říkala. Mládenci, všechno má svůj konec a nikdy se nezavírají jedny dveře, aby se druhé neotevřely. A tak hodně štěstí vám přeju, ať máte život šťastnější, než byl ten můj, ačkoliv víte, ani ten můj není špatný. Když to teď vidíme, co se děje, oni mizí lidi. Tady ten zlatník, pan Schmelhaus, ten zmizel, oni mu ukradli všecko zlato a ještě ho zavřeli. A jeho paní taky. Ještě o něm píšou v novinách, že to je šmelinář. To jsou zlý časy, hoši. No, tak. Víte co, já vám ještě vyložím karty, než se rozloučíme. Tak, pan Rudánek, zamícháme, sejměte. Uděláme hromádku a vytáhněte si tři. A jednu po druhý paní Cibulková obracela a četla štěstí, cesta, svatba. Ještě ruku. Na ruku se taky podívám. No, rýha života, jako koleje vlaku, říkala paní Cibulková. Vy budete dlouho živ, pane Rudolfe. A Jeníček. Zase nejdřív karty zamíchala, Honza je sejmul, tři karty leží na stole. Paní Cibulková je obrací. Děti, naděje, touha. Ještě ruku, všechno dobře dopadne, říkala paní Cibulková Honzovi. Nemusíte se vůbec ničeho bát. No a teď vy, ukázala na mě. Tak zase se míchají karty a já mám strach. Láska, cesta, dům. Leží moje tři karty na stole. A ještě ruku, no počkejte. Už jsem viděla hodně rukou, ale takovou linii a ty kříže. Až mě běhá mráz po zádech. Ale je to dobrý, je to moc dobrý, ale já si to poznamenám. Takovouhle kresbu na rukou jsem ještě neviděla. A až přijde má známá, Leontýna, zeptám se, co to je. Ta kresba od prostředníčku a prsteníčku k těm hlubokým rýhám srdce a života. Až za mnou přijdete, a vy přijdete, tak vám to povím. No a obě ruce jsou stejný, to taky nebejvá. Zvlášť ta pravá má výraznou kresbu, ta ruka živitelka, říkala paní Cibulková, pořád kroutila hlavou. Co tam v těch rýhách na těch mých rukách vyčetla tenkrát paní Cibulková? Nedozvěděl jsem se to nikdy už, protože život pádil tak rychle, že jsme za paní Cibulkovou už nepřišli. I to se stává. Hřeben v kapse jsme nosili, s tím jsme si česali ty naše kudrdliny. Ty velký frájové nosívávali hřebeny dámský s velkou rukovětí. A když jsme šli kolem vodovodního kohoutku, tak jsme si ten hřeben namočili, aby ty vlny byly ještě větší. To jsme měli starosti tenkrát, co?

My jsme zase balili, do kufru jsme dali tu svoji garderobu, ty psí dečky. V kotcích jsme kupovali zbytky, třeba barety tam byly. Barety, to byly, a ty z nás dělali umělce, to byly nějaký barety jistě anglický armády. Tam se často vyprodávaly vojenské věci v kotcích. To jsme měli v kufru, tu garderobu. Kecky a roury kalhoty a košile s americkýma límečkama. V tašce jsme měli svoje propriety. Knihy o umění, skicáky, barvy.

knížky, pastelky, pravítka. No a jeli jsme dlouhou cestou městem ze Žižkova směr Nusle. Ale Rudla s náma nejel, kam ten kluk z těch Budějovic jel tenkrát. Vidíte, otazník, nevím, to už je dávno. To se psal rok 1954. Když jsme jeli kolem té výtopny na Masarykově nádraží, zase tam vytápěly lokomotivy, zase ty lokomotivy vypouštěly přebytečnou páru, zase byly přetopený, ty kotle měly přetopený, jako my jsme byli přetopený tím mládím. No a tam jsme přesedli u Masarykova nádraží na elektriku číslo 13. Ale to už dávno nebylo Masarykovo nádraží. 13 jela až daleko na Kačerov. Ale my jsme museli vystoupit na stanici na Paloučku. Tam jsme to znali. Nejdřív ale jsme míjeli všechny ty významné čtvrtě, jako Vinohrady, a přes Václavák jsme krátce jeli. Potom ta tramvaj sjela dolů do Nuselského údolí k Botiči a míjeli jsme po pravý straně na takovým pahorku. Byl strakatě natřený vojensky maskovaný bunkr. Potom jsme věděli, protože to byla naše trasa, protože tam jsme začali svoji pouť, tam jsme začali bydlet v roce 1951 v internátě u sovětské školy. Tu trať jsme znali úplně přesně. Věděli jsme, že dojedeme dolů, že až když podjedeme trať, takže budou po levé straně uhelný sklady. Tam jsme chodívávali kreslit. Už jako studenti v prvního ročníku jsme tam kreslili ty kobyly, ty valachy, který tahali těžký korby naložený uhlím. Věděli jsme, že tam jsou ohrady, že to uhlí je rozdělený přesně podle třídy, podle druhu, že tam je ořech, že tam je antracitový černý uhlí, že tam je hnědý uhlí povrchový. Věděli jsme, znali jsme ty uhlíře, ty měli takový začernalý tváře. To jsme všecko kreslili, to jsme měli skicáky plný uhlířů, jak dobře se nám kreslili ty jejich přasky, těch všelijakých mundůrů, ty jejich kožený zástěry, ty zvalchovaný putny, který tak sváně sešlapávali, aby se do nich vešlo, aby mohli co nejlíp šidit zákazníky. Uhlobaroni jim říkali, ty, který od nich odebírali to uhlí. A my jsme tak rádi kreslili ty jejich odřený, omlácený, začernalý, těžký kovaný vozy, do kterých nakládali to uhlí.

No jo, ale už tramvaj minula i uhelný sklady a najednou přijela na náměstí Bratří Synků, kde byla modistka Oulíková, ta už ale se tak nemenovala. Bylo tam jenom kloboučnictví a Chemodroga. Všecky ty staré firmy postupně mizely a jedeme do kopce kolem Nuselské radnice. A celý Nusle, to byla proti Žižkovu taková stichlá čtvrť. Možná, že to bylo daný tím, že tam byla ta pankrácká věznice. Věznice na Pankráci. O tý jsme jenom slyšeli, tý jsme se dostávali málo kdy, protože my jsme vystupovali stanici předtím. Tam byla hospoda na Paloučku a šli jsme do ulice pod kostel svatýho Pankráce, do ulice Krušinový, kolem internátu, kde jsme dřív bydleli a který jsme tak rádi opouštěli, protože to bylo jako na vojně. V tom intru ráno se tam stávalo. Za zvuku budovatelských písní jsme stlali kavalce. Vychovatelé a vychovatelky na nás dohlíželi a známkovali nás, jak se chováme, jak steleme, jak ustýláme postele, jaký máme pořádek ve skříňkách, na chodbách, kde máme svoje věci. A do toho, když hrála písnička, jak to bylo? Práce není otročina, která spadla na tebe. Dnes, soudruzi, je věc jiná. Dnes děláme pro sebe. Vyhrňme si rukávy. Když se kola zastaví, hej rup, hola hej, do práce se dej.

Tak jsme s Honzou si říkali o tom, jak je to zvláštní, že jsme tady začínali před 4 roky bydlet v tom intru. A zdá se nám to, jako kdyby to byl celý věk. Přitom to byly jenom 4 roky. Co je to dnes, když je nám 65, co jsou to 4 roky? Nic. Ale tenkrát, když nám šlo na 20. rok, tak 4 roky byla pětina prožitýho života. A teď z pohledu toho prožitýho našeho života, z pohledu těch 65 let, jsou 4 roky malinká 16. života. 16. proti pětině, to je velký rozdíl. Taky ten rozdíl, jak to bylo té domácnosti paní oficiálové Cibulkové, kde bylo tolik pletených deček, tolik obrázků, rámečků vyřezávaných do překližky. Vonělo to tam sladkým naftalínem. Tady u paní Novákové to vonělo mejdlem a takovou vůní, která je tak ojedinělá, kterou vydává právě žehlený, čistě vypraný prádlo. Protože paní Nováková pořád buď něco prala, nebo něco žehlila, nebo něco spravovala. Necky měla v kuchyňce, valchu tam měla, na velikém stole žehlicí prkno, žehličky, ohřejvala na rozpálených, roztopených kamnech. To byl byt k severu, takže tam se muselo topit kolikrát i když bylo venku teplo, protože tam se nedostal sluneční paprsek do toho bytu.

byl rozdíl mezi Žižkovem a Nuslema. Tý části Nuslí pod pankráckým kostelíčkem mezi tou ukřičenou čtvrtí Žižkovem, kde na každém rohu byla hospoda, kde řvali opilci. Tady ne. Tady pochodovali pionýři a zpívali. Pionýři, pionýři, malované děti. Nasedají do lodiček, jako šipky letí, letí až doletí. To tam pochodovali pionýři pod našema oknama pořád. Protože tam byla veliká škola, dole na hlavní ulici, kde jezdil trolejbus číslo 52. My jsme mohli jezdit dvěma cestama. Když jsme jeli do hlavní školy, která měla sídlo nahoře na Vinohradech, tak jsme chodili na elektriku, na Soudný náměstí, nahoru a jeli jsme horem přes Vinohrady. Když jsme jeli do speciálních ateliérů, kde jsme se vyučovali grafiku, který sídlili dole na Smíchově, tak jsme přicházeli do ulice, kde jezdil trolejbus a tím trolejbusem jsme projeli Podolím, tam jsme dole přestupovali na 17. tramvaj a jeli jsme na Jiráskovo náměstí a přes Jiráskův most jsme přeběhli pěšky na Smíchov, kde až nahoře v podkroví jsme se vyučovali grafice. Pan profesor Vodrážka nás učil. Takže my jsme v době studií křižovali Prahu křížem krážem, buď na druhý konec až na východní konec, až na Vinohrady, anebo zase kousek vedle Vltavy na západní konec na Smíchov. No a cestou kolem Vltavy, když jsme jezdívali, tak jsme se tak rádi koukávali na zamrzlou Vltavu. To když tenkrát byly ještě tuhý zimy, tak se dalo bruslit z Bráníka až ke Karlovýmu mostu, nebo k Jiráskovýmu mostu, protože tam potom byl jez. To bylo kolikrát bruslařů na Vltavě. To byly takový idyly. Parníky kotvily v přístavištích. Parníky Hradčany nebo Maxim Gorký s těma kolesama po stranách. To byl malebný svět. To byly ty pozůstatky ještě. To byly vzpomínky na svět, jak vypadal mezi dvěma válkami.

Jak popsat paní Novákovou Marii? Nechodila v sametových šatech jako paní oficiálová Cibulková, která si tak ráda vykládala karty. Ani nechovala. Na klíně kocoura, který tak vrněl. Ani neměla klec s kanárkem jako paní oficiálová, protože paní Nováková byl typ duše ustarané, udřené. Byl to ten typ člověka, kterému není dopřáno prožívat radost. I když by se mohla smát, tak se nesměje, ale vzdychá a skoro vůbec nemluví. Nezakřičí si jako moje babička, když třeba moje babička, když šla kolem chlívka, ve kterým byl beran, a beran řekl mé, mé, mé, tak babička řekla mé, mé, hovno je tvé, mé je to. A začala se tak smát, jak je vtipná. To paní Nováková ne. Ta, i když se mohla smát, tak jenom vzdychala, ale podobně jako moje babička, pila na žaludek žermethé. Žermethé, vzpomínáte si na žermethé? To pořád se mluvilo o žermethé u nás.

Paní Nováková, ty její průhledné ruce, skoro průsvitný, vybělený, protože pořád něco prala, pořád něco žehlila, pořád byla schrbená u necek, tam byla kamenná valcha, někdy taky mosazná valcha. Vonělo tam mejdlo, prala snad prádlo pro nějakou restauraci nebo hotel a košíky těžkýho ložního prádla jí nosili na mandl, něco taky žehlila sama, malý ubrousky na stůl, na prostírání, asi prala pro hotel, ale ono s paní Novákovou se nedalo mluvit, aby jsme si sedli třeba a povídali jsme si jako s paní Cibulkovou o všem možným. A paní Cibulková se nám svěřovala, to paní Nováková nebyla uzavřená. A ty těžký košíky toho prádla na mandl jí vždycky nosili děti. To jsme si mysleli, ale vůbec se nehodilo říkat děti dětem paní Novákový, protože ten pán, tomu bylo už asi 50, typ takovýho posmutnělýho, solidního úředníka vždycky chodil v tmavém svrchníku a v tmavém klobouku. A dcera, ta byla mladší podoba svý maminky, protože dcera měla taky vysedlý lícní kosti, i bradu, i posmutnělý oči, jako měla její matka. Dcera měla vlasy rozpuštěný, rovný. Matka měla vlasy bílý, tedy paní Nováková, naše bytná, měla vlasy bílý a vzadu byly spletený do malýho drdolku ve tvaru žemle, ale upečený už dávno. Rty se jí pořád zachvívaly, i když nic nevyslovovaly a její oči se nekoukaly zvědavě do karet jako oči paní oficiálové Cibulkové a nesnažili se číst z nich. Ale oči paní Novákové byly pořád smutné, jako by pořád ještě truchlili po muži, po manželovi, který tady nechal, padnul v první světové válce, jako tenkrát, tak. Ta první světová válka zanechala tolik vdov v našich zemích a sirotků.

Nikdy si paní Nováková nezaspívala v její kuchyňce, ve které spala, protože v jejím pokoji jsme spali my. Ten vytápěla tím, že vždycky rozfajrovala kamna, na kterých vařila, a otevřela dveře a přes chodbu nám vyhřejvala ten náš, tu naší ložnici na severu. Na sever měla okna, tam byla někdy velká zima. Tiše tam hrál rozhlas po drátě. Taková ta solidně udělaná krabička ze dřeva s brokátem, který, když se to rádio jedním knoflíkem zesílilo, tak se ten brokát tak tetelil. A tenkrát se hrály jenom budovatelské písničky a nedalo se tam nic jiného chytit než jedna jediná stanice, která čile a vydatně posluhovala tehdejší době, tehdejší politické linii. My jsme se pořád s Honzou Matějákem nemohli zbavit pocitu jakýchsi vetřelců, že jsme paní Novákový na obtíž, že paní Novákovou trápíme už tím, že jsme, že se jí pleteme v předsíni, když se tam potkáváme, na záchůdku malým, že se jí pleteme, na věšáku visí naše kabáty a pod věšákem a vzlášť vojenský mundury tam visely se sumkama, s opaskem a s čepicí vojenskou a pod věšákem vojenský vokovaný bagančata, protože my jsme tenkrát začali chodit v rámci vojenské přípravy všech vysokoškoláků na každou sobotu v 6 hodin ráno jsme museli, to bylo, to jsme v 5 hodin stávali a v 6 hodin už jsme utíkali na trolejbus a ty vokované boty do toho stichlého nuselského předměstí, to byl takovej, ty vokované bagančata, to byl takovej třeskot o tu dlažbu, ty stichlý čtvrti.

Ale paní Nováková, vy vždycky měla pro nás to kafe uvařený. Vždycky tam byly připravený housky a rohlíky, máslo a marmeláda. A vždycky jsme seděli tiše. A paní Nováková nic neříkala, jenom v koutku buď něco zašívala, nebo přebírala prádlo, nebo něco žehlila. A čekala, až my buď odejdeme do školy, nebo tu sobotu, až se vytratíme v těch vojenských mundůrech z toho bytu, aby zase zašla, jak to dělala pokaždý, když jsme opustili ten pokojíček, ve kterým jsme bydleli, a ona ustlala naše postele a srovnala nám prádlo a šaty ve skříni. Jednou, když se rozpovídala, tak akorát řekla, že poučení ze života plyne, že nic není zadarmo, že bez práce nejsou koláče. A když je to člověku souzený, tak musí pracovat, dokud nepadne. A co tyhle ruce už všecko vyprali, vyžehlili, zašili, ale vy se učte poctivě. Ať se máte líp, než jsme se měli my a než se mají ty mý děti, ačkoliv já jsem klukovi dala taky řemeslo. Řemeslo má zlatý dno, ale on ho nedělá, protože on se vyučil rytcem do kovu a do prstýnků umí vyrejvat tak krásný monogramy. Ale kdo by si dal dneska do prstýnku vyrejt monogram, když už se to nenosí?

Jo, já mám dobrý studenti. Takhle se to v Praze říkalo. Ne studenty, ale já mám dobrý studenti. Chlubila se už s námi, sousedkám, paní Nováková. Byla na nás hrdá, zvlášť potom, co jsme jí jednou nenechali, aby jí uhlíří vošidili. Protože my jsme dobře věděli, protože jsme do uhelných skladů, který byli dole pod nuslema, chodili kreslit a věděli jsme, jak ty šizuňkové, ty uhlobaroni, ty uhlíři, jak šidí lidi, jak si sešlapávají putny na uhlí, aby se tam do té putny vešlo uhlí, aby se ty veliký kusy uhlí zašprajcovaly a velké části putny zůstaly nezaplněný. Takže v té zúžené části to udělalo takovou jako ucpávku a dole vůbec se to uhlí nedostalo, ta putna se naplnila jenom nahoru, od třeba od čtvrtiny. A s briketama to šlo zvlášť hezky, že se to, ty brikety tam tak, když je někdo nakládal lopatou, tak je dovedl tak šikovně naložit, aby se ty brikety tak zašprajcovaly, že vůbec to nebylo 50 předepsaných kilogramů. Paní Nováková hlídala, jaký ty putny plní. A oni to měli zařízený tak, že jeden byl sudej, dva nosili. Když se nosilo do sklepa 10 metráků uhlí, tak to bylo 20 puten. A jeden hlásil vždycky. Třetí. Čtvrtá, ten, co byl sudej. Pátá, ten, co byl sudej, řekl šestá. A když chtěli ošidit, tak jeden vynechal a dělal třeba ve sklepě, že si zavazuje rozvázanou tkaničku od bod, nebo si upravuje kšíry na tom postroji. To byla těžká práce, nosit uhlí v putnách. Takže třeba, když byl desátý v řadě, tak tam zůstal ve sklepě a vůbec to svý kolo neudělal další a hned ta další putna byl už ten sudej. Takže ten třeba řekl 12 a přitom se putna číslo 11 vůbec nekonala. Jenomže my jsme s Honzou si říkali, tak to ne, to nám paní Novákovou nikdo šidit nebude. Ty stůj tady nahoře a dělej si čárky a já budu dělat jako, že si něco dělám ve sklepě a budu si dělat čárky dole. Potom jsme řekli, helejte, vy jste dali těch putnen jenom 19 a jestli tý paní Novákový nedáte tu 20. putnu, aby měla opravdu těch 10 metráků, tak my si budeme stěžovat za vaším vedoucím, který ho tak jako tak známe, protože tam chodíme do těch uhelných skladů kreslit. A víte, že se zalekli a tý paní Novákový tu správnou 20. putnu dali. A ještě jí přidali jednu navíc. No a to paní Nováková potom se s tím chlubila, každý mu to říkala. Já mám hodný studenti, poctivý.

Minule jste slyšeli část básně Františka Halase Staré ženy, část o očích starých žen. A protože naše paní Nováková v Nuslích, u kterých jsme bydleli, měla krásné ruce, tak v této básni Františka Halase uzavírá taková tragická litaničnost. V této básni Staré ženy je pasáž o rukou, ruce starých žen. Ruce starých žen, žlutší jílu pod rakví, otevřené a prázdné. Ty ruce sedřené a spotřebované, plachetky styxu, blíženci modlitby, žezla porouchaná, hnízda křečí, přeslice opuštěnosti, záhonky žil, orodovnice oněmnělé, praporky splihlé, pobočníci propuštění, marnotratnice schudlé, těžítka bezesnosti. Vy ruce starých žen šustící listy obracené nedočkavostí svítání, obracené utrpením, obracené modlitbou. Vy ruce starých žen tak zapomínající na šíje mužů, na vlasy dětí, vy ruce starých žen silné jen tak, aby udrželi kapesník k setření slzy, aby udrželi obrázek ve rakvi, aby udrželi kříž, až zatlačeny budou oči. Vy ruce starých žen.

No a my s Honzou jsme se ocitli v tom zlomovém období, kdy končí to bezstarostný mládí. A takže jestliže si paní Nováková v obavách myslela, co to dostane za divoký studenty, který budou neskrotný, budou se opíjet, budou si vodit slečny do bytu, budou kouřit, budou dokonce si nosit láhve vína do jejího bytu, nebo dokonce i kořalky, tak to se spletla. My s Honzou, když jsme přišli ze školy, tak jsme se museli učit o Mařákovi, o Josefu Mánesovi, o architektech, o Santýnim, o Dietzenhoferovi, o Rembrandtovi, protože když pan profesor Vágé nám přednášel Rembrandta ve škole, to byl takovej svátek, to nikdo ani nedutal, protože ten tragický osud tohoto geniálního holandského malíře, Rembrandta van Rijn, ten musel být přednesen panem profesorem Vágem nezapomenutelně. Takže pan profesor Vágé zásadně na ty nejkrásnější, nejdůležitější přednášky přicházel oděn v černém. Dokonce měl i černou kravatu, černou vestu. A tragickým hlasem vykládal o tom, jak Rembrandtovi zemřela první žena Saskie. Potom, jak maloval noční hlídku. A to jsme se ocitávali stejně tak, jako pan profesor Vágé v takovým tranzu. My jsme se učili rusky tak. Tenkrát se žádný jiný cizí jazyk neučil než ruština. Že pan profesor Cimbrila, tak se jmenoval, nás naučil ruštinu tak, že jsme klidně mohli psát diktáty.

No a náš život obohacoval i poslech hudby, protože už jsme navštěvovali koncerty v Rudolfínu, koncerty České filharmonie, které byly tenkrát pro studenty pořádány, dirigoval Karel Šejna, například Smetanův cyklus Má vlast, nebo Čajkovského Všecky symfonie a symfonie Patetická. Ta nás tenkrát velmi dojímala. A každý čtvrtek jsme do Mánesa chodili poslouchat jazz. Dixieland. Doktor Emanuel Uže vykládal o Afre a o afroamerickém černošském jazzu, o Bunk Johnsonovi, King Oliverovi, Louis Armstrongovi. No. A do toho jsme četli Nezvalova Edisona nebo Baudelaireovi Květy zla. A ani nám nevadilo, že z rádia zní ty písničky Vyhrňme si rukávy, když se kola zastaví, Hej rub hola hej. Protože my už jsme měli svůj svět úplně jinej.

to byl svět, který byl přeplněný těmi nejnádhernějšími důkazy o velikosti lidského ducha. Michelangelo, Leonardo, Franz Hals, Rubens, Vermeer van Delft a Zola, Victor Hugo, Flaubert, Dostojevský.

otevřenými dveřmi vzpomínek jsme nakoukli do světa a do života, který plynul tak, no, už to bude brzo 50 let, kdy jsme procházeli tou cestou od mládí k dospělosti. No a tu cestu nám zkrášlovaly ty průsvitné ruce paní Novákové.

záclona. Za oknem v Krušinově ulici číslo 44 a za tou záclonou tak bázlivě vyhlížela tvář s vystouplou bradou a zapadlýma očima, se šedivejma vlasama. Tvář naší bytné paní Novákové.

A i kdybych prosil, nevím jak, tak ta tvář už se tam dnes neobjeví. Tak jde život. Staří odcházejí, mladí přicházejí, nikdo tady nebude věčně, jak říkala babička.

Žanda je zticha. Už jde na ní spaní. Takže půjdeme do Hajan. To se taky říkalo, když jsme byli děti.

bude mi doajat. Jako to, tento té, žerme té, žerme té. Kde je tomu konec? Žaludeční té, žerme té. Jak pořád babička pila a paní Nováková taky. Tam to taky tak vonělo bylinama. Vedle toho mejdla tam byly cítit pořád byliny. To si paní Nováková vařila. Tak. Pro dnešek se s váma loučíme. Děkujeme za přízeň, za trpělivost, za dopisy, za dárky. Opatrujte se, abychom se setkali u naší relace příště a dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: 21. červen a na Pohodě nám znělka dala jasně najevo, co začíná zlatá 60. hodinka té krásné hudby této dekády, na kterou se dodnes vzpomíná, myslím, tak nějak na celém světě, nebo alespoň v té části, která žije stejnou kulturou jako my. Hudební kulturu pochopitelně nevýjímaje, jak jinak naopak, ta patřila k těm nejvíc dominantním v 60. letech. Začneme dnes třeba jedním z rock'n'rollových králů, s Fatsem Dominem a jeho hitem Lazy Lady z roku 1964.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Posloucháte Zlatá 60. a jako tradičně i dnes nahlédneme do kalendária na hudební události spojené s dnešním dnem. Tak u příkladu roku 1948 vydavatelství Columbia oznámila svůj nový technologický průlom, vinylovou gramofonovou desku s dlouhou přehrávací dobou, na kterou se tady na jednu stranu vešlo přes 20 minut hudby. Takzvaná LPčka se zrodila. A na rozdíl od svých rodičů šelaků dodnes vlastně nezmizela. V roce 1944 se tohoto dne pro změnu narodil také hudebník z masa a kostí Ray Davies, hlavní osobnost skupiny The Kinks. No a rok 1970 Argard Funkel si ve filmu Hlava 22 odbyl svůj herecký debut. On měl i jeho kolega Paul Simon původně v tom filmu hrát, ale nakonec z toho projektu nějak vypadl a říká se, že to dost přispělo k rozpadu dvojice Simon and Garfunkel. Ten film je skvělý, ale jestli to stálo za to, to nevím. Tady jsou každopádně Paul Simon, Art Garfunkel a jejich America.

Stop in the Name of Love, Supremes. Not That You're No Good, Swinging Blue Jeans. Tahle ta skupina bezprostředně po úspěchu svého nejslavnějšího hitu Hippy Hippy Shake chtěla natočit právě tuhletu píseň. Předělávku pomalejší skladby You're No Good. Ale jejich producent Wally Ridley na ně tehdy tlačil, že musí navázat něčím v podobném duchu, jako byla Hippy Hippy Shake. Zkrátka rychlý rock'n'roll, tak udělali Good Golly Miss Molly od Little Richarda. Byl z toho hit, ale zas ne takový. A tak si na ten další singl už kapela prosadila svůj nápad, tedy předělávku písně You're No Good. Ona to do té doby byla spíš ženská záležitost. Nejprve ji naspívala Dee Dee Warwick a skutečný hit s ní v roce 63. udělala Betty Everett. No ale Swinging Blue Jeans v zápětí potvrdili, že je to hitovka i v mužském podání.

Go where you wanna go, skopené Mamas and Papas. No a my za chvíli otevřeme příběhy písniček. Dnes si připomeneme jeden z nejslavnějších hitů Boba Dylana. I když leckoho v první chvíli, myslím, zarazilo, jestli vůbec ten hlas patří Bobu Dylanovi. No, bude nás zajímat Lay Lady Lay. Ale nejprve se zastaví Wayne Fontana and Mike Penders, anebo skupina Monkees.

0: Dáta na pohode.
1: Příběhy písniček.
2: Co mají společného Cher, Barrett, Benny King, Isley Brothers, Neil Diamond, Everly Brothers, Buddy Guy nebo třeba Duran Duran? No minimálně jednu věc. Všichni přespívali písničku Boba Dylana Lay, Lady Lay. Bob Dylan napsal tuhle píseň na objednávku pro film Půlnoční kovboj. Jenomže tehdy prý prošvihl termín a tak nakonec dostala přednost Everybody's Talking od Harryho Nilsona. Bob Dylan ji po jednom společném koncertě nabídl dvojici Everly Brothers, nicméně jak vzpomínal Don Everly, když jim to přehrával, tak oni špatně rozuměli slovům a měli dojem, že jde o písničku o lesbické lásce. A tehdy přece jenom byla Amerika hodně konzervativní, no tak ji raději odmítli, i když později ji potom nahráli na své LPčko Everly Brothers 84. Dylan tedy písničku natočil sám na album Nashville Skyline a to v pro něj docela nezvykle nízké hlasové poloze s takovým medovým hlasem, by se skoro chtělo říct. Rozhodně to byl úplně jiný Bob Dylan, než jak ho do té doby posluchači znali. Nicméně to podezření na ty skryté sexuální narážky stejně přetrvávalo a to zkrátka tehdy konzervativní Amerika úplně neskousla a řada rádií tu písničku odmítla hrát. Až tak vážně to brali. Jenomže to nakonec zase tak moc nevadilo, ten single stejně vyskočil do top 10, do té první desítky největších hitů. No ale kdo ví, kdyby v rádiích zněl víc, možná by byl i na té jedničce, ale ono je to konec konců nepodstatné. Tady je Bob Dylan, Lay, Lady, Lay.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Birds flying high, you know how I feel.

Feeling Good, nesmrtelný hit Nina Simone. Složili ho britští autoři Anthony Newley a Leslie Bricusse a to vlastně pro broadwayský muzikál The Roar of the Grease Paint z roku 1965. Ale popravdě by asi ta písnička už dnes byla zapomenutá, podobně jako ten muzikál, ne, že by nebyl úspěšný, ve své době měl asi 230 repríz, takže úspěch to bezesporu byl, ale zkrátka není to takový ten titul, který by nám dnes zacinkal v podvědomí posluchačů nebo diváků, jako to dělají tituly Vlasy nebo My Fair Lady. Ale Nina Simone každopádně jasně vycítila, že tady je prostor pro veliký hit a tak ho naspívala. No a my si tady dáme zase trošku rock'n'rollu s nádechem rhythm and blues. Přicházejí Rolling Stones s písní Around and Around, původně od Chucka Berryho.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Už jsem dneska zmiňoval Everly Brothers a teď jsme je tady měli. Cathy's Clown, ten magický dvojhlas Dona a Phila Everlyových. Říká se, že Don tuhletu písničku složil o své tehdejší přítelkyni, která se k němu prý nechovala moc pěkně, alespoň tedy z jeho pohledu. No taky to asi taky moc nepotěšilo, ta píseň k ní není příliš příznivá. Většinou dívky rock'n'rollových muzikantů čekaly na zamilované ódy. Ale kdo ví, jak to tehdy všechno bylo. Každopádně Cathy's Clown se stal celosvětovým hitem a nakonec vůbec nejprodávanějším singlem v kariéře Everly Brothers. No a dokonce s ohledem na ten její vliv na populární hudbu, tak to bylo zdůvodněno, byla píseň v roce 2013 zařazena do Národního registru zvukových nahrávek americké kongresové knihovny. No a začalo to nějakou hádkou. Pokračuje Johnny Tillotson, Poetry in Motion.

0: Wonderful World, Sam Cooke. My jsme slyšeli tuhletu píseň teď ovšem v podání skupiny Herman's Hermits. Oni ji naspívali v polovině 60. let vlastně jako poctu, protože Sam Cooke tehdy tragicky zemřel při nikdy zcela nevyjasněné střelbě v jednom motelu, kde byl ubytovaný. Odešel tady velmi mladý, na vrcholu slávy i sil. No a tehdy několik kapel a zpěváků, včetně tedy Herman's Hermits, naspívalo jeho písničky znovu právě tedy k jeho poctě. No a to je ode mě pro dnešek už poslední informace, kterou jsem si připravil. Už se s vámi tedy jenom rozloučím a posílám poslední sérii písniček, kterou otevře sám velký Elvis Presley. Těšit se budu opět za týden, nebo přesněji příští sobotu v 17 hodin, tady na Pohodě.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem. Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Byl jsem od počátku zázračným dítětem. Všichni o mě už od dětství říkali, že to bude zázrak, když ze mě něco bude. Neudolal jsem citaci slov Paula Cézanna, a to i přesto, že dnes uslyšíte příběh duše, která přežila díky lásce. Magistra Tereza Štolbová, psycholožka, dcera padajícího listí, jak nazvala svoji autobiografickou knihu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří?
1: Tuto chvíli dobře.
0: Vy jste psycholožka.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem moderátor.
1: Ano.
0: Má to takový moderátor v rozhovoru s psycholožkou v něčem těžké? Co myslíte?
1: No to já nevím, to byste měl vědět vy. Já to s vámi v tuto chvíli mám celkem lehké.

0: Já musím říct, že budeme probírat váš život. Vy jste se narodila jako dvojče
1: Ano.
0: a vaše sestra byla nemocná. Jak to vlastně bylo u vás doma?
1: No, já jsem se narodila poměrně brzy, na 7. měsíci, se svojí sestrou Markétou, protože v té době, v 70. letech, byl hluboký socialismus, tak ten náš porod skončil tím, že naše matka odešla z porodnice.
0: Jak to bylo možné?
1: Nechala nás tam, my jsme putovali do inkubátoru, protože jsme nebyli zralé. A poté, zřejmě po 2 měsících, kdyby se matka mohla vrátit a vzít nás prostě k sobě domů, tak to neudělala.
0: A víte, proč vlastně odešla? Není to běžné, že matka odchází od svých čerstvě narozených dětí?
1: V 70. letech si myslím, že to bylo běžné. Že nebylo možné, aby maminka zůstala se svými nedonošenými dětmi v porodnici. V dnešní době už to možné je. Existuje klokánkování. Všichni ví, že je velmi důležitý kontakt maminky s novorozenými dětmi, byť jsou nezralé. Ale v době socialismu to tak nebylo.
0: Prostě mě se jednoduše teda narodili děti v 70. letech a všechny přišly normálně nedonošené? S maminkou. Tak nebyly nedonošené, ale přesto si říkám, že by ta matka přece měla svoje dvě děti v porodnici, i když v inkubátoru.
1: Ano.
0: A přesto za nimi přestala chodit?
1: Nevím, jestli za námi chodila nebo nechodila. Tu část příběhu neznám, ale vím, že nás ponechala z porodnice převést do kojeneckého ústavu z nějakých důvodů. Já znám jenom příběhy jiných, kteří mi vyprávěli o tom, proč to udělala.
0: A to?
1: A to proto, že neměla prostor, ve kterém by byla schopná starat se o dvě děti. V té době se starala už o mého bratra, asi o 3 roky staršího. A netuším, ale myslím si, že nevěděla, že porodí dvojčata. Takže to pro ní bylo velké překvapení, pravděpodobně. A zároveň si myslím, že nebyla schopná se prostě jednoduše starat o dvě malé děti.
0: Co tatínek na to?
1: Co na to tatínek? No tak tu část příběhu taky neznám. Taky vím jen to, co mi vyprávěli ti, kteří ho znali. Ale vím, že můj otec v té době s mojí matkou žil a žil s ní ještě asi tak 5,5 roku poté, co jsme již byli doma. Maminka se nás nakonec vyzvedla, asi ve 4 měsících našeho života a snažila se o nás postarat s otcem, ale po 10 měsících se oni dva rozešli a já jsem zůstala s matkou a moje sestra Markéta byla předána do rukou a do péče otcovy maminky, mojí babičky. A tak už to zůstalo až do její dospělosti.
0: Jak to vnímáte jako psycholožka, když byste se podívala na ten svůj příběh počátku vašeho života? To je vlastně selhání rodičů, ne?
1: Vy se mi to krásně snažíte podsunout. No, je těžké to tak jednoznačně pojmenovat, selhání. Moje matka měla nějaký důvod a já ten důvod neznám. Ona mi ho nikdy neřekla, protože já jsem se s ní nikdy nesetkala v dospělém věku. Měla nějaký důvod, proč nedokázala v úplně raném věku pečovat o své dvě novorozené děti, dcery. A pak se o to snažila. Snažila
0: se dokázala o to nějakému důvodu porozumět?
1: Dokázala. Mohla si sáhnout na hranice svých sil. Mohla se cítit velmi oslabená. Myslím, že neměla podporu svojí vlastní matky. A v době, kdy se vám narodí, stačí jedno dítě a potřebujete podporu široké rodiny. Když ji nemáte, tak je to pro vás těžké, jako pro ženu, pro matku. Když se narodí děti dvě, o to více je potřeba podpory. Takže dokážu si představit, že na to byla hodně sama.
0: Myslíte někdy na to, že jste složena z 50% maminky a 50% tatínka?
1: Rozhodně. Když se na sebe podívám do zrcadla, tak si říkám, ano, vidím svého otce a vidím svoji matku.
0: Vy byste byla schopna to udělat?
1: Co?
0: Co udělala vaše maminka? Konec konců i tatínek? Opustili svoje děti?
1: Zatím to vypadá, že v mém životě to nenastane.

0: Tereza Štolbová, psycholožka, hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Vy jste po nějaké době v dětském domově dostala nové rodiče. To už vám byly nějaké, kolik roků vám bylo, když si vás přišli vybrat?
1: Vy používáte krásný slovník, dostala a vybrat. Ale víte, že v těch 80. letech to vlastně tak nějak bylo. Dostat a někdo si mě vybral. Já jsem do 3 let žila s matkou a od 3. roku jsem byla opravdu teda převezena do ústavní péče, do dětského domova. A v tom dětském domově jsem žila asi do 6-7 let.
0: Takže si musíte pamatovat ten moment, kdy to zaševelí chodbou, že zase jdou tatínkové a maminky si vybírat nové děti. Co to s těmi dětmi v tom dětském domově dělá?
1: Nevím.
0: Ta naděje.
1: Ta naděje. Já si přímo tu naději nepamatuju, ale pamatuju si okamžiky,

0: se otevřela brána, velká kovová brána, a na malé parkoviště vyjelo několik aut. A já jsem jako dítě čekala, které to auto si jede pro mě.
1: Všechny děti čekaly. Jste si vybírala rodiče podle auta. Pak se otevřely dveře, předpokládám, a vstoupili vaši budoucí rodičové? Nebo to je naivní představa?
0: To není naivní představa, ale moje vzpomínky nevytváří tento obraz. Mm-hmm. Já si své adoptivní rodiče pamatuju až v jejich bydlišti, ale co se týká dětského domova, tak tam jsem vnímala změť cizích lidí a to, co bylo nejvíc, co přitahovalo moji pozornost, tak byla ta auta, bylo to parkoviště. Mm-hmm. To bylo místo, odkud nemohl někdo odvést a zase přivést. Místo naděje a taky místo beznaděje.
1: Měla jste tam nějakou kamarádku v dětském domově?
0: Vůbec nic takového si nepamatuju. Já jsem byla ještě malá. Bylo mi 3 až 6 let, 3 až 7. Pamatuju si ostatní děti, ale taky jenom jako změť malých lidí.
1: Jak vypadali vaši noví rodiče, když jste přijela k ním?
0: Moje první vzpomínka na jejich domov, který mi nabízeli, se týkala kuchyně a příboru, takže já si ani nepamatuju vzpomínku na jejich tváře, ale na šuplík, který jsem otevřela, a v tom šuplíku byly příbory s dřevěnými držadly a to mi přišlo neuvěřitelný a zvláštní. To je moje nejsilnější vzpomínka, první z domova, kam jsem mohla patřit a nakonec jsem patřila.
1: Vy jste přišla do nové rodiny bez sestry. Důvod? Mm-hmm.
0: Moje sestra nikdy v dětském domově nebyla. Moje sestra zůstala v péči babičky. Babička se o ní starala až do své smrti a já jsem s Markétou, tak se jmenuje, vlastně neměla až do dospělosti vůbec žádný kontakt. Mm-hmm. Naše pouto se prostě přetrhlo. Přetrhlo se někdy v našem roce, prvním roce života. Ale naštěstí Markétka získala lásku své babičky.
1: Jste někdy cítila, že máte své druhé já někde žije jinde, nebo jste si vůbec neuvědomovala, že jste z dvojčat?
0: Někde pod Prahově jsem vnímala, že je kolem mě příliš velká prázdnota. Mm-hmm. Velmi jsem jako dítě toužila po sourozenci, kterého jsem neměla. Měla a neměla. V adoptivní rodině jsem ho neměla. Ale podle řádu života ve světě, ve kterém já jsem nebyla, moji sourozenci byli. Moje sestra Markéta, u babičky, o které jsem nevěděla, nikdo mi o ní neřekl. Můj bratr Kajetán, který žil zase v úplně jiné rodině. Můj druhý bratr Martin, který žil s mojí matkou.
1: Jak to v tom životě chodí, že dítě přijde k novému tatínkovi, nové mamince a nastane hned láska, nebo jak to je?
0: U každého dítě to je jinak.
1: U vás?
0: U mě to bylo velmi komplikované od začátku. Já jsem samozřejmě jako každé dítě toužila po blízkosti, po lásce, po mamince. Každé dítě potřebuje maminku. A zároveň jsem byla předškolní dítě, které prodělalo něco, co si mnoho lidí nedokáže ani představit. Obrovské odtržení od vlastní rodiny. Moje duše byla prostě jednoduše vystrašená, pošramocená, nedůvěřivá. Bylo velmi těžké získat moji důvěru.
1: A dařilo se rodičům slepit vás 3 dohromady?
0: Těžko říct. V době, kdy si mě vzali, tak zřejmě se snažili, zřejmě prostě toužili potom vytvořit rodinu. Já jako dítě jsem to vnímala velmi těžce. Moje vzpomínka na moje dětství je taková, že jsme vlastně nikdy nevytvořili rodinu, která by spolužila samozřejmě poklidu, v radosti. Jednoduše to bylo těžké. Já to popisuju ve své knize.
1: Bylo to proto, že jste nechtěla?
0: Dítě chce. Dítě vždycky chce.
1: Tak kde byla ta chyba?
0: Samozřejmě, že jsem toužila po blízkosti a zároveň bylo mnoho překážek. Moji adoptivní rodiče nevěděli, kdo k ním přišel. Netušili, jak komplikované je navázat vztah s dítětem, které ztratilo své původní rodiče. V té době, ve které mě adoptovali, neexistovalo žádné vzdělávání budoucích adoptivních rodičů. Takže i oni byli velmi nevědomí a mysleli si, pravděpodobně si mysleli, že stačí dát domov, stačí dát místo a všechno půjde jako po drátkách.
1: A vám to nestačilo?
0: A mně to nestačilo. mojí dětské duši to nestačilo.
1: Měla jste pocit někdy, že chcete vypadnout z tohoto soužití?
0: Do určitého věku jsem nepřemýšlela, jestli můžu vypadnout nebo nevypadnout, jestli bych chtěla odejít nebo ne. Ale samozřejmě v období dospívání už jsem víc vnímala, že potřebuju něco jiného, že mi něco chybí. Když mi bylo 16, tak jsem si začala uvědomovat, že potřebuju najít svoje kořeny.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval Terezu Štolbovou, psycholožku. Bylo vám 16 let a vy jste utekla od svých druhých rodičů. Jak si člověk v tom věku vlastně chystá takový útěk? Co, to by mě zajímalo. Já si vzpomínám, můj bratr často utíkával z domova. Jenom já jsem ho viděl před domem krčícího se v křoví, kdy čekal na první vhodnou příležitost se vrátit domů. U vás to asi bylo trošku jinak?
1: Ano, u mě to bylo hodně jinak.
0: Kdy jste se rozhodla, že utečete?
1: Já jsem se nerozhodla, že uteču. Já bych to ani nenazvala útěkem od svých adoptivních rodičů. A já jsem cítila, že potřebuju najít svoji identitu, své kořeny.
0: Čili vy v té době už jste věděla, že nejste maminky a tatínka, ano, u kterých jste žila. Kdo vám to řekl?
1: Já jsem se to dozvěděla už mnohem dříve, ale neřekli mi to moji adoptivní rodiče. Bohužel, v dnešní době už to není možné.
0: Čili vy jste to věděla a rodiče nevěděli, že to víte. Vy jste to v sobě dusila.
1: Já jsem se to dozvěděla od dětí, samozřejmě, které to věděli venku na ulici. A přiběhla jsem s tou novinkou, už jako předškolní dítě. Dozvěděla jsem se to vlastně úplně na začátku té adopce. Přiběhla jsem domů a zeptala jsem se, to je pravda? Je to tak? Ale ještě dříve, než jsem tu otázku položila, tak už jsem věděla odpověď. Cítila jsem odpověď. To byl jediný okamžik, kdy mezi mnou a mými adoptivními rodiči proběhl rozhovor o tom, že nejsem jejich. A pak uběhlo několik let, kdy jsme se všichni tvářili,
0: že je všechno v pořádku.
1: Že je všechno v pořádku, že k sobě patříme.
0: A po 10 letech jste se rozhodla odejít.
1: A po 10 letech nějakého zrání jsem se ani nerozhodla, ale musela jsem. Musela jsem odejít. Věděla jsem, že když to udělám, tak to bude krok k získání mojí vlastní identity.
0: Jak to funguje konkrétně? To jste si zbalila prostě nějaké oblečení a jednoho dne večer jste se vytratila, nebo jak to je?
1: No, já jsem v té době studovala gymnázium, takže nebylo možné si jen tak zbalit věci a odejít. Ale tomu předcházely různé události. Předcházela tomu moje velká duševní krize.
0: Co jí způsobilo?
1: Já jsem si čím dál více nerozuměla se svojí adoptivní matkou. Měla jsem s ním velké konflikty.
0: Důvod?
1: Důvod byl jednoduchý. Každá jsme byli z úplně jiné planety. Každá jsme byla úplně jiná. Já jsem se s ní nerozuměla, ona nerozuměla mě, mým potřebám. A myslím, že to velmi souviselo s tím, že mezi námi neprobíhaly rozhovory o tom, že skutečně nejsem jejich biologické dítě. Mezi námi probíhaly hádky o zklamání, o tom, že mě zklamávám. Já jsem nevěděla, čím vlastně. Byla jsem z toho hodně nešťastná.
0: Takže vy jste jeden den šla do školy, na gymnázium a odpoledne jste se rozhodla, že odejdete.
1: Bylo to trochu jinak. Já jsem jeden den šla do školy a tam jsem se rozhodla, že už tento život žít nechci. Pokusila jsem se o sebevraždu. Ta naštěstí nevyšla.
0: Co jste udělala, probu?
1: To, co dělávají mladí lidé. Pokusila jsem se prostě ukončit svůj život. Nepodařilo se mi to. Jsem ráda, že se mi to nepodařilo. A zároveň mě ten čin upozornil na to, že nemůžu žít takto dál. Že musím hledat pomoc.
0: Byl to nový začátek, myslíte? Něco, co vás vykoplo zpět do života?
1: Byl to začátek uvědomění, že chci-li žít, tak se musím o svůj život postarat já sama. Nemůžu spoléhat na to, že to za mě udělají druzí.
0: Vaše maminka, tedy druhá, věděla, že jste se pokusila o sebevraždu?
1: Ne, nevěděla.
0: Ne.
1: Neměla jsem potřebu jí to sdělovat.
0: Takže po této zkušenosti jste se zbalila a odešla?
1: Po této zkušenosti jsem našla cestu, jak odejít z rodiny, kde se mi vnitřně nedařilo dobře. Dostudovala jsem gymnázium.
0: Jak? Vám bylo 16 let? Jste někde musela bydlet?
1: Ano, bydlela.
0: Kde?
1: Na mnoha místech. Za celý svůj život jsem vystřídala od tohoto okamžiku asi 30 bydlišť.
0: A z čeho jste žila?
1: Jedno z těch míst byla fara. Tam se mi dostalo přijetí a pomoci. A nejen tam, kolem mě byli lidé, kteří se snažili 16-leté dívce pomoci. Takže i když jsem neměla mnoho prostředků, tak bylo vlastně jednoduché přežít.
0: Jak to nesli rodiče?
1: To já nevím, já jsem se jich neptala. Asi těžce.
0: Vás to nezajímalo?
1: Ne.
0: V tu chvíli?
1: Ne.
0: Vy jste hledala svoji opravdovou maminku?
1: Tak se to říct nedá. Já jsem hledala místo, kde můžu žít, kde chci žít. Mm-hmm. Já jsem hledala tu část života, kterou chci žít. A ta v tu dobu nebyla u mých adoptivních rodičů. Ta byla ve svobodě, ve volbě. A tu volbu jsem udělala.
0: Ale přesto jste hledala svého tatínka a maminku, biologické rodiče, a ty už jste vlastně nenašla.
1: Já jsem nejdříve vyhledala svoji biologickou babičku. Tu babičku, která se starala o moji sestru. O ní jsem věděla, protože jsem našla nějaké dopisy, které mi psala a které se ke mně nikdy nedostaly. Adoptivní rodiče mi je nikdy nepředali. Ale já jsem našla. Děti jsou šikovné. Zjistila jsem, kde bydlí, takže jsem dojela.
0: Tam.
1: Ano.
0: Ten dojela. Moment popište, to mě zajímá. Mm.
1: Babička v té době byla na svém letním sídle v Letči a byla tam i s Markétkou. Takže já jsem tam přijela, tuším, že autobusem. Došla jsem k domu, kde babička trávila každé léto s mojí sestrou. To jsem v té době nevěděla. Došla jsem k domu, kde trávíval léto můj otec. Otevřela jsem celá rozechvělá vrata a čekala jsem, jestli mi babička půjde vstříc, jestli mě nezavrhne, jestli se mnou bude chtít být. A babička byla ochotná, chtěla, i když i pro ní to bylo velmi těžké.
0: Poznala vás hned?
1: Poznala. Moje sestra je moje dvojče. I když teda Markétka je nemocná, je postižená, takže už v té době měla trošku jinou tvář než já.
0: Co to s vámi udělalo, to setkání s babičkou a se sestrou?
1: No tam jsem poprvé pocítila, že skutečně patřím k někomu živýmu. K někomu, kdo prostě je se mnou krví spojený. Do té doby jsem byla uvržená do světa úplně sama. Do té doby jsem nechápala, odkud pocházím. Do té doby jsem byla prostě ztracené dítě.
0: Našla jste svoji rodinu?
1: Našla jsem svoji babičku a svoji sestru. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning.

0: Střílený vítr. Jaromír Ostrý si pozval psycholožku Terezu Štolbovou. Našla jste babičku a bylo vám už taky tolik roků, že už byste měla přemýšlet o tom, co dál ve svém životě. Co se pak změnilo? Jak dlouho jste byla u babičky?
1: No, s babičkou jsem se jenom setkala, k ní jsem dojela na návštěvu. Byla jsem s ní pár dnů a pak jsem se zase vrátila ke svému životu. A v tom mém životě tehdy bylo studium na vysoké škole. Moje rozhodnutí, že chci a budu studovat psychologii, tam mě moje duše táhla, to samozřejmě. To byl sen.
0: Co jste si tím chtěla jakoby vyrovnat ve svém životě? Teda psychologi chtějí být téměř všechny dospívající děti, že? Ale ve vašem případě to bylo na základě asi nějakého pocitu, nějakého poznání. Že?
1: No, já jsem od gymnázia věděla, že chci studovat psychologii. Myslím, že mě k tomu vedla moje zkušenost s mojí vlastní duší, s mým vlastním utrpením. Hledala jsem, samozřejmě jsem hledala odpovědi na své otázky. Ale postupně, když jsem přeci jen tu psychologii začala studovat, a stálo mě to velké úsilí, než mě vůbec přijali, tak v době, kdy jsem ji začala studovat, tak jsem pochopila, že nejde jenom o moji duši, že nejde jenom o moje otázky, ale že jde o duše těch ostatních. Že můžu být užitečná a prospěšná těm druhým.
0: Paní psycholožko, vy víte, jak to v životě chodí. Člověk se nemůže s něčím srovnat, je mu těžko. Pak přijde láska a je všechno vyřešeno. Bylo to u vás taky tak?
1: No, je všechno vyřešeno. Tomu se musím smát. Ono většinou s láskou není všechno vyřešeno.
0: Ne?
1: Ale naopak, všechno se vyjeví. A vyjeví se to ve světle, ve kterém jste to do té doby neviděl.
0: Ale to světlo je docela hezké, ne?
1: Na začátku určitě.
0: Tak přišla láska?
1: Ano.
0: Na jakém koni přijel, prosím vás?
1: Na žádném. Ale objevil se poměrně pozdě, asi v mých 26, muž, který skutečně získal moje srdce a s kterým žiju dodnes, s kterým mám svoji vytouženou rodinu, 3 děti, kterého miluju a jsem za to hluboce vděčná.
0: V čem je pro vás ten jedinečný? Taková jednoduchá otázka.
1: Já si říkám, že to je složitá otázka. Je to člověk, který mě naučil důvěřovat. Důvěřovat tomu, že můžu být milovaná a že můžu taky milovat. Důvěřovat tomu, že k někomu patřím, někdo patří ke mně. Že tady na světě máme každý svoje místo.

0: Tereza Štolbová, psycholožka, přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Vy dnes jako psycholožka se zabýváte opuštěnými dětmi na jedné straně a nějakou organizací nebo skupinou lidí, nebo jak to nazvat, tedy těmi, kteří se o ty opuštěné děti starají. Když se tak podíváte na tu českomoravskou Slezskou planinu, jak to v této oblasti vypadá?
1: Tak to se udělal rychlý skok. Já ještě předtím, než jsem se začala trošku více věnovat profesně lidem, kteří se zabývají náhradní rodinnou péčí, adopcí a pěstounskou péčí, tak jsem celý ten svůj životní příběh sepsala. Napsala jsem knihu, kterou jsem pojmenovala Dcera padajícího listí a kterou jsem napsala právě se záměrem věnovat ten svůj příběh rodinám, které adoptovali dítě nebo si vzali dítě do pěstounské péče. Příběh, který jsem věnovala i lidem, kteří těmto rodinám pomáhají. To jsou ti lidé, kteří tvoří organizace pro náhradní rodinnou péči. Takže moje cesta k náhradní rodinné péči vedla přes ten můj příběh a přes tu moji knihu.
0: Co tak dělají ti náhradní rodičové za největší chybu? Na čem to konec konců i ve vašem případě všechno skolabovalo?
1: To je těžké pojmenovat jako největší chybu. Každý rodič, který se rozhodne vychovávat dítě, vzít si ho, žít s ním, vytvořit s ním vztah. Každý tento rodič si nese něco ze svého dětství, ze svojí rodiny, ze svého vztahu se svojí maminkou, se svým tátou. A celé to bohatství, které si nese do svého vlastního vztahu s dítětem, se pak odrazí na té péči, na tom, co vzniká mezi rodičem a dítětem. To znamená, že když dochází k takzvaným chybám, tak k ním dochází právě proto, že jsme jako rodiče limitovaní. Máme prostě jenom něco. Jenom něco jsme dostali od svých rodičů. A to něco můžeme předat. A to, co jsme nedostali, tak prostě předat nemůžeme. A nebo musíme záměrně hledat cestu, jak se to naučit.
0: Vypsala jste se z toho svého osudu? Tím, že jste to dala na papír a lidé to teď budou číst. Máte pocit, že jste si pročistila tu vaši duši?
1: Psaní toho příběhu pro mě nebylo způsobem, jak si pročistit svoji duši. To jsem udělala mnoho let předtím v rámci mojí vlastní psychoterapie. Já, když jsem začala psát ten příběh, tak to pro mě bylo jako ponoření se do hlubin něčeho, co už je dávno za mnou. A pak jsem se zase musela vynořit a jít ke svým dětem a k přítomnosti. A zároveň jsem věděla, že to ponoření a psaní toho příběhu je důležité. Ne pro mě. Ne proto, abych já očistila svoji duši. Ale proto, abych mohla obohatit duše těch druhých. Těch, kteří hledají odpovědi. A některé třeba najdou v mém příběhu.
0: Dokážete po letech pochopit vaši maminku biologickou?
1: Pochopit je slovo, které bych nepoužila.
0: Použijte jiné.
1: Prošla jsem cestou, která mi umožnila, aspoň doufám, svoji biologické mamince prostě odpustit a pustit to, že mi nemohla poskytnout náruč. Když na ní myslím, když si ji představuju, protože ona už je v jiném světě, už zemřela, tak si ji představuju s láskou. A jestli tu lásku může cítit, tak jsem ráda a chci jí tu lásku dát, protože si ji určitě prostě zaslouží jako každý člověk.
0: Jste šťastná?
1: Jsem šťastná? Musím se sebe zeptat.
0: Tam byl otazník.
1: Ano. Jsem šťastná ve své vlastní rodině. Jsem šťastná za to, že mám krásné tři děti. Jsem nesmírně šťastná za své děti. Za svého muže. Za život, který jsem dostala od svojí matky. Od svého otce. Za to jsem šťastná a vděčná.
0: A seděla jste tady dnes jako psycholožka nebo jako Tereza Štolbová? Přiznejte se.
1: Co myslíte vy?
0: Já doufám, že Tereza Štolbová.
1: Ano. Seděla jsem tady za sebe.
0: Tereza Štolbová byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkujeme za návštěvu.
1: Já taky děkuji.
0: Přečteme si vaši knihu. Mějte
1: Díky.
0: Se hezky.
1: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Příjemnou, klidnou a pohodovou půlhodinku, strávenou ve společnosti paní hudby, a to přímo dechové, přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. V dnešním pořadu Trupte nám trumpety si připomeneme moravského skladatele a muzikanta a textaře Antonína Michnu, který by se 3. června dožil 90 let. Příjemný poslech.

Jatelinka usušená, zpívali Martina Málková, Lenka Svobodová, hrála Sokolka. Prvosenka zaspívali jsme společně s Kájou Grufíkovou za doprovodu Vacenoviáků a Die má krásná Die zpívali Josefa Ducháčková, Vojtěch

radostí a milou noblesou naplňoval bez zbytku. A tak si zase připomeneme tu jeho radost ze života dalšími písničkami, které jsou pro nás všechny naštěstí uchovány na hudebních nosičích a člověk nemusí mnoho mluvit, ale spíše poslouchat. Hrajte dál, zpívají Marie Cafurková, Roman Zavadil, hraje Horanka. Pojď se mnou, zpívá Míša Šiprová, Jana Oslzlá, Petr Zpivák, hrají Legrůti. Vápeníček, tu písničku zaspívá Anička Zlomková s Maruškou Salajkovou za doprovodu Horanky.

Doufám, že jsem touto vzpomínkou na Toníčka Michnu potěšil především ty, kteří se s ním kdysi osobně v životě potkali. A jsem velmi rád, že mohu prostřednictvím tohoto pořadu připomínat moravské muzikanty jak žijící, tak i ty, kteří mají pouť tímto světem za sebou. Určitě si to zaslouží. S Kytičkou k mamince zpívají Martina Fialová, Milan Říhák, hraje Starobrněnská dvanáctka. Pod Kravýma horama zpívá Světlana Tesáková, Jitka Opluštilová, mužský sbor Svodničan a hraje Lácaranka. A tečku nám udělá Bořetická polka v podání Skoroňáku. Hezký zbytek večera a sladké, již červnové sny vám přeje Karel Hegner z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor. Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začíná poslední červnový meteor.
1: Poslední předprázdninový meteor a také první letní meteor.
0: Tak si ho pěkně užijte. Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Rasismus v lidském mozku.
1: Červenec v zrcadle pranostik.
0: Vydejte se s námi do nepřístupné jeskyně.
1: Tajemství svítícího popela.
0: Jak vyřešit problémy s vodou.
1: Muž, který slyší jako netopír.

0: Hned první dnešní téma je poněkud choulostivé. Rasismus.
1: Co problémů už natropil třeba Ku Klux Klan ve Spojených státech amerických v 19. i 20. století?
0: Rasismus tu byl a je. Proč ale? Máme ho v sobě od narození?
1: Právě tohoto tématu se týká dotaz našeho posluchače, pana Petra Trojánka. Ten se ptá.
0: Zajímalo by mě, jak je v lidském mozku nastaven sklon k rasismu. Je to jev přednastavený nebo získaný třeba pozdějším vlivem?
1: Odpovídá doktor František Koukolík.
2: Jestli dobře rozumím, pak se pan Trojánek ptá, zda máme rasismus v genech, tedy podmíněný biologicky, nebo zda je rasismus něco naučeného, získaného učením v nějakém prostředí.
0: Také tomu tak rozumíme. Co platí?
2: Platí obojí. V téhle otázce se skrývá prastarý problém vztahu genů a učení. Čili otázky, za co může příroda a za co odpovídá výchova. Kromě toho se v ní schovává spletitá otázka, jak je to s lidskými rasami, co vlastně rasismus je, se všemi hrůzami, které má rasismus jako nástroj genocidy, zejména ve 20. století, za sebou.
1: Bohužel ano. Jaké rasy dnes rozlišujeme?
2: Nejjednodušší členění rozlišuje bílé, černé a žluté lidi, tedy europoidní, negroidní a mongoloidní rasu. K ním se přidávají australoidi, což jsou drávidové, obvykle malí tmaví lidé, původní obyvatele celé Indie, dnes žijí v její jižní části. A pak australští domorodci, papuanci a melanézané. Někteří antropologové slučují negroidní a australoidní rasu do jedné rasy, které pak říkají ekvatoriální, podle toho, že žijí hlavně kolem rovníku. A od negroidní rasy oddělují lidi žijící na jihu Afriky jako rasu kapoidní podle misu dobré naděje. Svá označení mají míšenci jednotlivých ras. Mulati jsou míšenci europoidní a negroidní rasy. Mohou to být mimořádně hezcí lidé, jsou vidět třeba v Brazílii. Je dobré vědět, že příslušníci jednotlivých ras nejsou odlišné lidské druhy už proto, že mohou mít děti schopné dalšího rozmnožování.
0: Ano, jednotlivé rasy nejsou odlišné druhy člověka.
1: Nicméně biologické a kulturní rozdíly mezi rasami popírat nelze.
2: To by bylo legrační. Jestliže se v plném rozsahu potvrdí hypotéza, podle které náš druh vyšel z Afriky, pak se rasy začaly rozčleňovat až poté, to znamená počínaje dobou přibližně 50 000 let před současností. Možné tedy je, že naši přímí předkové, kteří přišli do Evropy přibližně před 40 000 lety, byli tmaví a mísili se tady s bílými a zrzavými neandrtálci. Předpokládá se, že rozčleňování ras bylo důsledkem přírodního i pohlavního výběru i genetického posunu. Pravděpodobně se podíleli i další evoluční mechanismy, na které přichází molekulární genetika až v poslední době.
0: Všichni lidé na planetě Zemi jsou jeden druh.
1: Máme ale genetické odlišnosti.
2: Variabilita genetické informace mezi rasami není malá, dosahuje až 12%. Zapříčiňuje to, kromě jiného, rozdílnou citlivost vůči některým chorobám. Na druhé straně platí, že geneticky homogenější jsou rasy uvnitř svých kontinentů. Na jejich okrajích se intenzivně mísí. Bělochem je dvoumetrový, blondětý, modrooký Švéd. Stejně jako půl druhého metru vysoký, drobný, tmavý Sicilan. Podobné rozdíly najdete v negroidní i mongoloidní rase. Zkuste si porovnat skoro dvoumetrového Senegalce, štíhlého jako prut, s obyvatelem Konga, nebo zrovna tak málem dvoumetrového bílého Číňana ze severu, snad potomka takzvaných bílých hůnů, s drobným obyvatelem Číny jižní, který se může v obličeji podobat hezkému Buddhovu portrétu.
0: O rasismu se říká, že je představou, podle které se lidský druh člení na biologicky odlišné rasy. Lidské rasy si nejsou rovny. Nejvyšší je rasa bílá, nejnižší černá. Rasová příslušnost má určovat vlastnosti a schopnosti příslušníků jednotlivých ras.
1: Výsledkem tohoto rasismu byla rasová segregace, diskriminace až po genocidu lidské skupiny ocejchované jako nežádoucí rasa. Kde se to všechno vzalo?
2: Myslím, že sociálně a psychologicky jde o výsledek takzvaného rozlišování my a oni. Soupeření o zdroje, teritoriální chování, to znamená, že si zabíráme nějaké území. I mocenskou hierarchii máme v genech po svých vývojových předcích. Lze předpokládat, že malé lidské skupiny na úsvitu dějin hájily svá území, zrovna tak, jak to dělají dnešní šimpanzi. Jestliže se v blízkosti našeho území objevila odlišná skupina, její příslušníci byli oni. To mohlo znamenat nebezpečí. Bezpečnější bylo předpokládat, že oni chtějí naše území a ženy, to jest naše zdroje. Experimenty říkají, že odlišování ras máme vrozené, že nejde jen o katastrofální důsledky kolonialismu a otrokářství. I ty se vyvíjely. Portugalci, obeplouvávající koncem 15. století Afriku, chápali černé příslušníky místních královských rodů za rovné svým šlechticům. Jednu černou princeznu si údajně odvezli na svůj královský dvůr.
1: Říkal jste, že rasismus sledovali experimenty.
0: No, určitě šlo o experimenty, kde se sleduje aktivita mozku. Jak to probíhalo?
2: Pozorovatele jedné rasy necháte sledovat bolest působenou příslušníkovi stejné nebo odlišné rasy. Sledování bolesti příslušníka vlastní rasy vyvolává v mozku pozorovatele daleko větší odpověď než sledování bolesti příslušníka odlišné rasy. A takhle se chovají mozky příslušníků všech ras. Jeden z experimentů dopadl tragikomicky. Bílí a černí lidé se dívali na bílou a černou a také fialovou ruku, do které píchal špendlík. Odpověď mozku bělochů sledujících píchání do bílé ruky byla bouřlivá. Odpověď mozku černochů sledujících píchání do černé ruky byla podobně bouřlivá. Odpověď mozku bělochů sledující píchání do černé ruky byla malá, podobně jako tomu bylo u černochů sledujících píchání do bílé ruky. Odpověď mozku bělochů i černochů sledujících píchání do fialové ruky byla prosím větší, než byla odpověď při sledování vpichu do ruky opačné rasy.
1: Bolest působená jiné známé rase je nám lhostejnější než bolest působená vymyšlené rase?
0: No, zdá se, že si nemáme co vyčítat.
2: Po této stránce vůbec ne.
0: My a oni. Tohle dělení funguje v mnoha případech.
1: Třeba u zarytých fotbalových fanoušků.
0: Máme to zkrátka v sobě a musíme si na to dát pozor.

0: a zahájením existenčně nejdůležitější zemědělské pracovní činnosti roku někdejších zemědělců – žní. A to se odráží i v hospodářských pranostikách.
1: V červencových parnech zrající obilí suše praská a nezaměnitelně voní. Zraje chléb.
2: V červenci je v dědinách pusto, ale na polích husto. Červenec žně žita a višně skýtá. Červenec a srpen z nové mouky napekou.
0: Nejdůležitější pracovní dějství roku muselo být zahájeno v pravý čas, když většina nejlepších klasů po celém poli dospěla do optimální sklizňové zralosti.
1: Pranostiky obsahující početné praktické poznatky a pracovní pokyny, provázející zlatou obilku od jejího výsevu až po zrání a po výsledný produkt, chléb, napomáhali rolníkovi tento čas maximálně využít.
2: Od koukole červeného za 5 neděl do nového. Obilí po 2 neděle kvete, 2 neděle se nalévá a 2 neděle zraje. Lépe sklizeně zahájit o 2 dny dříve, než o 2 dny později.
0: Lidová meteorologie velice citlivě a výstižně registruje další vlny medardovského deštivého počasí i v tomto měsíci. Tak hned v prvé červencové dekádě pranostiky vymezují takzvané období prokopských dešťů. Například k 2. červenci.
2: Prší-li na den navštívení Panny Marie, tak mnoho potoků a řek se z břehů vylije.
0: Ke 4. červenci.
2: Na svatého Prokopa vody plná příkopa. Svatý Prokop vysévá houby.
0: A k 10. červenci.
2: Déšť 7 bratří nejméně 7 dnů potrvá.
1: Připomeňme si ještě, že příčinou katastrofálních novodobých takzvaných moravských povodní z roku 1997, které ničivě postihly rozsáhlá území v povodí Moravy, Odry a horní části povodí Labe a Visly, byl mimořádný průběh právě prokopských dešťů.
0: Červencové pranostiky rovněž velice dobře vymezují i další, v pořadí již 4. výraznou medardovskou dešťovou vlnu, takzvané magdalenské deště. Signalizují je například pranostiky k 21. červenci.
2: Na proroka Daniele nalije do mandele.
0: K 22. červenci.
2: V den svaté Máří Magdalény rádo poprchává. Neboť svatá Magdaléna svého pána oplakává.
0: A k 23. červenci.
2: Svatý biskup Apolí kropí žence na poli.
1: Magdalenské medardovské deště se v poslední době staly příčinou takzvaných východočeských povodní z přívalových dešťů v roce 1998 a povodní v roce 2011, které postihly především Liberecko, Plzeňsko a některé oblasti na Olomoucku.
0: Naprostá většina našich žňových pranostik se ovšem soustřeďuje do medardovských mezidešťových období. U nás dobře známé takzvané markécké léto provází početná skupina žňových pranostik. Například k 13. červenci
2: svatá Markita kuje srpy do žita. Svatá Markita hodila srp do žita.
0: A k 15. červenci
2: káže svatý Jindřich. Zahálet při žních je hřích. Svatá Anna dožala, co Markéta začala.
1: Markécké léto se k nám rozšiřuje mezi srážkově bohatými medardovskými vlnami prokopských a magdalénských dešťů. To je v dlouhodobém průměru v posledních dnech první červencové dekády až zhruba do poloviny července. Pravděpodobnost výskytu je dost vysoká. Pohybuje se kolem 70 až 75%.
0: Počátek žňových prací je závislý především na nadmořské výšce. Sestoupající nadmořskou výškou se vždy, tedy i u nás, prodlužuje doba potřebná k dosažení teplotní sumy nezbytné pro dozrání jednotlivých plodin.
1: Ve středních polohách našeho území počátek žní lépe odpovídá až takzvanému období anenského léta, které se v dlouhodobém průměru dostavuje s pravděpodobností

0: 65 až 70% v polovině třetí dekády července až po prvé srpnové dny. Z anenských žňových pranostik si uveďme alespoň tuto.
1: Svatá Markéta hodila srp do žita, svatá Anna ta ho vzala a sama žala.
2: Léto svaté Anny nese všechny znaky vrcholného léta, ale je i obdobím relativního srážkového útlumu. V dlouhodobém průměru je pro ně příznačný vysoký výskyt horkých a parných dnů.
0: V kronikách našich obcí se právě k tomuto období vážou četné záznamy o značném fyzickém vypětí lidí pracujících na polích v období anenských veder, například o omdlévání ženců při práci či kuriózní zprávy ze středověku, kdy se pro parné počasí nemohly sloužit ani mše.
2: To potvrzuje i skutečnost, že právě 27. července roku 1983 byla v Praze u Hříněvsi naměřena velmi vysoká okamžitá teplota vzduchu 40,2 stupňů Celsia, která byla donedávna vůbec nejvyšší teplotou zaznamenanou na území České republiky. Až 20. srpna 2012 naměřili v Dobřichovicích, jižně od Prahy, teplotu ještě o 0,2 stupně vyšší.
0: S horkým létem a s teplotními rekordy je jen ve zdánlivém rozporu skupina pranostik chladných anenských rán.
1: Svatá Anna, chladno z rána. Rano na Anku, žimno šedeč na Ganku. Svatá Anna, chladné rosy z rána.
0: Ve skutečnosti se jedná o další výstižný postřeh lidové meteorologie. Pranostiky této skupiny nejsou přirozeně odezvou nějakého celkového globálního ochlazení na konci července. V období vrcholícího léta o něm ještě nemůže být ani řeč. Hlavní příčinu chladných anenských jiter je nutno hledat v typických projevech anticyklonálního vývoje počasí.
2: V tlakových výších, pro které je v letním období příznačné slunečné, suché a teplé počasí, dochází za jasných, klidných a už znatelně se prodlužujících nocí anenského léta k intenzivnímu ochlazování zemského povrchu dlouhovlnným vyzařováním tepla.
0: Vzduch v přízemní vrstvě, který po celou noc odevzdává teplo chladnoucímu povrchu půdy, má tendenci zůstávat nadále při zemi, protože se po ochlazení stává těžším. Zejména za bezoblačných a bezvětrných nocí pak dochází v přízemních vrstvách vzduchu a na povrchu půdy k citelnému poklesu ranních teplot a k intenzivní tvorbě rosy.

0: To byl červenec v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
1: Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka, četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.

0: Dnešní Meteor je poslední předprázdninový. Už jsme to říkali na začátku, ale je to důležité, protože už od středy 1. července se můžete zúčastnit naší letní soutěže.
1: Ta je určena všem, kteří se s námi chtějí vydat na výpravu do jeskyně. A ne ledajaké jeskyně. Jeskyně, která je pro veřejnost uzavřena.
0: Jmenuje se Amatérská jeskyně a představí ji člověk nejpovolanější, ředitel správy jeskyní České republiky, doktor Jaroslav Hromas.
2: Amatérská jeskyně je nejdelším a nejmohutnějším jeskynním systémem České republiky. Dneska její chodby a domy dosahují téměř 40-kilometrové délky a my se můžeme podívat alespoň do její části. Můžeme se podívat na podzemní koryto Punkvy, které ještě není zpřístupněno. Můžeme projít veliké domy s krápníkovou výzdobou a podívat se do míst, kde pracují jeskyňáři, kam se nedostane běžný návštěvník a kam asi se nikdy v budoucnu návštěvníci nedostanou. Amatérská jeskyně je takovou obrovskou podzemní laboratoří, která musí zůstat žít svým přírodním životem a lidé do ní budou vstupovat a vstupují jenom za účelem výzkumu, pozorování a nebo na takové občasné odborné exkurze. A já myslím, že právě naše soutěž je příležitostí, jak amatérskou jeskyni a její poslání ukázat i některým zájemcům, kteří chtějí se o jeskyních dozvědět něco víc.
1: A jak poznáme, kdo má opravdový zájem o jeskyně? Bude to ten, kdo si jich o letošních prázdninách nejvíce prohlédne. Kdo během 2 měsíců navštíví co nejvíce ze 14 zpřístupněných jeskyní.
0: U každé z nich jsou na pokladnách připravena razítka Meteoru, která na požádání dostanete na vstupenku. Až objedete co nejvíce jeskyní, pošlete nám své orazítkované vstupenky.
1: 15 posluchačů, kteří prokáží svůj zájem o jeskyně tím, že jich navštíví co nejvíce, se s námi bude moci vypravit do amatérské jeskyně a jak jsme před chvílí slyšeli, její návštěva stojí za to.
0: Přesná pravidla soutěže se dozvíte na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a také v příštím 1. červencovém Meteoru.

0: Do studia právě přicházejí Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A s nimi přichází další chemický pokus. Pokus, jaký svět neviděl.
3: Protože se provádí po tmě. Dnes to bude opravdu zvláštní. Ocitneme se ve stejné situaci jako naši posluchači. Nic neuvidíme.
0: Neuvidíme až do okamžiku, kdy se stane něco zvláštního. Měl by se rozsvítit kouř.
1: Je to tak, kouř většinou, nebo dým, nebo mlha, většinou věci zastiňuje, používají ho vojáci v podobě dýmovnic, ale my si dneska vytvoříme dým, který, pokud budeme mít teda dobrou tmu, tak uvidíme, že sám o sobě ten dým svítí.
3: Co budeme potřebovat? Co bude zdrojem dýmu?
2: Tak jako hlavní potřebujeme několik krabiček od sirek. Stačí nám opravdu samotné krabičky, sirky nebudeme potřebovat a z krabiček budeme potřebovat ta škrtátka, tedy tu hnědou část, o kterou se sirkami škrtá.
1: Škrtátka budeme zahřívat a normálně se tenhle ten pokus dělá ve skleněné skumavce, ale vzhledem k tomu, že skleněná skumavka není standardní výbava domácnosti, tak si uděláme improvizovanou kovovou skumavku z alobalu. Budeme potřebovat alobal a nějakou tlustší fixu o průměru, který je větší, než je velikost toho škrtátka na délku.
2: Odmotáme si přibližně 30 cm alobalu. Alobal přehneme na polovinu a následně ho navineme na fixu tak, aby nám vznikla improvizovaná kovová skumavka.
1: Takže uděláme takovou roličku, kterou na jednom konci zmačkáme, aby jsme vytvořili pomyslné dno naší skumavky. Ale vzhledem k tomu, že tu naší skumavku budeme potom zahřívat, tak je potřeba si udělat ještě držátko, abychom se nepopálili. Když několik vrstev alobalu pořádně pomačkáme, tak dostaneme v podstatě docela pevný držák naší skumavky. A teď už můžeme vytáhnout fixu, patrně tak, abychom si skumavku nezmačkali.
0: Držátko máme hotové. Co dál?
2: Vezmeme si škrtátka z krabičky od sirek.
1: Tak, odstřihneme.
2: Odstřihneme hnědou část.
3: Stříháte boky krabičky od sirek, škrtátko je nalepené na krabičce, nevadí to? Můžeme to tam nechat celé?
1: Tak, ta hmota, která tvoří to škrtátko, tak je vlastně natištěna na tom papíře a i ten papír spolu s touhletou hmotou odstřižený, řekněme ze 3 krabiček, to znamená 6 škrtátek dohromady, nám bude pro tenhle ten pokus stačit.
2: Máme nachystáno 6 škrtátek.
1: Tak, dáme na sebe a vložíme do naší improvizované skumavky. Oni nám spadnou až na dno. A teďka máme aparaturu připravenou a naší skumavku se škrtátky bude potřeba zahřívat horkým plamenem. My použijeme pistolový hořák, který se dá pořídit v nějakém hobbymarketu. Stejně dobře se dá použít kuchyňský plynový sporák. Ale co je důležité, že budeme potřebovat dobrou tmu, to znamená, pokud se musí dělat v podstatě ideálně v noci, aby se dalo jednoduše zhasnout.
0: Takže my si teď ve studiu zhasneme.
3: A je tma jako v pytli. Můžete zapálit hořák.
1: Tak, a začneme zahřívat skumavku. Zahříváme tak, aby se nám v podstatě trošku do červena začal rozžhavovat ten alobal. Díky tomu dochází k žíhání i škrtátek uvnitř. A je potřeba žíhat tak, že i ze zhora ve skumavce vidíme, jak nám začíná žhnout papír a ze skumavky nám začíná odcházet kouř. A teď už je kouře hodně. Poprosím, Honzo, vypni plamen. Tak a vidíte, že ten dým, který z toho odchází...
4: Tak krásně to světelko je.
1: Takže po dobu... Tak a už nám to dohasíná, ale po dobu několika vteřin skutečně ty obláčky bíle svítí.
4: Tak rozsvítíme si.
1: Nám to tady začoudilo studio.
4: Větráme.
0: To je dýmo.
1: Tak.
3: No, tenhle pokus bych v ložnici neskoušel, raději někde venku nebo alespoň u okna.
0: Máme světlo, za chvíli budeme mít i čerstvý vzduch. Už by mě moc zajímalo, proč ten dým svítil.
2: Škrtátka na zápalkách obsahují červený fosfor, který se vlastně skládá z atomů fosforu propojených do takových dlouhých řetězců. A my při tom zahřívání tyto řetězce narušujeme a uvolňujeme molekulu bílého fosforu, která se skládá pouze ze 4 atomů. A tato molekula je těkavá, ona se nám unáší tím kouřem ven a zároveň je velice reaktivní. a reaguje se vzduchem přítomným v atmosféře a během této reakce tedy vzniká oxid fosforečný a zároveň při této reakci dochází k vývinu světla.
1: Ten bílý fosfor, který uniká v podobě par, je součástí toho dýmu a jeho velice rychlou reakcí se vzdušným kyslíkem a zároveň s vlhkostí, s vodní parou, která je ve vzduchu, tak vznikají meziprodukty, které jsou takzvaně v excitovaném neboli vzbuzeném stavu, to znamená mají nadbytek energie a té energie se tyhle ty meziprodukty zbavují tak, že ji vysvítí v podobě viditelného světla. To je zvláštní, protože běžně se molekuly zbavují nadbytku energie tak, že se ta energie uvolní jako teplo, zatímco tady vzniká elektromagnetické záření, které spadá do viditelné oblasti světla.
2: Podobný efekt, kdy při chemické reakci dochází ke vzniku světla, známe z takových těch luminescenčních tyčinek, které se zlomí, tím se promíchají dvě chemikálie a následně chemickou reakcí také vzniká světlo.
3: Vidět svítící dým bylo opravdu zajímavé. Určitě to není vhodné jako zdroj světla, kromě nepříjemného dýmu to nijak zvláště nezářilo.
1: To světlo není příliš intenzivní, ale na druhou stranu dalo jméno prvku fosforu a pravděpodobně podle historických spisů stálo u zrodu u objevu tohoto prvku alchymistou Hennigem Brandtem, kdy on víceméně náhodou destiloval větší množství moči na pískové lázni a podle tedy té pověsti, jak se traduje, tak odešel na oběd, nechal ten kahan a tu aparaturu v provozu. Ta moč se vyvařila, praskla ta křivule reakční a ta směs, nepříliš dobře vábně páchnoucí, se vylila do toho ržaveného písku. Došlo tam k redukci fosforečnanů, které jsou přítomny v moči a ten vzniklý bílý fosfor v podobě par unikl do okolí a když se teda alchemista vrátil do své laboratoře, tak s údivem zjistil, že na některých místech ta aparatura a okolí té aparatury světelkuje. A tak tedy byl objeven podle všeho fosfor a dostal i podle tohoto jevu název fosforos, což je latinský název, který v překladu znamená světlonož.
0: Tyhle legendy. Kdo ví, co je na tom pravdy. Ale aspoň mají dnešní chemici co vyprávět.
3: Každopádně děkujeme za dnešní pokus i za všechny pokusy, které jste nám chodili v uplynulých týdnech do Meteoru předvádět.
2: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Děkujeme, mějte se hezky.
3: Nashledanou a možná ještě někdy v budoucnu.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Rozloučili jsme se s našimi chemiky a rozloučíme se i s docentem Zbyňkem Hrkalem a jeho knihou o lidech a vodě, díky které jsme navštívili nejrůznější místa naší planety.
3: Dnes naposledy otevíráme knihu. Její poslední kapitola je na velmi kontroverzní téma – globální oteplování.
2: Možná vás postoj hydrogeologa k tomuto tématu zaujme.
3: Čte Jiří Švarc.
4: Návod geologa, jak zbohatnout a vyřešit problémy s vodou. V předchozích dílech jsem vás zavedl do těch částí planety, které trpí problémy s vodou. Snažil jsem se být optimistický a hledat řešení. Velmi často jsme ale skončili u neradostného závěru. Známe vhodné technologie, které by problémy s vodou vyřešily, jenže ty jsou drahé a lidé na ně prostě nemají. Dnes, v posledním dílu seriálu, bych vám rád ukázal cestu, jak získat obrovské množství peněz. Jistě vás teď má slova zaujala. Jsem ale geolog, a tak můj návod bude poněkud neobvyklý. Ne, nebudu hledat nové zdroje ropy. Neukážu, jak peníze vydělat, ale jak jich ušetřit tolik, že s jejich pomocí bychom vyřešili valnou část problémů s vodou, o kterých jsme si povídali. Přijměte tentokrát možná trochu neobvyklé pozvání do geologické historie naší planety, která nám ukáže, kde přijít k penězům na problémy vodního hospodářství. Zapomeňme nyní na chvíli na počasí, protože den, měsíc a rok budou pro nás neměřitelné jednotky. Podívejme se nejprve na minulost geologicky poměrně nedávnou. Za posledních 60 milionů let jsme měli na Zemi nejtepleji v eocénu, tedy zhruba před 50 miliony let, kdy na planetě převládala teplota v průměru o 12 stupňů Celsia vyšší než v současnosti. Na Zemi nebylo po člověku ani památky. Koncentrace oxidu uhličitého dosahovaly hodnot okolo 3000 na milion částic vzduchu. Překračovali tedy desetinásobně dnešní obsah tohoto skleníkového plynu, což jsou hodnoty označované jako alarmující, vedoucí nás ke zkáze. Po eocénu se začalo ochlazovat. Pokles teploty pokračoval do počátku oligocénu, období před 30 miliony let. Tehdy se Antarktida pokryla ledem. Obrovské množství vody zmizelo z koloběhu a zůstalo nehybně fixováno ve formě ledu. Nastalo sucho. Hladiny moří hluboko klesly. Obsahy CO2, to jest oxidu uhličitého, klesly na hodnoty okolo 1000 na milion částic vzduchu, stále ale byly trojnásobné ve srovnání s dneškem. O necelých 10 milionů let později se znovu oteplilo a antarktický ledovec začal tát. Po člověku stále ani stopy. Přibližně před 15 miliony let se na Zemi začalo ochlazovat. Antarktida, Arktida a vysoké horské štíty se znovu pokryly ledem. Hodnoty oxidu uhličitého se blížily dnešní úrovni. Před 10 000 let skončila poslední doba ledová a mírně se oteplilo. Na planetě se rychle rozmnožil člověk. Ten dnes žije v nejchladnějším období za posledních 60 milionů let. Kdybychom se podívali ještě dál do hlubin vývoje Země, zjistili bychom, že poslední skutečně globální doba ledová byla v permu, zhruba před 250 miliony let. Uvědomme si, že žijeme v období s nejnižšími obsahy CO2 za celou geologickou historii planety. Tvrzení, že ubývání koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře vede k ochlazování, neplatí. Na počátku eocénu obsahy CO2 prudce klesaly a přitom teplota téměř 10 milionů let strmě stoupala. Antarktický ledovec roztál teplem v období, kdy oxid uhličitý spadl na historické minimum. Kam se oxid uhličitý ztrácí? Postupně se ukládá do hornin, v nich je uloženo 99% všech zásob uhlíku na naší planetě. Pomalu se dostává zpět s větráváním horninového prostředí a rychle a v obrovském množství sopečnou aktivitou. V současné době k jeho uvolňování přispívá člověk tím, že spaluje fosilní paliva, ropu, uhlí a zemní plyn. Tvrzení, že v odborných kruzích existuje naprostá shoda v názoru, že růst obsahu CO2 způsobuje oteplení atmosféry, není pravdivé. Stovky renomovaných studií tuto souvislost vyvracejí. Kdo ale z široké veřejnosti zná oregonskou petici nebo heidelberský apel, tedy dokumenty, které vliv člověka na klima zpochybňují? První z nich podepsalo 20 000 vědců a druhý 4 000 odborníků, včetně 72 nositelů Nobelových cen nejrůznějších vědeckých disciplín.

0: Při pohledu na klimatické kotrmelce, které naše země prodělala za poměrně nedávnou geologickou minulost, je jasné, že klima nikdy nebylo stabilní. Lidská civilizace existuje na Zemi velmi krátce a zvykla si na život v pohodlí setrvalého klimatu trvajícího pouhých pár tisíc let. Způsob, jakým dnešní společnost přistupuje k řešení problémů, které před nás klimatická změna klade, s vodním hospodářstvím velmi úzce souvisí. Geologický vývoj naší planety ukazuje nesmyslnost snah dnešních politiků, kteří si dávají do svých programů heslo Zastavme změny klimatu. Klimatická změna je přírodní jev, který probíhá s různou intenzitou po celou dobu vývoje Země. Nelze ho zastavit, lze se mu jen přizpůsobit. Poučení z geologické historie nám říká, že klimatické změny v dávné minulosti přežila jen společenstva flexibilní, schopná se přizpůsobit. Ostatní vymřela. Evropská komise přijala plán snížit do roku 2020 emise o 20% vůči hodnotám z roku 1990. I kdyby se tento cíl podařilo naplnit, s teplotou Země to s pravděpodobností hraničící s jistotou neudělá nic. Mimo jiné i proto, že co ušetříme v Evropě, nahradí rychle se rozvíjející průmysl ostatních zemí, Číny, Indie, Brazílie a dalších. Evropa za omezování obsahu CO2, oxidu uhličitého, utratí ročně 250 miliard amerických dolarů. A teď si představte, že by se tato suma dala na vyřešení vodohospodářských problémů. Problémy s vodou se řeší, ale pomalu. Nejprve pozitivní čísla. Od roku 1990 má 1 300 000 lidí lepší přístup k pitné vodě a 500 milionů lidí hygienické zázemí. A teď ta negativní. Nejméně 1 200 000 lidí nemá spolehlivý zdroj vody a uspokojivé hygienické podmínky postrádají 2 600 000 obyvatel planety. Zlepšování stavu zásobování vodou je a bude finančně velmi náročné. Budeme-li i nadále hospodařit tak, jak to činíme, pak řešení skutečných problémů na Zemi zůstane pouze na papíře.
1: To byl názor docenta Zbyňka Hrkala, jak by šlo řešit problémy s vodou, kdyby se peníze nedávaly na boj proti klimatické změně, která je podle něj nevyhnutelná.
2: Určitě se najdou odborníci, kteří budou mít názor jiný. To už ponecháme odborné diskuzi ve vědeckém světě.
1: A raději se budeme věnovat naší soutěži. Minule jsme položili záludnou otázku.
2: Znáte nějaké jezero, o kterém víme, že existuje, a přesto o něm můžeme se 100% jistotou prohlásit, že na jeho břehu ještě nikdo nebyl?
1: Odpovídá Zbyněk Hrkal.
3: Minulá otázka se možná mohla zdát trochu zamotaná, ale jezer, které máme vcelku dobře zmapované, ale přitom u nich ještě nikdo nikdy nebyl, je hned celá řada. 70, 80, někdy se hovoří až o 90. A nejsou to jen nějaké malé rybníčky. Například jezero Vostok je dlouhé okolo 200 kilometrů a dosahuje hloubky až 800 metrů. Jeho problém spočívá ve skutečnosti, že se před námi ukrývá. Nad ním leží téměř 4 kilometry antarktického ledovce. A ten vytváří tak obrovský tlak, že voda jezera i při teplotě minus 3 stupňů Celsia zůstává v tekutém stavu.
2: Jezero téměř 4 kilometry pod povrchem. Na jeho břehu určitě nikdo nikdy nebyl. Kdo se nenechal nachytat a poslal správnou odpověď?
1: Tak ono těch jezer je víc, takže i správných odpovědí mohlo být víc a také, že bylo jich poměrně hodně. A z nich vybíráme výherce. A tím se stává Václav Kyba z Klučova u Českého Brodu.
2: Blahopřejeme a zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: Dnešní soutěžní otázka přímo navazuje na dnešní četbu z knihy. Ačkoliv denně hovoříme o globálním oteplování, neuvědomujeme si, že žijeme v nejchladnějším období vývoje naší planety. Ptáme se.
2: Kdy, respektive před kolika lety, byla průměrná teplota na Zemi tak nízká, jako je v současnosti?
1: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 29. června.
2: A teď už Jiří Grigar a citát z jeho sbírky.
4: Jedny z nejvýznamnějších objevů astronomie, pozorovatelské astronomie v době druhé světové války proběhly ve Spojených státech na observatoři Mount Wilson, kde byl k dispozici tehdy největší dalekohled světa o průměru zrcadla 2,5 metru, mimochodem o 10 cm větší než Hubbleův kosmický teleskop. S tímto dalekohledem na Zemi Edwin Hubble pracoval, ale za války byl jako ostatní astronomové Američané byli povoláni do vojenské služby a jediný člověk, který na té observatoři zůstal, byl Walter Bade. Walter Bade byl německý astronom, který uprchl před Hitlerem do Spojených států, ale co se stalo v druhé světové válce, to je velmi pozoruhodné, takže to vlastně není citát, to je spíše ten příběh toho Waltera Badeho, který vedl k těm velkým objevům. Walter Bade se během druhé světové války mohl věnovat výzkumu galaxií díky příznivé shodě okolností. Jako takzvaný nepřítel státu nebyl povolán k vojenskému výzkumu. Proto měl dostatek času na pozorování a navíc díky zatemnění byly noci velmi temné, takže mohl fotografovat velmi slabé hvězdy ve vzdálených galaxiích.
2: Veselý důsledek jinak neveselé války.
1: Ano, astronomové pamětníci rádi vzpomínají na temné nebe v nocích, kdy se zatemňovala města.
2: O takovéto výhodě jsem ještě neslyšela.
1: A o Kanaďanovi, který má uši jako netopír, jste slyšela?
2: Kanaďan? To má být nějaký kanadský žertík?
1: Kde pak? Hovoří profesor Jaroslav Petr.
5: Představíme si člověka, který má uši jako netopír. Jmenuje se Brian Borovsky, je to Kanaďan, je mu 59 roků. A když jde po ulici, tak vlastně slyší, co je kolem něj, protože on je nevidomý, on nevidí. A on říká, že podle zvuků, které může sám vydávat, buď si mlaská, nebo si luská prsty, nebo má plechovku, do které ťuká třeba nějakým dřívkem. A on slyší odražené zvuky a říká, že když jde třeba po chodníku a na kraji mezi chodníkem a tou vozovkou je stromořadí, alej, tak on ty stromy slyší. A že dokonce slyší někdy i větve, které jsou nad ním. A že když tam proti němu jde člověk, tak on ho slyší. Ne, že by slyšel jeho kroky, ale slyší tu odezvu.
2: To snad ani není možné. Jak k tomu Brian Borovsky přišel?
5: On k tomu přišel jako 3-4letý chlapec, protože měl bratra, který byl také nevidomý, a pak měl ještě bratra, který viděl. A tihleti kluci se přestěhovali s rodiči na venkov a rodiče, když zařizovali ten dům, tak tam skládali nějaké kovové trubky. A jak je skládali na zápraží a jak ty trubky třeskaly, tak se vlastně ten zvuk odrážel od stěny toho domu. A ten Brian si všiml, že vlastně najednou slyší ten dům. A napadlo ty kluky, že jestli by se nedalo vlastně takhle slyšet to, co je kolem. A začínali tak, že hráli na skovku tyhle ty kluci. Takže tam ten jejich bratr, který viděl, tak si stoupl na zahradu a tihle ti kluci tím mlaskáním nebo luskáním prsty vlastně se snažili, jestli náhodou ho neuslyší, kde on stojí. A nakonec se ho tedy naučili mezi těmi stromy na té zahradě vlastně najít. A pak už to bylo tak, že ten bratr se skutečně schovával za kmeny stromu a oni ho stejně dokázali najít. Takže tihle ti kluci se to takhle naučili. On ten Brian Borovsky říká, že vlastně když přišel do školy pro nevidomé, tak to ti učitelé neviděli rádi tohleto, že on vlastně se orientuje podle těch odrazů zvuků, říkali, že to je jakási anomálie, že to je velmi prapodivné a že ti nevidomí lidé, jak se odlišují od té většinové společnosti, že už tak to mají těžké a že ve chvíli, kdy on bude mít ještě nějakou další zvláštnost, tak to bude mít ještě těžší, tak ať si nekomplikuje život a ať se snaží vlastně jako vystupovat jako všichni ostatní nevidomí.
2: Poslechl učitele?
1: Ve škole ano. Mimo školu dál fungoval svým osvědčeným způsobem a dotáhl to k neuvěřitelné dokonalosti.
5: Říkal, že se s bratrem naučili jezdit na kole třeba. A říká, že tedy tam samozřejmě, že on si přitom mlaská, když jede na kole, aby jaksi ty odrazy si to kontroloval, ale že samozřejmě jezdili po trase, kterou znali a že se dokázali orientovat. Že třeba už jenom podle toho, jestli jeli po štěrku nebo nejeli po štěrku, jestli ten štěrk byl udusaný nebo jestli byl nakypřený, tak už věděli, kde se asi pohybujou. Že byl schopen tedy podle toho zvuku od těch odrazů zjistit trávník, který dělí tu stezku od silnice, a že zase teda byl schopen zaznamenat tím odrazem sloup s poštovní schránkou, který byl u jejich domů, a podle toho poznal, že má zahnout doprava, aby se tady dostal zpátky.
2: Neuvěřitelné. Nevidomý cyklista.
1: My si o něm v Meteoru neříkáme proto, že je to senzace, ale protože se vědci Briana mohli ptát, jako kdyby mluvili s netopírem, a on jim pomohl odpovědět na jednu důležitou otázku.
5: My víme, že ti netopíři vlastně těma ušima taky vidí a víme, že mají jeden velký problém. My když koukáme a něco je malé, tak poznáme, jestli se nám to zdá malé proto, že ve skutečnosti je to velké, ale je to od nás daleko. Rozeznáme to od situace, kdy je něco opravdu skutečně malé a je to blízko. A je zajímavé, že ten netopíří smysl má s tímhletím poměrně velké problémy. A oni se ptali toho Borovského a i to na něm zkoušeli a zjistili, že on s tím žádné problémy nemá. A tam by se dalo očekávat, že vlastně ta vzdálenost a velikost, že on to zjistí podle toho, jak dlouho se k němu ten zvuk vrací. A on říká, že ne, že takhle to u něj nefunguje. Že on pozná to, co je blízko, podle toho, že na tom vnímá víc detailů. Takže tohle jsou lidé, kteří slyší jako netopír.
2: Muž, který slyší jako netopír, vysvětlil, jak pozná, že je předmět blíž nebo dál. Fantastické.
1: Ano, slyší jako netopír. Jestli jako netopír i spí, na to se ho neptali.
2: Spánek je krásná věc, tak si ho 7x užijte a bude tu další Meteor.
1: Naslyšenou zase za týden u prvního prázdninového dílu se těší Kateřina Březinová
2: a autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Ve výletní restauraci se shodou okolností setká zdánlivě nesourodá skupinka lidí. Takový je půdorys dnešní rozhlasové hry Heleny Albertové nazvané Nelaskavé hry.

0: Hospodo! Tak hospodo!
1: Je to marný, Martine. Zavřeli a my tady zůstaneme sedět na suchu.
0: Ale na čerstvým vzduchu. No. Takový krásný místo v lese hned tak nenajdeš.
2: Nejradši bych jim to tu rozšlapal. S velkým gustem.
0: Tak proč sem denně lezeš, Martine, co?
2: Já sem za prvé nelezu, ale jezdím. A za druhý jsem tak laskavý, že pustím vaše špinavý zadky do svého nového auťáku a nakonec vám tu div nezaplatím pivo, takže pozor.
0: Ale lezeš sem. Chceš mladý paničce předvést, že máš nový auto a ona nevystrčí z toho jejich kutlochu ani roz.
2: No, to jistě. Já tak potřebuju ženský předvádět auto. Takový chudák ještě nejsem. Já potřebuju auťák normálně zajet.
1: 10 kilometrů denně, náměstí, bufet, podhradí a zpět. Do první garančky budeš sešlej jako tady dědek.
0: No dovol, Bebku. Na to, jak jsem starý, nejsem vůbec sešlej. I když lecos už pamatuju. Například, když tady na tomhle místě byla parádní restaurace. Výletní restaurace, a ne bufet s několika lavicema pod holým nebem. V neděli po obědě se sebral, pěkně s rodinkou došel, pomalým krokem až sem, dal si pivo.
1: Dětku, co pak ty směl někdy nějakou rodinu?
0: Neměl, to je pravda, ale pozoroval jsem to a to pivo jsem si dal. Jo, a nahoře, nad tou hospodou, byl ještě jeden takový malinký pokojíček.
1: Bledě modrej.
2: Aha. Tam jsem byl nejméně 1000krát, když to tu bylo opuštěný. A ta místnost dole, co teď Lenka s Jirkou bydlej a tvářej se jako, že nebydlej. Teď je to Einslich 2x2 metry, to teda musela být restaurace. Jste si tam seděli na klíně.
0: No, tak ten pokojíček nahoře byl tehda jen pro někoho.
1: No, pro tebe určitě ne.
0: Ani pro tebe by nebyl.
2: Ale dejte už s tím pokoj.
0: No tak, hospodo, jsi chlazený a pěkně vrsený.
2: Oni dělají, že neslyšej, ale slyšej moc dobře, krci zalezlí.
0: No tak, bude to?

0: Tak já jim, Lenko, ty tři láhve donesu.
1: Nic jim nenos, máme už zavřeno.
0: A budou tady povykovat, bouchat na dveře.
1: Bojíš se jich snad?
0: Já jen kvůli tobě.
1: Víš, co mi tuhle řekla Zuzana? Že nechápe, proč já se v mým stavu maluju. Že prej je to provokace. Není ona praštěná.
0: Jo, je praštěná.
1: Víš, která to je?
0: Ne.
1: Ale má smysl tobě něco povídat.
0: Lenko.
1: Na všechno kejvneš a tak je to pořád.
0: Ale no tak. Přestaň se zlobit. Utři si oči, jede sem Jana.
1: Už jsem měla strach, že dneska půjdem spát bez koncertu.
2: Dřív jsem nemohla. Táto by zas nebylo dobře.
1: Pro jednou by se snad svět nezbořil.
2: Nesmím vynechat ani den, chápete?
0: Ty tři venku si tě nevšimli, otravujou tady už pěkně dlouho.
2: Za chvilku tady budete mít další návštěvu.
1: No ale nikoho nečekáme.
2: Že nese sem nahoru taková správná dvojka. On starší elegán, ona zářivá krasavice. Teda myslím, že otec s dcerou to asi není.
1: A určitě Pražáci. Lezou sem, kdy se jim zamane. Jirka je vyhodí. A ty tři taky.
0: Kde máš kolo?
2: Nechala jsem ho vzadu, aby si nikdo nevšiml. Tady vám vezu zeleninu. Lenka teď potřebuje hodně vitamínu.
0: Ale no, no tak děkuji, Jano. Já bych jí zítra taky přivez.
1: Co? Tobě by dali takhle na hnilou. Jiříčka totiž všude ošidí, vy?
3: Teď už ne. Ale dřív, když si vzpomenu, jaký jsi byl ježatej, usmrkaný kluk. No a vidíš, nakonec si tě vezme taková hezká holka, jako je Lenka.
0: Jak to vezme? Já jsem si ji vzal.
1: Hele, Jano, já vím, že to máš s Jirkou domluvený, ale přesto bych ráda od tebe slyšela, jak dlouho sem ještě budeš jezdit pískat na tu svou flétnu.
2: Jenom do podzimu, vadí ti to?
1: Ne, nevadí, ale lidi by si mohli myslet, že to tu někomu pronajímáme a mohli by mít řeči.
0: Lenko. Znáš
1: lidi, no my jsme přece sami rádi, že nám to tu Jirku vstrejda zařídil, aspoň na tohleto léto.
3: Stejně nechápu, proč nebydlíte u Jirkových rodičů. Byť mají velký, tak byste se tam vešli i tři.
1: Tady máš klíč od zhora a pořádně zamkni.
2: A nemohla bych si ten klíč nechat u sebe. Nemusela bych vás denně otravovat.
0: My tě rádi vidíme.
1: No, to je právě to, co nejde. Nesnáším v domě zamčený dveře, od kterých nemám klíč. A pak usnej, musím snad vědět, že seš tady. Kdyby přišla kontrola, nebo... No je to tady přece jenom komunální.
2: Tak když myslíš. Jdu nahoru.
1: Proč se od ní necháš urážet?
0: Ale Jana mě přece neurazila.
1: Ty ani nepoznáš, když tě někdo urazí. Jak prej si tě mohla vzít tak hezká holka jako já?
0: A co ti chtěla udělat radost?
1: Jo, no mi taky chtěla udělat radost, když začala s tím, proč nebydlíme u vás.
0: Jana asi neví, jak to s námi je. A pak Jana si může říkat cokoliv na světě, protože si ji vážím jako nikoho.
1: To proč jsi nevzal jí, když si ji tak vážíš? Není ti dost hezká, viď?
0: Celý léto se mnou učila, když jsem prasknul z češtiny a z ruštiny. Celý léto, abych se dostal do učení. Bez ní bych se na automechanika nedostal.
1: Chceš mi vyčítat, že teď akorát otvíráš zátky od piva?
0: Chci jen říct, že já za to, co pro mě udělala, můžu celý léto poslouchat její pískání.
1: A já mám mít na to nervy. Na ty tvoje povedený kamarádky. No neříkej mi, že by nemohla hrát doma.
0: No její táta je pořád kolem baráku. A ona se na ten konkurs přihlásila tajně, rozumíš? Do Severočeského orchestru.
1: To, aby si s honem rychle koupil předplatně.
0: Podívej, Lenko, já bych jí to moc přál. Chtěla na školu do Prahy, ale co jim utek kluk do Kanady nepustí na krok? Ta se snad kvůli rodičům ani nevdá.
1: Oh, na rodiče bych to nesměl.

0: jak tě ten výstup to nezmáhá?
1: Rozlížím se, Norinko. K čemu se hnát střemhlav nahoru?
0: Abych se mohla hnát střemhlav dolů.
1: No.
0: Tady máš k tomu dokonce pokyny. Po červené značce výstup na hrad jen pro zdatné turisty.
1: Jo.
0: Po modré zřejmě pro ty ostatní.
1: Když už musím nahoru, jak jsem ten ostatní.
0: De fakt, Tony, ty jsi zdatný. Je to tu utěšený kout země české. I s hudebním folklorem. Mně se tu líbí.
1: Chvilku se posadíme, pokocháme. Pak nás můžeme jít.

0: jste? Kdo jste?
1: Prosím tě, nekřič. Neprasen se mnou, nic ti neudělám. No pustím tě, ale musíš mlčet. Budeš? Všechno ti vysvětlím, čestný slovo. Hraj. Dělej, hraj rychle.
0: Proč?
1: Bylo by podezřelý, že je to najednou takový ticho. No neboj se, hraj, nic ti neudělám.

0: Co tu děláte? Vy se schováváte?
1: Nemáš něco k jídlu? Hraj.
0: Nemůžu mluvit a hrát. Nic tady nemám.
1: Ti dva dole, kdybys jim řekla, nedali by ti kus chleba, pivo. No prosím tě.
0: Nikdy tu nejím a pivo nepiju. Bylo by jim to divný. Pro jídlo bych musela až domů. Proč se tu schováváte?
1: Kdybych viděl, že tu někdo bydlí, zůstal bych radši v lese.
0: Jak jste se sem dostal?
1: No, jako vždycky. Na lípu, na střechu a oknem. Když jsem tu byl před 5 lety naposled, bylo to tu opuštěný. Počkej, kam jdeš?
0: Pro co jídlo?
1: Ale nepráskneš mě. Já jsem opravdu nic neprovedl na mou duši. Potřebuju den na rozmyšlenou, chápeš?
0: Na rozmyšlenou? O čem?
1: O čem? O všem. Hledej sem tu vlednu.
0: Proč?
1: Jestli se do hodiny nevrátíš, tak ti jdu šlapu.
0: Tak já vás jako zamknu a vrátím dole lence klíč. Na kole jsem za chvilku zpátky a nepozorovaně se proplížím nahoru.
1: A hlavně přijď, prosím tě. Prosím tě, vrať se.

0: Já už chci domů.
1: Pojedeme, až budu chtít já.
2: No jenom pokoj, takhle tady čuče do stmívání. Řeknu ti, Martine, ty jsi dopad, kamaráde.
3: Jaký pak dopad? Nevím, jak vy, pánové, ale já tady pobývám proto, že je tu zdravý povětří a ticho.
0: To určitě.
3: O žádným dopadu mi není nic na...

0: Jo, Tonda, zahnul ženě, když byla v porodnici, ona se to nějak domákla.
1: No, to se mohlo stát nějakýmu troubovi z toho tvýho Buranova. Mně stačí mrknout okem a ona půjde.
2: Zastav se, Tony.
3: Ty si fandíš.
2: Slyšíš?
0: Vej toho.
4: Úkol ve vlastních uších.
3: Ach,
4: ty jsi mi dala.
2: Klekání.
1: Co jsi říkal?
2: Letní večer ve mně budí nostalgii.
1: Já, že si fandím.
3: Jo.
2: Nevíš, čím by to mohlo být?
3: Jo.
4: To nic nedělání, má milá.
1: Chceš se vsadit?
3: A co bych se sázel?
0: No, je červen, teplo je, žízeň je. O metr piv bychom se mohli vsadit, co?
1: Dobře. Tak dneska v noci ji řeknu. A během 5 minut za mnou pocupitá jako ovečka. A všichni budou u toho. Tady je má ruka.
3: Dneska v noci. Tak to chci vidět.
1: Dětku, rozsekni to.
0: Tak, metr Pepkovi.
1: Jo.
0: A metr mě.
1: Jo.
0: Platí?
1: Platí. A nakonec, když platit budete stejně vy. Prozatím vyhlašuju taktický stažení do zálohy.

0: Ne tak nahlas.
1: Co jsi říkala?
0: Nepí tak nahlas.
1: Jo.
0: Tak proč se tu schováváš?
1: Můžeš mi prozradit, kolik je ti let, že se můžeš takhle po nocích toulat?
0: 25.
1: No ne. Teda já už jsem ledacos viděl na tom božím světě, ale 25-letou ženskou, která leze tajně do kurníku a tam píská na flétnu, to na mou duši ne. Ty nejsi vdaná, co?
0: Je to snad povinný?
1: Doporučuje se. Obecně kvůli duševní rovnováze a v tvým případě ve prospěch lesní fauny.
0: Nechceš odpovědět?
1: Hraješ docela pěkně. Myslel jsem, že je ti tak 16. Je to a musím vlastně vykat, slečno, že jo?
0: Neuhýbej. Co tu děláš?
1: Třeba jsem čekal na tebe. To tě nenapadlo.
0: Ne.
1: Měl jsem opušťák z vojny. To snad víš, co je opušťák, ne? Jenomže v Praze jsem se zdržel trochu díl. Zkrátka jsem přetáhl. Potřeboval jsem si v hlavě něco srovnat. A kousek odtud na chatě mýho otce jsem chtěl přespat. Naši měli jako chatu, že jo, ale když se rozvedli, nechal si jí otec. Ale na chatě někdo byl, tak jsem chtěl přespat tady. Od jak živá to tu bylo opuštěný, báječná skrývačka. A ty si sem přijdeš najednou pískat.
0: A kde máš uniformu?
1: Právě. V Praze. Já se tam vrátím vlakem, snad si mě nikdo nevšimne.
0: Já už musím jít.
1: Přijdeš zase zítra?
0: Já jo. A ty už budeš pryč.
1: Teď už je to jedno. Basa mě stejně nemine.
0: Mohla bych na tu vojnu zatelefonovat, jakože jsem tvoje matka, nebo že jsi nemocný.
1: Matka. To se ti pohledlo.
0: Pust mě. Tak vždyť jsem tolik neřekla. Proč se na mě tak díváš?
1: Už ti někdo řekl, jak jsi hezká. Když ti takhle svítějí oči. No tak. Já ti neublížím.
0: Budu křičet a vzbudím ty dole.
1: Tak křič. No, křič. Prosím. Jsem úplně v tvý moci.
0: Ne, nech mě. To nejde. Vždyť se ani neznáme. Já nevím ani, jak se jmenuješ.

0: ti líbilo.
1: Proč ne, když mám k tomu talent? Být šťastná a dělat šťastné lidi kolem sebe.
2: Moment, kolik by těch lidí mělo být?
1: Jenom ty jediný, Tony. Leč zůstává pro mě tajemstvím, proč jsi na mě najednou tak hodný. Nechal si práce, jedeš se mnou na výlet, vyšplhal ses na hrad. Až je mi to podezřelý, Tony.
2: Musím na pár dní do Prahy, Noro.
1: Teď v noci? Půjdeme k tobě do ateliéru?
2: Ne, spát půjdeš na kolej.
1: No tak to zasne. Slíbil jsi mi celých těhle 14 dní. V podniku vědí, že tady pracuješ na tom jejich úkolu, Tony. To je nějaká finta.
2: Ani tobě neuškodí, když se budeš pár dní učit, pokud vím, nemáš ani jednu zkoušku. To já, když jsem byl na vysoký, tak jsem nemohl vysadit ani na den.
1: Nepovídej pohádky. Proč musíš najednou do Prahy?
2: No, povíme si to cestou.
1: Nehnu se odtud, dokud mi neřekneš proč.
3: A podívej se z okna. Jana sedí venku s nějakým klukem, no to mě podrž.
4: Kde by Jana najednou vzala kluka?
3: Ani jsem si nevšimla, kdy přišel. Celá dobrý, viď?
4: Normální somrák. Takových se tu o sobotách fláká kolem Sázavy.
3: No, mně se náhodou líbí. Já, co je tamhle to za lidi?
4: Kde?
3: Tamhle, no to jsou určitě ty dva, co o nich mluvila Jana. Ty ta ženská je ale drzá. Skáče si tu po lavicích, jdi jim vynadat. Když máme zavřeno, nemá nikdo právo sedět ani venku.
4: Oni odejdou sami.
3: Ale jen je běž vyhodit.

0: skrz. Krk. V mládí jsem chtěla být herečkou.
1: Jo. Proč nejsi?
0: Někdo mi řekl, že špatně artikuluju, tak jsem chodila po městě a recitovala. Nenaolejuje-li mě, Julie, naolejuji já, nenaolejuje
2: mě. Slečno, tady si nemůžete takhle skákat.
0: Pan Kaplan plakal v kapli a dveře za ním klaply. No umíte si představit něco smutnějšího?
2: Mě nezajímá váš Kaplan, ale ty lavice jsou hezký. Celý léto stojí na slunci, v dešti, v zimě chudáci zapadnou až po krk do sněhu a vy si po nich hopsáte.
0: Po chudácích hopsat? To je moje. Aj, mi zima.
2: Nikdo vás tu nedrží, seberte taťku a jděte domů. Tady už je zavříno.
1: Ano, my už jsme na odchodu, mladí muži. Nebudeme rušit.
0: Jen chvilku posedíme, vydechneme. Tony, kam jdeš? Chvíli, poutníku, postuj chvíli jen, nespěchej dál.
3: Nechápu, proč si mě donutila slézt dolů, to jsem mohl jít rovnou na náměstí zvednout ruku a přihlásit se. Halo, pokud jste si mě nevšimli, tady jsem.
4: No tak jestli se chceš dostat nenápadně na vlak, je lepší, když si lidi budou myslet, že ke mně patříš, ne? Každý mě tu zná.
3: Chceš, aby ta mladá husa viděla, že máš taky kluka, co?
4: Prosím tě, jak můžeš něco takového říct? Prosil jsi mě o pomoc. A pak, po tom, co se mezi náma stalo...
3: Ještě zase svítí tak pěkně v oči.
4: Až se setmí úplně, doprovodím tě na nádraží.
3: Je, můžeš mi půjčit nějaký peníze? Pošlu ti je, nebo přivezu. Ale nemusíš mi věřit.
4: Ty mi připomínáš jednoho kluka. Měla jsem ho moc ráda, pořád mám pocit, že musíš být stejný jako on.
3: A s ním si chodila?
4: Nepák, to byl můj brácha. Vůbec nic o mě nevíš a já o tobě taky ne.
3: Tím líp. Pro nás oba.
4: Ale já nechci, aby jsi myslel, že jsem nějaká bláznivá ženská. Já jsem se přihlásila na konkurs do orchestru. Naši nic nevědí, protože by mi to nedovolili. Když to vyjde, odstěhuju se.
3: A začneš nový život. To znám.
4: A proč ne?
3: Protože jak jednou jedeš šejdrem, tak se už nezastavíš.
5: Ho, podívej se na tu Janu. Konečně si najde kluka, ani ho neumí pořádně bavit. Bych neměla to břicho, já bych ji ukázala.
6: No tak, Lenko.
5: Mám nápad. Vemem vedla je vína, pozveme je na skleničku. Chceš přece pomoct svojí nejlepší kamarádce, když neví, jak dál.
6: Třeba jsou radši sami.
5: To už nech na mě.
6: A co ty dva lufťáci? Aby si k nám nepřisedli.
5: Buď je vyhoď, anebo si jich nevšímej.
0: Jano, pojďte se na chvíli sednout dohromady. Jestli ovšem nemáte v plánu něco lepšího. Jirko, nepředstavíš nás? Já jsem Lenka, Janina kamarádka, protože ona je zase dobrá kamarádka mýho muže. Celý jedno léto se s ním učila.
4: To je Honza.
3: Moc mě těší, moc.
0: A tohle je Jirka. Jirko, můj muž.
7: Ahoj.
0: Tak když jsme se tak pěkně seznámili, zvu vás na mejdan.
7: Lenko.
0: No tak na mejdánek, protože já nic nepiju.
7: Přinesu petrolejku a 3 skleničky.
0: 4, připiju si jen slzou. Od naší svatby nám zbylo pár láhví.
3: Tak to buď bylo moc láhví, nebo nebyla svatba, jak se patří, veselá.
7: Svatba byla docela normální. Jdu pro to pití.
3: Počkej, pomůžu ti.
0: Jano, Honza ví, že sem chodíš pískat. Já jen abych se nepodřekla, třeba ti to nepokazila.
4: Mně nemáš co pokazit.
0: Ty vůbec neznáš mužský. Leknou se u ženský třeba větší hlouposti, než že pískáš na flétnu.
7: Lenko, pozor, světlo.
3: A víno, romance.
0: Poslyšte, Honzo, my dva se od někud známe.
3: A co mi to děláte, mladá paní, před vlastním manželem?
7: Lenko.
0: Já za to nemůžu, ale na mužský mám děsnýho pamatováka.
4: Pozor, Jirko, přileješ.
3: Křtiny budou tak jako tak.
4: Tak, na co si připijem? Na to malý, co se vám má narodit, jo?
0: Já vím, hodně jsem se teď změnila.
4: K lepšímu, Lenko, fakt,
0: to
4: k lepšímu.
0: To jsou řeči. Já vím, že vypadám hrozně. Honzo! Honzo, už to mám. Pořád si nevzpomínáte?
3: No, opravdu si nevzpomínám.
0: Vy jste od filmu, že jo?
8: No jo?
0: No.
8: A jak jste na to přišla?
0: No, boty.
8: Co?
0: No, boty.
8: Jaký boty?
7: Tak já jdu ty pražáky vyhodit.
0: Honzo, přece boty tady ve městě v nákupním středisku. Až do svatby jsem tam prodávala. Je to asi 3 roky. Natáčeli jste u nás film, jak přijde pán do obchodu a povídá, že...
9: A tady se vyprávějí vtipy. Tony, pojď si taky poslechnout.
0: To nejsou náhodou žádný vtipy, slečno. Hrála jsem v tom filmu prodavačku, která pánovi tak dlouho vybírá boty.
9: Až si pán koupí kšandy, jak to bylo švandy.
0: Ne, ne, vůbec žádný kšandy. Co se mezi nás pletete? Tady už nemáte dávno co dělat.
8: Jo, tak to byla nějaká reklama, že jo? Tehdy jsme točili každý den jednu.
9: No to muselo být opravdu vzrušující.
8: Slečno, ten ušlechtilý starší pán, co se drží v pozadí,
9: no?
8: Je váš otec?
9: Proč jenom otec? Je mi vším? No tak pokračujte, mladá paní, začala jste slibně, no? Tak jak to dopadlo s těma botama?
0: Nijak.
7: Ty jsi už unavená, Lenko.
0: Ale...
7: Chce se ti spát, viď?
9: Vždyť je to hřích prospat tak nádhernou noc.
7: My musíme ráno v 6 vstávat, slečno. Od 8 už courají lidi na hrad. Předtím jdeme na nákup do města.
0: A přestaňte si zpívat, bolí mě hlava. Kam jdete, Honzo? Honzo, teď jste ještě nedopili.
8: Pozvu tamhle toho pána taky na skleničku. Dovolíte mi to, slečno? No, zdar.
10: Honzo.
8: Tak chceš to přece jenom ty.
10: A kde se tu bereš, to už tě pustili.
8: Nepříjemný překvapení,
10: no,
8: víš?
10: No, pak já jsem moc rád, že už to máš za sebou.
8: Tamhle ta dáma u stolu, to je další manželka, milenka nebo jen bokovka?
10: Proč ses neozval?
8: Volal jsem k tobě domů. Tvoje žena mi arrogantně sdělila, že seš asi na chalupě a že nemá tušení, kdy se vrátíš.
10: Eva ví moc dobře, že tady pracuju.
8: Byl bys pro mě přijel tím svým bourákem, jo?
10: Proč bych pro tebe jezdil?
8: Proč? Abys pro mě aspoň jednou v životě něco udělal.
10: Dovol mi faktickou poznámku. Lidem, kteří v životě skutečně něco dělají, se občas stává, že nemají zrovna čas... Vítat zloděj, když ho pouštějí z lapáku.
8: Protože se flákají s děvkama po chatách. Ty, co v životě skutečně něco dělají.
10: No, ty myslíš tu blondýnu? Vždyť ti dohromady neznám. Stopařka, náhodou velmi zajímavá. Inteligentní dívka.
7: Prosím tě, Jano, kde jsi sebrala toho kluka?
11: Honzo, proč říkáš sebrala?
10: Až budeš starý jako já, pochopíš, že radost, kterou si nepřipravíš, mít nebude, Jochu, pochop to.
7: Je to takovej divnej kluk, promiň.
11: Jirkovi se nelíbí žádný kluk, který vypadá trochu světově.
9: Kam odnášíte tu lampu?
7: Jdeme spát.
9: Vy nás vyhazujete? Tony! Nenech se přemlouvat, pojď mezi nás, Tony!
8: Stopařka.
10: Cože?
8: No, volá tě stopařka, protože jinýho šaška, kterýmu by se dalo říkat Tony, tady nevidím. Tony.
9: Tony! Zavírají podnik, já to sama svým šarmem nezvládnu.
10: Vždyť už stejně odcházím. Honzo, zavolej mi v Praze, v klidu si spolu konečně popovídáme, probereme život jako dva chlapy. Nepotřebuješ peníze, ale víc u sebe nemám než stovku.
8: Děkuju, nepotřebuju.
9: Jak tak koukám, vy dva máte spolu nějaké účty. Není v tom ženská, Tony?
8: Proč to nepřiznat, víš, Tony? Ale ve srovnání s vámi, slečno, to byla dáma. Pokud se nepletu, říkala tady tomu pánovi Antoníne.
9: Skutečně?
8: Skutečně. Vždycky si dala tu práci vyslovit celé jméno. Klaním si.
10: Počkej, Honzo.
9: Co je to zač?
10: Na tom teď nezáleží. Přátelé, už nebudeme zdržovat, omluvte nás. Možná si to ani neuvědomujete, ale žijete tu velmi moderně a zdravě.
7: Moderně? Vždyť je to bouračka a na záchod musíme chodit do lesa.
10: Dneska je to na západě nejvyhledávanější životní styl. Domek pár kilometrů od metropole. Děti vyrůstají uprostřed zeleně.
0: Na podzim se stěhujeme do města, do nového paneláku. Už se nemůžu dočkat, když prší a na hrad nikdo nejde. Je tu strašně smutno a nuda.
10: Nesmíte být smutná, ani když prší. To mladým, hezkým dívkám nesluší.
7: Lence, relace, dobrou noc.
10: Dobrou.
0: Co pořád přidáváš? Bude mi teprve 19. Dneska se většina normálních holek vdává brzy, že jo?
9: A to jako ostatní jsou podle vás nenormální, slečno? Tony? Já nechápu, proč se potřebuješ dělat zajímavý před každou naivkou.
10: Já se přece nedělám zajímavý.
9: A pardon, pardon, ty jsi zajímavý, že?
10: Dej pozor, abys nepřestřelila.
9: Tak proč mi neřekneš, co máš v Praze tak neodkladně důležitého?
10: Prosím, když o to tak stojíš, přečti si to sama. Eva to schválně zdržela doma a poslala za mnou na poslední chvíli, abych se nemohl připravit.
4: Moc na to nevidím.
10: No, jsou ty její kličky, jak mi znepříjemnit život, znemožnit klidnou práci. A přitom má všechno, na co vzpomene. Je mladá, zdravá. Na nic nemusí máknout, jenom se stará o kluka. Chce se rozvést.
4: No, tentokrát to vypadá vážně.
10: Celý dny vysedává u kafe s podobnýma veleduchama, jako je sama, a analyzuje svoje manželství. Ty řeči znám už na paměť.
4: Půjde to hladce. Uvidíš. Hele, mám známýho advokáta. Šikovnýho kluka. Řeknu mu, domluvíte se za hodinu.
10: Domluvíme se za vteřinu. Ne.
4: Počkej, počkej. Jak to ne?
10: Už jsi skoro vyštudovaná filozofka, ale vůbec ničemu nerozumíš. Nechápu, co vás na té fakultě učí.
4: Tak podívej se, mojí logice. Mě nemusí nikdo učit, Tony, jo? Jak má tohle všechno skončit? No řekni, jak?
10: O žádném konci nebyla řeč.
4: Já tě chci konečně pro sebe. No, pochop to, já mám na to právo.
10: No, moment,
4: za všechny
10: moment.
4: Ty roky, za všechny...
10: Říkám... Moment, bylo snad potěšení jenom na mojí straně? Podívej, co máš na sobě. Uvědom si, kolik znáš významných lidí, kteří ti můžou být jednou náramně užiteční. A ty to moc dobře víš, jak člověk těžko proniká do určitý společnosti. To ti nestačí. A za tohle všechno je teď řada na tobě, abys udělala, co potřebuji.
4: A co? Prosím.
10: Především...
12: Strč prst!
10: Především, abys mlčela.
12: Skrz krk.
10: Moment, prosím.
12: Strč
10: moment.
12: Prst skrz
10: Honzo!
12: Krk.
10: Víš, co ti můžu poradit? Sekej latinu.
12: 20 let ses nestaral, tak se nestarej ani teď.
10: Cože, já jsem se nestaral, ty! 20 Zpratku. Víš, co mě to stálo řečí a flašek, než jsem tě prostrkal k té kameře? Bez školy, bez průpravy se dostat dneska k filmu? Víš, co to znamená, ty? Víš, kolik schopných, nadaných kluků čeká na příležitost?
12: Aby mohli denodenně tát stativ z místa na místo.
10: No to, stejně nic neumíš. A pak ještě, když jsi v konzích, tak nakonec
12: na
10: kradeš,
12: ty! Já tě čekám, kdy odsaď vypadneš, táto.
4: No ne. Ale to je milé překvapení. Na scéně se za dramatických okolností objevuje levoboček.
12: A vy, stopařko, vypadněte, pokud možno s ním.
4: Ani nápad. Pojďte sem, Honzíku, ať se vás hezky prohlídnu zblízka, no. No jen co neostýchejte, mladý muži.
6: Proč já bych se měl před váma ostýchat?
4: Honzo, proč si to od ní necháš líbit? Proč? Protože se mu to líbí, slečno.
6: No, když myslíte.
4: A ty, Tony, sleduj, co mě na fakultě naučili. Sleduj, jak pracují na bázi srovnávací vědy zvané fyzická antropologie.
6: Doufám, že nenacházíte žádné podobnosti mezi otcem a synem.
4: Naopak. Jablko nepadlo daleko od stromu. Jenom se trochu zakutálelo.
10: Přestaň hrát divadlo, stejně tomu nerozumíš.
4: Máš pravdu, rozeznám bezpečně jenom nos mezi očima, že?
12: A hubu na píč, že jo? Nechte toho, pojďte mě.
13: Honzo, kam jdeš?
4: Objekt vědeckého zkoumání zmizel v temnotách.
12: Lidi, prosím vás, alespoň tu nekřičte. Moje žena šla spát.
10: Mladý muži, jmenujete se, myslím, Jirka, že? Jirko, prosím vás, dopřejte mi čas na jednu cigaretu. Protože kdybych si teď sednul za volant, tak bych to napálil asi do prvního stromu.
12: Ale opravdu jednu.
10: Děkuji.
13: V lese někdo je. Svítěj baterkama, jdou sem.
6: Co to má znamenat?
2: Kdo je tam? No přestaň blbnout s tím světlem.
14: Ani hnout, povídám. A nastoupit všichni vzad.
2: Vezmu na tebe klacek a uvidí.
14: Ani hnout, nebo...
2: Nebo co?
14: Nebo střelím.
2: Toho tvýho poplašňáku se tak leknu.
10: Promiňte, pánové, já s váma nehraju. Na kovbojky jsem už trošku přestárlý.
14: Tak bude ticho nebo ne? A tu řadu! No!
15: Lenko, otevři.
0: Co je? Co se děje?
15: Otevři.
0: Kdo je to tam? Martin?
15: A kdo jinej?
0: Martine! Martine, prosím tě, jdi pryč.
15: No tak, otevři. Přišel jsem pro tebe.
14: Pozor! Pohov.
10: Podívejte se, pokud vám jde o peníze, tak jste na špatné adrese, vážený. Já mám u sebe jenom 20.
14: Mohli byste dát ruce za hlavu.
12: Ty, co bys nám mohl, ty?
13: A kde je Honza?
14: Nemluvit mezi
13: sebou. Neviděli jste Honzu?
14: Tak ticho!
15: Ahoj, Lenko.
0: Martine, Martine, Martine. Proč mě nenecháš na pokoj?
15: Lenko.
0: Pust. Pust mě. Pust! Proč jsi přišel?
15: Kvůli tobě, ty hloupá. Co pak tě můžu nechat tomu ubožákovi? Nemůžu se na to koukat, jak se s ním nešťastná.
0: Ne, ne, ne, ne.
16: Jirka je hodný. Jsem jeho žena.
15: Jaká pak žena, když jsi s ním nikdy nespala? Řekni, že jsi s ním nikdy nespala.
16: Ne. Myslím jen na tebe. Na to, jak jsi mě podved.
15: Jaký pak podved? Přišel jsem pro tebe? Přišel. Oblič se, počítám do 10 a pak se otočím a jdu. Můžeš si na mě myslet třeba 1000krát, už mě nikdy neuvidíš. Matěj. Tak pozor, 1, 2.
13: Co vlastně chcete?
14: Potřebujeme si promluvit tady s tím troubou, s panem šéfem z bufetu.
12: Kdo je u tebe trouba, ty?
14: Třeba ten, co se ptal.
12: Už toho mám dost.
14: Postřechně, co letí?
1: No tak, člověče, co se mážíte kameny? Kdy ty toho poradíte?
14: Halo, starý pane, no, vy v těch brýlích. Jestli chcete ve zdraví přežít, domluvte Jirkovi, aby nevyváděl.
1: Já ho můžu akorát podržet.
12: Puste mě!
14: Rok to kámen!
1: No tak, Jirko, prosím vás, kvůli nám klid.
13: Konečně nějaká sranda. Zdávám se vám na milost a nemilost, milí bandité.
12: Puste mě!
1: S tím šaškování, slyšíš?
14: Ten bourák dole Osilnice je váš, starouši. Co kdybychom mu takhle prořízli dušičku nebo dvě?
1: Vidíte, že ho přeci sám neudržím. No tak...
14: Hej, vy tam dole! Počkejte, přestaňte řezat, tady pán bude spolupracovat.
1: Tak sakru, Jirko, vyříte si to s ním, my totiž velmi spěcháme, dobré, slyšíte?
13: Prořízněte všechny naše duše, pánové, no, vůbec nikam nespěcháme.
1: Prosím vás, ne, to ne. Vždyť já tady s těma lidma nemám vůbec nic společného. Nemůžu se s nima domluvat, vůbec je neznám.
16: Miluješ mě doopravdy, Martine?
15: Jo, 4.
16: Počkej.
15: 5.
16: Nepočkej, vezmu si občanku.
15: 6.
16: Nějaký peníze.
15: 7.
16: Já vím, že dělám něco strašně špatný.
15: 8.
16: To je špatný, ale
15: 9. 10.
16: Počkej, Martine.
15: Tak pojď. Vezmu tě do náruče.
14: Děkuju, panstvo, máte pohov, volno a rozchod.
13: Můžeme zpívat?
14: Jistě, madam. Můžete si i zaspívat na oslavu svatýho Josefa, kterýmu právě utekla žena.
7: Lenka. Lenko. Lenko! Lenko! Lenko! Je pryč. Já ho zabiju. Já ho zabiju!
13: Jirko, pro boha, kam letíš s tou vzduchovkou? Jirko! To bylo lepší než v biografu.
15: Pojď pryč, dokud je čas. No, to je tou letní nocí, tím úplnkem primitivní vášně se začnou lidem tlačit na mozek a oni se začnou řezat hlava ne hlava.
13: Aby se něco nestalo Lence. No, neměli bychom to hlásit.
9: Prosím vás, na lásku tahat policajty.
13: Ale na jakou lásku? Tady nejde o žádnou lásku. Honzo, kde jsi byl celou tu dobu? A koho to vlečeš?
12: Jde mi s tím sakra někdo pomoct.
13: No to je ten kluk, co sem jezdí s Martinem.
1: Tak to on tady s náma hrál tu komedii.
13: A kde jsi ho našel?
12: Nesu ho skoro až od silnice.
13: Od silnice? A co jsi tam dělal?
12: Byl jsem už na cestě, víš.
13: Je... Omdlel.
1: Naštěstí pitomec, jinak bych mu nařezal.
12: Nejdřív jsem myslel, že je po něm, fakt. On spad z 3metrový skály.
13: A kde je Lenka? Kde je Jirka?
12: Jo, Lenku vtáh nějaký chlap do auta. Vůbec se nebránila. Nastartovali a zřejmě na někoho čekali. Když se ale z lesa vyřítil ten její manžel, ten Jirka s nějakou flintou nebo co, odjeli. Běžel za autem jako smyslu zbavený.
13: Proboha, co teď?
7: Co je?
13: Jen aby Jirka nevyvedl nějakou hloupost.
7: Co na mě všichni čučíte? Spat se mno.
12: A oni ti ujeli, ty tví kumpáni, viď? Vykašlali se na raněnýho kamaráda, co?
7: Jo.
13: Neházej sebo.
15: Taková hloupá venkovská romance, do které jsme se zapletli jenom kvůli tobě, Noro.
13: Kvůli mně? Vždyť já tu nehraju ani tu sebe menší roli.
15: Kdybys nevyváděla, mohli jsme být už za horama.
13: Dobře, víš, proč vyvádím.
7: Daj, zlu, to bolí.
13: To bude klíční kost. Slečno, doneste zevnitř nějaké hadry, nejlíp ručník.
0: Noro. Ano, Noro. Já už letím.
13: Musí do nemocnice.
7: Noro.
13: Pane, no vy, samozřejmě vy, no, nedívejte se tak, jako byste neslyšel. Musíme ho odvést, nevidím jinou možnost.
0: Jen jestli taky není třeba postřelený.
15: Poslouchej, Noro.
0: Ty legračně zatínáš zuby kovboji.
12: Jděte to. Tak táto, slyšíš? Naložte si ho a jeďte.
15: Odvezte si ho sami, Samaritáni, co je mi do něj.
13: Svěř ho mě, Tony.
15: A neuvidím ani tebe, ani auto, co?
7: Nestarejte se o
15: mě. Honzo, tady máš klíčky. Papíry jsou pod volantem.
7: Nechte mě.
15: Ta spojka zabírá až nohře, tak dej pozor. Ale po kilometru si zvykneš. Ty si Janou to zařídíte nejlíp. S čím si zvykli jezdit?
12: S trakařem. Nemám papíry.
7: Nechte mě bej.
12: Jak může dneska chlap existovat bez řidiča? To snad není
15: v 27 letech.
12: Je mi 24, tatínku.
7: Já nechci do žádný nemocnice, já jdu domů.
13: V nemocnici všecko zařídím. Hlavně nemluvte o tom střílení, aby z toho Jirka neměl malér. Tak jedem. Pane!
1: Co já? Co zase já? Co?
12: Jseš tady přece jedinej schopnej chlap?
17: Bohužel, je to pravda. Mladí si blbnou a já bych je z toho tahal doslova do písmene, co? Tak pojďte, mladý, hop.
14: Opatrně.
17: Dejte mi tu zdravou ruku kolem krku. Ale ne, laskavě se na mě takhle nevěš. Honzo, půjde si ho z druhé strany.
9: Ne, Honza radši počká tady. Všecko tady zůstalo zotvírané.
18: Rozkaz, Janíčko, čekám na tvůj návrat jako věrný pes.
19: A jakou roli přisoudíte mě?
17: No ty jdeš samozřejmě s námi. Tak jdeme, mladý, jdeme.
14: Pomalu.
18: Tak, kamaráde, zmiz, dokud je čas. I věrný pes se někdy zatoulá. Bylo by tu něco na cestu? Moment. Lednice. Plná zásob. Manželství rozvrácený, tak na co jim teďka budou hovězí játra na slanině? Slepice po maďarsku. Milánské špagety. Jo, švestky v rumu.
19: Tak, a teď jsem vás nachytala.
18: Jo. Přímo na švestkách. Myslel jsem, že jste odjela s nima.
19: Raněný zabral celé zadní sedadlo. Rozvalil se tam s božskou suverenitou.
18: Suverenita vám imponuje, že jo? Jednou je to Tony, pak pro změnu venkovský balík.
19: Když se budete trochu snažit, taky na vás dojde řada.
18: Nemám zájem, jak vidíte, chystám se na cestu.
19: A podle zásob soudím, že nadaleko. Přede mnou ale nemusíte utíkat, vážně ne. Podívejte se mi do očí. Umíte se vůbec zasmát?
18: Už skoro ne.
19: Tak teď si nelhal. Ty seš zvláštní kluk. Co se ti stalo?
18: Prosím tě, přestaň chodit s tím strašným, bezohledným chlapem.
19: A proč pak?
18: Co pak je to spravedlivý, aby potom všem, co v životě proved, kolika lidem ublížil, měl tak krásnou ženskou, jako seš ty?
19: Tobě taky ublížil?
18: Pro něho nejsi nic víc než šlehačka na kafy. Kterou si může dovolit, protože na to má.
19: A ty mu to závidíš, viď?
18: Až mu budeš překážet, nechá tě stát u cesty.
19: Uvidíme, kdo koho nechá stát u cesty. Tak, co pak se nám stalo?
18: V sobotu jsem se porval v hospodě na Mračí. Chtěl jsem jít na naši chatu, jenomže tam jste byli vy. Tak jsem šel sem.
19: Můžu tě o něco poprosit? Tam dole za silnicí je nádherný rybník. Pojď se mnou vykoupat.
18: No nemám plavky.
19: Alespoň nebudu sama ve své nahotě.
18: A co? Oni?
19: Teď jsme tu už.

0: Víte, Janinko, čím dál víc si myslím, že, a teď jsem o tom přemýšlel celou cestu z nemocnice, že dnešní mladí jsou, jak bych, ano, nechutně nezodpovědní.
1: Jsem stejně stará jako oni, když dovolíte.
0: Ne, nedejte se mýlit, vy jste mnohem starší, protože se dokážete starat i o druhé, nejenom o sebe.
1: To bude profesí, jsem zdravotní sestra.
0: To je otázka charakteru. Ať se vás Honza drží, protože jste takové solidní děvče. Ano, jenom takové děvče, jako jste vy, mu může pomoct.
1: Pomoc?
0: Ano, když ten kluk nic neumí, ničím se nevyučil, nic nedostudoval, ale ambice měl vždycky veliký jako dům. Já měl by si najít nějakou mnohotvárnou práci, třeba v kultuře. Ačkoliv s tím škraloupem to bude těžké. 2 roky kriminálu mu nikdo neodpáře. A já vím, on nezní to nejlíp, co, ale proč nenazývat věci pravým jménem, Janičko? Mimochodem, už si našel nějaké zaměstnání?
1: Jo, u nás v nemocnici.
0: Ale, ani se nezmínil, co pak tam dělá. Vynáší koše, vozí mrtvoly. Zase stojí na prahu skvělé kariéry.
1: Někdo to dělat musí.
0: Ale proč právě musí? Ačkoliv mezi námi. Já jsem tolerantní člověk, ale kriminálníka bych si do ateliéru nenasadil. Sakra, je tu vůbec někdo? Noro, už jsme tu zpátky, odjíždíme.
1: Slyšíte? Nebylo to náhodou vaše auto?
0: Ale to snad ne. To by byl vrchol.
1: Honzo, jsi tady?
0: A je pryč. Krucifix. To snad není krucifix. Jak já se teď odtud dostanu do Prahy?
1: V 2:30 ráno jede Flamandr v 6 autobus.
0: Za jak dlouho jsem na nádraží?
1: Podle toho, jaký jste chodec.
0: No dobrý.
1: No tak za hodinu, dobrou.
0: Norinka má svoje klíčky od auta, na to jsem zapomněl, víte? Jak se mi ten kluk namotá do života, už mi ho zkomplikuje.
1: Honza s ní určitě nejel.
0: Ale jel, jenom proto by mě naštval. Honzo! Na lumpárni ho odjak živa utáhne navařené nudly. Dostal jsem ho do školy, nechodil tam, protlačil jsem ho k filmu Krat. Teď jsem mu nabídnul pomocnou ruku a on mi na ní plivnul. Ty zpratku jeden! Potřeboval jsem být v noci doma, abych uchláchol ženu, víte. Přece nepůjdu zítra šaškovat před nějaký soud. Klukovi je 5 let, kolik života pro něho ještě mám, abych ho pořádně vychoval. V 50 se můžou rozvádět jenom blázně romantikové. Já naštěstí ani k jedním nepatřím.
1: Třeba jeli jenom pro cigarety, nebo...
0: Pochybuji. Srdečně pochybuji. Řekl jsem totiž před chvílí Noře, že se nehodlám rozvést.
1: Nechápu, proč ale Honza...
0: No co? Byl snad po ruce někdo jiný? My dva jsme přece rozumní lidé, no tak neplačte, no. No
1: co? A co mě pořád taháte k sobě do party?
0: No, spíš do rodiny. Vidíte toho kreténa? Konečně si našel slušné děvče, takhle vyvádí. No tak, no. No, láska není hněvaná, není milovaná.
1: A prosím vás, nemluvte pořád tak hloupě. Pospěšte si na vlak, s Bohem. Já zůstanu, někdo toto musí pohlídat. Naštěstí mám zítra až odpolední. Dobrou noc. Jdu si lehnout.
0: Začíná být psí zima. Cigareta mě nezahřeje. Jo. On se řekne svatojánská noc. No a to bejvávalo ochu, aby si mohl spát venku. A skutečně někdy kecám. Slyším ty nehoráznosti a nemůžu se zastavit. Měl bych si na to dávat pozor. Tak to ne, to tedy ne. Můžu taky dovnitř, slečno? No tak moment. Bez vlastního přičinění jsme tady zůstali jako 2 trosečníci. A vy si chcete zabrat celý ostrůvek pro sebe a mě necháte plavat ve studený vodě? Vy můžete jít domů, ale co já? To víte, nejsem už nejmladší. A jakmile prochladnu, chytne mě ledvinový záchvat, nepřál bych vám ty bolesti. Konečně, vy jste zdravotník, vám to nemusím vykládat. Vy už ležíte?
1: Jsem k smrti unavená.
0: Když dovolíte, přisednu k vám jenom takhle na kraj. Ten náš kluk umí lidi jenom trápit. I svou matku vlastně utrápil. Když jsme se ženou rozešli, jenom on jediný jí mohl zpříjemnit život. Chtěla to jenom trochu sebezapření.
1: O sebezapření byste vy mohl přednášet na univerzitě.
0: U nás umělců je to trochu jinak. Všechno sebezapření vyplýtváme na práci. Potřebujeme volnost, inspiraci.
1: Tomu já nerozumím.
0: Buď ráda. Prostý člověk je ušetřen mnoha bolestí. A kam jdete?
1: Jsem mladá, prostá zdravotnice. Netrpím ledvinovými záchvaty. Lehnu si venku na lavičku.
0: Ale kvůli mě nemusíte ven.
1: Dovolte, vezmu si aspoň tu deku.
0: Samo, prosím. Jenom si na chvilku natáhnu. Srovnám si zítřek v hlavě. Ještě nikdy jsem se nedobýval tímto stylem do dámské ložnice.
1: Každý věk má svoje metody.

0: Jirko. No, pro boha, Jirko. Co je, jak to vypadáš?
1: Ale dobře mi tak. Dobře mi tak, tisíckrát mi to patří.
0: Ukaž, dej mi tu vzduchovku, někam to schovám. Kde je Lenka?
1: Nevím, a už to nechci vědět.
0: Co je to za řeči?
1: Já jsem se motal kránu černým lesem, ani nevím, jak jsem se tam dostal. A najednou, víš, se rozkřičeli ptáci v tom raním světle, nebo co, a já jsem si uvědomil, že... Ne, nesmí se mi, že jsou nějaký takový divný věci v přírodě i mezi lidma, který nepřemůžeš vůlí. Já vím, že jsem úplně obyčejný kluk, ale Lenku jsem měl moc a moc. Už když chodila za Martinem a on pak klukům v dílně vykládal, jak se s ní báječně poměl, a já musel vždycky utíct. Já podobný řeči nesnáším u nikoho. A když tam pak chodila brečet, že si Martin musí vzít, a on jen vtipkoval, že snad není tak zlé, že na podobné nemoce máme ve 20. století léky. Lenka pořád chodila, pořád doufala. Martin začal před ní utíkat. Ona si zvykla na moje utěšování, až svolila, řekni mi, proč?
0: Protože jsi hodnej kluk.
1: Tak ti děkuju. Kluci na dílně mě taky měli zavolat. Říkali mi svatý Josef.
2: Už kolikrát jsem se chtěl zeptat, co to bylo za povedený a svatý.
0: To se říká těm, co se ujmou holek v neštěstí, víš?
2: Jo, neštěstí. Já byl nešťastný celou tu dobu.
0: No tak. Chvilku se prospí. Bude ti líp.
1: Janičko, spal jsem tak dobře.
3: Ticho, ticho. Jirka právě usnul. No.
1: Dobré jitro. Jak jste se vyspinkala vy?
3: Báječně.
1: To jsem rád. No, Liba, náš filmový hrdina se vrátil. Nechal si vyfouknout ženu přímo před nosem.
3: Vy taky, ne?
1: Co, já taky?
3: Nechal jste si vyfouknout noru.
1: Na ty její divadýlka jsem zvyklý. Patří k ním jako cetky k večerním šatům. Buďte klidná, z toho nic nebude. Honza není žádná zlatá rybka. Nora ho zase pustí do vody.
3: Vás z těchto věcí hlava nikdy nebolela,
1: že? Ano, taky jsem trpíval jako Otelo. Ale když se to tak vezme, Janičko, kolem a kolem, o co jde? 90% citů je ješitnost, uchlá, cholená či uražená.
3: A co těch zbývajících 10%?
1: Myslíte, že by se tady našlo něco k snědku? Já totiž nemůžu cestovat na lačný žaludek. Co jste to říkal? Jo, těch 10%, no vidíte, to je samej tavenej sejr, tady taky tavený sýr. To je přesně to, co nesnáším. Jako všechno, co je amorfní.
3: Vezměte si, co chcete, a jděte už. Vlak vám jede v 6.20.
1: Snad mi to ani nebudete věřit, ale já se najednou fantasticky uklidnil. Teď pustím noru z hlavy. Ve městě si vezmu taxíka, pojedu rovnou k soudu, smířím se se ženou. Doma se dobře na oběd vám. Určitě udělá něco vynikajícího, aby mi přišlo líto, že se mnou chtěla rozvíst. Tady máte můj pražský telefon. Jo, ta ženská rafinovanost. Já do ní vidím jako do studánky. To je do práce, do bytu. Jo? Počkejte, do bytu mi ale radši nevolejte. Do ateliéru můžete, kdyby něco, tak zavolejte určitě. Janíčko, my dva uděláme z Honzy zase člověka. Máte byt?
3: Proč?
1: No, by měl Honza skutečný domov. Víte, chlap, ať je jakýkoliv, potřebuje domov. Jo, ty dva roky to byla pro něho životní lekce. V podstatě neudělal přece nic tak strašného, to jistě víte. Falšoval odpis materiálu a ten pak s klukama prodávali. Bylo by ho tehdy spasilo 10 000, ale kamarádi se na něho vykašlali.
3: A vy?
1: Co zas já?
3: Vy jste mu je nemohl půjčit?
1: Kde já bych vzal 10 000, prosím vás. Žena mi hlídá každou korunu. No, tak Janičko, teď záleží jenom na vás.
3: A vy jste z toho zase venku.
1: A co mám podle vás teď udělat? Teď, právě teď, když během 2 minut odjíždím.
2: Už jsou tady lidi.
1: A se rozkrájet, rozkousat kravatu, rozpěhnout se prostě.
2: Já musím otvírat.
1: Janičko, já nesnáším líný, neschopný lidi. A může to být třeba 1000krát můj syn.
2: Kolik je hodin?
1: Co? 5 ráno.
2: A? Vy jste ještě tady? Představ si, ano, v noci jsem ušel nejméně 50 kilometrů a teď se mi nechce udělat ani krok.
3: Jdi si lehnout dovnitř, já tě vzbudím.
2: Hele, tamhle je další. Ale to nevadí, já jdu spát.
3: Honzo?
1: No, prosím, panstvo se vrací z noční projížďky. Kde je Nora? A kde je auto? Vy jste nepřijeli spolu?
4: Koukej a uvidíš.
1: Ptám se jenom proto, abych věděl, zda mám čas si vypít kávu. Já totiž vždycky respektuju čas. Svůj i druhých, kteří něco dělají.
4: A dosahujou pozoruhodných výsledků, co?
1: Je tomu tak, rozumíš.
4: Trochu jsem se u nás na chalupě po těch letech porozhlídnul.
1: No, hrabal se z mých věcech, viď?
4: Na první pohled je jasný, že ty tvoje veledíla ti nepíšou o mluvenku, že máma vzala tak smutnej konec.
1: Mámu, do toho netahej. Kde jsi byl, když jí bylo nejhůř, no?
4: Banální baráky, jeden vedle druhýho. To má být to tvoje veliký umění. Já blázen jsem si až do dneška myslel, že jsi sice hajzl, ale co? Někdo.
1: Co vykřič, ty nýmande, za mnou je kus poctivý práce a tu mi nikdo nevezme, ale co bude za tebou?
4: Ani těch 10 000 si mi nepůjčil, nechal jsi mě zavřít, abys měl pokoj. Přitom máš peněz jako šlupek.
1: A víš, co po tobě zbude? Jeden roztrhaný mundur na borech a dluh.
4: Celý vtip tvýho úspěchu je v tom, že máš výhodnou pozici, kterou si držíš zubama nechtama. Ty a tobě podobný. Zasedli jste nejlepší židle, krejete jeden druhýho. Jste nejlepší, nejschopnější.
1: No, se vykecej, ty smrady, a to všechno bude moje vina, viď?
4: Já už si svoje hříchy odpíkal. Ale kdy dojde na tebe?
1: Co na mě? Proč na mě? To se dalo čekat.
3: Ledvinářům škodí rozčilování, to byste měl vědět.
1: Janičko.
3: Lehněte si na chvíli na lavici, hodím na vás deku. Tak, dýchejte zhluboka.
1: Děkuji.
3: Uklidněte se. No. Nechceš mi něco vysvětlit, Honzo?
4: Noro? Klíče od chaty mám dát tobě nebo jemu?
5: Dej mi je.
4: Kam jsi zmizela, když jsem usnul?
5: Převlíknout se.
4: Do Prahy.
5: No a?
4: A že jsem tě hledal po vsi, po lese, to ti nevadí? Po tom všem, co jsem ti řekl.
5: Ne, proč?
4: Umíš si představit, jak jsem riskoval, že mě chytnou, když jsi mi něco slíbila?
5: Pust mě! A koukej, aby si stihnul ranní polívku v nádražním automatu, ano?
4: A jo, chápu.
5: A pak, pohleď, Janička už čeká na tebe ve frontě.
3: Opravdu umíš lidi jenom trápit, Honzo. Ale proč?
1: Janičko... Už ustupuje ta potvora jedna.
4: Dejte mi všichni pokoj.
1: Janíko, říkala jste, abych zhluboka dýchal, vidíte?
5: Samozřejmě, miláčku, čím dál, tím víc.
1: Miláčku?
5: Ano, miláčku, přijela jsem pro tebe, jsi byl včas v Praze. Pojeďme odtud, teď ne.
1: Janíko, díky vám, vracím deku, děkuji vám.
3: Hoďte jí třeba na zem.
6: Haló, pane, můžete mě vzít do města, stejně nemůžu usnout.
3: Mně už je to jedno.
6: Za 5 minut zbalím hlence kufry, aby se s tím nemusela tát.
1: Vem to, čert.
6: Domů.
1: Těch 5 minut vám můžu ještě věnovat, mladý muži.
5: Můžeme věnovat. Víš, na co jsem dnes v noci přišla, Tony? Že ostatní lidi jsou tu jen proto, abych si uvědomila, jak moc tě miluji.
7: To množství černé barvy, holčičko, co jsi na sebe navlíkla, je přímo úměrné černotě tvých hříchů.
5: Smutku v mojí duši, Tony. Uděl mi rozřešení.
7: Nejdřív pokání. Beze slova, teď pojedeš se mnou a nejmín týden se neuvidíme, abych si mohl v klidu urovnat svoje záležitosti.
5: Amen. Tak, kde pak máte ty svoje kufry, mladý muži? Čekáme dole u auta.
6: Za chvíli jsem za vámi.
7: To byla zase noc, abych si odepsal nejmíň 5 let. Janinko, naschledanou.
3: Naschledanou.
5: S Bohem. Bylo to krásné a bylo toho dost.
4: Noro, přísahala jsi mi, že už s ním nepůjdeš.
3: Honzo, to už si vůbec nevážíš sám sebe.
5: To, že jsem přísahala? Možná, že jsi měl v noci pravdu.
3: V noci.
5: Snad bych ještě mohla začít nový život, takový opravdový, čestný život. Plný práce a tiché radosti. Třeba nejsem tak špatná, tak zkažená, jak všichni myslí. Člověk strašně moc vydrží, když ví, že ho má někdo rád. Šli bychom spolu životem, v létě běhali po lukách, v zimě se brodili hlubokým, jiskřivým sněhem. Dívali se do praskajícího ohně a v noci.
3: Kdy skončíte ten trapný, slabomyslný teatr?
5: Díky, já už jsem nevěděla, jak dál. Vždyť já vám ho nechci vzít. Co bych si s ním počala, prosím vás?
8: Kdybys byla chlap, dal bych ti pár facek. Ale jsi bohužel jenom kurva.
5: A co jsi ty, chudáku?
3: Doufám, že jsi konečně pochopil.
8: Jsi do toho, Jano, nepleť. Ty jsi romantická, naivní husa.
3: Honzo!
8: Pokud možno na mě rychle zapomeň. S bohem.
3: Už se stalo. Právě teď.
5: Tak to vidíte, milá přítelkyně. Ač každá jiná... Obě jsme dopadli jak sedláci u chlumce.
3: Prosím vás, mlčte!
5: Jistě uznáte, že to byl parádní závěr našeho malého setkání. Já už musím běžet, aby mi Tony neujel. Leč ještě mezi námi děvčaty. Honzíček potřeboval malý výchovný výprask, jako prase drbání. No to se přece nedělá brát silnějšímu a chytřejšímu chlapečkovi hračku, když ho nemůžeme přeprat. Že? Ani mi nepodáte ruku na rozloučenou? Budiš. S Bohem. A odpusťte mi moje viny, jakož i já odpouštím svým viníkům. Čau.
9: No tak, panstvo, než se rozprchnete, kdo pak nám tu v noci střílel a zranil Pepka? Tady vedu příslušníka, aby to vyšetřil. Tak, Radku, dej se do práce.
10: No tak... Kdo to tu v noci střílel?
9: Vy taky, pane, moc nekoukejte, pojďte sem jako svědek.
11: Já?
9: No ano, vy.
11: Já jsem tu taky jako svědek Martinovi, ale nevím čeho. Šel jsem po ránu na Lipový květ.
3: Martine, jak můžeš mít ještě tolik drzosti? Kam si otáhl Lenku? Jirko, ať ti řekne, kam odvez Lenku.
6: Já jsem tady střílel a platilo to tobě, Martine.
3: Ty se zbláznil, po nikom si nestřílel.
6: Střel jsem po něm ze vzduchovky.
11: Jako po vrabcovi, no to je dobrý.
10: Ticho, dětku. Neruš výslech.
8: No, já už toho mám dost. Soudruhu příslušníků, prosím, pište si. Jmenuji se architekt Antonín Vlastník, narozen 1933, bytem v Praze a můj čas je opravdu velice vzácný. Nějaký kluk nás tu v noci obtěžoval, pak se ukázalo, že dělal zeď tomuhle druhýmu výtečníkovi, se kterým utekla tomuhle žena. Ten za nima letěl, střílel z flinty a pak zmizel. Ten první si při útěku zlomil ruku. Odvezl jsem ho do nemocnice, soudruhu příslušníku, prosím, to si zapište. A on místo poděkování mě několikrát poslal do hajzlu. A pak jsem celou noc hlídal nezamčený bufet.
9: Tak jste to všichni slyšeli. Svatý Josef vypálil na Pepka ze 2 metrů a ten nemít koženou bundu, tak je po něm.
3: Ale proč chcete ten hloupý žert protahovat do nekonečna? Všichni přece dobře víte, jak to bylo.
6: Střelil jsem po Pepkovi, střelil, tak mi to neber.
9: Ale náš hrdina se třese nedočkavosti, až ho pošímrá rameno spravedlnosti a ani se nezeptá, kde má ženu.
6: Už nemám žádnou ženu.
9: Co blbneš ty vole, to byla vážně sranda. Fakt? Lenka přespala u mojí mámy, chtěl jsem tě tam dovést, aby si si vyzvedl a abys viděl, že se na tebe nezlobím. Taky jsem tě chtěl vyzkoušet, jaký máš rád. No řekni, Radku, že je to tak.
10: No jo, potkali jsme se a Martin, že uděláme trochu ligrace.
9: No.
10: Mám tady pochůzku a dědek šel na květ, tak...
9: Odpoledne ti Lenku přivezu.
6: Tak si ji zase odvezeš, třeba ke všem čertům. No tak na co, Radku, čekáš? Jdeme?
10: Ale já teď nikam nejdu. Do města se můžu vrátit až poledne, až tady prohledám terén. Tenhle bufet bych měl taky prohlídnout a pak musím se trmácet nahoru, nahrát a zase bude vedro a...
9: Ty se, Širko, vážně vůl. Já tě chtěl jen vyburcovat, abys byl taky trochu chlap a pak si s tebou podat ruku.
5: koukám, jak jsou lidi dneska raví.
8: Tak my můžeme klidně jet. A pro podruhé, myslím to vážně, vynechte mě ze svých her.
6: Ale já skutečně střelil, myslel jsem, že je to Martin a chtěl jsem ho zabít. Lidi si nesmějí jedni s druhýma jen tak zahrávat.
9: Tak se zhold netrefil, kovboji.
6: Tak se trefím teď a pěstí rovno do toho tvýho drzýho ksicu.
9: Co blbneš? Au! Zákrzně mi napadnul, všichni jste to viděli. Au.
6: Jak já tě nenávidím, Martine.
9: Nech toho, já na tebe po dobrým a ty takhle, au!
12: Okamžitě jděte od sebe. Co no bolí? Tak, neslyšíte, Jirko, Martine, tak jestli toho hned nenecháte, budu vás muset předvést.
3: Si vás neblázněte.
12: Držte od sebe.
3: Sám vidíte, že Jirka není při smyslech.
6: Nepleť se do toho, Jano, já jsem při smyslech jako nikdy předtím.
3: Já se o něj postarám.
6: Celý život si tě vážím, tak si ty teď vaš, alespoň chvíli mě.
9: Nepuštěj ho na mě.
12: Tak dost, tak dost, tak dost. A oba se mnou. Abyste se trochu uklidnili.
9: Neblázen.
12: No a konec zábavy. Jo, a ještě mám dotaz. Takovýho kluka zarostlýho, špinavýho, v zeleným kabátě jste to náhodou neviděli? Už pár dní se nám tu potlouká po okolí. Vypadá to, že se dobejval do tří chat a pak se porval v hospodě a zmizel. No nic, já se ptám jenom, abych se sem nemusel vracet. Za dva dny budeme mít fotku sboru, hodíme ji do televize a třetí den ho máme.
13: No jo, proč zrovna fotku sboru?
12: No asi proto, že tam teď seděl.
13: Aha.
12: Dá se slyšet v té hospodě.
9: A nevíš, jak se jmenuje?
12: A to bych se musel podívat do notesu.
13: Ale ne, se nezdržujte, soudruhu příslušníku. Nikoho takového jsme tady neviděli a to jsme tu strávili proti své vůli celou noc.
6: Ty kufry tady nechám, co teď s ním máš? Budeš, Jano, odcházet, dej na dveře ceduli dnes za účelem nepřítomnosti zavřeno, nebo tak nějak.
3: No a co, když přijde Lenka?
6: Tak zase odejde.
12: Tak pánové, pohyb, pohyb, za mnou.
14: Ani ve snu by mě nenapadlo, že už ho zase hledají. Ty jsi to věděla, Noro?
5: Jistě.
14: No, jistě, jistě. A jezdíš si v noci po vile, tak mým autem. Zaplať pánu, že ten kluk už preč, že zmizel. To by zase byla ostuda, nepříjemnosti. No, radši na to nemyslet.
5: Neboj, nikdo nás spolu neviděl.
14: No vy, ano, proč jste mi lhala, že tady pracuje?
3: Na tom teď už nezáleží.
14: No chtěla jste ho kryt, co? Já to chápu, ale...
3: Nechtěla jsem, abyste ho ponižoval.
14: Měl jsem ho snad přivinout k srdci jako ztráceného syna, dejte mi pokoj.
5: Nic no, jsem s ním neměla, to je čestné slovo, nic jsem s ním neměla. Na můj vkus byl trochu špinavej. Já jsem ho pro jistotu okoupala v rybníku, ale byl špinavej i vevnitř.
3: Jak vy můžete vědět, jak je člověku, když neví, jak dál? Honza dělá jednu hloupost za druhou, protože je opuštěný, zmatený, nešťastný.
14: No, jak to toho, Jano?
3: Musíte mu nějak pomoct, pane.
14: Sama vidíte, že je to ztracený člověk. Stejně ho chytí dneska nebo za pár dní a pak znova, znova, znova.
3: Jste přece jeho táta, ne?
14: Každej grázel měl nějaké rodiče. A co to bylo platné?
3: Já jsem měla stejného bratra. Pořád se někde flákal, vytahoval, každou chvíli se popral a jenom já vím, jaký doopravdy byl. A když nám přejeli psa, vzal ho do náruče a brečel, aby to nikdo neviděl.
14: No, zachraňujte si ho sama.
5: Pokud se bude chtít dát od vás zachraňovat, jak jsme si všimli, chlapeček je vybíravý.
14: Pojď. Tak už naposled s Bohem, Janičko, s Bohem. Pojď.
5: A nezapomeňte napsat na dveře ceduli čestný a opravdový život se z technických důvodů.

0: se vás neprosil, abyste za náma lezli až sem.
1: Ale já jsem tu pořád ještě úředně, madám.
2: Jasně, Martina a Jirka jsou pod dozorem.
0: Jaký dozor? Já chci mluvit jenom s Jirkou, jděte pryč. Jdu pěšky až z křižovatky od Kaštanu. Už se sotva vleču.
3: Já jsem ti taky říkala, abys čekala u nás doma.
0: Na co bych čekala? Já jsem si to rozmyslela.
3: No pánové, to je hit. Ona si to rozmyslela, ona.
0: Jirko, Jirko, řekni jim něco.
4: Pro mě tu nejsi.
0: Jak to? Jak to, že tu nejsem? Proč jsi vyhodil moje kufry? Jirko, nemůžeš mě přece jenom takhle opustit.
4: Já jsem tě neopustil.
0: Jirko, já jsem celou noc o nás dvou přemýšlela. Mě došlo, jak tě mám ráda.
3: No tak bacha, moment. V noci jsi říkala něco úplně jinýho, já na to mám svědky.
0: To jsem se spletla.
4: Zítra se můžeš zase spíst.
0: Jirko, Jirko, já mám ráda jenom tebe. Musíš mě věřit. Já tě mám ráda.
4: Jakou máš ráda střechu nad hlavou, když prší, chleba, když máš hlad?
0: Ne.
4: To není láska.
0: A já se zavřu vevnitř. A nehnu se odtaď. A nehnu.
1: Tak už toho mám dost. Dej ty kufry dovnitř, Jirko. A pro dnešek spolu končíme.
2: No jo. Radek má pravdu. Chlapi, pojďme odtud. Jak tak koukám, my už tady nenaděláme žádný štěstí ani pro sebe, ani pro druhý.
5: No, řeknu vám, pánové, před chvílí jsem se pořádně spotil hrůzou, že si ji budu muset vzít domů. Ještě by se mi to třeba časem i zalíbilo. No já nevím, asi jsem se nerozhodl. Hele, Radku, kamaráde, dobře mě poslouchej. Já všechna obvinění beru zpátky, hubu rozbitou nemám, je to jasný? A mizím.
2: A já jdu konečně na ten květ. Cítíte ty lípy? Zalesem jejich celá alej. A tobě, Martine, řeknu jedno. Ty si nezasloužíš mít doma ani prašivou kočku, natož ženu a dítě. A nezasloužíš si ani takovýho plesnivýho kamaráda, jako jsem já. Tak s panebojem.
6: Ježíš Maria, Jirko, je 8 pryč, musíme otvírat. A ty, Jano, přestan už s tím pískáním jednou provždy, už sem nechoď.
4: Jano, hraj, když máš chuť. A večer přijď, dneska, zítra. Kdy budeš mít čas?
6: Jirko.
4: Bylo by mi bez tebe smutno.
6: Jirko.
4: A my budeme otvírat, zavírat. A třeba i zapomeneme, co se stalo.
6: Já ti nikdy nezapomenu, že jsi mi odpustil.
7: Odpustit můžeme. Ale na hloupost a zlo nemáme zapomínat. Nebo nás všechny zadusí.

0: Co tady ještě děláš?
1: Mával jsem na něj. Nezastavil mi. Minul mě jako patník. Skoro... Já nevím. Asi se mi to jenom zdálo, ale... Jako kdyby do mě chtěl vrazit, ale v poslední chvíli škubnul volantem. Na to je zase moc velký srab. Najednou mi to všecko došlo. Odepsal mě už dávno.

0: Vrátil jsem se, abych se ti omluvil. Nech mě tu chvilku s tebou sedět.
1: Ta chvilka tě přijde draho.
0: Já tomu vůbec nerozumím. Tolik jsem ti ublížil. A ty se mi nemstíš. Nehraješ si se mnou. Něco takového jsem nezažil ani nepamatuju.
1: To jsou jen slova. No, prosím tě, jdi. Třeba se někdy ukaž, nebo mi napiš, nebo...
0: Zahraj tu melodii, co jsem ti včera tak surově přetrh.
1: Už ani nevím, co to bylo.
0: No tohle ne...

0: Slyšeli jste rozhlasovou hru Heleny Albertové Nelaskavé hry. Účinkovali Vladimír Brabec, Jan Hartl, Taťána Medvecká, Jorga Kotrbová, Ladislav Potměšil, Simona Stašová, Michal Pavlata a Václav Sloup. Režii měl v roce 1987 Josef Melč.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, přátelé, je pondělí večer a tedy čas na stanici Českého rozhlasu České Budějovice, vyhrazený vlídným tónům neboli hudbě beze slov. Ve včerejších písničkových světlech Ramp jsme připomněli skladatelské schopnosti Lesa Reeda, autora plejády velkých hitů, z nich některé se dočkaly i úspěšných českých verzí. Rád bych však zdůraznil, že tento britský gentleman, který zemřel 15. dubna ve věku 83 let na počátku svatého týdne, nepochybně obohatil i žánr, který v tomto pořadu exkluzivně a dlouhodobě sledujeme, tedy takzvanou easy listening, čili hudbu k příjemnému poslechu. A bylo tomu již od konce 50. let, kdy byl rodák z Wokingu Leslie Reed, co by výborný pianista, jednou z ozdob kapely, v jejím čele stál nadaný trumpetista, občasný zpěvák a posléze především věhlasný komponista v oblasti filmové hudby John Barry, jehož proslavila zejména série filmů s Jamesem Bondem. Formace, která měla svůj původ v Yorku, se sformovala v roce 1957 a protože její složení bylo sedmičlenné, měla sedmičku v názvu vedle jména svého kapelníka John Barry Seven. Působení pianisty Lesa Reeda, který předtím hrál jazz v londýnských klubech, v souboru bylo zhruba tříleté, ovšem pokrylo časy největší

hitparádových úspěchů kapely John Barry Seven. Z nich vám některé zahrajeme v první polovině vlídných tónů. V tomto mezidobí však Les Reed stačil doprovodit spolu s dalšími kolegy z kapely jako druhý pianista populárního britského pianistu Russe Conwaye při jeho instrumentálním hitu z roku 1961 s názvem Pepe. I tento snímek na konci prvního bloku vlídných tónů uslyšíte. Jiří Kasal vám přeje klidný a nikým nerušený poslech.

Velmi příjemná i docela úspěšná nahrávka dvou pianistů Russe Conway a Lesse Reeda, doprovázených skupinou John Barry Seven, zarámovala první polovinu dnešních vlídných tónů, které jsme dnes věnovali odkazu autora, aranžéra, kapelníka a také výborného pianisty v oblasti instrumentálek. Les měl za sebou spoustu hudby pro televizi, ale také pro několik zajímavých a ve své době příznivě přijatých filmů. Mám teď na mysli půlhodinový film s francouzsko-anglickým názvem Le Bicyclette de Belle Size. V něm mladík na kole, na skládačce, projíždí Londýnem k Belside Parku. Má však malou nehodu s dívenkou na tříkolce, ale nic se nestalo. To hlavního teprve čeká, když prolétne billboardem s krásnou dívkou, ale ta oživne a láska je na světě. Tento kouzelný snímek zaujme nejenom ústředními představiteli Anthony Mayem a Judy Huxtable, ale zejména hudbou Lesse Reeda. Titulní melodie pak posloužila k velkému hitu zpěváka Engelberta Humperdinga, ale nyní si můžete poslechnout v instrumentální verzi tak, jak zazněla v 51 let starém magickém snímku se zamilovaným cyklistou v hlavní roli.

Jako skvělý pianista se předvedl Les Reed v nahrávce High Society, tedy smetánka pro značku Piccadilly, kde byl po jistou dobu zaměstnán jako aranžér. Ještě předtím jste poslouchali v instrumentální podobě jeden z největších autorských šlágrů Leslieho Reeda, který po světě proslavil Tom Jones a v Čechách je spojen samozřejmě s Karlem Gottem. Ve finále nezapomeneme na nejslavnější instrumentálku Lesa Reeda v roli autora a také šéfa orchestru, jako v předchozím případě. Jde o skladbu Man of Action, tedy muž činu, která se stala znělkou legendární pirátské stanice Radio North Sea, která v roce 1970 začala vysílat v holandských pobřežních vodách. A tím skončí i ryze instrumentální vzpomínka na Lesa Reeda, jenž zemřel před 2 týdny. Jiříka se vám, přátelé, děkuje za zájem a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a radosti.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

kas ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fiale, mám vanu plnou fiale, mám vanu plnou fialový fiale.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Zpátky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dnešní noční linky Českého rozhlasu, která patří mužům, kteří nás provázeli životem. Našim tatínkům, dědečkům, strýcům, učitelům i dalším mužským vzorům. 3. červnová neděle je dnem otců a my si dnes společně připomeneme jejich místo v našich životech. Každý otec je jiný. Někteří byli přísní a důslední, jiní laskaví a trpěliví. Někdo dokázal povzbudit jediným slovem, jiný svou lásku vyjadřoval spíše činy než slovy. Ať už byl váš tatínek jakýkoliv, určitě ve vás zanechal stopu, která vás provází dodnes, ideálně tu pozitivní. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Jaká společná vzpomínka vám vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou jste od něj dostali a stále se jí řídíte? A pokud jste sami rodiči, co pro vás znamená být dobrým tátou v dnešní době? O své příběhy, vzpomínky i zamyšlení se s námi můžete podělit na 731 800 900 nebo napište na e-mail linka@rozhlas.cz nebo svůj vzkaz napište přímo pod naše téma na webu Noční linky Českého rozhlasu a vše tady bude režírovat teď až do 13:00 Jarka Barboříková. Přeji příjemný večer ve společnosti Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině, krásnou noc s Českým rozhlasem. Dnes si povídáme o otcích a mužích, kteří nás provázeli životem. Kdo se svým tatínkem vyrůstat nemohl, může vzpomenout třeba jiný mužský vzor, který vám byl v životě oporou? Dědeček, strýc, nějaký učitel? Jaký byl? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. A otevírá je pan Radek, který volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc přejeme, prosím, stlumte si rádio, aby nám to nepískalo.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Zdravíme vás, Radku, povídejte.
1: No, mě naučil hrozně táta, že jsem mohl být vedoucí posunů, protože táta dělal celý život u posunů v Kyjově, tak jsem mohl dělat taky posunovače. Jo, a hrozně mě naučil i s hočákama od malička, mě naučil, a jak se mám chovat potom do života, mě dal hodně věcí a to, díky němu jsem se jako moc naučil, co mám dělat a tak dále, že nemám se chytat partie, jako takových kamarádů, který petu a tak.
0: Byl váš tatínek přísný nebo spíš kamarádský?
1: On byl přísný otec, protože když jsme třeba měli pětku nebo čtverku, tak nám dal třeba 2 dny nebo 3 dny na opravu, aby jsme si ty známky opravili a aby byl hrdý na nás právě.
0: A v čem jste po svém tatínkovi? V čem si myslíte, že jste stejný?
1: No, já jsem stejný, že chci být s mojím příjmením, mám jeho, a zaprvé chci být s mojí manželkou, jak oni byli do smrti. A než umřela moje maminka, tak byl s ňou, no, zítí.
0: A jak jste spolu trávili volný čas? Kam vás nejčastěji brával sebou, když pomineme tu práci?
1: My jsme s otcem chodívali do lesa se psem, anebo třeba jsme jezdili vlakem a tak.
0: A máte po něm spoustu vzpomínek ve formě fotografií? Máte nějaká památečný videa a podobně?
1: Já mám pár fotek, co už jako odešel, a hodně s matkou a s otcem, jak byli spolu na výletech a tak.
0: A jak to, že jenom pár?
1: No, protože se nedochovali.
0: A můžu se zeptat, v kolika letech odešel?
1: No, tatínek odešel v 78 let.
0: Tak to už je požehnaný věk. Máte od něho nějaký dárek, nějakou věc, kterou vám dal na památku? Někdo dává třeba nějaké staré hodinky nebo něco, co se dědí z generace na generaci?
1: No, mě hodně dal do života, že se mám chovat tou lásku, mě dal, a že se mám jako víc, když se ožením, tak abych vydržel roky s ním, s tou manželkou.
0: To znělo tak hezky. Abych to nějak vydržela, přežila.
1: No, aby byl právě na něj hodný a tak.
0: No, já ji tam slyším vzadu, že se hezky usmívá, tak to je fajn, že se dokážete rozesmát i takto přes éter Noční linky Českého rozhlasu. No,
1: moji manželku právě jsou 14 let, tak se mi měl do smrti.
0: Děkujeme za to milé sdílení, za to, že jste teď s námi trávil čas a vysílal Noční linku Českého rozhlasu. Tak klidný zbytek večera a děkujeme, že jste s námi.
2: Počkejte, já vám chci taky něco říct. No,
0: tak pojďte. Představte se, prosím.
2: Já jsem Jana Kořínková. A já mám spíš tak smutný dětství. Já, když dovolíte, já nechci vzpomínat na rodiče, protože už je taky nemám a pro mě je to dost bolestivý. Já naopak chci vzpomínat na jinýho partnera, a to jestli můžu na mýho muže, protože on je pro mě velkým vzorem. Protože s mým tatínkem jsem nějak moc za dobře nebyla, ale můj muž je ten vzor, který mě učí být lepší. Protože mám trošku učitky, že jsem nebyla ta dcera k tatínku, jaká jsem měla být. A teď už mu nemůžu říct, mě to brzy.
0: Mm-hmm. Tak to jsou takové okamžiky citlivé, které věřím teda, že zvláště právě třeba dnes, když je den otců, tak to ve vás vyvolá takové pocity. Tak,
2: ne, tady jde o to, že když s tatínkem nevyrůstáte a vezmou vás prostě ten režim do dětského domova, tak potom na něho nemáte hezký vzpomínky, protože když jezdíte domů tak a nevyrůstáte s ním, tak už je to takový, že ten vztah není takový hezký.
0: Ano, už je to narušené.
2: Ale já chci poděkovat úplně, no, je to narušený ten vztah, protože když s těma rodičema nejste, tak nemáte takový hezký vzor, jaký byste měla mít, protože když s ním nevyrůstáte a vlastně vás odtrhnou od rodiny, tak ten vztah tam nemůže být takový, jaký byste chtěla mít, ale chci poděkovat veřejně spíš svému partnerovi, protože ten mě teprve teď ve vztahu v manželství učí být lepší, jaká bych chtěla být, protože už to tátovi neřeknu, tatínku, promiň, já jsem to tak nemyslela. Takže teprve teď se učím být lepší i vůči kamarádům, přátelům, když vím, že to nikdy nejde, ale
0: Děkuju moc za tu otevřenost, i když to vaše dětství nebylo spojeno s tím ideálním tatínkovským příběhem, který by vám byl oporou, tak je krásné slyšet, že jste to později potom našla ve svém manželovi. Přesně takové příběhy ukazují, že ta mužská blízkost a podpora mohou přijít i v jiné podobě a v jiném čase a přesto dokážou v životě udělat obrovskou radost a obrovský rozdíl. Děkuju ještě jednou. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase oba, ano?
2: Jo. Děkuju mu za krásných 14 let a kež by nám to ještě vydrželo.
0: To je milá tečka za naším povídáním. No a teď hezká písnička, Miroslav Žbirka.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Až do posledních tónů Miroslav Žbírka len s ňou. Je přesně 11:45, s vámi je noční linka Českého rozhlasu a téma Den otců. Otcové bývají často tiší hrdinové rodin. Ne vždy mluví o svých pocitech, ale jejich láska bývá ukrytá v těch každodenních drobnostech. Poznáváte v tom svého tatínka nebo vůbec? To se ptám paní Jarmilky, která volá. Připomenete odkud?
1: Z Vysočiny.
0: Vítejte.
1: 15 km od Třebíče.
0: Máte prostor, máte slovo.
1: No, děkuji. Všechny moc zdravím z noční linky a chtěla bych říct, že toto téma je úplně jako každý skvělý. Takže díky za to všechno, co tam děláte. A teď se vrhnu na to. Vyrůstali jsme na Hájence, na Hladově a byli jsme vychovávaní povojensky. Tačka byl takový dost přísnej a mamku jsme si tak dovedli trošku jako, že jo, přemluvit nebo tak, no. A s tím, že třeba jsem jako do jejich strany, do to otcovi a moje sestra zase do maminčiny strany. A pak se teda narodil po dlouhým takovým odmlčením nebo vyprošený byl brácha. No, jenže bohužel ten zemřel, už je to taky 7 let. No a to jsem odbočila. Takže mamka četla ráda romány, tak proto román. No, já se jmenuji Jarmila, protože milovat jaro. A Hana, to byla, tenkrát se to stalo na vojně, takže Hanička. No, ale měla jsem být Luboš, no a s tím, že teda prostě náš taťka nás teda takhle jako do přírody bral a všechno nám vysvětloval, ukazoval. Prostě poznávali jsme od malička tu přírodu a prostě soulad s ní a tak. Takže si myslím, že někteří si toho ani nedovedou považovat nebo nic jim to neříká. Teď jsem mluvila se známým a povídá, hele, já až teď jsem v důchodu a mám čas, tak prostě si toho všeho považuju a dívám se, jak to prostě všechno roste a mám z toho radost, že si dělám zahrádku a takové. A dřív mi to vůbec nepřišlo. Všechno uchvátaný, uhoněný, nikdo nemá čas, prostě všechno hektický a dřív to bylo to naše dětství a takový prostě daleko lepší. Sice nebyly počítače, ano, každá doba něco nese, ale prostě bylo to takový kouzelnější, takový prostě svoje, takový, lidi měli k sobě blíž, ani si tak myslím nezáviděli, jak teď. Teďka se jenom šuška, hele, oni mají tam zase nový auto, nebo a tohle, ale ono je to taky těžký. Autobusy pořádně nejezdí spoje, že jo, jak to bývalo a teďka v rodině jsou třeba 3 děti, tak každý musí mít auto, no, prosím.
0: Co vám vždycky říkával, když vám bylo těžko?
1: Když mi bylo těžko, tak prostě řekl, hele, zase bude líp. Vždycky není posvícení,

0: prostě tak nějak se to snažil podat, aby to člověk pochopil, a
1: Takže
0: já
1: byl
0: jsem opravdu
1: pozitivní.
0: byla taková učenlivá nebo víc tohle do jejich strany, tak jsme prostě to jako, jak bych to řekla, když přijela vaše babička z Lesonic, tak prostě já jsem taky byla jako na ní zvědavá a sestra mi řekla, hele, máš svoji babičku, běž za svou babičkou, jo, ale prostě takový rozbroje, ale mělo to svý kouzlo taky, prostě na to vzpomínáme a měli jsme se rádi všichni a když šlo do tujího, tak no a nakonec jsem si vybrala muže, který byl podobný mýmu otci, ale povahu úplně cholerik, úplně jinak. No a nakonec jsem se rozvedla po 34 letech. Tím, že teda bych to nedala už dál, a protože jsem měla onemocněla zedvinama a shodou náhod, už jsem to tam, myslím, taky říkala jednou do rádia, potkala jsem v lese jednoho pána, to bylo osudový a ten byl taky podobný na mýho taťku, takže prostě a tak jsem s ním byla 8 let necelých a prostě ten mi dal víc než za těch 34 let. Jsem se v životě neměla tak dobře, jak to a s tím, že teda jsme se fakt tak shodli ve všem, že prostě jsme dělali všechno spolu a prostě vážil si všeho, poděkoval za každý oběd, což mě úplně prostě překvapilo, protože to jsem nikdy nezažila.
1: No, Jarmilko, víte, co je zajímavé, že vás tam vlastně tatínek brával na to místo do lesa, tam jste s ním, jak jste říkala, trávila spoustu času a pak tam poznáte teda svou životní lásku, byť trvala kratší čas než to vaše manželství, tak kdo ví, asi to nebyla náhoda, že vás tam tatínek vodil. A když se k němu ještě vrátíme, tak měl nějaký zvyk, pro který byl naprosto typický? A vždycky třeba,
0: Ještě
1: když doma
0: jedno,
1: něco děláte, tak si na něho vzpomenete, měl nějaký zvláštní
0: ano,
1: zvyk?
0: já prostě vzpomínám vždycky, já mám strašně ráda zahrádku, teďka tady jsem půl roku nebyla, protože jsem fakt se rozhodila s tím, že teda si přítel vzal život a takže mě to vzalo, jsem prostě skolabovala a už druhým rokem nebo rok a půl jsem prostě po doktorech, po vyšetřeních, po kontrolech, takže furt se něco řeší a furt a už teď je to na dobré cestě a vždycky, co dělám, tak říkám, tačko, to je pro tebe. A on prostě, i když dneska, třeba včera byla bouřka, se hnala a já říkám, ježi, já musím zakrýt dřevo, ať mi to nezmokne. A ono opravdu to prostě počkalo, až jsem to udělala. To je zajímavý. Je to prostě, já myslím, že je to všechno takový spjatý, ta energie, vesmír ze zemí, že prostě, že tam na nás taky myslí a my na ně a prostě, když máme někoho rádi, tak je tady s náma pořád, i když není. Jako,
1: Tak
0: takže jako
1: to jsme měli stejný
0: všechno.
1: program včera při bouřce, ano, také jsem utíkala zakrýt dřevo. Ale
0: No, no,
1: Jarmilko, vy
0: no.
1: teda jste měla ten život náročný, pak jste říkala, že jste teda přišla tragicky od toho druhého muže, tak to mě mrzí, ale líbí se mi na vás to, že vlastně jdete dál, řešíte ty svoje problémy, ne zůstáváte těch těžkých chvílích sama, takže asi teda si umíte říct o pomoc, alespoň tak jsem to tak
0: No,
1: pochopila, jak jste
0: aby.
1: mluvila, že jdete tomu řešení naproti těm svým třeba zdravotním problémům, tak to je dobře, tak to má být.
0: No. Ale já si myslím, že by se člověk neměl asi litovat nějak, protože si říkám vždycky, lidi jsou na tom ještě hůř. A člověk prostě dokovat může. Já třeba někdy, když mám špatnou štítnou žlázu, jo, jak se mi rozhodil organismus, všechno naopak. Vysokýho tlaku, nízký tlak, ale poslouchám to svý tělo, jak mi řekl pan docent, a sice spleskám všechno do kupy, pak teda jako, že jo, se člověk vyčistí, ale jako musí být pozitivně naladěný. Nesmí to prostě, když se někdy bolí, někdy má člověk bolesti, ale pak si říkám, ale zítra zase bude líp, nebo za chvilku bude. A mám tady kočičku a tam mi skočí na hruď a prostě mi pomáhá, jak může.
1: Bezva. Tak Jarmilko, přejeme hodně sil, hlavně to, abyste si dokázala i přes ty všechny těžké chvíle zachovat ten svůj optimismus, protože někdy právě ten vnitřní klid a naděje je to, co nás vede dál, i když ta cesta někdy není jednoduchá, ale to nemá nikdo. Jarmilko, mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
0: Děkuji a všechny zdravím, ráda vás poslouchám a i ty lidi, co tam častěji volají, tak jsou úplně bezva. Takže
1: my jsme vás teď taky moc rádi poslouchali, to vaše vyprávění. No a teď budeme poslouchat píseň od Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. 6 minut před 11:30.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná už váš tatínek není mezi námi, ale jeho slova, rady nebo humor ve vás zůstávají dodnes. Budu ráda, když na něj společně zavzpomínáme. Je s námi paní Boženka, která volá noční linku Českého rozhlasu z Hradce Králové. Krásnou noc i vám.
1: Děkuju taky.
0: Můžete povídat, Boženko.
1: Můžu?
0: Ano, už jsme v éteru.
1: Tak já jsem chtěla jenom všechny zdravím a chtěla jsem jenom říct, že jsem měla přísnýho tatku a on se dlouho nemohl vyrovnat s tím, že jsem byla holka, protože jako chtěl syna, no a pak už mít děti nebylo, jen já. A on sám nepoznal takovou tu mateřskou lásku, tak ani prostě, ne, že by mě neměl rád, ale takový to dětský, to pomazlení nebo tak, tak to jsem od něj jako nedostala. Ale mamka chodila do statku na práci a tam neměli děti a já jsem tam byla prostě jako doma a s tím hospodářem jsem prostě se k němu chovala, nebo on ke mně, jako bych byla jejich. Až potom, po určitý čas, tak nějak asi 5 roků mě bylo, tak jsem přišla domů, nějak jsme se poprali s dětma a on mě říká, ty hele, sama si nic nezačínej, ale když ti někdo bude jako ubližovat nebo to, tak se nedej. No tak já, my jsme tak vyrůstali mezi dětma, že jo, no tak jsem se taky nedala. No a později mě pak, on o svým dětství nechtěl moc mluvit, protože jim brzo zemřela maminka, zůstali 3 děti. Děda se oženil po druhý a byly 4 děti ještě. A tyhle ty 3 museli brzo vypadnout z domu, takže šel, jen skončil školu a museli sloužit do k sedlákům, že no a tam vydržel až do vojny, ale tam i se i poznal s mojí mamkou, no a pak jako mamka na něj čekala, ale on, když začal mluvit o tom svým dětství, sice ne moc, ale jednou mě řekl, nedávej, až umřu, nedávej mě do hrobu s dědou a s nevlastní mámou, že jo. No, tak já jsem si to pamatovala a když v 63 letech zemřel, tak jsme ho prostě vzali sem do Hradce, protože jsme bydleli na vesnici a pak jsme se přestěhovali. No a ještě před svatbou on moc nesouhlasil s tím, že jsem chodila jako se svým chlapcem za jedno na vojně, za druhý Slovák, že jo, tak nějak, nevím, prostě nějak si nesedli vždycky, když jako můj muž nebo chlapec přijel, tak se sebral a šel pryč. A když jsem se měla vdávat, tak mě řekl, ty, co jsi vybrala, to máš a nechoď mě domů brečen. No tak já jsem si to pamatovala a když pak se mě, moje dcery vdávali a syn ženil, tak já jsem jim to každému řekla. Říkám, hele, vybrali jste si, co jste chtěli a nechoďte si domů stěžovat. No a takže jsem pak můj taťka jako spřátelil hodně se svým zetěm a asi v něm našel toho syna, co hledal, takže pak byli spokojeni, jenom že pak dostal rakovinu plic a odešel. Takže to je asi tak všecko. Ale nikdy mě neuhodil, ale jen se na mě podíval a já už jsem věděla, co můžu. No a byl jako dost vznětlivý a to jsem po něm zdědila i já, jenomže pak v manželství jsem se to odnaučila, takže takhle, no.
0: No, tak já jsem čekala, kam ten příběh bude směřovat. Začala jste tím, že tatínek neměl jednoduché dětství, což ho samozřejmě velmi ovlivnilo, ale vy jste byla asi moudrá už nebo naučená možná od vaší maminky, že jste to vlastně chápala a tak jste to potom asi dohnali, jo? Jak potom si rozuměla s tím zeťákem a podobně.
1: Pak už, když já jsem měla děti a narodil se nám syn, tak byl prostě rád a to jako dal najevo, že opravdu, že je šťastný, že aspoň toho kluka máme. No, tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct. Já vás všechny zdravím a přeji vám dobrou noc.
0: Ale Boženko, víte, ono to tak bývá, že člověk, jak pak je starší a starší, tak se učí najevo dávat ty city a ve stáří se to potom, to, co bylo skryté, tak vyplave.
1: Tak, no, tak si to uvědomíte všechno a když o tom tak přemýšlím, tak jako říkám, tak on se neměl od koho nějak tu lásku nebo k tomu dítěti, protože já jsem byla sama a víc dětí už nebylo, tak jako byl zklamaný tím, že jako nemá syna, že jo.
0: No, ale vy jste mu to potom teda vynahradila zaťákem a i tyto pozdní okamžiky blízkosti jsou někdy pro rodinu velmi cenné a zůstávají pak v paměti. Děkuju za telefon, za to, že jste teď s námi vysílala noční.
1: Mýho muže než mě. Tak jo, dobrou noc.
0: Krásné sny
1: přejeme. A děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes slavíme Den otců. To je krásná příležitost zastavit se a zavzpomínat na muže, kteří nás něco naučili, podrželi nás nebo ukázali někdy v životě ten správný směr. Posloucháte Noční linku, je s vámi Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každá rodina má svůj příběh a v každém příběhu hraje otec nějakou roli. Jakou roli se hrál ve vašem životě ten váš? Ptám se paní Marie, která volá noční linku z Brna. Je to
1: dobrý
0: tak?
1: Večer, já vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dostala na linku, protože dnešní den mě připomněl toho mého tatínka, který samozřejmě už je dlouho mrtvý, ale byl to můj prostě vzor po celý život a já jsem prožila nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla prožít, protože jsem vyrůstala na hradě Vítově. Mm-hmm. Můj tatínek tam pracoval u dostihu koní u barona Háze a jedna taková úplně dlouholetá vzpomínka je to, že tam je výstava psů, které měl baron Ház. Je to největší sestřík, je výstava těch hispaniců a mezi nimi je poni, protože tatínek, když se dostáje k tomu poníkovi jednou, tak ten poní vypopl, přerazil mu nohu a baron nechal toho poníka zastřelit, vyspal ho a do dnešního dne na Vítovském zámku je ten poní vystavený, takže to je taková vzpomínka. Ale jinak jsem prožila nádherné dětství s ním. Prožil jsem s bráchou, s tými krásnými přítelky, které jsme měli. Chodil nás do přírody, zpíval mě pásničky a takové různé bonmoty. A do dneška prostě mám jeden takový, který mě vždycky říkal, pamatuj si, nad ničím se nepovyšuj a nad ničím se neponižuj. Já jsem potom zjistila, že tady takový ten bonmot je zpátky pišná princezna. Do dneška nevím. Myslím, jestli to zašlo tak z něho, nebo jestli to zaslyšel, ale v té době myslím, že ta pohádka vznikla v roce 52, takže nevím, jestli vůbec měl možnost televizi, jsme určitě neměli v té době, že vůbec vlastně nevím, kde tady se to stál. A potom samozřejmě měl takové ty hesla jako či hraška na sítě, hraška v dostem, takové různé ponoci mě dával do života. Takže já mám ty nejkrásnější vzpomínky, které nemůžu být bohužel.
0: Paní Marie, mluvíte moc hezky, jenom to spojení není nejideálnější. Nevím, jak to slyší posluchači, ale hodně nám to tam
1: přeskakuje.
0: Teď se to možná zlepšilo, tak to je škoda, že až teď. No,
1: takže
0: máte
1: prostě,
0: krásné vzpomínky na... V podstatě ideálního tatínka. Trávil s vámi čas, dával vám dobré rady. Vypadá to, že byl hodně citlivý asi, jak o něm mluvíte.
1: No a samozřejmě ještě se postaral, protože mě hodně pomáhal, protože on potom pracoval u policie, takže odcházel do důchodu v 55 letech, takže ještě mě, moji synové vlastně byli ještě pod jeho křídy, jak bych řekla, a hodně ještě v tom dětství, takže i moji synové na něho vzpomínají prostě přesně tak jako. No a já vlastně, můj manžel, my jsme letos jsme s manželem 65 let spolu, momentálně je v nemocnici, takže doufám, že se mě vrátí. A takže ten na něho vzpomíná taky a vždycky říkal, že i pro něho byl prostě vzorem všech mužských, takže můj otec byl opravdu, nebo je na co vzpomínat a ráda na to vzpomínám, i když se smutkem, no ale bohužel, jako tak to v životě chodí a měla jsem moc krásné mládí a jsou ráda, že i moji synové na něho takhle vzpomínají.
0: Hezky se to poslouchalo, ano, paní Marie, to je krásné, když ten tatínek je pro vás pocitem jistoty, oporou.
1: A ještě bych řekla, poslední věc, když umíral, tak jsem samozřejmě byla u něho a on měl v nočním stolku takový svůj nožiček, takový nůž, protože vždycky říkal, že každý mužský má mít u sebe nůž pohotově s takovou krásnou střenkou a takovým mramorovým obalem. A ten mě vtiskl ten nůž do ruky, než zemřel. Tak to byly takové krásné chvílky a do dneška ten nožík mám.
0: To věřím, to jsou krásné vzpomínky, které mají velkou hodnotu. Děkuju, že jste vzpomínala i s námi v noční lince Českého rozhlasu.
1: Nashledanou, dobrou noc.
0: Krásnou
1: a
0: noc přejeme.
1: A takový vzor mužskýho všem. Nashledanou.
0: Naslyšenou. Který okamžik s vaším tatínkem vám zůstal navždy v srdci? Někdy stačí obyčejná vzpomínka, aby člověka zahřála i po letech. A my budeme rádi, když se s námi o ní budete povídat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer je o vděčnosti. Za všechno, co jsme od svých otců dostali, ať už to byly životní rady, podpora nebo jenom pocity bezpečí. Paní Ludmila z Brna je s námi. Vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer, Jaruško. Přeji vám všem. A já vám to vypovím o mém tatínkovi. Uh-huh. Já jsem ho strašně milovala. A on se dožil skoro 87 roků. Už je to teda 10 roku, co je mrtvej. A já jsem, on pro mě udělal poslední, byl montér, jezdil do zahraničí, takže já jsem od něho všechno měla, co začalo tady paruky. Byl dvakrát v Brazílii, takže tam odsud všechno zlato, auto, všechno, co mohl, tak mě dál. A mě nejvíc mrzí to, že když měl už konec před sebou a já se musela s ním jet do nemocnice. A když jsme jeli v té sanice, tak on mě říká, to je už moje poslední cesta. A pořád se mě ptá, co bude dál. A já říkám, tati, ale to bude dobrý. Tak jsme tam přijeli, sestřička tam byla protivná, bylo to ve vojenské nemocnici, to můžu říct. A ona na mě, jo, nemyslíte si, že my si ho tady necháme. My ho vyšetříme a dáme vám ho dom. Já říkám, sestřičko, já bych ho sem v životě nedala, kdyby to nebylo nutné. No a tak ho dali na CCčko, bylo to už večer a přišla jsem teda, abych čekala, tak jsem hodinu čekala a ona na mě přišla a povídá mě. No, tak máte štěstí, má zápal plic. No, paní Jaruško, to pro mě bylo hrozný. Tak jsem, vezli jsme ho na oddělení a ten pan doktor si tam mě zavolal a říkal mě, mladá paní, musím vás klamat, ale váš tatínek se třeba nedočká ani rána. No to bylo pro mě něco. Tak jsem se s ním šla ještě rozloučit. A druhý den odpoledne jsem šla na návštěvu. Oni mu nasadili antibiotika a tak přežil. Ještě 14 dní přežil, ale jakmile oni vždycky ty antibiotika vysadili, tak znovu začal mít horečky. A já jsem teda to prám proplakala, ale on už potom, byli tam jako ajzli. Sestřička přišla, pane Ništín, jestli nebudete smrkat, tak já vám to zas budu odsávat. No to je škaredá. A ten den, co měl umřel, tak já jsem tam byla až do večera a on mě držel za ruku a říká furt, Liduš, pomož. A já, tati, to, já ti nemůžu nějak pomoct. A to už jsem viděla, že je jako kdyby v komatu, protože se mu zdálo, že jako rukoval na vojnu a to tak jako povídal. A tak jsem to propadl. Tak jsem přišla domů za mamkou, ta byla nervově na tom špatně, tak se mnou nechodila, jsem tady chodila sama. A v 10 hodin večer mě volali z nemocnice, že taťka umřel. A do dneška, já to mám pořád v sobě, že jsem to byla zrovna já, která to musela udělat, že ho tam odvezla a nechala ho tam.
0: Paní Ludmilko, takže no, tak udělala jste to, co bylo to jediné správné v tom daném okamžiku. A to, že jste u něj byla právě v tu chvíli toho, kdy odcházel, tak to ukazuje, jak důležitou roli jste v jeho životě měla a to jsou okamžiky, za které by možná mnozí posluchači dali moc, kdyby u toho mohli být.
1: Ale pořád se mi to vrací, víte? Teďka už je mě 73.
0: No, tomu rozumím, ale Ludmilko, já vám do toho skočím. Mě tady málem zvedla ze židle ta reakce té zdravotní sestry v té nemocnici. To no, musím to říct, že to je silné kafe a mám podobnou vzpomínku, tak o to víc se mě to teda dotýká. No.
1: Jak kdybych jako já ho tam chtěla nechat, aby se ho zbavila. No to teda bylo. A byla to taková starší sestra. Už přes 50. bylo. Ne mladá holka, ta by si to třeba nedovolila.
0: No,
1: No, takže
0: Ludmilko,
1: to je
0: já vám
1: všechno.
0: někdy řeknu, až bude víc prostoru. Teda, když můj
1: No.
0: tatínek odcházel, tak jak nám to sdělil pan lékař, který se ani neráčil otevřít ty dveře, vlastně, aby nám to sdělil. Takže chápu vás, mrzí mě to, ale to je v podstatě většinou problém toho člověka, který teda se chová, jak se chová, není to náš. Pro vás je důležité, že jste tam s tím tatínkem byla a že jste potom mohla být i s maminkou a být zase oporou jí. Tak funguje to u vás dobře, nebo fungovalo to všechno, jak má? Drželi jste při sobě, stále držíte, věřím, s vaší další rodinou.
1: Maminka už je
0: Tak
1: taky
0: to
1: mrtvá
0: má,
1: a ta se
0: ano.
1: dožila 92 let.
0: Ano, ale ještě máte svoji rodinu. O té
1: No
0: jste,
1: mám děti tři.
0: ano,
1: A
0: o
1: proto
0: těch
1: já
0: jste
1: teď se
0: kdysi
1: živu přes
0: vyprávěla.
1: proti vnoučata. Mám pět
0: No.
1: pravnoučat.
0: Tak ať vám dělají i dál radost. Děkuji, že jste s námi byla. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Ano, děkuji vám moc. Mějte se krásně. Naschledanou.
0: Blíží se půlnoc, i po půlnoci se uslyšíme a budeme pokračovat v tématu Den otců. Co pro vás znamenal váš tatínek nebo nějaký jiný mužský vzor? Byl ve vašem životě? Jakou stopu zanechal?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dobrý večer i ve druhé hodině dnešní noční linky Českého rozhlasu. Dnes vzpomínáme na tatínky, dědečky a všechny mužské vzory, kteří nás provázeli životem. Ať už byli přísní, laskaví, tiší nebo naopak hovornější, vždycky v nás zanechali svou stopu. Některé vzpomínky hřejí, jiné bolí, ale všechny k nám patří. Pokud se chcete přidat, podělte se s námi o své příběhy a okamžiky, které vám s vaším tatínkem zůstaly v srdci. Jsme tu s vámi i teď 2 minuty po půlnoci a společně otevíráme nový den a nový pracovní týden. Pro děti navíc poslední školní. Je 22. června a Jarka Parbuříková u mikrofonu Českého rozhlasu zůstává.

0: Možná i vy máte v paměti větu, kterou vám tatínek opakoval celé dětství a kterou si dodnes nesete životem. Jaká byla? Zavolejte nám do studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Stejně jako to teď udělala paní Alena, která volá z Lín z Poruby. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, paní moderátorka a všechny posluchači, co poslouchají tady tuto noční linku. Já bych taky to se chtěla, co se týká mého tatínka, tak by taky děkuji za všechno, samozřejmě obou dvou rodičům, jak tatínkovi, tak mamince, protože díky ním jsme měli krásné dětství a mládí s bratrem, které spočívalo ne v nějakém majetku, ale v lásce, kterou nám všechno dali, aby jsme nic nestrali, myslím po té stránce dětství, lásky a tak dále. Že to chci jako říct a vzpomínám, jako, že tatínek, říkám, on byl povoláním, jak jsem říkal, strojůvce na barní lokomotivě, takže maminka byla v domácnosti, ta se starala o hodinu, tak jako jinak, a že tatínek zase se staral, aby jsme byli zabezpečení, takže chodí z turnusu na turnus, pracoval, on spravil teda všechno, rozumíš mu. Teď, co chci říct, co jsem po tatínkovi podědila a co jsem nepodědila, jako jo. Takže tatínek, i když říkám, když pracoval jako, byl jako strojvůdce na parní lokomotivě, jestli špatně mluví, asi nějak to, ano, na parní lokomotivě a vyučený zámečník, tak on pěkně, krásně maloval. Takže i při té své práci maloval obrazy, já namaloval asi čtyři obrazy a to je vlastnost, kterou já jsem po něm naprosto nezdědila, protože já jsem neměla namalovat. My když jsme měli kreslení ve škole 2 hodiny a nenamalovali výkres, tak jsme to mohli namalovat doma do kresí, což jsem já vždycky udělala, že tatínek to namaloval, já měla zkreslení potom jedničku, ale viděli, že tatínek umí malovat, že to dělalo, nebo krásně psal. Já mám do dnešního dne, mám plno obálek, které mi nadepisoval. On je takový opravdu uměl takové písmo malířské. Takže toto všechno jsem po něm opravdu nezdědila a tak dále. A potom on taky měl jako takovou, co taky. Ve škole, jako já jsem tak mývala jedničky dvojky, ale prostě na matematiku jsem byla hloupá, nebo jak by to řekla, prostě jsem tomu nerozuměla. Tata si vždycky se mnou tu matematiku, tu algebru nebo tu geometrii, to se všecko se mnou učila, vždycky to nebylo pochopit, jak já tomu nerozumím, že a tak dále. No a tak to jsem, to ty vlastnosti jsem po něm nezdědila v žádném případě. Takovo on všecko dělal tak přesně, precizně, akorátně, no tak to jsem zdědila až teď ve věku přes 80 roku, tady to. A co jsem po něm zdědila teď, a to je asi jako dobré, no, takže on tatínek taky do všecko jako vyřídil, jako zařídil, vyřídil to všechno, jako jo, tak to tu vlastnost jsem zdědila, já sice teď už nemůžu nic vyřizovat někde na úřady, že nechodím a tak dále, ale jako zase vyřídím všecko telefonicky, tak to tu vlastnost jsem po něm zdědila, tu preciznost, to i po mamince, to byla tež přesná, precizní a tady to vyřízení a ty ostatní takové vlastnosti, jak říkám, to malování, psaní, nebo to v žádném případě. Takže já na tatínka jako vzpomínám, no tak odešel v nedožitých 84 roku, taky se to stalo v důsledku prostě zdravotní sester špatně nějak tam, že nemuselo něčemu tam dojít a tak dále. Takže ještě mohl tady být, ne teď říkám, ale tenkrát, že tatínek už je po smrti hodně a hodně dlouho a tak. Takže na něho jako vzpomínám a vzpomínám tak na maminku, na tatínka. Měla jsem bezvadné rodiče, takže tak já vzpomínám jako na tatínka. Nikdy nezapomenu a vždycky si říkám, opravdu byl to člověk, který makal, dřel a pracoval, opravdu tu práci si stal. Takový prostě byl. Takže díky němu, samozřejmě mamince, jsem měla i s bratrem krásné dětství, krásné mládí, které spočívalo v tom podstatném, v lásce a všechno tady v tomhle, jakože. Takže nikdy nezapomenu, nevím teď mi nic. Momentálně nenapadá, ještě by to možná říkala víc, ale nespomenu si, jakože, no tak děkuju za všechno ještě jednou a takový byl tatínek a tak, no už tam.
0: My děkujeme za ty vzpomínky. No. Mluvila jste o tom, že pracoval na dráze, takže vás tam brával jako malou.
1: Je tak, to No tak počkejte, to ano, to určitě, než jenom tam. On mě vzal jednou na tu parní lokomotivu. Bylo mi asi 9 nebo 8, 9, 10 roku. Tam stál jako postavil, on zostal jezdil. Takže jsem tam s maminkou byla na tom peroně a on mě vzal na tu mašinu, jak tomu říkám, mašina. Ježišmarja, já jsem z toho měla otřes mozku. Jak se tam všechno syčelo, víte, ty, já nevím co. Já jsem se z toho, v životě už mě tam na tu parní lokomotivu nedostal. Já jsem z toho tak měla takový děsný ty otřes mozku. Tam už mě nikdy nedostal, jako jo.
0: No vidíte tak to, je. Tak no. I na takové no. zážitky pak člověk rád vzpomíná, i když nebyly dvakrát pozitivní.
1: I na to ráda vzpomínám, i na to ráda vzpomínám, že se mi to připomněla tady toto, že jsem si na to taky vzpomněla tady, no.
0: Takže nevím, děkujeme moc no, za to sdílení.
1: Já taky vám děkuji za své edukaci, ten pořád každý večer, že jsem ráda, no si mi dneska opravdu špatně nějak mluví, jako jo, no. Tak zdravím vás všechny, jsou to krásné pořady, vždycky se na to večer nebo noci vždycky těším a zdali se dovolám, jak dneska jsem se dovolal. Děkuju ještě jednou a přeji krásný večer, krásnou noc a ráno a tak dál.
0: I vám, děkuju paní Alenko, zdravíme do Poruby.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dnešní noční linka patří tatínkům a všem mužům, kteří nás provázeli životem. Pokud si právě teď vybavujete nějakou milou vzpomínku na svého tatínka, nebo možná na nějakého učitele, vedoucího na táboře, budu ráda, když se o ní podělíte. Volá nám pan Robert z Olomouce, krásnou noc i vám.
1: Děkuji vám. Plumím si rád, jak to nedělá zpětnou vazbu. Uh-huh. A teď je to dobrý. A k tématu řeknu asi tolik, jo. Já jsem z dvakrát rozvedené rodiny, takže to bylo složitý. Nejvíc si vážím teda dědu, protože ten mi nahradil tátu. On byl úplně skvělý děda. A my jsme třeba spolu spravovali, a i brácha tam byl auto, a to bylo perfektní, protože mě to strašně bavilo jako kluka, jo. Vždycky jsme najeli na rampu a tak se mu podával různý klíče a to bylo prostě něco skvělého, jako. Takže dědu jsem měl nejradši. A v 98. když odešel ze světa, protože dostal rakovinu, tak jsem strašně plakal, jako. Protože když někdo říká, že chlapi nebrečí, jo, tak je to, no.
0: Mm-hmm. No. A co jste po něm zděděl? Povahu, gesta.
1: Dílnu s nářadím, což je perfektní.
0: Dobře.
1: Včera bylo taky hezký téma, oni se tam bavili o starých půdách a tak, a nedovolal jsem se. Ale to je zase jiný téma. No. Ale jinak teda u nás doma se dějiny opakujou. Já to vysvětlím. Mám syna Marka, prima kluk je autista. A jsou 3 roky vdovec, takže mi umřela žena. A moje mamka, i když si někdy rozumíme jindy, ne, tak je úžasná v tom, že ona mu vlastně dělá babičku i mámu dohromady, jo. My jsme to s dědou měli podobný, tak si uvědomuji, jak se vlastně ty dějiny jakože opakuje. Si víte, jak to myslím, jako.
0: Mm-hmm. Ale můžete dát nějaké příklady?
1: No tak, protože, jak říkám, no ona je prostě moje mamka skvělá, že prostě, jakože ten syna má ráda a našli si k sobě teďka hodně cestu, tak to je jako dobře. A jinak jako snažím se třeba tak, jak to dělávala moje žena, i když kluk má teda 20 minut autista, ale já mu třeba strašně čtu pohádky, on to má moc rád.

0: je prostě úplně úžasný, jo. Takže řeknu to takhle. Potřebuje to, co dělala moje žena, pohladit vlasy, pomodlíme se spolu, pak mu dám pusu před spaním, to on má moc rád. A víte, co je nejhezčí odměna, možná byste to mohli dát tady do rády a dětské smích, ta strašně krásná písnička. Já mám takovou radost, když se ten kluk usměje, že mě někdy srazí vytrysknout, že si uvědomím, že já někdy třeba, když mě zlobí, což se u každého kluka stane, takže pak mu to jakože odpustím a jde se dál, jako jo, a mám ho moc rád, toho kluka, on je prostě úžasný, Marek. No a na závěr bych chtěl pozdravit paní Ludmilu, je to moc sympatická paní. A moc si vážím, pak bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, všechny linkaře a jsem moc rád, že jste mě vzala. A jestli se dovolám do písničky Jinak přání, což je v Českém rozhlase Olomouc, tak vám nechám něco hezkého zahrát. A moc si vás vážím, víte. Já jsem se teď dlouho nedovolal, no ale tak to někdy je v té noční lince, že prostě, jak říkal pan kapitánček, někdy se nemůže člověk porobourat, takže všechny moc pozdravuju. A mám vás všetky moc rád, jste moc prima rádi a moc vám za všechno děkuji. Nashledanou.
1: Roberte, my děkujeme za přízeň a loučíme se. Možná je právě dnešní večer příležitosti říci nahlas něco, co jsme svým tatínkům nikdy neřekli. Třeba obyčejné děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď královnou jsem já zpívala Ilona Čáková v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Olin, který volá z Kopřivnice. Krásný noční čas vám přejeme.
1: Dobrý večer všem.
0: Možná je právě teď ta pravá příležitost říct si nahlas něco, co jsme chtěli svým tatínkům říct, ale nebyl na to prostor, jak to tak v životě bývá. Někdy je to prosté děkuji, někdy je to mnohem víc. Co byste vy řekl Oline tatínkovi, kdybyste měl tu možnost s ním teď mluvit?
1: Víte, s mým tatínkem to bylo takový trošku složitější. Aha. Já pocházím z Moravskoslovácka, to jsem už několikrát říkal. Městečka Žeravice se to jmenuje, mezi Kyjovem a Vzencem. V Kyjově jsem se narodil a tam prostě na té, ono to bylo městečko jako po nějaký vladař to povýšil kvůli nějakým vinařským zákonům, ale byla to taková obyčejná dědina, když to tak řeknu trošičku vulgárně, ale žil se tam dobře. Takže tatínek byl to havíř. To je tvrdá natura. Byl to vinař, měl jsem vinohrad, byl to včelař, svým způsobem teda, jako když si vzpomínám. A ten život byl takový, u těch chlapů, oni to brali tak nějak moc niterně všechno. Vzpomínám si, tatínek měl spoustu kamarádů, prostě byli to chlapi, jeden ročník, byl to ročník 23, myslím. No to je jedno. Byl nasazený za války, byl nasazený v Rakousku, v Solných dolech a tak dále, a tak dále. A v tom civilním životě byl, jak jsem říkal, byl to havíř. U nás kousek od těch Žeravic byl důl Pokrok. Mm-hmm. To bylo takový...
0: Oline, kdybychom přešli třeba...
1: Já vím, co chcete říct. Ano, já budu pokračovat. Tatínek byl prostý člověk. Jako havíř, mám ještě po něm fáračky. To jsou takové, to je takový kabát, který nosil tam kdysi do těch dolů. Byl otevřený. Měl rád maminku, žárlil na ní. To bylo opravdu takový... A on měl takovou tu havířskou vlastnost, že se rád napil, protože měl svůj vinohrad, měli jsme svůj sklep a podobně.
0: Dobře, Olene, já bych se vás doptala. Řekněte, jakou měl nejlepší vlastnost. Jedno slovo.
1: Včelař.
0: Včelař, tak my víme z našeho vysílání, že jste to po něm zvěděl. Tak to už víme, odkud vítr vál. Takže to vám dál asi spoustu dobrých rad do života, které byly možná spojené s, i právě s těmi včelami. Tak to je dobře, to se hezky poslouchá.
1: Ono s těma, víte, to bylo tak, s těma chlapama, oni přišli třeba do sklípku jiného, a oni začali mluvit. A já jsem poslouchal, co oni prostě v tom životě prožili. Třeba ten tatínek to nasazení v tom Rakousku, v těch dolech. Ti chlapi nadávali třeba na svoje manželky, ale přitom je měli rádi. A když se vypilo trošičku toho vinečka, já si vzpomínám na jednu takovou krásnou. Seděl tam se svým kamarádem Jožinem, oni byli oba dva Josefové, a oni najednou řekli: Joško, pojď, poplačem si. Oni začali brečet. Ti chlapi začali brečet, brečeli možná 5 minut, 10 minut, pak jeden zavedl a dost a bylo to vyřešené. To byl takový moment, já jsem nad tím zůstal.
0: Já mám pocit, že jste to i když se říkal, Oline. Tak já vám moc děkuju za váš telefon, přeju krásný noční čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Takže já jsem se trošičku chtěl rozvykládat a to je, minul jsem se tomu tématu. A děkuji vám moc, že jste
0: mě
1: zahrali.
0: My děkujeme.
1: Opatrujte se, zdravím všechny moje noční přátelé, Jiřinku, Roberta, Milana a tak dále, a tak dále. Paní rozvykládku, u nás tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v jednu hodinu, trvá 120 minut. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Není to věru apríl, že se premiéra v pořadí 30. pořadu jménem Toulky českou minulostí ozývá právě v den 1. dubna. Neboť již od konce minulého století, od 2. dubna roku 95. se v skutku potkáváme po 30. A jak nás přesvědčují vaše ohlasy, jsou to schůzky veskrze dobrovolné, ba často i na úkor sladkého nedělního spánku. I nyní se s vámi vítají vaši věrní průvodcové houštinami českých dějin.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Inspirováni většími či menšími zmínkami v knize Petra Hory Hořejše hodláme i dnes, a to jubilejně, nahlížet do kuchyně učitelky života, jak bývá též historie nazývána. Příkladů k ponaučení je v ní však tolik, že je člověk během svého krátkého života ani, jak se patří, nevyužije.
4: Ale mohl by,
1: dodává v Českém rozhlase Brno pán nad našimi, naštěstí jen interpretačními osudy, režisér
4: Jaromír Ostrý.
1: Tak, a nyní už bychom se vám mohli pomalu začít svěřovat s tím, co jsme pro vlny Českého rozhlasu 2 dnes připravili. Tedy nebude to radostný příběh, ostatně takových, jak všichni dobře víme, je v našich dějinách v skutku pomálu. Jeho obsah napovídá titulek těchto 30 toulek.
2: Mord na velkém rinku pražském.

0: Když bylo svatého Bartoloměje roku 1506, tedy 24. srpna, dali novoměstští páni zvonit na radnici k novému jarmarku, který konali proti vůli staroměstských. Ti se proti tomu bouřili, všude zesílili stráže a nařídili svým spoluobčanům, aby žádný z nich nešel na ten trh se zbožím. Na všechny strany rozeslali listy, ve kterých žádali, aby odtud nikdo na tento trh nejezdil. Ale přesto sjelo se dost lidí se síry, máslem, suknem a jiným zbožím. Potom se obě města dohodla, že zachovají mezi sebou mír a svou při předloží soudu. V době těchto sporů vzali staroměstští páni zase na milost malou stranu a smířili se s ní. Předtím o malostranských říkali, že jsou zrádci a že vyslepičili nějakou důvěrnou věc. Novoměstští se pak měli dostavit po svatém Jeronýmu začátkem října k soudnímu řízení, protože je staroměstští žalovali z konání jarmarku a ještě z dalších věcí.
1: Tedy já vám řeknu, zuřil to tehdy v Praze začátkem 16. století náramný konkurenční boj.
2: Byla to hotová obchodní válka.
1: A to šlo o tolik?
2: Zdali, výroční trhy přinášely obcím i obyvatelům pěkné příjmy.
3: Trvaly celých 14 dní.
1: Tedy mnohem déle než moderní veletrhy a prodejní výstavy.
2: Začátek trhu se ohlašoval zvoněním.
1: Co to jako znamenalo?
2: Vyvěsila se městská korouhev a zvonil se Freit neboli Fried.
1: Po česku nejspíš klid a mír.
2: Jakože má každý dát pokoj.
3: A kdo by nedal, tak by se proti němu jako proti rušiteli míru zasáhlo.
0: Od vyhlášení vladislavského zřízení zemského dávný veliký spor mezi stavy o práva stavu městského vzrůstal nadále, jakož i podráždění obou stran. Bezohlednost panskou na jedné straně oplácel stav městský přísnějším zakročováním proti urozeným provinilcům. Práva města pražského ukládala náhlý soud na všechny zločiny a přečiny spáchané na výročních trzích. Jakmile na radnici vyzvoněn byl mír neboli Freit či Fried a dáno znamení, že počíti mohou obchody, trestán býval na hrdle, kdokoliv se dopustil skutkem jakékoliv výtržnosti, jakéhokoliv násilí.
2: 3. říjnového dne se tedy konal na staroměstském rynku jarmark.
3: A téhož dne měl začít se svým zasedáním zemský soud.
2: Nezačal.
3: A to ze dvou důvodů.
2: Ten první vězel v tom, že nové právo, které si vymysleli páni a rytíři a jehož autorem byl pan Rendl z Oušavy, měšťané neuznávali a k soudu prostě a jednoduše nepřišli.
3: Ten druhý způsobil fakt, že se uprostřed na náměstí stala věc, která se tam rozhodně stát neměla.
1: Všechno ale začalo den předtím, kdy do Prahy přibyl nejmladší syn Petra Kopidlanského, Jan.
0: Velký straník krále Jiřího z Poděbrad, rytíř Petr z Kopidlna, se jako polní hejtman zúčastnil mnoha válečných tažení, naposled k výpravě proti Uhrům, když sebral vojsko na Hradecku. V té službě získal nemalé jmění, z něhož znovu opevnil svou tvrz Střevač na Bydžovsku a také koupil, jak to páni měli ve zvyku, dost sešlý dům v Praze za Týnem. Když zemřel, zanechal po sobě vdovu Elišku z Nemičevsi a 3 syny, Jiříka, Zikmunda a Jana. Nejstarší Jiří odešel do Uher sloužit králi ve válkách s Turky, ale dost brzo se vrátil a s bratrem Zikmundem si hleděl polního hospodářství. Značně je zvelebili a podaní si je dost chválili. Jan, matčin miláček, bydlil s matkou v Kopidlně. O práci nedbal, staral se víc o zábavu, navštěvuje často sousední zemany, kde všude byl vítaným hostem. Naučil se výborně střílet do terče, stejně dobře šermoval, hrál v kostky i v karty a také v šachové hře býval obyčejně vítězem. Byl to mladík, pěkně rostlý, veselý, vtipný, jen k ženění se neměl, ačkoliv nemálo okolních bohatých nevěst šlo by rádo s ním k oltáři. Nakonec na naléhání obou bratří poslala ho matka do Prahy, aby si tam u nejvyššího písaře pana Hořického našel službu.
1: Tak a nejmladší rytíř Kopidlanský, Mámin Mazánek, se ocitl v hlavním městě,
3: ve kterém zrovna začal jarmark.
2: To už nebyl jarmark bartolomějský, ale jak napovídá datum, svatováclavský, jeden z největších.
3: Na starém městě pražském lidí jako much.
2: Zboží ještě víc.
3: Bylo to poprvé, kdy se staroměstského jarmarku zúčastnili i novoměští.
2: Kramáři byli nejenom z Čech, ale i z Bavor, ze Saska a z Polska.
3: Hospody byly přeplněné, měšťanské domy taky plné hostů. Mnoho trhovců muselo spát ve svých vozech nebo v kotcích.
1: Náš venkovský, ale přece jenom Zeman Jan, si to po příchodu určitě namířil hned na hrad do písařské kanceláře se svým doporučujícím dopisem.
2: Kde pak?
1: Ale kvůli tomu jsem přišel.
2: Ještě daleko víc než nějaké nudné jednání, kterému stejně neuteče, ho zlákal ten ruch, hluk a schon.
3: Záhy byl tím vším unaven natolik,
1: že musel do hospody.
2: Správně. A tam mezi všemi těmi kramáři a jinými nižšími lidmi se setkal s rytířem sobě rovným.
4: Pan Jan Cukr Stamfeldu.
3: Nebyl sice bohatě oblečený, ale to Janovi nevadilo, hlavně, že nebyl sám.
2: Slovo dalo slovo.
3: Sklenice sklenici a jeden džbánek druhý.
2: A když jeho nový společník prohlásil, že je na čase hledat pomalu nocleh, nabídl mu rytíř z Kopidlna, že by mohl přespat u něj v kopidlanském domě u Týna.
3: Což pan Cukr s radostí přijal.
2: Tam opět něco popili?
3: Pak vytáhl Jan z Kopidlna kart. Ty, že by si mohli zahrát flusa.
2: Pan Stamfeldu opáčil, že nemá peníze.
3: Rytíř z Kopidlna, on že má.
2: A tak se chvilku hrálo, ovšem dost opatrně, což se hráči kopidlanskému nelíbilo. A tak navrhl, aby se hrálo o všechno, co je v talóně.
1: Nebudeme začátek příběhu příliš protahovat. Kdo prohrál?
2: Jan Kopidlanský.
1: Všechno?
2: Všechno. Nezbyl mu ani pětník.
3: Navrhoval, že si zahrají o jeho koně, ale to pan Cukr odmítl. Co s koněm? Že koně nechce. A že mu dobře radí, aby šel spát. On, že taky půjde.
2: Tedy on si myslel, že jenom tak odejde. No, bylo to trošku prudší. Jan ho chytil za límec a vyrazil.
1: Tak a tím by náš příběh mohl klidně skončit, jenomže, jak my všichni tady víme, a vědí to i naše dějiny, že neskončil.
4: Druhého dne se Jan Kopidlanský probudil pozdě, hlava mu třeštila, v ústech měl, jako by se napil močůvky. Chvilku mu trvalo, než si uvědomil v celém rozsahu, co se v noci stalo. Styděl se sám před sebou. Co si teď počne bez groše? Bude muset prodat svého dobrého koně. Ale co je opěšalý rytíř? Pohůnek, hnojokyt? Musí na čerstvé povětří, nebo se tady zalkne. Zbyla mu trocha kořalky, tak si zavdal přímo z flaše, opláchl si obličej a protože spal oblečený, vrazil si na hlavu klobouk a šel.
2: Na rinku byl slyšet jarmareční hluk.
3: Jan měl hlad, ale když sáhl maně po váčku, zjistil smrzutostí, že zeje prázdnotou.
2: Před domem u Modré hvězdy měli kotce vačkáři, toboláři, šmejdíři a pasíři.
1: Ne, že by to bylo pro náš příběh nějak důležité, vlastně to pro další děj nic neznamená, ale dovolte mi, co by milenci paní češtiny, utrousit poznámku, že vačkáři vyráběli kožené váčky, někteří i boty. Toboláři to byli brašnáři. O šmejdířích tu už byla zrovna nedávno v Toulkách řeč. Byli to kramáři, kteří prodávali drobné kovové i jiné zboží. No a pasíři zhotovovali ku příkladu drátěné košile a jiný textil s užitím kovů, například pásy.
2: Před tím domem u Modré hvězdy se to stalo.
3: V kocovině se nacházející Jan z Kopidlna zahlédl svého nočního společníka, jak si vybírá ze zboží, které patřilo k nejdražším. Byl to zrovna dost vzácný ženský pás s kovovým zdobením.
1: První věta Janova mohla znít nějak jako
2: pes hodný pověšení.
3: Načež tasil mečík a ten pás jím nadzvedl.
1: Lidi se raději klidili.
3: To víte. Páni rytíři.
1: A Kopidlanský zavolal na trhovkyni.
2: Víš, že ten rytíř kupuje zakradené peníze?
3: A jak to mám poznat?
1: Jeho protivník, pan Cukr Stamfeldu, zachoval klid a řekl smířlivě.
5: Chováš se jako maštalíř nebo pohůnek. Jsem dobrý jako ty.
1: Což Kopidlanský považoval za těžkou urážku.
3: Lidi kolem nich utvořili kolo. Všichni napjatě sledovali, co bude.
1: Kopidlanský se už neovládal.
3: Ruce se mu třásly. Věděl jen jedno, že musí na místě tak těžkou urážku strestat.
2: Chrte hladový!
3: A vrazil mečík prudce směrem k srdeční krajině protivníkově.
5: V takovém míru neboli frajdu dne 3. října roku 1506. mladý rytíř Jan Kopidlanský vešet v půdku se zemanem Janem Cukrem Stamfeldu zabil ho.
1: Ještě jednou ten frajd nebo frýd, to bylo něco jako příměří.
3: Ještě jednou, nikoli něco jako, ale byl to skutečný mír. Během něj bylo jakékoliv násilí přísně zakázáno.
2: Jan Kopidlanský se násilí dopustil na veřejném místě, a to nejenom tak ledajakého. Vraždy.
3: Pan Cukr Stamfeldu na místě zemřel a ještě téhož dne byl pohřben na hřbitově u svatého Linharta.
2: Pana Kopidlanského městští byřici zatkli a uvrhli ho do staroměstského vězení zvaného Špinka, plného zlodějů, tuláků, nevěstek a dalších ztracenců jim podobných.
3: Šatlavní hospodář.
1: Tak to eufemisticky se říkalo žalářníkovi.
3: Ho

0: platit různé dávky, konat služby a ke všemu se o své domy nestarají, takže mnohé z nich dělají hlavnímu městu ostudu. Kromě toho mladí páni se často opíjejí, karbaní, svádějí mezi sebou bitky a měšťanům dcery a dávají tak špatný příklad zvláště mladým mistrům a tovarišům. Když si prohlédl Kopidlanského, který se tvářil, jako by se mu dělo bezpráví, byl rozhodnut, že proti němu zakročí s největší přísností. A trest bude muset být vykonán hned, aby na měšťany i na tisíce trhovců zapůsobil jako odstrašující příklad.
1: A také, aby si všichni uvědomili, jakou mocí vládne purkmistr hlavního města království.
2: No jistě.
3: Bylo obesláno všech zbývajících 17 končelů.
1: Ale přítomno bylo nakonec sotva 5 osob.
3: Včetně pany Doroty, dcery pasíře Ocáska, u jehož krámu se ta hrozná věc stala.
1: Rytíř Kopidlanský rozhodně nevypadal, že by svého činu litoval a vůbec, že by mu toto řízení něco říkalo.
0: Milý pane, nechcete-li odpovídat, nemusíte. Ale měl byste si uvědomit, že vám jde o hrdlo.
2: A šlo mu tedy o ten krk?
1: Jak se to vezme?
2: Tak šlo nebo ne?
1: Podle zákona, který sepsal pan Albrecht Rendl z Oušavy...
3: A který se stal co by zemské zřízení nejvyšším zákonem v zemi?
1: Tak podle něj měšťané právo soudit urozeného pána neměli.
3: Zatímco podle starého zákona...
1: Který měšťané uznávali, protože nové zřízení odmítli přijmout...
3: Podle onoho starého zákona právo trestat měli.
2: Mezitím, co se v hlavách purkmistra a tří přísedících pánů honili hlavou tyto a podobné myšlenky, stanula před nimi pana Dorota.
1: Bylo asi po 10. hodině podle německého orloje.
2: Což znamená, že bylo skutečně kolem 10. ráno. Kdyby Dorota řekla, že bylo 10 po česku, tak by byla hluboká noc. Nějak kolem 3. hodiny.
1: U našeho kotce zastavil jakýsi zeman a dlouho si prohlížel vystavené zboží. Zeptala jsem se ho, jestli si chce nějaký pás pro sebe nebo pro svou paní máteř nebo snad ženu či nevěstu vybrat. Podle oblečení na boháče nevypadal. Podala jsem mu 3 pásy z jemné kůže, jeden z nich prolamovaný, ale nelíbili se mu. Nabídla jsem mu jeden z nejdražších, hedvábný, se stříbrnou sponou za 1/2 kopy. Když jsem mu pás podávala, někdo z druhé strany mečíkem ten pás zvedl do výše a zvolal, že pán, co kupuje pás, je zloděj.
3: To jsem nevolal.
2: Poprvé se ozval Jan Kopidlanský.
3: Volal jsem, že kupuje zakradené peníze.
0: Jaký je v tom rozdíl? Znal jste dobře pana Cukra Stamfeldu?
3: Jen od včerejška. Pozval jsem ho k sobě na nocleh.
0: A hráli jste karty a on vás obehrál. Tak tomu často mezi pány bývá.
3: Do posledního groše.
0: Motiv mordu je jasný. Viděl jste na radnici Korouhev na znamení Frýdu?
3: Ne.
0: Jako Zeman musíte vědět, že Korouhev vztyčená na radnici znamená Frýd. Neodpovídáte, ale to přece víte, že když někdo o jarmarce tasí na druhého zbraň, propadá hrdlem.
3: No, o tom jsem slyšel, ano, ale vždy jsem se domníval, že se to týká obyčejných lidí a nevztahuje se to na pány a na rytíře.
0: Je to vaše zbraň? Je to mečík, kterým jste zabil pana Cukra?
2: No, tak to tedy pro pána z Kopidlna nevypadalo... Dobře.
1: I jemu to zřejmě došlo.
3: Patrně ho napadlo, že by měl padnout na kolena a prosit městské končely o slitování. Jemu něco málo přes 20 let, má starou matku, 2 bratry, z nichž jeden bojoval v Uhrách proti Turkům.
2: Udělal to?
1: Ne.
2: Vůbec nic?
1: Vůbec nic.
3: Neboť smí si jako rytíř zadat před těmi kramáři, kteří ho soudí? Ztratil by čest a po celý život by se za to musel stydět.
1: Život by zachránil, ale čest by ztratil.
0: Odveď ho.
3: O milost neprosím, ale...
0: Soud se poradí.
2: A soud se poradil.
1: A poradil se rychle.
2: Hodně rychle?
1: Jak nejrychleji mohl.
2: Slovo si vzal purkmistr.
0: Že nemáme právo

0: soudit urozeného pána? Tak si to vykládají páni podle nového zemského zřízení, ale ten jejich zákonník náš stav městský nikdy neschválil. My se řídíme starým právem z doby ještě před vystoupením svatého mučedníka Kostnického, které neuznával rozdílu mezi urozeným a sprostým chlapem, jestliže o jarmarce byl vyhlášen frýd.
1: Padla námitka, že konšelů je málo k takovému rozhodnutí.
2: Ta však byla smetena ze stolu, že je třeba jednat rozhodně a že s tím budou obě pražská města souhlasit.
0: A jak stoupne náš význam u ostatních měst královských?
3: Ale rozsudek ještě nepadl.
1: Ještě ne, ale už je na cestě.
0: Navrhuji trest smrti stětím, ačkoliv by ten Lotr zasluhoval šibenici.
1: Všichni zvedli ruce, i nožíř Fabián. Ale řekl přitom.
0: Ale aspoň pro kněze bychom měli poslat.
3: Jak zněla odpověď?
0: Vždyť ten mordýř nemá u sebe ani groš a žádný kněz zadarmo nepůjde. Ostatně do pekla se dostane stejně, ať s popem nebo bez něho. Jan Kopidlanský byl jat a uvržen do vězení a odsouzen jest bez odkladů od purkmistra Daniela Rauše a tří radních na smrt, bez vědomí a vůle ostatních pánů. Nedopřáli mu ani prosebně žádané zprávy duchovní a v ten samý večer dali ho stíti pod pranýřem.
1: Před popravou dostal Jan ještě najíst sýra, chleba a dokonce i džbánek piva mu šatlavní hospodář přinesl.
3: Ještě nedojedl a žalářník ho vyzval, aby svlékl kabát, sukni i nohavice.
0: A ty škorně taky už nebudeš potřebovat.
2: Proč?
0: Bylo by tě škoda zahrabat v takovém kasalickém oblečení. Ani sebou.
2: A když tak neučiním?
0: Chceš, abych ti pomohl?
1: Kabát, sukně, nohavice i škorně byly zánovní.
0: S kloboukem a pěkným koženým pásem mě dá vetešník možná i dvě kopy.
1: Hodil odsouzenci špinavý, páchnoucí a zaplátovaný barchanový kabát a nohavice. Také střevíce už byly notně obnošené.
0: Máš dlouhé vlasy, musím tě zkrátit.
2: Chtěl bych kněze, aby mě vyspovídal.
0: Vzpomněl jsi pozdě a stejně by ti to nebylo nic platné.
1: Žalářník sebral věci a bez rozloučení odcházel. Kopidlanský se rozplakal.
0: Po západu slunce na staroměstském rinku poblíž pranýře v přítomnosti purkmistra Rauše, konšelů Habáně a Štolce i richtáře Formánka Kat v dvou barevných nohavicích a červené kamizole dvouručním mečem mistrovskou ranou odtěl hlavu od kopidlanského těla. Potom se svým pomocníkem trup popraveného uložil do hrubé, nenatřené truhly, kterou nakáře odvezli za město do vsi Proseku, kde neboštíka zahrabali poblíž kaple.
3: Bylo při té exekuci hodně diváků?
1: Bylo. Pražanů i trhovců.
3: A litoval Jana někdo?
1: Nikdo.
3: Proč?
1: Kdo by ho měl litovat? Toho rytíře, který svou vzpůrností vynikal nad jiné.
2: Snad jenom Dorotka.
3: Dcerka pasíře Ocáska?
2: Ta snad za něj uronila slzičku. Alespoň to tak napsal spisovatel Václav Kaplický.
3: Kdo ví, proč vlastně brečela?
2: Taky pravda. Možná, že to bylo spíš kvůli drahocenému pásu, o který při tom mordu díky jakési nenechavé ruce přišla.
3: No, smutný konec představení. Už jsme na svých toulkách českou minulostí vzpomněli nejedno drama, nejednu hrůzu a nejeden děs, ale nad osudem mladého Kopidlanského se může nejedno srdce ustrnout.
0: Legálnosti skutku takového nepopíral ovšem nikdo, ale jako pych a ukrutnost bylo Pražanům váženo odepření duchovní správy a v celé šlechtě zakořenilo se přesvědčení, že se to úmyslně dálo pro lehkost a urážku její. Nedlouho pak na to dojal ji podobný příběh – Pan Jan Bavůrek ze Švamberka, ze schudlé linie vzácného rodu, žil již delší čas v rozbroji a půtkách se sousedy svými plzeňskými a žateckými, až konečně učinil se jim zjevným a opovědným nepřítelem a připravil je s pomocníky svými ke škodám, jak se pravilo, nenabitím. Proto plzeňští, špehujíce po něm, když zvěděli, že byl na tvrzi Chřínově u Horšovského Týna, poslali tam něco jízdních i pěších, kteří zlezli a zapálili tu tvrz, jali ho v noci a přivedli do Plzně. Povoláni byli Pražané i jiná města, aby zasedli k soudu nad opovědníkem a škůdcem stavu městského, jenž tudíž byl i právně tázán, to jest na skřipci, i k smrti odsouzen a spolu s dvěma tovaryši svými

Švamberkův případ byl oproti tomu, co v zápětí přišlo, takřka idylou, protože nejstarší bratr popraveného Zemana Jana Skopidlna, rytíř Jiří Kopidlanský, vyhlásil opovědní list neboli válku nikomu menšímu a méně významnějšímu, než bylo hlavní město Království Českého

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

dne slýchával dál ze všech stran. Spolužáci potají, na kytary drnkají, těm se vyhýbej a těch se straň.

vešel do sálu. A měl v tváři dolíčky, když hvězdičkoval písničky a hvězdiček těch dál.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.